Ta hodinka z roku 1969. O svých rybářských zážitcích vyprávějí mimo jiných doktor Miroslav Plzák, Bohumil Bezouška, Jaroslav Vojta anebo Jan Werich.

0: Jako první promluví o rybářích psychiatr doktor Miroslav Plzák.
1: Myslím, že to víte právě tak dobře jako já, že rybářům se říká tichý blázni. Myslím, že nikomu se tak nekřiví jako tímto označením. My psychiatři nemáme rádi to slovo blázen, ale rybáři skutečně s tímto pojmem nemají vůbec nic společného. Já rád o rybářích mluvím, protože jsem kdysi jsem ryby chytal a do dneška si myslím, že to je jedna z nejlepších aktivních záhlyb. Rozumíte, jsou záhlyby pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že vůbec nedáváte, nic neinvestujete do radosti, radost přichází sama tedy. Třeba otočíte-li knoflíkem televize, máte okamžitě nějakou radost. Myslím radost v tom našem odborném slova smyslu. Kdežto aktivní záliby, to jsou takové záliby, kde musíte investovat energii, nějaké prostředky, ale především nějakou energii, námahu, úsilí, abyste získal radost. Přičemž ta radost vyjádřena ekonomicky může být velice malá. A to se mi na rybařině hrozně líbí, že to je ryze aktivní záliba, protože musíme investovat obrovskou námahu a energii a výsledky jsou přeci tak chabé. A přece jedna jediná malinká rybička chycená za celý rok se vyplatí za tu obrovskou námahu, kterou to sebou nese. To jistě víte, co to znamená, já nevím, schánět ty žížaly a pruty a teď sedět u té řeky nebo chodit podél té řeky. Tak už jenom proto je rybařina svým způsobem ideální, nehledě k tomu, že cvičí trpělivost. Myslím, že mi dáte za pravdu, že cvičí nekonečně velkou trpělivost, že člověk přitom je v přírodě a že si rybář může zvolit ten, který se třeba za dne hodně naběhá, že může sedět, a ten zase naopak, který za dne toho příliš nenaběhá, tak ten zase, že může chodit. A proto já vždycky na prvním místě, když mluvím o aktivních zálibách, vždycky cituji rybařinu. Je málo žen rybářů, je málo rybářek. Já tedy nevím proč, ale asi to ženské psychologii nějak nesedí sedět u řeky a chytat tu jednu jedinou rybičku za rok. Naproti tomu, já mám pocit, že každý muž by tak trochu chtěl být rybářem a ve své praxi jsem našel mnoho mužů, kteří mi říkali, já bych byl rád rybářem, ale ona manželka by to nerada viděla a tak dále. A to je ta poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, totiž, že chce-li být muž, ženatý muž rybářem, tak to musí prosadit. To je zajímavé, že musí svést o to boj. Jsou ženy, které nerady pouští muže chytat ryby. Ty, co se jim posmívají, tak s těma si vědí radit, to nevadí. Ale nechtěje, a to já myslím, to není jako dobrý. Tedy rybář má právo si vybojovat doma, tedy má právo si vybojovat svůj čas na chytání ryb. Já nevím, nemám představu, kolik je u nás ryb, tedy, nebo kolik je toků, kde se tedy dají chytat ryby, ale zůstávají-li ještě nějaká volná místa, tedy všem mužům doporučuji, aby chytali ryby. Každý pořádný mužský má rád hru, má trošinku rád riziko, rád něco vsadí, vyhraje nebo prohraje a i v tom je trošku i toho je trochu v tom rybářství. Ženy mají rádi jistotu a to je, a právě já myslím, že na rybářství je hezká nejistota. Mně se dokonce líbí, uvažte, že opravdu já znám rybáře, který třeba 3 roky nic nechytil. A přesto tam každý den jde na tu řeku, který každý den tady v tu povolenou dobu a je rád, to je spokojený. Čím více rybářů, tím bude méně neuroz a tím méně budeme mít my práce.

Je to určitě mylná představa některých lidí, že se ryby stávají obětmi rybářů. Myslím si, že je tomu naopak, že obětmi ryb a obětmi tekoucích i stojatých vod jsou rybáři sami. Takovému rybářství se dá podlehnout velice snadno, tak jako se lehce podléhá alkoholu, cigaretám nebo jiným vášním. Kdo jednou okusí, jak krásné je sedět u vody a čekat na rybu nebo jít za rybou, lovit, což se pro nezasvěceného velice těžko dá popsat slovy, kdo to všechno jednou pozná, ten už se velice těžko odtrhuje od těch vodních pout. Jedním z těch, kterého tato záliba provázela životem, je Jiří Mahen. Napsal o tom i rybářskou knížku, ze které si, když dovolíte, dnes budeme trochu číst.

Ryba, která ze mne udělala rybáře, byl pstruh. Rád si vzpomínám na první doby začínající rybářské náruživosti, neboť v tom byly hory, horské louky a horský vzduch. A rád zase, kdykoliv vyjedu si ven na pár dní, jenom na ně. O pstruhu se říká, že je hloupá ryba, ale moje zkušenosti nevědí o tom pranic, stejně jako nevědí nic o pstruhu, jako o rybě příliš chytré. Pstruh je prostě ryba rozmarná a tak se musí také na ní chodit. S rozmarnou vášní, s jemným prutem, jemným háčkem a lehoučkou návnadou. A pak pustit se podél řeky a prošvihovat vodu. Chytíš dva a chytíš jich také třeba 20. A jsou revíry, kde za 2 hodiny nachytáš pstruhů celý baťoch. Zejména rád vzpomínám si na to, jak mě tyto rybky učili být rybářsky chytrým. Rád si vzpomínám na svou první rybářskou hůl, strašlivý bambusový klacek, kterým se mohl tát candáty z Labe, co jsem se s ním nazlobil a natahal po všelijakém křoví a po skalách, co jsem se s ním namlátil o balvany, když celá hůl zduřela v mosazných kroužcích a nedala se rozložit. Až jsem konečně hůl zahodil a uřízl si pořádný ohebný lískový prut, s nímž to šlo pak zrovna hračkou. Rád si vzpomínám na svoje první parádní splávky, které jsem házel do vírků, co se jich pstruzy naočumovali z dálky. Až jsem jednou do pálen sebral praobyčejný husí brk, pěkně ho zařízl a měl jsem splávek, o jakém se mi ani nezdálo. A později i tenhle splávek jsem zahodil a házel do proudu jenom pevnou nit s jemným brokem. Rád si vzpomínám, jak jsem hledal pstruhy po celé říčce ve všelijakých hlubinách, jenom v obyčejných proudech nikoliv, až mě tam začali sami náhodou brát a já pak už jinam nechodil. Ryba si umí rybáře vychovávat, jak ví každý, zejména kdo vášnivě rád chodí na kapry, což je tak asi největší rozmara mezi rybami.

0: O rybě se říká, že je němý tvor. Kdyby mohla promluvit, kolik by toho napovídala o rybářích a zážitcích s nimi. O krásných dobrodružstvích kolem nalíčených udic, těch udic, za kterými je nutno vidět člověka. Ale bohužel nemluví a tak nám nezbývá, než se ptát rybářů.
1: Já už ani sám nevím, kdy jsem s tím začal. Určitě jako kluk s nití a špendlíkem a s nějakým klackem. A samozřejmě na černo. Jako blahé paměti každý, protože pytláctví v těchto letech se rozumí jaksi samo sebou. A pak já to mám v rodě, protože děda byl nimrod a táta rybařil. Po dětské pytlačině přišla léta sportu, která nepohyblivou rybařinou jaksi opovrhují, protože vítězství nejsou vyjádřitelná počtem gólů a nejhezčí příroda v těchto letech je zelený trávník fotbalového hřiště a lesklá plocha ledu s dvěma brankami. Ale člověk zmužní a prý také zvážní, což se mně dosud nepovedlo, a začne vidět svět jinýma očima a uvidí najednou přírody a jevy v ní v novém světle. A tak jsem se vrátil do dětských let rybařiny před léty na Slovensku, kam jsem jezdil dlouhá léta k Baňské Šťávnici na Počuvadelské jezero. Celé okolí Baňské Šťávnice je dokonalým systémem vodních přehrad. Hodružská jezera, Klinger, Pijarkské, Kolpašské, Počuvadlo, Rozgruň, prostě rybářský ráj. Jezera se zelenou tyrkysovou vodou, položená ve značné nadmořské výšce Šťávnických vrchů, zaklíněná do nádherných lesů a mezi nimi jako klenot Počuvadlo položené přímo pod legendární sytno, opěvované Sládkovičem, s pověstí něco jako český Blaník. Je to nádherný kus země, líbí se mi tam daleko víc než v Tatrách, ať v nízkých či vysokých. Dnes je to státní přírodní rezervace, ale v dobách, kdy jsem tam začínal, se smělo tábořit ještě kolem jezera, přímo u vody. Jezero má několik zátok a poloostrůvků a abych už konečně mluvil odborně rybářsky, jsou tam nádherní kapři, nejvíc okolo 4 až 5 kil, občas štika a candáti, jak se na Slovensku říká zubáči, spousta výtečných okounů tak do půl kila, tloušti, čili jalci, a sem tam duhový pstruh. Já jsem byl vysazený na zubáče, kteří jdou nejlíp časně z rána a s nastalým večerem. Chytají se tam na mrtvou nebo živou rybku, karáska, na které jsme jezdili kousek dál k Šťávnici na jezero Klinger a chytali je na miniaturní háček s kuličkou chleba z vící makového zrníčka, jen co by se zakryl hrot háčku. Šli tam jeden za druhým a vozili jsme jich stovky v kbelících domů, pak do bedničky položené v potoce. Sedával jsem se dvěma pruty, rybičku nahozenou kus od břehu, s prutem ve vidličkách, rásoškách tedy slovensky, s uvolněným navijákem a trpělivě čekal. Když přišel jejich čas, nastal zvláštní vzrušující úkaz. Šňůra se pohnula, odvinuli se 2-3 metry a šňůra zůstala stát. To candát dole rybku vzal do tlamy, popojil s ní a zastavil se, aby jí zhltnul. A pak se šňůra rychle rozeběhla znova. Candát ujížděl pryč. A to byl onen moment. Prut se vyndal opatrně z vidliček, šňůra se nechala chvilku běžet a zaklapl se naviják. Šňůra se napěla, pak se zasekávalo a ryba se rychle přitáhla. Candáti tam nebyli velcí, nejvíc tak okolo půl kila až do kila. Výborní byly jako lovná ryba tloušti, byly tam obrovské kusy, které za slunečních dnů plavaly v hejnech jako polena úplně na povrchu hladiny. Chytil jsem jednou obra, který měl přes 4 kila, ale tloušťům jsem jaksi příliš neholdoval, protože na jídlo dávám přednost rybě s tuším masem, dravcům. Bohužel rybařina chce čas, hodně času, který je zárukou trpělivosti, umění čekat a vyčkat správného času. A toho je, jak se mi zdá, pořád méně a méně.
0: Rybář, který nám tu tak trochu o sobě a tak trochu o rybách povídal, byl člen Národního divadla Bohumil Bezouška.

Někdo je opravdu zvědavý, jiný jen zlomyslný. S rybářem není příliš těžké dát se do řeči. Ani Jiří Mahen to ve své povídce Apoštol nevyvrací.

Sluníčko svítí, je krásný den, ležím v trávě u řeky a usínám. To není moje řeka a právě proto si to mohu dovolit. To je totiž říčka a v té říčce všelijaká voda a všelijaká havěť. Pod jezem chytají kluci do sítě parmátka, nad jezem chytá nějaký strašně důležitý pán s velmi učenou tváří tlouště. Podle všeho je to nejméně pokladník záložny, neboť když jsem se usadil nedaleko něho, zachrastil klíči v kapse a nemilostivě na mě pohleděl. Ve vodě byly mřenky a nikoli v tloušti, a proto jsem se odstěhoval do stínu vrb. Dvakrát něco zaťukalo, ale na třetí zaťukání už čekat nebudu. Je pomalu poledne. Probudím se a když se vzpamatuji, vidím, že splávek se odstrl úplně na mělčině a že na háčku není ani stará bačkora. Ale nedaleko stojí nějaký rybář a chytá. Představte si menšího človíčka s velikou hlavou a brýlemi na nose. Celá brada, hustý vous. Chytá. Chytej, čerta nachytáš. Opru se pohodlně o loket a dívám se. Dívám se 5 minut, 10 minut, dívám se 30 minut. Pro všechny svaté, vždyť to už je přímo zoufalé. Děda hází pořád udici do proutku. Konečně se obrátil. Dobré odpoledne, povídá. Dobré odpoledne. Pěkně se vyspali, co? Děkuju. Berou? Jak to nejde? A děda jde ke mně. Umučená hodino. Ten člověk chytá na hořkou třešni. A co to chytáte? Jelce. To musíte mít jinou třešni, povídám. Na tuhle vám nezaberou. Nemám, poznamenal klidně. A oni, nač chytají? Na rousnice. Děda chvilku váhá, pak se nějak zasmuší, usedne do trávy, vzdychne. Vědí, povídá, já už chytám 5 let, ale pořád tomu nerozumím. Příkladně tuhle mě říkali, že se dá ryba chytat na otruby. Ale jak to? To si z vás dělali blázny, kdo vám to říkal? V hospodě. Vědí, ona se tam schází taková ostrá pára a já vím, že si mne dobírají, ale já si z toho nic nedělám. Milujme nepřáteli své. A to si teda vezmu v neděli jiné třešně. Děda se dívá po řece. Taky jsem za mlada chodíval do hospody, povídá najednou. Ale už mě to přešlo. A co já se navyváděl. Teď na stará kolena se tomu směju. Příkladně dneska tam u nás hrajou karty. Právě ta ostrá pára. Hrajou o sirky. Včera tam jeden vyhrál asi 80 paklíčků sirek. No, není to blázinec? A to se každá sirka musí odpočítat a pak se teprve hraje dál. To bych chtěl vidět. Však se můžou u nás zastavit a stará jim dá mléko, však mají bez toho žízeň. Zrovna za hospodou, kovárna. Vy jste kovář? Kovář. A že nosíte brýle? Nevidím na levé oko. Tak mě to doktor předepsal, ale nějak je to čím dál tím horší. To máte od výhně, co? Od výhně, od výhně. Žena říká, že od petrolínu. Jak to? No, od knížek. A co, oni už chytat nebudou? Nechce se mi. Že by mě půjčili ten prut, ještě jsem na takový nechytal. Pojďte, půjdem tam dál, prut si vemte. Počkejte, vezmu si baťoch. Usedneme na vysoké hrázi, děda chytá a já už zase usínám. Děda nechá udici na břehu, vyleze ke mně a vykládá. Jsou jistě študírovaný pán, musím se jich na něco zeptat. Tuhle se u nás v hospodě hádali, jestli byl Kristus pán socialista nebo nebyl. No.

to tom říkají? No já si myslím, že nebyl, protože co se dotýká víry, věřil víc, než si můžeme představit. Já to neumím říct, ale je to pořád ta věc s tou horou. Kristus Pán povídal, že když člověk věří, může i kopce přenášet. A tomu socialista nevěří, no a to je to. Jak se teda mohou o to lidé hádat? Bez vůle boží nespadne ani vlas z naší hlavy. A to oni pořád taky nedovedou pochopit a povídají takové věci, jako že Pán Bůh se nestará o holohlavé a já nevím co. Zase tomu nerozumějí. A co to znamená bez vůle? No, to znamená, že všechno na světě je jeden zákon a jedna pravda, příkladně. Je jeden otec a my všichni jsme jeho děti. A když my budeme v něho věřit, v jeho zákon, tak dohromady, když bude zapotřebí, aby ten kopec byl pryč, no tak bude pryč, sotva si to budeme přát. A bude jednou lidstvo takovou rodinou? No, to já nevím, ale mělo by to tak být. Půjčej mi červy, tamhle dole jsou padoustve. A děda jde. Ve svaté zemi by býval z toho dědy byl jistě apoštol. Takhle se bije dědek s ostrou párou v hospodě a podle všeho i s energickou ženou o kousek jiného světa. Rybář. Rybář u moře Tiberiackého. I tu udici hází nějak křesťansko-filozoficky zvolna, opatrně a pak ji velmi vážně sleduje. Podoustve se převalují ve vodě a blízkají stříbenými břichy, žádná však nebere. A je večer, skládáme nářadí, ničeho nepopadše a děda vykládá. Já vím, že to nikdy nebude, aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř. Ale aspoň přemýšlet se o tom dá. A moc je jistě na tom. Každý člověk je jinačí. Mosas a železo těžko dostat dohromady, ale příkladně železo a železo ráv na kolo, kus železa a kus železa kramla, oheň musí být u toho, toť se ví. Počkej, půjdu s nimi kousek ke štaci. Pojď, apoštole.

0: Ze všech rybářů ten nejrybářovatější je určitě rybmistr. V běžné řeči porybný. Ti z vás, kteří znáte vinárnu u Pavouka a zní pana Hůlu, budete jistě mile překvapeni, že právě on je rybmistr.
1: To se stalo tak před 30-35 lety, když ještě byla v Praze stará řeka, takzvaný starý řečiště, a to táhlo tadyhle pobřežní ulicí v Karlíně, jo, a já jsem tehdy znal nějakýho pana Živsu se jmenoval. Jo, byl to zápasník a měl svoji paní takovou silnější konkurentní dámu, že jo. No a my jsme si spolu umluvili takovej večer, že půjdeme na noc chytat, jo. Tehdy se ještě smělo, to víte, to nebyly jako tak přísné zákony, jako jsou dneska. Tak jsme spolu šli. On říká, Emile, ale abychom chytili ryby, tak víš co, půjdeme až tam dolů, do Libně, zase ovšem na starém řečišti, jo. No tak jsme zali až tam do ty Libně, no bylo asi 12 hodin, když jsme se sešli. Tak tam zajedem, no a teď jsme přišli, čekali jsme u vody, jen uhodila třetí hodina rani, tak jsme to nahodili. Teď on křičí, já mám záběr. Já pán Ježíš Maria, vážně pane Živsa, protože já proti němu byl mladý chlapec, já mu vykal. A on říká, mám vytáh, a byl to takzvaný švec, to je plevelná ryba, která vyroste asi tak nejvejš 15 cm, jo. Povídá, je to švec? No, já pám, je, počkejte, a už jsem přisekával taky. To byl druhý švec, taky švec. Pám, Ježíš Maria, tak jsme padli na místo, kde jsou sami ševci. Tak jsme tak chytali, změnili jsme asi třikrát místo, ale prostě brali jenom takzvaný ševci, ta plevelná ryba. Přišlo k ránu, a on povídá, no, to jsme to chytili. To budu Roma dostanu. Ona bude myslet manželka, nebude mě věřit, že jsem byl někde na rybách, ale že jsem byl za ženskýma. Ona prej, ta moje manželka je moc na mě žárlivá. Já, pán pane Živsa, z toho si nic nedělejte. Nebojte se, my to nějak zrychtujeme. Jo. A tak jsme se sebrali a šli jsme tady směr k Hroňkovi, to je převoz z Karlína k Jatkám do Olešovic. A já křičím na druhou stranu, ševče, máš tam nějakou drobotu? To byli takzvaní pytláci, jo. A on říká, mám, kolik toho potřebujete? Já povídám, no tak 2-3 kila. Pak jsem mu zatrval asi 4 koruny a on mi toho nandal pytel, no. Tak jsem to milému panu Živcovi dal. No a on si to odnes domů a asi tak za 4 nebo za 5 dní jsme se spolu sešli a povídám, pane Žise, jak jste pochodil? No manželka byla nadšená. No tak tím skončila celá ta aféra toho nočního putování, víte? To bych vám mohl takových věcí vyprávat víc a víc. Já si pamatuju tamhle v Karlíně, když bylo starý řečiště, ještě já byl mladý chlapec samozřejmě. Tam byl nějaký pan Hampl, to byl holič. Měli tam u remízy v Karlínsky obchod, potom nějaký pan Mašanský, to byl zase jeho paní měla mandl, jo. A takhle oni po ránu samozřejmě rybáři vášniví sedějí u vody, ale ani jim to neťuklo. Já jsem tam přišel a sednul jsem si podle toho šífu, oni tam vozili jabka obyčejně a tak, jo. Tak podle toho šífu, ten tam byl zakotven ovšem prázdnej a já tam přijdu, nahodím jen co hod, to ryba. No já měl vizírek, tak dávám do vizírku a oni říkají, podívejte se, představte se, ten mladík si tady chytá a mi nám to ani neťukne. No já prostě, když slyšel jsem ty narážky, jo, jak vám to žere, já pám báječně, že jo. No tak to prostě rybičky chytám a ono už bylo asi tak 10:45. Já pám, pánové, já půjdu domů. Nachytáno mám. Teď si představte, já jdu pro ten vizírek, já ho zvednu, ovšem, on měl velkou díru, já to jednou dírou tam strkal a druhou dírou mi to zase šlo na svobodu. My rybáři jsme někdy, hold, jak se řekne, tou smulou hodně postiženi.

0: Rybářství nebo rybolov je vlastně sport. A jako ke sportu se také musí k němu přistupovat. Sport znamená určitou snahu, úsilí, boj a zápolení. Má vést k sebezdokonalování. Žádný rybář se ještě nesebezdokonalil tím, že v době hájení chytil štíku do podběráku. Ryba je proti takovýmto způsobům bezmocná a porazit vlastně bez boje bezmocného, to snad nemá se sportem a v tomto případě i s rybářstvím nic společného. Takové nesportovní a zbabělé chování, to už se spíš přibližuje k pytlačení a o tom se opravdu dnes zmiňovat nechceme. Raději si poslechneme Karla Richtera, člena divadla Jiřího Volkra.
1: Víte, co je zvláštní? Že čím díl rybařím, tím míň toho chytnu. Totiž já jsem nedávno strašně dumal nad tím, čím to je. A zjistil jsem jedno, dokud jsem chytal ryby, tak nějak docela přirozeným nevědeckým způsobem, by se dalo říct. No tak celkem rybám jsem se zdál sympatický, proto mě taky u návnadu zrali. A čím víc se snažím to dělat, řekl bych, už jsem jednou to slovo použil, tím vědeckým způsobem, tak tím míň těch ryb na návnadu přilákám. No ale já si myslím celkem, že je to zákonité a že se to stává každému, že musí prostě prodělat tuhletu odizeu, kdy ho to možná i třeba přestává bavit a podobně, ale já nemůžu říct, že by mě to přestalo bavit. Já považuji to rybaření skutečně za takový, můžu to klidně říct, za takový odpočinek, za takovou, možno říct, sportovní záležitost. Sportovní, protože hrozně rád pstruhařím. A když se vydám na pstruhy a mám projít takový pěkný, dejme tomu Panenský potok, naposled jsem byl na Panenském potoce, to je nahoře v severních Čechách, tak jsem prošel 14 kilometrů tvrdý cesty, tvrdý vodou, po břehu, kopřivami, no já nevím čím vším, samozřejmě není žádná nouze od vykoupání, kolikrát člověk vylejvá z holinek vodu a podobně. Tak to je taková moc prýma věc, že člověk se při tom pohybuje a pokud jsou lidi, kteří mají takové sedavé zaměstnání, já to samozřejmě o sobě nemůžu říct, že bych měl sedavé zaměstnání, ale taky někdy toho pohybu není mnoho, tak je to výborná věc a můžu to každému vřele doporučit. Na druhé straně ovšem zase bych nerad viděl, aby každý pstruhařil a každý rybařil, protože to už bychom se vůbec na břehy těch řek a potoků nevešli. Pokud tedy jste ten sedavý rybář, že můžete sedět u vody a ve chvíli, kdy se zvednete, abyste, já nevím, udělal něco 5 nebo 10 metrů kousek od svého stanoviště, tak v tu chvíli vám tedy obvykle zabere ryba a táhne vám prut do vody. To se mi stalo jednou tady blízko Prahy na jednom rybníce. Kapr, pěkný kapr, ten měl asi 2,5 kila. Předloni to bylo. A naštěstí jsem se ovšem, protože jsem slyšel nějaké takové divné vrzání, tak jsem se otočil a vidím, jak prut se pomalonku šine z těch vidliček dolů do vody, vidličky nakloněný a prut pochoduje krásně na hloubku. Tak jsem v poslední chvíli skočil a prut jsem čapnul, říkám si, v duchu mě prolítla myšlenka, říkám si, přece škoda toho prutu, no čertvem rybu, ať ji nechytím, ale ten prut přece jenom je drahý špás, včetně toho navijáku. No, chytil jsem prut s navijákem a dokonce jsem vytáhl i toho kapra. Vzpomněl jsem si na jednu takovou odizou, nebo na jednu martýrium. Byli jsme, mám dva kluky, byli jsme v Jugoslávii, tam jsme si vypučili potápěcí zařízení, šnorchl a brýle a automatické pušky, lépe řečeno pušky na péro, podvodní pušky tedy. A vydali jsme se na lov ryb. Teď musím říct, že to je skutečně dřina. Ale nejkrásnější věc je ta, že v moři, kde je voda skutečně velmi pěkně, velmi čistá, průzračná, tak každá ryba, kterou pod tím pod vodou vidíte, tak se vám zdá ohromná, veliká. Jsme plavali s tím menším klukem, který se výborně potápí a viděli jsme třeba hejno ryb. No nám se zdálo, že jsou to žraloci. Podařilo se nám 3 ulovit. Když jsme je vytáhli nad vodu, jsme zjistili, že jsou to rybičky z vící 15 cm a pod tou vodou to vypadá, jako když má metr.

0: Jiným rybářem na slovo vzatým je národní umělec Jaroslav Vojta. Zažil toho na březích řek, potoků a rybníků za svůj život dost a dost. A z těch zážitků jsme vybrali jeden z nejveselejších.
1: Každý člověk má svého koníčka. Já třeba rád chodím na houby nebo na ryby. Při našem povolání toho volného času je opravdu málo, ale někdy se přece jenom najde. Jaká je to rozkoš posadit se někde v záhybu řeky a pozorovat splávek, až se zavrtí či bleskem sjede pod vodu. Až pocítíš v duchu, jaký je to asi kus a kolik pak asi váží. Jo, taky se stává, že místo tučného kapříka vytáhneš starý škrambál. Ale to člověka nijak vlastně neodradí. U vody zapomeneš na všechny strasti a na všechny strasti všedního života. Je ti nějak veselý. Nejraději chytám pstruhy. Je to lov vzrušující a seš stále nějak v pohybu. Jako kluk jsem na ně chodíval a chytával je do ruky. Není to sportovní, ale nám klukům to nějak nevadilo. Pstruha jsem nahmatal v jamce a šel jemně prsty pod bříškem až k žábrám. Stisknul pstruha pěkně a vyhodil na břeh. Nemyslete si, že jsem pocitoval nějakou rozkoš, když jsem táhnul rybu z vody. Bylo mě vždycky nějak trochu líto, proto jsem nemohl načekané střelit srnce, i když jsem ho měl už pěkně na mušce a zamířeno krásně na komoru. Představte si, přáteli drazí, co jsem jednou ulevujel. Když jsem byl ještě angažován ve Vinohradském divadle, pozval mě Pepík Vošalík, výborný komik, se svým bratrem Karlem na ryby. Byla neděle, krásný den a oba jsme měli volno. Vypravili jsme se časně ráno někam k řece na Sázavu. Našli jsme si menší zátočinu, na břehu několik stromů, kde byl příjemný chládeček a tam jsme se pěkně utábořili. Chytal jsem na dva pruty, jeden na těžko a na druhý na menší rybky, abych měl nějakou návdadu na štiku. Dlouho nic nebralo, ani velká, ani malá. Křiknul jsem na Karla, aby mě chytil luční kobylku a dal mi naháček udice. Zatím, co já sledoval splávek první udice, Karel navlékal za mými zády kobylku na druhou a křiknul. Hotovo! Aniž bych se otočil, švihnul jsem prutem, v tom Karel zařval. Ježíš Maria, počkej! No pochopitelně, že jsem ihned ucítil, že udice někde uvázla. A myslel jsem si, že ve větvích stromů a nebo na nějakém křovisku. Jaké však bylo mé zděšení, když jsem spatřil, že udice uvázla v nose ubojeho přítele. A k tomu tak nešťastně. Přímo dovnitř, do špičky nosu. Snažil jsem se háček vyrvat. Karel úpěl bolestí, až mu tekly slzy z očí. Leč marně jsem se namáhal. Ustřihnul jsem udici, takže z nosu čouhalo očko háčků a kus štětin. Nos začal otékat. No žalostný pohled. No viděl jsem, že tady musí zakročit rozhodně lékař. Utíkali jsme spolu k lékaři, který naštěstí bydlel asi půl hodiny od našeho tábořiště. Lékař doktor Musil, velký přítel herců a dobrý ochotník. Když se Karel posadil na operační křeslo a já se podíval na ten nešťastný oteklý nos, ze kterého trčel háček a kus štětin, no nevydržel jsem to a dal jsem se do křečovitého smíchu. Jakého jsem to ulovil solo kapra. I pan doktor se smál.

Podzim bývá pro některé rybáře dobou šílenství. Tak si připadáš jako vyhladovělý letoun před cestou na jih. Jíst se chce, opravdu zuřivě jíst ze všech ryb najednou. Tak kdyby bylo někde nějaké jezero, kde by se dali chytit všechny, všecičky. Jezero, kde by zabralo za den rázem 20 štik, hladina, která by se pořád pěnila tahačkou z kapry. Ryby berou překrásně, ale špatně se chytají. Na podzim nejvíce smůly. Všechny jsou ostražité, úplně vychytralé, nedají se napálit, nedají se oklamat. Krm je čím chceš. Na všecko ti jdou, ale nedávej prut ani na okamžik z ruky, jinak je po všem. Nezasekneš 3 ryb a je po robotě. Do večera nechytíš pak ani šupiny. Jenom smyčku na stromě udělat a oběsit se. A s jakou dychtivostí se do toho ženeš? Povídám, je to šílenství. Ale to jistě také v nás pracují nějaká křídla po prarodičích. A kdybys mohl, skákal bys přes 7 hor najednou. Po nebi pluje špinavě zelený měsíc. Zatímco v létě všechny dálky se zbíhaly k tobě, dnes letí všechny od tebe a narážejí o tebe jako o věc naprosto nepotřebnou, zbytečnou, kterou by bylo záhodno odhodit někam do propasti. Neprocházíš úvodem, ale zapadáš do něho jako mrtvá historie ledajakého života. Všechny stezky jsou bezvýznamny, poněvadž můžeš jít kudykoliv, ale běda ti, chceš-li si nadejít. Zabloudíš zcela určitě, neboť kře a stromy, jimiž si se řídil v létě a na jaře, nemají teď už vůbec žádného tvaru, prodavše svou korunu šílenému času. A tak chodím ve tmách už asi hodinu naprosto zmaten, hledaje cestu k řece. Situace byla jindy jasná. Od nádraží šlo se vzhůru k dědině, pod dědinou přešlo se nalevo a pak se sešlo u dvou akátů na polní cestu. Odtud šlo se rovnou do polí až na rozhraní k lukám. Tam zašlo se vlevo pod 3 stromy, prošlo se vysokou travou ke starému polozbořenému můstku nad průplavem, šlo se podél průplavu, přešlo se na lávku ze starého kmene, poté si se přešplhal na druhou stranu, všichni po ní přecházeli koňmo, byla úzká a nakřivo, pustil se zase rovnou přes luka, přeskočil ještě jeden příkop a už si stál u řeky. Tak tomu bývalo v létě, ale teď je tomu docela jinak. Nadešel jsem si u dvou akátů a pustil se přímo přes zorané pole k lukám. Dvakrát jsem klopítl a div jsem neupadl i s konvicí s rybkami. Vylil jsem přitom polovinu vody a slyším, jak rybky sebou znepokojeně bíjí o plechové stěny nepohodlného vězení. Rozhraní mezi poli a lukami pořád nevidět. A když konečně na něm stanu, nevím opravdu, kde jsem. Ačkoliv je zima, spotil jsem se cestou po hrbolatém poli a musím si trochu odpočinout. Měsíc se schoval do mračen, musím čekat, až vyjde. 3 stromy jsou jistě vlevo. Měsíc vychází a svítí mdlým světlem na nějakou skupinu, která by mohla být nedaleko můstku, ale průplav šumí v tmách, kde si pode mnou. Tady je. Vidím jeho špinavou vodu. Kde je můstek? Nalevo. Jdu, ale průplav zatáčí se obloukem, který končí někde v nekonečnu. A po můstku ani památky. Což abych slezl a nabral rybkám vody. Však nepojdou. V listopadu už dostačí voda v konvici nejméně na půl dne. Napravo. Jdu, ale můstek nikde. Snad ho strhli? Ale jak se teď dostanu k lávce ze starého kmene? Stojím na hrázi a dívám se upřeně před sebe. Měsíc je napolo ukryt mraky, ale v dálce vidím dosti zřetelně skupinu vrb nad řekou, kde jsem chytával v létě. Tam ve starém trámoví pleskávali sebou sunci. A najednou, a tohle je to šílenství, vrhám se do vody v průplavu. Voda sahá mi po pás, brodím se na druhou stranu. Mám cíl před očima a vrhám se i do druhého příkopu. Co mi po lávce? Tamhle je už řeka.
přicházím k třetímu příkopu, nabírám vody rybkám, přebrodím se a tu jsem. Je to ono místo. Pod obrysy vrb valí se inkoust. Hladina řeky stojí ve světě polotmy a polosvětla, nějak výše než břeh, ale teď dopadl na ní konečně splávek. Zakymácel se, ztratil.

0: Uslyšíte-li jméno národního umělce Jana Wericha, vybaví se vám hned vedle Osvobozeného divadla, Jiřího Voskovce a Ježkových písniček i Rybářský prut. Ne, opravdu to není přehnané, protože ryby, to je jedna z velkých a dovoluji si tvrdit, jedna z největších jeho lásek. Zastihli jsme pana Wericha právě ve chvíli, kdy vyprávěl své dceři Janě o tom, jak lovil daleko, daleko za mořem v Americe. Co všechno přitom zažil, si poslechněte spolu s Janou Werichovou i vy.
1: Mám kysko je na ty šíji státu New York, severně od New Yorku, a po jedné straně je řeka Hudson, tam k ty řece Hudson je takový 30-40 kilometrů, tam je Sing Sing.
2: Tedy věznice.
1: Věznice. A na druhou stranu to vede k moři. To je tam ke Connecticut. To je takových 40 kilometrů. No prostě, tam jsme chytali a chytali jsme s tebou. Ty jsi tam byla se mnou a já jsem ti pořídil takový proutek a malou udičku a malou žížalku červenou. No a chytali jsme. No prostě, viděli jsme v té vodě takový stín, jak tam je to pěkno, želvo, tedy snapper. A já jsem pohle, hele, děvenko, půjč mi ten tvůj proutek. A tak jsem to tam hodil a neměli jsme olůvko žádné na tom a ona tak pomalinku, ta malinká udička s tou žížalkou klesla, nejdřív byla dobře vidět v té čisté vodě, pak už byla méně vidět, pak už šla mizet a najednou se objevil takový stín a bafnul ji a šel dál a bral ten můj prut taky s sebou. No prostě, ten jde tam, velká želva se chytla, ona měla, tenkrát, jak jsme ji vyndali později, tak měla takových 10 kilo. A byla to velká legrace, protože jak jsem ji tahal ven, mu to bylo všecko slabounky, abych to neutrhl, tak jsem musel pak najít takový místo, kde bych ji vytáhl jako rybu. A vždycky člověk zvyklý, když tahá rybu na mělčinu, že vytáhne něco, co se na ty souši plácá a neví si rady, když to já jí vytáhl a ona šla dál a šla po silnici a ty jsi šla za ní a já jí jen na prutě a před náma jde želva a my jak dva blbí za ní. Šli takový kluci, jestli se pamatuješ. A já se pohle, co s ní mám dělat? A on povídá, abych ji capsizoval. Capsize her, říkal. Capsize znamená...
2: Vyndat na souš.
1: Ne. Capsize původně znamená obrátit ji želvu tak a na hřbet. A pak přeneseným slova smyslu to znamená, když se převrhne loď.
2: Aha. A není to naopak, že to převrhne se loď a pak želva?
1: Dříve byla želva, než byla loď.
2: Aha.
1: No prostě já to udělal a teď jsem jako ona ležela na tom znaku, tedy obrněným, teď na tom pupku ona má taky ten
2: krunýř.
1: A já jsem na to šlap a ona mě těma čtyřma nohama tu nohu moji takhle vzala, ale pevně. A teďka mě chtěla chňapnout a já jsem držel tu šňůrku, tedy tu imitačku, abych jí to nedovolil. A teď jsem tou nohou házel, to vypadalo jako... Chvíli jsem s tím šel, vypadalo to, že mám jednu nohu ve sněžnici a druhou ne. A nemohl jsem se jí zdravit, nebylo mi trošku teskno. No, tak... Tam jsme byli v tom Mount Kisco a nedaleko tohohle Mount Kisco bylo jezero. Tady se jmenovalo a jmenuje Byram Lake. A tam jsem chodil chytat ryby. Tam byl nějaký Němec, tam v té krajině, asi začátkem století nebo tak. Farmář a ten tam měl rybník veliký. A ten tam nasadil kapry, přivez je z Německa pro svoji zábavu. No, oni se mu tam vytřeli a on je nikdo nechytal. A potom tam udělali tu přehradu a zatopili tu krajinu. Následkem toho zatopili ten jeho rybník, jich několik. A ty kapři se dostali do toho. A já jsem tam jednou chytal, já jsem tam jezdil, tam... Ona ta přehrada měla, no ona se táhla 80 mil, což máme... 120 plus 8, 128 kilometrů dlouhá. A já jsem tam někdy jezdil, a byly přítoky na pstruhy a tak, a na bílý okouny. A jednou jsem tam byl a ta voda tam šla do lesa. Prostě tam byly takový stromy, které rostly z bahnisek. A já tam chytám u toho, tam se vlíval takový potok do toho, do ty přehrady. A bylo tam, nebyla cesta, to se muselo jít, tím potokem jsem musel jít, protože nedalo jít tím lesem, to byl skoro prales. A chytám tam bílý okouny a najednou slyším za sebou takový švachtání a otočím se a tam v tom přítmí, v tom lese, vidím takový veliký věci, takový, no takový hřbety, z ty vody koukaly. A já jsem si řekl, ajajaj, tady jsou divoký prasaty, diváci, pač tam byli taky diváci. A tady se rachaj v tom. A tak jsem to odhadoval, jsem si říkal, tak tohle by mohly být takový 60-kilový ty mladý, že jo, ty selata. A doufejme, že to není někde bachyně blízko. A tak se koukám, a nejenom oni zmizeli. Si říkám, no přeci neplavou pod vodou. A tak tam jdu blíž, brodím tam. A to byly kapři, oni se třeli, ale to byly fantastický potvory. No,
2: to už byly americký kapři tedy, veliký.
1: Ohromný, no ty mohli mít, ty měli přes 20 kilo.

Loučíme se s vámi, vážení přátelé, a dáte-li se na rybařinu, přejeme vám opravdu šťastný lov, anebo lovu zdar. Naschledanou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Já musím říct, že jsem se tam probouzil celkem v pohodě, celkem rád, protože naši kuchaři, kteří taky byli skvělí, měli jsme partu tří kluků, kteří se vlastně o nás starali, Nepálců, tak nám ráno nosili čaj přesně s východem slunce, ještě než byla hotová v tom stanu, kde jsme jedli, než byla hotová snídaně, tak vlastně roznášeli čaj přímo do spacáku, takže to probuzení bylo příjemné. A pokud byl ještě hezký den, což se taky stávalo, i když byly i ošklivý dny, kde teda foukalo, člověku se ze spacáku nechtělo, ale když bylo hezky, tak jsem si otevřel stan a měl jsem výhled přímo na kopec, takže jsem si v klidu vypil ten svůj čaj a potom už se ozvalo snídaně a šli jsme se najíst. A takže skoro možná doma si takhle to ráno neužiju kolikrát.

0: jsem měl sebou CDčko Natalie Merchant a tam vlastně úplně na konci je skladba, která ani není na seznamu skladeb na tom přebalu. Je to něco jako bonus asi, bych to pochopil, ale říkám, není tam vůbec napsaná, je to instrumentální kousek a já jsem prostě si to hrozně oblíbil a musím říct, že to pro mě bylo taková hnací síla, že jsem si občas pustil tu skladbu ráno nebo večer, když prostě jsem seděl před stanem a koukal jsem na ten kopec a měl jsem pocit, že mi to dává sílu, mě to trošku hnalo. Prostě ta skladba má, mně se líbí, že má vývoj. Začíná někde v tichu, pomalinku a potom vrcholí a pro mě to, já jsem si úplně představoval možná i tu cestu na kopec, kde to začíná pomalu, pozvolna a nahoře je ta síla, kdy člověk, která se asi dostane na vrchol a potom se to zase krásně uklidní, zřejmě se stup.
1: Říká se jí hora Tyrkisové krásy, Tyrkisová bohyně. Jmenuje se Chaoyu, měří 8201 metr, je tedy osmá nejvyšší na zemi a poprvé na ně vystoupil právě před 50 lety Rakušan s povědomým jménem Tichý. Z Braslavan Petr Novák to zopakoval letos v létě. Jeho cestu na vrchol budeme sledovat a občas přidáme glosu muže z legend českého horolezectví, doktora Jaromíra Wolfa. Narodil se před 85 lety a když mu bylo 70, svěřil nám u mikrofonu svoje vyznání. Může to být zajímavé srovnávat.
2: Vysoké hory a celé to vysokohorské prostředí, to je nesmírně zajímavá oblast i pro lékaře. Protože to vysokohorské prostředí, kde je řídký vzduch, na vrcholu Everestu se uvádí, že je k dispozici organismu člověka asi třetina i méně onoho množství kyslíku, které máme k dispozici tady na úrovni Prahy. Je tam velmi snížená relativní vlhkost vzduchu. Teploty atmosféry tam klesají někdy až k polárním hodnotám. Neboli to je zcela mimořádné a z fyziologického pohledu velmi náročné prostředí a odedávna, když horolezci začali pronikat do těchto vysokých nadmořských poloh, tak se fyziologové a lékaři snažili nějakým způsobem je testovat, jak asi budou reagovat v těch vysokých výškách. Ukázalo se a ukazuje se, že ty podmínky v těch velmi vysokých horách jsou nenapodobitelné. Že podtlaková komora může nám něco ukázat, ale nedá se srovnat absolutně s oním prostředím a s oněmi podmínkami, které panují v těch vysokých nadmořských polohách.
0: Velký hory přišly teprve před 3 rokama, když teda nebudu počítat Tatry, který jsem si taky užil, a Alpy posléze, vlastně jsem to vzal od Píky nahoru, tak velký kopec první byl McKinley a tam lákalo asi nepoznaný, no. Touha zkusit, co to udělá, protože četl jsem hodně o tom, jak je to těžký, co je zase na tom krásnýho, tak jsem si to chtěl zkusit na vlastní kůži. Já takhle zkouším rád hodně věcí. Tatry jsou překrásný, já mám pořád s ním skvělý vztah, i když jsou tu Alpy, které dřív otevřený nebyly, což já sám na svojí kůži se nepoznal, ale prostě vím, že starší kamarádi třeba už do těch Tater tolik nejezdí, protože říkají, že jsou přelezený Tater, protože vlastně nemohli nikam jinam, tak do Tater se jezdilo pořád, ale já pořád Tatry mám rád. Jsou velký a přitom jsou malý, útulný. A zase je tam půvabný to, že tam jezdím s lidma, který mám rád. Já bez těch lidí, kdybych tam byl sám, tak si je tolik neužiju jako s lidma, s kterýma tam jsem.
2: To byl neodlučitelný celek. Přátelé, kamarádi, překrásná příroda, divoká příroda a lidé, kteří tam žili, tehdy Vysoké Tatry. To byl překrásný svět ještě neporušené přírody. A lidé v těch liptovských krojích, které tam nebyly nějakým importovaným folklorem, ale skutečností, to všechno k těm horám patřilo.

0: Vlastně jsme se viděli všichni dohromady asi třikrát, než jsme odjeli, ale všichni jsme znali někoho vedle sebe, koho jsme třeba přivedli. Chtěli jsme, aby to byla menší skupina, jelo nás vlastně 6, což mi připadá, že ještě parta lidí, kteří se dokážou dohodnout. Spousta věcí nakoupit, sehnat jídlo, sehnat vybavení, spočítat všechno, aby to nějak vyšlo, zabalit to, poslat to letadlem a nakonec jsme odletěli i my. Cesta základního tábora s mírnými komplikacemi vzhledem ke stávkám mojistů v Katmandu, kde jsme se zdrželi 5 dnů, který nám potom málem chyběly, ale jinak proběhla úplně v pohodě do tábora, který je ve výšce 4900 metrů, což je tábor, který Číňani považují za základní, tam se dojede jeepem a potom vlastně ten předsunutý základní tábor, který je ale vlastním základním táborem, kde člověk teda stráví v podstatě celou expedici, tak ten je ve výšce 5700 metrů, tam jsme šli ještě 2 dny. Tady už trošku skolaboval náš plán a náš cíl, že jsme vlastně chtěli vystoupit na vrchol pokud možno všichni a pokud možno všichni najednou. Tak už tady vlastně na té cestě do základního tábora těch 5700 metrů dva kluci se museli vracet zpátky do toho tábora 4900, protože už se necítili dobře a tam je veliký riziko, že když člověk něco takového překoná nebo se snaží překonat, takže se to jedině zhorší. Takže už tam vlastně jsme se trošičku se rozhodila ta parta na víc skupin, které potom museli působit na kopci nezávisle na sobě. Tím nemyslím, že by se rozhodili jako parta kamarádů, ale technicky už jsme chodili každý zvlášť. Takže já jsem třeba byl smutný z toho, že člověk, s kterým já lezu rád, s kterým jsem vystoupil na svůj první kopec McKinley, Jirka Pěnkava, byl jedním z těch, který se museli zdržet a my jsme potom na kopci spolu nestrávili jedinou noc ve stanu, na který jsme se tolik těšili, že si budeme povídat a zase si řekneme spoustu věcí, tak my jsme se potom míjeli. Já jsem šel nahoru, on šel dolů a takhle to šlo celý měsíc na kopci.
1: A tady si musíme uvědomit jednu vážnou věc, že to horolezectví přestalo být objevitelskou činností, přestalo posunovat hranici nemožného v té oblasti objevů, které jsou významné pro člověka a pro celé lidstvo, ale stalo se sportem. Krajně rizikovým, krajně náročným, sportem, který mohou skutečně provádět jenom, řekl bych, téměř předurčení jedinci, možná geneticky předurčení.

0: Začalo stoupání budování posledních táborů, kde jsme vlastně poměrně snadno vybudovali tábor ve výšce 6400 metrů, což je místo na první tábor. Postali jsme tam dva stany pro dva lidi a vrátili jsme se zpátky dolů. V tom vlastně spočívá aklimatizace, že člověk postupuje nahoru, potom se vrátí dolů, kde si odpočine, taky hlavně nabere další věci, které je potřeba vynést nahoru, vlastně další stany, další jídlo, další palivo. Potom jsme se tady pravili znova nahoru po pár dnech. Říkám potom, je to prostě pár dní, který vždycky spolkne dole ten odpočinek. A navíc je člověk strašně odkázaný na to, jaký bude počasí. Já vím, že jsme chtěli třeba vyjít už o dva dny dřív, ale museli jsme se zdržet zase kvůli tomu, že bylo počasí takový, že nešlo opustit základní tábor. Nakonec jsme teda vyrazili znovu nahoru, přespali jsme znovu v táboře číslo 1. Tam jsme měli poměrně těžkou noc, hodně foukalo a hodně sněžilo a vlastně celý ty stany nám zapadaly sněhem až tak, že se strašně utěsnili. Takže se nám stalo v jednu chvíli to, že třeba nešlo vevnitř vařit a než člověku došlo to, protože zkušenosti tady nebyly, že je potřeba nějakým způsobem zavést přívod vzduchu dovnitř, tak jsme si mysleli, že jsme koupili špatný plyn, protože nám to vůbec nehořilo. Myslím si, že jsme tím pádem absolutně lidově řečeno namydlený, že tím pádem končíme, protože bez toho plynu tam nelze existovat, protože si člověk neuvaří, neudělá si vodu nic. A navíc tam vlastně ráno se Honza ve stách probudil v špatném stavu, špatně se mu dýchalo, takže šel dolů. My jsme ještě si mysleli, že třeba se mu to spraví, že to možná bylo jenom rychlej postup a nakonec, když my jsme se vrátili dolů, tak už tam nebyl a odešel úplně do údolí a vrátil se do republiky s tím, že potom si tady léčil nějaký náběh na zápal plic nebo něco podobného. V tu chvíli nikdo s tím nemohl nic dělat, takže jsme postupovali dál. My jsme se ve třech vypravili z prvního tábora dál nahoru, postavili tábor číslo 2, nakonec jsme došli nahoru jenom 2. Honza Krabec se otáčel taky kvůli potížím s výškou. Nám se povedlo ten tábor postavit, jeden stand ve výšce 7100 metrů. Přespali jsme tam jednu noc, která jsem si myslel, že bude horší, nebylo to tak strašný. Ráno jsme se zase vrátili v klidu dolů a zase prostě jsme čekali pár dní dole, odpočívali.
1: Učili jsme se to a učili jsme se to v řadu generací od všech horolezců za těch 200 let, co horolezectví existuje jako objevitelská i sportovní činnost, že vztah člověka k člověku je hodnotou možná vyšší, než jsou i nejvyšší hory této planety. Ovšem, ono je to všechno podmíněno jednou obecnou vlastností sportu. Podívejte se, jak se sport mění. Já pamatuju, já jsem hrával taky kdysi lední hokej, v brance dokonce. Já pamatuju doby, kdy se hrával lední hokej bez přílby, kdy se nesměla hokejka zvednout výše než do pasu a když někdo do někoho vrazil, tak se mu omluvil. A podívejte se, jak se hraje hokej dnes. V jakém moderním brnění, i když není z oceli, ale je z plastu, a agresivita se stává dokonce žádoucí vlastností. A to zachvacuje všechny sporty.

Čekání je v podstatě to, o čem je lezení na velký kopce, podle mě. A já mám dobrý pocit za sebe v tom, že mě to problémy nedělá. Já vím, že určitě je někde hranice, kde mě to začalo hrozně štvát a možná bych začal dělat takové věci, které by vedly k tomu, že by člověk šel nahoru i v okamžik, kdy to strategicky není výhodný, ale zatím mám takový pocit, že se mi daří se sám sebe kočírovat do té míry, že mi to nevadí. Je to samozřejmě náročný, protože v tom ten základní tábor má poměrně omezené možnosti. Je to prostě pár stanů na kamenech a na ledu, nedá se tam dělat v podstatě skoro nic, než spát, číst, poslouchat muziku, jíst. Je to v podstatě taková ozdravovna svým způsobem, i když vzhledem k té nadmořské výšce, o tom asi nelze mluvit jako ozdravovně v pravém slova smyslu, ale je to prostě spaní, čtení, příprava, výstroje možná, ale je potřeba se zabavit každopádně, jinak by se člověk z toho asi zbláznil. Vítr byl na kopci veliký problém. Vlastně jsme měli třeba dny, kde bylo úplně krásný počasí, absolutně jasno, bylo vidět, že srážky žádný nepřijdu, ale foukal takový vítr, že nešlo stát na nohou. My jsme už z toho prvního tábora. Tam právě možná se dostanu k tomu, že jsme nevydrželi čekat. My jsme tam čekali den a prostě nechtělo se nám tam být, že v tom základním táboře člověk má aspoň nějaký pohodlí a je zvyklý tam čekat, zatímco v tom prvním táboře nám se nechtělo tam být. Chtěli jsme se dostat nahoru do té dvojky, připadlo nám, že je krásně, ale došli jsme možná 300 výškových metrů nad tábor s Petrem, ale jsme se tenkrát pokusili to prolomit a vraceli jsme se zpátky v podstatě zlomený tím větrem, který člověka srážel na všechny čtyři. A potom jsme poslušně zalezli zpátky do stanu a čekali jsme do dalšího dne, kdy se to teda trošku uklidnilo. A přestože foukalo pořád silně, tak jsme dorazili do toho tábora dvě. Tam jsme naštěstí našli nástan v pohodě. A v následující noci jsme se všichni společně pokusili o výstup na vrchol, ale skončili jsme asi 300 metrů nad táborem právě zase kvůli větru. Večer, když jsme uléhali, tak nefoukalo a byla úplně jasná obloha, takže jsme měli domluveno, že se o půlnoci probudíme. Potom tak 2 hodiny trvá, než člověk uvaří, než oblíkne do všeho, co má si oblíknout, obuje si boty s mačkama, to je všechno strašně náročné v tom stísněném prostoru stanu, kdy vlastně člověk se venku to dělat moc nechce, protože jak zapadne slunce, tak teplota se dostává třeba na minus 20 stupňů a tam potom jakýkoliv zapínání maček a zipů bez rukavic je strašně riskantní. Takže jsme vyrazili, ale už bylo vidět, že to počasí se zhoršilo a vrátili jsme se teda do druhého tábora, kde jsme přečkali zbytek noci do rána. A já jsem původně myslel, že tam počkáme, protože počasí se zlepšilo, bylo krásně. Myslel jsem, že tam počkáme a že to zkusíme druhý ráno vlastně znovu brzo ráno. Nakonec jsme se domluvili, že si půjdeme odpočinout dolů a že na ten poslední pokus se připravíme dole, aby jsme byli zase v dobré formě.

Přesně jsme to měli spočítaný. Věděli jsme, že když se vrátíme dolů, tam zůstaneme určitý počet dnů, protože není cílem vrátit se dolů a druhý den jít nahoru. To nic člověk nezíská, v podstatě akorát ztratí. Je potřeba dole strávit pár dnů, dát se dohromady, vyspat se na jízce. To tělo potřebuje nějaký čas, aby zregenerovalo. Takže jsme měli spočítáno, že pokud to uděláme, takže se jdeme dolů, strávíme tam, měli jsme si v plánu 3 dny a půjdeme nahoru, že nám zbyde rezerva taková, že třeba v tom táboře 2 by se mohli 2 dny čekat a potom bychom se museli pokusit jít nahoru a ať by to vyšlo nebo ne, tak by se museli dolů, protože jsme měli zajištěný transport zpátky jakama. Ty jaci nejsou v tom základním táboře, oni jsou v údolí a ty mají

budeme pozorovat, jak to teda vypadá. Probudili jsme se o půlnoci a už podle zvuku bylo jasný, že se to nezlepšilo. Ten vítr bičoval ten stan strašnýma porivama. Kdyby člověk nebyl ve stanu, tak asi nepřežije. Takže jsme zase tak jako polehávali, ono ten spánek je takový hodně povrchní tam. Kolem 2 hodiny jsem se probudil znovu, pořád to samý, ale chtělo se mi vykouknout ven, jak to vypadá venku, a ku podivu jsem zjistil, že venku je úplně jasno. Akorát ten vítr tím, jak unášel sebou ty krystalky sněhu z toho svahu nad náma, tak to hnal na ten stan a vypadalo to vlastně, že třeba sněží strašně prudce, a nebylo to tak. No tak jsme se chvilku rozhodovali, nakonec jsme se rozhodli, že se teda zbalíme, i když bylo trošku později, než jsme chtěli, ale zbalili jsme se, připravili jsme se nějaký jídlo, pití. Kolem 5. hodiny jsme vyráželi. No. Ten vítr teda silnej byl, ale šlo to pořád. Já jsem zažil horší vítr třeba právě v těch Tatrách. V 7 hodin jsme byli na místě, kde se normálně staví 3. tábor, který my jsme teda nestavili, což je výšce asi 7500 metrů. A tam se s námi bohužel rozloučil Honza Krabec, který zjistil, že mu to nejde a bál se, že by nahoru ty by došel, tak by došel strašně pomalu a ta rychlost je tady v tom případě zásadní faktor, protože čím díl člověk se v tady té zóně nad 7000 metrů pohybuje, tím to riziko, že ten organismus to nezvládne, je větší. Takže jsme nahoru postupovali s Petrem Malým ve dvou. Vítr nás neopustil celý den, ten se nás držel pevně, naštěstí byl krásný den, takže vyšlo slunce a za pár hodin už do nás i svítí, což je takový pozbudivý, ne, že by to člověka nějak moc zahřálo, ale člověk si připadá líp, než kdyby bylo mlha, špatný počasí. Já hlavně bych si připadal strašně vzhledem k tomu, že představa, že vyjdu nahoru a nic neuvidím, by mě absolutně zlomila pravděpodobně, protože já na ty kopce nelezu kvůli tomu, abych si mohl říct, že jsem byl tak vysoko. Ale hlavně se mi líbí ten pohled z výšky, pohled do hloubky. To je to, proč tam chodím. No. Takže i v těch Tatrách třeba kolikrát, když lezeme, tak já se nahoru dostanu rád klidně lehkou cestou, jenom když si to můžu užít. Mám kolem sebe kamarády a sedneme si nahoře a máme tam tu pohodu, že si můžeme sníst klobásu, napít se čaje a rozlížet se.

0: Potom přišla chvíle, kdy podle věškoměru jsme byli nad hranicí 8000 metrů, tak to jsme se na sebe tak pěkně usmáli, byli jsme rádi, že už se to blíží a celkem jsme si připadali, myslím oba, jak jsme se vzájemně ptali, jak nám je, tak jsme byli docela v pořádku. Vyšli jsme na to sněhový plato obrovský, protože vrchol Čoju vlastně není to žádná špička, není to klasická pyramida, na vrcholu je vlastně obrovský sněhový plato, velký asi jako Václavský náměstí. A tady to místo spousta lidí považuje za vrchol, i když možná ví, že vrchol to není, ale prostě je to jejich vrchol a vrací se dolů. Je fakt, že výškový rozdíl už na ten opravdový vrchol není zásadní, ale je to ještě docela dlouhý kus chůze po tom platu mírně do kopce. Opravdový vrchol je určený tím, že člověk vidí Mount Everest, což je jednak krásný pohled a hlavně je to teda ta jistota, že člověk je na vršku a že nepodved sám sebe, protože kohokoliv jiného podvést můžete, protože říct, že jste tam byli, je strašně snadný. Já si pamatuju, že jsme šli kus od sebe a já jsem takhle mezi dvěma převějema sněhovýma uviděl tu černou hradbu Everestu, tak jsem na Petra zakřičel, už ho vidím, tak on rychle přišel ke mně a už jsme to teda viděli zase a potom jsme překonali je to ten krásný, když člověk překoná horizont toho posledního sněhového valu a stáli jsme tam a viděli jsme ho a úplně spontánně krásně jsme se objali, bylo to, se mi hrozně líbilo, že to nebylo něco, že to by se asi mělo, tak se teda obejmeme, prostě jsme se na sebe skočili a byli jsme tam, no. Potom fotografování a Petr točil na kameru, pořád teda strašně foukalo, ale já jsem si myslel, že na tom vršku strávíme minuty, řádově nějaký a byli jsme tam skoro hodinu. Uteklo to teda hrozně rychle, ale tím, že jsem se koukal na hodinky, jak jsem zjistil, jsme nakonec byli nahoře 50 minut. Bylo to hezký, no. Ještě bylo potřeba dostat se dolů, což je na horách to, co mě taky láká, že to není jenom cesta nahoru, je to i cesta zpátky, takže to takový kruh se uzavírá, je to takový komplexní.
1: Já jako lékař musím vzpomenout na ony doby, možná romantismu, kdy jsme se učili v horolezeckých kurzech, že horolezecký výstup nekončí na vrcholu, končí návratem zpátky tam, odkud jsme vyšli. A jestliže končí na vrcholu a nevrátíme se dolů, možná, že to je fantastický výkon z pohledu psychologie a z pohledu fyziologie zdatnosti. Ale úspěch to podle mého názoru není.
0: Já jsem mával na Everest s tím, že jsme dobře věděli, že nikdo nemůže vidět nás a my nemůžeme vidět je. Takový pokus o navázání kontaktu, my jsme byli nahoře vlastně sami, tak jsme možná takový dobrý pocit, že třeba někde kolem nás ještě někdo je. Je to 30

kilometrů začnou čarou na Everest, takže by to nebylo tak daleko, ale nakonec, když jsme sešli dolů, tak jsme se dozvěděli, že v tu dobu, kdy my jsme byli na Čoju, tak na Everest ještě v jarní sezóně nikomu nepodařilo vylézt. Bylo to až pár dní potom, co my jsme úplně se dostali do údolí, do civilizace, tak nám říkali, že první lidi se dostali na Everest, že jim přišla perioda dobrýho počasí a hlavně už tam měli vybudovaný celou tu síť postupových táborů, takže se jim to povedlo pár dní po nás. No. Každý jsme si užili potom ty chvilky svoje, začali jsme sestupovat, což je druhá část výstupu. Sešli jsme dolů, kde nás čekal Honza, který se o nás postaral, udělal nám čaj, staral se o nás jako vlastní. Došli jsme dolů a tam samozřejmě kluci, co už byli dole, Jirka s Frantou, tak byli moc rádi, že se nám to povedlo. I naše kuchaři byli strašně nadšený a večer nám připravili slavnostní večeři, upekli dort, udělali pizzu, což ve výšce 5700 metrů na jejich plynovým vařiči. Jsem vůbec nepochopil, jak se jim povedlo. Někde vyhrabali krabici australského vína a láhev whisky, takže jsme ještě oslavovali večer. Jsme šli ke klukům z té expedice Radka Jaroše a tam jsme se taky dobře pobavili. A další den ráno přišli, já si musel to všechno naložit a za další den se stoupili zpátky do toho tábora 4900 metrů, kde jsme přespali a ráno přijeli jeepy a náklaďák, všechno se naložilo a už jsme byli na cestě zpátky do Katmandu.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

ulice, prispí, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: Tmavé brýle městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Pěkný poslech vám všem, které známá znělka zavedla na pěšinku dnešního Textempore, přeje jako vždy touto dobou tuzerát František Novotný. A jde dnes prosím o pěšinku podzimního lesa, tak asi tušíte, že to budou písničky na houby. Nedávno při setkání si mi totiž jedna posluchačka povzdechla, že letos jsem na ně jaksi zapomněl a přitom tolik rostly. Vráťa Ebr mi při setkání věnoval svoji knížečku o houbách a tam se mi zalíbila myšlenka, že každá houba je k něčemu dobrá. Řípky do octa, lišky a křemenáče na smažení, bedla na řízky, zelené muchomůrky pak regulují nadměrný počet houbařů. Tak se podívejme, co má v hudebním košíku Jaroslav Štercl.

nemrzí mě, i když houby najdu. Pojehličí, pomechu, prodírám se bez dechu, zkrátka dělám v lese neplechu.

každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, jásku houby, oni Hamlete. Ačkoliv mám všech prašivek seznam, seberu i houbu.

Každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, já řvu houby, oni Hamlet. Když zaprší a potom je krásně, roste to jak v literárkách básně. Vohnu každej stromeček, zmáčknu každej kopeček, v

sebou vážím. Každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, jášku houby, oni Hamlete. Dědeček má nejraději smrže, libuje si, že mu dá sníh vrže. Po večeři sklopil zrak, vzdychl, mě těžko nějak, musíš mi dát hoku na koňák. Babička nám po večeři

0: každej se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, jášku houby, voni Hamlete.
1: Houby patří k nejstarším obyvatelům naší planety. Vyskytují se tu 350 milionů let a dochovalo se asi 100 000 druhů. První zmínky o jejich kuchyňském využití jsou ze starověku. Římané sbírali houby rádi, dokonce nakládali a sušili. Preferovali hříbky, křemenáče, žampiony a lanýže. Císař Claudius nedal na hřeby dopustit. A tak, když své druhé manželce Agripíně jednoho dne řekl, jsem ti holka dneska nějaký otrávený, měl 100% pravdu, protože manželka této kulinářské slabosti využila. Již tehdy byly nejcennější houbou, stejně jako dnes lanýže, zejména bílé, k jejich hledání se používají speciálně cvičení vepři. Nejvíce hub se údajně každý rok nazbírá v Japonsku. U nás pochází nejstarší písemná zpráva o sbírání a kuchyňské úpravě hub z kuchařské knihy Jana Kantora z roku 1553 a usušené houby bývaly mnohde i součástí desátků, tedy dávek odváděných vrchnosti. Nedávno jsem otevřel houbařskou kuchařku a vidět mě Pavlov nestačil by rozsvěcet žárovky, jak se mi zbíhaly sliny v ústech. Úplně jsem cítil tu vůni a chuť desítek receptů na tousty, polévky, pomazánky, guláše, saláty, řízečky a tak dále. Jeden hudební recept, ve kterém houby nakonec také nechybí, nabízí skupina Šprušle. Budou od Berounky, protože jde o kapra po židovsku podle spisovatele Oty Pavla.

Nevím, zda víte, že houby obsahují i vitamíny B a C a tak se řadí k prevenci onemocnění srdce a cév, prospívají pleti, očím a vlasům. Jak zaznamenali pánové Uhlíř a Svěrák, klousky obsahují i vitamín L. Zeptejte se Hajného Bouska.

0: Tak a teď je tu obvyklá houbařská povídka. Statný kovář, skoloděj, bedlivý kozák, a čiž lysohlávka, ohnivec byl a liška počitá. Když jeho babku posedl satan a věčný hnojník mu vyčítala a stále mrchomůrka jízlivá špičkovala až, není divu, že ač ryzec povahou, píchavky sličné se mu zachtělo. Obu lakovky a třeba kvůli mlynářce Václavce Čechradku podvinutou přičísl a vyběhl. Strmělka, nestrmělka, vstříc mu vyběhla celá růžovka a on jen holubinko moje vzdechl, na klousku klouzl a do mechu přední kotrčí kadeřavou klesl. Za ucháč panských penízovek by si v té chvíli nevzpomněl, že zapomněl nasypat kačenkám a kuřátkům. Tak vidíte, 27 hubiček nám k tomu stačilo nazbírat a skupina Saze možná přidá další.
1: Děda vzal hůl

0: Což o to? Děda si vezme holinky, košík, nožík a hůl a má vystaráno. My si ale vyjdeme na lesní módní přehlídku s Pavlem Dobešem.
1: Nerad o tým zpívám, nerad o tým mluvím, jak jsem sbíral hřiby, tam co je hotel Gruň. Kdyby se ta šlamastika přihodila druhým, to by jsem se řechtal upřímně jak kuň. Mám 16 roku dceru, ta má jahodové gatě, šminky od Diora a v hlavě kuličky. Od malého fazola kličila ve vatě, zapravdu mi datě, že to nejde bez tyčky. Stačila by prostá suková, aby děvčaně balancovalo. Nepřišla by na hul vychova a nemuselo se stať, co se stalo. Car, já nebyl bych se nechal vykývať tak hlupě, kdybych se měl větší slovo.

Volana, měl jsem vymyšlené vytáhnout ju na hřiby. První její bylo, co si kdo na sebe veme, a tu jsem se dopustil školácké chyby. Břuch mám jak narazník z vagonu a oblik jsem se jak na diskoteku. Podobně choděl vy salonu, chlap nad chlapem dal by se do breku. Cary, a kvůli pitomému děcku jsem pozbyl dobrou pověst všecku, takovou jsem měl.

0: tu moju fazolu, která všecko ví. Stokrát jsem si v duchu nadal starých zvířat, co se pasli v polu a nebyli to lvi. Ze vzduchu hajny už počuchu, ucítil v reviru naše spreje. A tak mě tam načapal z děvuchu, borák z flintu letěl zjistit, co se děje. Cariast chořem pri se srazil, co se z lesa v hrůze plazil, aby drubež v kurníku prosil o azyl. Tak debilní parádě se těžko vysvětluje, za jakým účelem jsem ju do lesa bral. To se dobře hajnému do děvčaťa duje, že byť ju tak by mi tím prázdným košem dal. Určitě by jsem se urazil, kdyby mi to pravil Kerry Inny. V té větě by jsem ho zarazil a řeknul bych, že mi valí kliny. Do hlavy chytnul bych ho za krabatel, piskem ostrom ani datel, bo jak by mě chytnul rapel, tak by jsem se chvěl. Kdo z vás by chtěl hledat a najít pěkné hřiby, nesmí se bať trňa, hadův ani voz. Po kolenách musí prolez všecky křiby a musí mít na to speciální nos. Ze vzduchu musí už počuchu rozeznat satana od jedle bedle a nesmí mít na nose poruchu, to by byl v ten moment se cakra vedle. Cary, já nerad o tým zpívám, nerad o tým mluvím, nerad se tým chlubím, bo to ani neumím.
1: I když pro houbaře sezóna nikdy nekončí, což v restauraci naproti rozhlasu svého času dokládal pan vrchní dragoun tím, že pánům Smotlachovi, Pilátovi a Ušákovi na Mikuláše dělal čerstvou smaženici z chorošů, které oni nazbírali v Praze snad během půl hodinky třeba na olšanských hřbitovech, tak bychom neměli zapomenout na jinou podzimní vášeň.

Lovecké písničky, to je ovšem téma pro samostatný pořad. Babi Daně kladí píseň, kterou učil Listopad jeho. A tím končí naše dnešní podzimní Textempore. Děkuji, že jste mě doprovázeli lesem a za týden se přijďte ořád. Už teď se na vás těší František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

spánek. A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den vám z Tandemu přeje Jan Rosák. Naše současná postmoderní společnost se sice navenek tváří jako humánní, sociální, plná soucítění s nemocnými, starými a invalidy, kterým chce chránit psychické i fyzické zdraví. Ale jak je tomu doopravdy? Skutečně se umíme postarat o své rodiče a blízké, když nás potřebují. Prožíváme emoce na náměstích, kde za cizí lidi zapalujeme svíčky, ale své rodiče při jejich odchodu neumíme ani držet za ruku. Kam pak se ztratily lidské hodnoty vštěpované lidem po staletí? Tak i o těchto tématech si dnes budu povídat Tandemu s ředitelkou Městské nemocnice Městec Králové a zakladatelkou Modré brány, paní doktorkou Renátou Petrovou. Vítám vás, dobrý den.
2: Děkuji za pozvání.
0: Já se těším, že se dozvíme spoustu zajímavého, ale začneme tak jako vždycky úvodní písně.
3: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj dnešní host, paní ředitelka Městské nemocnice Městec Králové, doktorka Renata Petrová, není rodákem nebo rodačkou z Městce Králové, jak by se možná zdálo. Nýbrž nedaleko tady našeho karlínského studia, čili v Praze, nemocnici některé.
2: Já jsem se narodila v porodnici asi jako už z naší generace skoro každý, a to na Bulovce, ale vyrůstala jsem a bydlela jsem ve Vysočanech v dělnické čtvrti. Toho času na místě toho domu, kde jsem vyrůstala, stojí stanice metra Vysočanská.
1: Říkala jste v dělnické čtvrti, to znamená, že i vaše rodina byla, tak říkají, dělnická?
2: Nebyli dělníci moji rodiče, nicméně nejsou ani vysokoškoláci. Tatínek, který teda bohužel již zemřel, byl technik s maturitou a maminka pracovala právě v ČKD, velké to továrně ve Vysočanech, jako úřednice.
1: A čím pak jste jako holčička chtěla být? Protože vy jste se nakonec stala lékařkou, takže hrála jste si jako holčička na doktory?
2: Jako holčička už si to ani moc nepamatuji, než jsem začala chodit do školy, ale ve třetí třídě jsem byla hodně nemocná, chodila jsem hodně po lékařích, byla jsem i na operaci, ležela jsem i v nemocnici. A ta profese toho lékaře, zdravotníka nebo lékařky se mi strašně líbila. Jednak protože měla paní doktorka vždycky takové teplé ruce, když na mě šahala a vyšetřovala mě, a jednak nosila brýle, což se mi také hrozně líbilo. No a obojí se mi pak nakonec splnilo, i když ty brýle byly poněkud dříve, protože jsem je začala nosit hned na té základní škole, ale pak se mi oči spravily, tak už jsem je pak nosit nemusela. No a pak jsem začala studovat tu medicínu, takže jedno po druhé.
1: Já tady mám poznamenáno, že jste chodila na gymnázium Jana Nerudy v Helichovce, tedy
2: ano,
1: v Helichově ulici.
2: Ano.
1: To je docela div, že se z vás nestala herečka, protože to je vyložené hnízdo budoucích herců.
2: Ano, ano, moji spolužáci, celkem slavní spolužáci, přímo ze třídy. Já jsem chodila do třídy s Lukášem Hlavicou, který je herec. Jedním ze známých herců nebo hereček je Barbora Hrzánová, ale ta chodila asi o 2 nebo 3 roky výš než já. Taky jsem slyšela, že tam chodil na naše gymnáziu pan Jaromír Hanzlík.
1: Určitě, ano, ano.
2: Takže určitě jich bylo víc, ale herečkou jsem nikdy být nechtěla.
1: Nechtěla jste?
2: Ne.
1: To je zajímavé. Takové podhoubí, přímo tam to kvasilo s tím divadlem a vás to nechytilo. Tak byste byla asi ztracená už pro tu medicínu.
2: No, já jsem šla na gymnázium hlavně proto, že jsem chtěla studovat francouzštinu. To bylo jazykové gymnázium humanitní větev, kde otvírali francouzštinu, ale bohužel, když jsem se tam dostala, tak ta třída byla otevřena pro pokročilé francouzštináře z jazykových základních škol a já jsem přes prázdniny vše dohnala, takže jsem mohla pokračovat s nimi dál ve francouzštině.
1: No,
2: a je to velmi oblíbený můj jazyk.

písničku stokrát.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Doktorka Renata Petrová je nejen ředitelkou městské nemocnice Městec Králové, ale také zakladatelkou Modré brány, čili společnosti, která pomáhá starým lidem. Já myslím, že by bylo docela na místě, a kdo jiný než vy by se nad tím mohl zamyslet. To je takový velký fenomén současnosti, ta dlouhověkost. A dokonce jsem se někde dočetl, že při příhodném souběhu příznivých okolností se můžeme v budoucnosti dožívat klidně 120 let. To se těším, protože já se chystám tak do 110 hrát tenis minimálně. Ale taky to samozřejmě s sebou nese takové zvláštní jaksi konotace, domy pro seniory a podobně. Tak jak vy to vidíte?
2: V podstatě jste to řekl krásně, protože dožít se 120 a do 110 let hrát tenis, to by bylo úžasné. Jenomže bohužel sice současná medicína, současná věda dokáže prodloužit věk a prodlužuje, ale podle mého názoru strašně záleží, v jaké kvalitě se ten život potom žije. Pokud by ten jedinec ten tenis mohl hrát, tak by to bylo ideální, ale bohužel většině z nás se to nezdaří. A protože nás dřív nebo později opravdu nějaké zdravotní potíže mohou potkat, tak pak záleží na tom, jak se s nimi vyrovnáme a jak budeme schopni samostatného a kvalitního života. A to myslím, že je právě otázka té geriatrie, což je můj obor, medicínský obor. A zaobírám se právě nemocemi, stavy ve stáří, ale dle Světové zdravotní organizace stáří začíná už po 60. roce. To jsou takzvaní mladí seniori, 60 až 70 let. Pak jsou střední seniori a pak jsou ty dlouhověcí nad těch 90. Takže nevím, těch 120 to budou už hodně, hodně dlouhověcí asi. Ale chtěla jsem říct, že mý pacienti se rekrutují právě z lidí určitým způsobem postižených, kteří potřebují jakousi dopomoc nebo jsou závislí na péči druhé osoby. A nyní je otázka, kdo jim tu péči má poskytnout.
1: Jsou ty domy pro seniory řešením?
2: Já v podstatě dům pro seniory nebo nějaký senior park nebo ať už se to jmenuje jakoliv, nemám moc ráda, protože to považuji za takové ghetto pro staré lidi nepotřebné, které už rodina z nich nemá žádný užitek a proto je odkládá. Ani různé vesničky, kde by se i zdraví seniori třeba přestěhovali a žili tam svůj život, nepokládám za ideální. Myslím si, že celý svůj život se snažíme budovat nějaký domov, vychováváme děti a myslím si, že i v tom vyšším věku a před tou svojí smrtí bychom měli být součástí této užší rodiny nějakým způsobem sounáležet spolu. To si myslím, že je právě v současné době velký problém v době přetechnizování, kdy máme všichni spoustu práce, honíme se za něčím, ale na své blízké nemáme čas. A to je, proč jsem tuhle práci začala dělat a čím se zaobírám.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je ředitelka městské nemocnice Městec Králové a zakladatelka Mudré brány, čili společnosti, která pomáhá starým lidem, paní doktorka Renáta Petrová. Ovšem já mám takový pocit, že ta geriatrie nebyla vaším oborem už od samého začátku vaší medicínské kariéry, nebo rovnou jste si ji vybrala?
2: Ne. Já jsem jako každý absolvent medicíny, nebo většina absolventů, chtěla jít do akutní medicíny i jsem začala pracovat na interním oddělení a chtěla jsem dělat kardiologii. Jenže se v mém životě přihodilo pár nepříjemných a zásadních věcí a přehodnotila jsem tady mé působení v medicíně a zcela přirozeně jsem se dala na jiný obor, trošku klidnější, ale neméně složitý a neméně důležitý, jako je geriatrie.
1: Já bych řekl, že hodně prospěšný, protože ti seniori si to opravdu zaslouží a jsou vám nepochybně vděční, že se o ně staráte, nebo ne?
2: Jak kteří?
1: Jsou tací, kteří nejsou vděční taky?
2: Ono, já totiž pacienty mám hrozně ráda svoje, ale jak už jsme o tom mluvili, pacienti většinou nepřichází se svými problémy sami, ale přichází se svými dětmi, příbuznými nebo těmi, kdo se o ně starají, protože moji pacienti většinou jsou nějakým způsobem nemocní, jsou závislí, věnují se hlavně psychiatrii nebo gerontopsychiatrii, což je mimo jiné demence, Alzheimerova choroba a tak dále. A někdy si myslím, že právě můj přístup, že chci pomoci hlavně těm pečujícím, aby ten senior byl co nejvíce doma, nejdéle doma, aby byl ve svém prostředí, na který byl leta zvyklý, tak to se někdy nesetkává úplně s povděkem těch příbuzných.
1: Aha, té rodiny, no.
2: Té rodiny, kteří by... Někdy se nedivím, ale právě, že někdy by raději, aby péči od toho seniora převzal někdo jiný. Jsou i takové extrémy, že někteří mají pocit, že to je povinnost zdravotníka, nemocnice, zařízení se starat o někoho nemohoucího a nemocného. A já propaguji to, že každý z nás je strůjcem svého osudu a zdraví a potažmo teda té rodiny, takže se snažím nějakým způsobem pomoci, aby tady to bylo zajištěno. Pokud to nejde, tak samozřejmě se o toho pacienta postaráme v nemocnici.
1: Víte, paní doktorko, mě trošičku jaksi neladí s vámi to, co jste sama někde prohlásila, že máte ráda změnu, nové výzvy. A když se něco zaběhne a funguje, tak vás to nutí do něčeho nového, používat invenci a podobně. Ale v práci, jaksi se seniory, to je přece taková jaksi spíš poklidná záležitost. Tam ty stereotypy jsou dokonce přímo žádány, jsou nasnaděné.
2: Já myslím, že to bylo myšleno spíš tak, že jsem jaksi průkopníkem v oblasti kolem Městce Králové. Městec Králové je malé městečko v okrese Nymburk. O geriatrii, než jsem ji tam začala dělat já, nebylo ani vidu, ani slechu a ono ani není nyní. Nicméně jsem už vychovala i několik svých žákyň, respektive nástupkyň. Jsme už celkem 4 geriatři, což je největší koncentrace geriatrů ve Středočeském kraji snad. A já jsem vlastně začala dělat primáře oddělení následné péče, LDNky. A ty LDNky mají takový statut nebo takový pejorativní nádech. A mně se to nelíbilo, nelíbilo se mi ani, jak si je to vedený. Takže jsem začala svou prací budovat tam jakési oddělení, které nakonec ty pracovníci i sestry zdravotní a všichni se jaksi...

najednou zjistili, že ta práce má smysl, že to má nějakou náplň, že to k něčemu vede, a proto to začalo fungovat. Ve chvíli, kdy odešel předchozí ředitel, tak protože jsem věděla, že pokud přijde nějaký jiný, který nebude mít jaksi vztah k té geriatrii a já nebudu svůj obor a to, co jsem tam vybudovala, moci dělat dále, tak jsem se dala i do ředitelování, i když to není úplně ten sen, ale začala jsem ředitelovat proto, abych mohla dělat geriatrii. A když jsem začala ředitelovat, myslela jsem dále a začala jsem se věnovat i paliativní medicíně, začala jsem i chtít, aby pacienti neumírali a nebyli jenom v nemocnici, ale pomoci jim i do té domácí sféry. A proto jsem pak dále založila naší společnost Hospicovou Modrou bránu.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Doktorka Renata Petrová, ředitelka městské nemocnice Městec Králové a také zakladatelka Modré brány, si dnes pochopitelně jako každý náš host exkluzivně mohla vybrat z klasiků českého humoru. A ten její výběr má ale opravdu velice zvláštní pozadí, protože to, že si vyberete Felixe Holzmana, tak to není tak překvapivé, ale proč jste si ho vybrala a za jakých okolností jste ho poslouchala? A s čím se vám pojí, tak to je naprosto exkluzivní tedy.
2: Já jsem si vybrala scénku, kde hraje Iva Janžurová v sobotu večera, v neděli ráno a včera, dnes a zítra, protože samozřejmě jsem ji slyšela mnohokrát, ale jednou jedinkrát to bylo, když jsme s manželem ujížděli 28. prosince roku 97 v neděli ráno do porodnice z Poděbrad k Apolináři na Prahu 2. Jeli jsme naprosto liduprázdnou dálnicí D11, naprosto liduprázdnou Prahou, takže jsme byli z Poděbrad v Praze asi za 20 minut, což samozřejmě při porodu bylo záhodno. Nicméně v ty 3 v noci vysílali tady ty scénky a my jsme se krásně bavili.
1: Jste jeli vlastním autem tedy?
2: Autem, ano.
1: Bylo v sanice se asi nepouští rád.
2: Ne, jeli jsme vlastním autem, to bylo naše první auto, které si manžel pořídil a protože se bál, abych mu to nepotřísnila plodovou vodou, tak pode mě dal i gelit na Semišová sedadla a ujížděli jsme. Bylo to veselý, ještě tato část toho porodu a právě nám ji ještě zpříjemnila paní Janžurová s panem Holzmanem a od té doby, když to slyšíme, tak si na tuto cestu vždy vzpomeneme.
1: Kdo se narodil?
2: Narodil se můj syn Jan. Je to už 14-letý kluk.
1: No a má skvělého kmotra vlastně. Tak trošičku zprostředkovaně přes rádio mu byl kmotrem Felix Holzman.
3: Tak co je, halo, další.
4: Co říkáte?
3: No, co si přejete, chci vědět.
4: Já? Jo, tak co jsem to chtěl?
5: Lístky do kina.
4: Lístky do kina.
3: No, to je mě jasné, ale na co?
4: Aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
3: No, to já vím také, ano. Ale na co chcete jít? Na jaký film?
4: Jo, na jaký film? No tak já se chtěl na ten, jak se jmenuje ten film, ten nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
3: Včera, dnes a zítra?
4: Co?
3: Na včera, dnes a zítra?
4: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych nesl, jo?
3: Na zítra.
4: A co hrajete zítra?
3: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Co?
3: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Ano. Jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
3: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
3: No ano.
4: Ano.
3: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Ano. No. Já nevím, to hraje taky v neděli ráno. Že bych šel v neděli ráno. To ještě spím, že jo.
3: Tak na kdy teda to chcete?
4: Co říkáte?
3: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
4: Tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte dva lístky na sobotu.
3: Teda, dobře. No.
4: A co hrajete v sobotu?
3: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Co?
3: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
3: No, teď vám to říkám.
4: Ano.
3: To hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano, a po zejtří?
3: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
4: Ano. A v pátek nehrajete nic?
3: Ano.
4: A co hrajete v pátek?
3: No, to už jsem vám taky říkala, ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
4: A v pátek odpoledne?
3: To hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hraje?
3: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
4: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? To je název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
3: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla. Tak? Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
4: Ano, no tak buď na zítra nebo na pozítří, chtěl, ano.
3: No tak zítra hrajeme. V sobotu večera, ano? V neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano, ano. Já nebo ona mě podle říká, kdy to hrajou. Nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou. Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejcí. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva. No tak, já si to tam jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumím, to je dobrý. Tak,
3: toto trvalo.
4: No, jo, no, tak,
3: 114 korun mi dáte.
4: To je dobrý.
3: To není dobrý, ještě 14 korun.
4: To jdem ještě 20. No, ještě nás dostanete, ano, tady tu máte, dobrý je to, no, tady, buď jsem blbej já, nebo ona, teď se pošlu, teď se schválně kouknu, teď se schválně kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný, oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje, to snad není možný, no tak takhle to nesmí.

0: víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandem volá.
1: Můj dnešní host v tandemu, paní doktorka Renata Petrová, projevila přání popovídat si s Honzou Potněšilem. Jste
2: ano,
1: tam?
2: Tady Honza.
1: Tady je taky Honza. Já vás zdravím, Honzo.
2: Dobrý den.
1: Zdraví vás tady i paní doktorka Renata Petrová.
3: Dobrý den, pane Potněšile.
1: Ano, se kterou se ještě neznáte, ale možná, že se blíže poznáte. Každopádně ona projevila velké přání si s vámi takhle prostřednictvím tandemu po telefonu popovídat, což mě udělalo radost, protože si myslím, že vy máte vždycky co říct. Navíc jsme se dlouho na tandemu neslyšeli, vy jste tady byl vzácným a milým hostem u nás. Ale už je to před nějakým časem, takže rád vás slyším.
2: Já vás taky moc rád slyším a moc si toho vážím, že se slyšíme a že paní doktorka vyjádřila takovéhle přání. A moc vám děkuju, paní doktorko. Jsem trošku zaskočen, ale cítím to jako velkou čest a velkou radost.
3: Já moc krát děkuju, že jste se uvolil, že spolu můžeme mluvit. Já bych jenom ráda nějak zdůvodnila nebo vysvětlila, proč jsem chtěla mluvit s vámi. Vy to nevíte, protože se neznáme, ale já vás znám už celkem dlouho, protože jste známá osoba a protože my jsme v podstatě vrstevníci, my jsme se narodili jenom o pár dní od sebe, tak jsem...
1: Takhle mladičcí jste oba dva.
2: No to paní doktorka, já ne.
3: Tak samozřejmě si vzpomenete na dobu našich středoškolských studií, když jsme byli mladí a vy jste točil své první filmy, tak jste byl takový idol náš děvčat mladých. Takže už vlastně vás znám od té doby a právě v době revoluce nebo v té době, kdy se vám bohužel stal ten těžký úraz, byla to doba i mých studií a taky jsem prožívala revoluci sametovou podobně a ta zpráva o vaší nehodě opravdu mě zasáhla a bylo mi to velmi líto. Ale to, co se dělo potom, bylo úžasné a právě proto jsem s vámi chtěla mluvit, protože i přes takové těžké postižení a takový těžký stav jste se prostě z toho dostal, jste nevzdal ten život a pracujete a jste úspěšný. Já totiž ve svém zaměstnání se stále zaobírám právě lidmi, sice už většinou na sklonku života, nicméně tu naději a ten elán do toho života se snažím jim vkládat a říkat, že prostě záleží hlavně na nich, jak ten život další povedou. A proto jsem s vámi chtěla hovořit a projevit vám toto uznání.
2: Tak já moc děkuji za slovo, paní doktorky. Je to úžasné, jak to vnímáte a být odpovědný za vlastní život. Tak to je to na nás, jak si to vlastně naplánujeme.
1: Přesně tak.
2: Každý to má tak, jak si to udělá. Ale myslím si, že právě ta počáteční fáze toho rozhodnutí a toho okouzlení nebo toho, té jiskry naděje v tom smyslu, že to můžeme ovlivnit, že máme chuť do života a zvládnout život, zvládnout svůj příběh a že se do toho vrhneme vlastně nebo vstoupíme do té řeky a snažíme se ustát situace a dělat věci s chutí, byť je nám 10, 20, 50 nebo 150, tak vlastně to je asi nejdůležitější. A jsem velmi, velmi rád, paní doktorko, že jste takhle o tom hovořila, protože opravdu si moc vážím života a jsem vděčný za to, že tady můžu být potom po té nehodě, po tom úrazu. A možná, že každý okamžik, který teď jako prožívám nebo každou situaci, tak vidím ještě za ocenější optikou a možná i s vědomím toho, že všechno za pár minut, za den, za rok může být pryč. Za chvilku během lusknu prstu. Možná, že si to užívám, jako kdybych to taky nemuselo se už nikdy
1: opakovat. Ano. Honzo, já vám moc děkuju za tohleto úžasné vyznání. Ani jsem nedoufal, jaká krásná slova se dneska v tandemu dozvíme. Tak jo, moc děkuju. Honzo, děkuju, ať se všechno daří, pozdravujte studenty.
3: Já děkuji, moc děkuju, taky.
2: Zdravím paní doktorko vás, Honzo. A děkuji vám ještě jednou moc. Mějte se moc krásně. Zdravím všechny posluchače. Naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ne, že bych to chtěl přivolávat, my jsme před písničkou tady mluvili s Honzou Potměšilem o té hrozné nepříjemné věci, která se mu stala, ale přitom dal jaksi všem lidem, kteří jsou třeba stejně jaksi zasaženi, určitě velikánskou naději, protože je to nesmírně pozitivní člověk. Myslím si, že takovouhle podporu jste vy, paní doktorko, potřebovala asi taky, když jste měla problém v rodině třeba.
2: Já jsem měla období, kdy se během 4 let otočil můj život na ruby a samozřejmě byla jsem šťastná, že mám podporu hlavně v mém muži, který se mnou prošel i to špatný, i to dobrý a jsme spolu stále, takže určitě na něj se můžu se vším obracet a jsme spolu velmi šťastní. Přihodilo se mi několik věcí. Moje dítě, které jsem porodila po tom, co jsem vyslechla scénku pana Holcmana, se bohužel narodilo s vrozenou vadou, měl srostlou lebku, takže když mu byly 3 měsíce, tak byl na operaci, což jsem prožívala velmi, velmi těžce. Bylo to hodně těžké, ale dopadlo to všechno dobře. Když se tady ta záležitost urovnala, tak jsem onemocněla já. Když jsem já se vykurírovala, tak začal stonat můj otec, který pak zemřel. A když tady to všechno jsme přežili, tak jsme čekali další dítě, které bohužel se zjistilo, že má opět vrozenou vadu, že je geneticky postižené. Takže jsme se rozhodli, že nedonosím to dítě a že ukončíme to těhotenství, což bylo pro mě to nejhorší rozhodnutí v životě. Během tady těch záležitostí jsem samozřejmě pobývala po nemocnicích a chodila po lékařích, takže jsem viděla tu práci zdravotníků z té druhé strany bariéry jako pacient a musím říct, že teď z toho těžím, protože očima pacienta jsou některé věci černé, co my vnímáme jako bílé a každá věc může nějakým způsobem ovlivnit. Takže svým sestřičkám, svým lékařkám vždycky radím, aby se zkusili vžít do té role toho pacienta, jak tam leží a kouká do toho stropu bílého, co asi cítí a co by rád a co by nerad. A najednou ta naše práce je trošku o něčem jiném.
3: No tak vidíš, už je ráno, pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído. Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

dávno pryč. V ten častoulek tichých kroků vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči ještě

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: S paní ředitelkou Městské nemocnice Městec Králové a zakladatelkou Modré brány, doktorkou Renátou Petrovou, si dnes povídáme o nejrůznějších věcech, ale ta Modrá brána tady v podstatě byla jenom tak naťuknuta, my jsme jenom tak pootevřeli. Je to společnost, která pomáhá starým lidem, ale vlastně jste ani, jestli se nepletu, ještě nevysvětlila, proč se jmenuje Modrá. Má to být Modrá jako naděje?
2: Modrá brána, ten název je v podstatě můj výmysl, protože jsem založila, nebo nejenom já, samozřejmě mám spoustu spolupracovníků, bez kterých bych se neobešla, ale ten název jsem vymýšlela po cestě do práce v autě a stále jsem nevěděla, jak nazvat společnost, která by měla pomáhat lidem v domácím prostředí, nemocným, umírajícím. A pořád se mi tam evokoval most, jako most pro pomoc, přemostění. A protože most, který miluju, na kterém jsem byla, je Golden Gate Bridge v San Francisku, a San Francisco je krásné město, tak jsem pořád si říkala, no Golden Gate, to anglicky u nás kolem Městce Králové by nikdo nevěděl, co znamená. A najednou jsem si říkala, tak ta brána česky přece jenom může ten most naznačovat. No a modrá, protože modrá je moje oblíbená barva a všechno je modré. U nás v nemocnici máme i modré logo, takže logo Modré brány je také modré. A tak vznikla Modrá brána. Je to vlastně Blue Gate.
1: Ano.
2: A jakoby pod titul Modré brány je most pro pomoc a ten most je tam v tom logu je vyznačen.
1: Ta pomoc je v podstatě leitmotivem, jak se hezky říká česky, asi celé Modré brány, vidíte?
2: Ano, Modrá brána je společnost pro domácí péči a protože ta péče není pouze zdravotnická, tak je i sociální, takže je to vlastně zdravotnické zařízení a je to zároveň poskytovatel sociálních služeb. V podstatě úplně ten prapůvodní záměr byl vytvořit mobilní hospic, péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v domácím prostředí.
1: Jak si mám představit mobilní hospic?
2: Mobilní to znamená,
1: že
2: přijede přesně tak za těmi potřebnými domů, pomáhá ať už ve zdravotní péči, máme tam přístroje, máme možnost podávání injekcí, podávání infuzí, ale zároveň máme i tu sociální pomoc, pracovníky, pečovatelky, které pečují, umývají, převlékají a nebo doprovázejí, hlídají ty klienty. Já, abychom to nebrali jako nějakou smutnou věc, já si myslím, že umírání je součástí života, tak proč se věnovat a veselit se jenom u toho narození a u toho mládí? Pojďme udělat něco, aby i to stáří nebo ta nemoc a potažmo i to umírání, neříkám, bylo veselé, to určitě ne, ale aby bylo snesitelné, aby bylo důstojné, aby bylo bezbolestné a aby se ten člověk, který teda umírá, aby se nějakým způsobem smířil s tím životem a aby zemřel v klidu, protože to je, myslím, to, kam stejně všichni směřujeme a kam máme, i když si to třeba nepřipouštíme, ty své myšlenky na tu vlastní smrt máme, jak asi bude vypadat, co je po smrti, co nás čeká, jestli nás něco čeká. A proto jsem se tímhletím začala zaobírat hlavně ze sobeckých důvodů, protože jsem se už překulila do té druhé poloviny života a i díky tomu pomůžu i těm ostatním, těm pacientům. Ta modrá brána měla být hlavně pro ty lety klienty. Říká se tomu paliativní medicína a paliativní medicína je v takovém obecném pojetí, že se jedná o onkologické pacienty, ale není to tak, jsou to všichni, kteří jsou nevyléčitelně nemocní, jako i ty staří dementní.
1: Já bych zakončil to naše povídání, abychom nekončili tak smutně, jednu takovou veselější story. Jeden pán říkal, já bych chtěl mít smrt jako můj dědeček, on byl řidičem autobusu a umřel ve spánku, klidně, s úsměvem na rtech. Takovou smrt bych chtěl a ne takovou, jakou zažili ti cestující, kteří v tu chvilku seděli za ním. To jenom tak, abychom to trošičku zlehčili.
2: Ty poslední věty před smrtí jsou vždycky úsměvné.
1: Ty jsou velice úsměvné. Moc vám děkuju, paní doktorko, to byla dneska ředitelka městské nemocnice Městec Králové a zakladatelka Modré brány, paní doktorka Renata Petrová na Tandemu. Díky, ať se vaše práce daří, protože je nesmírně prospěšná.
2: Já děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Vítáme vás, vážení a milí posluchači, na startu pořadu U muziky. Jak mnozí z vás už dobře vědí, v jeho rámci hrajeme po celou hodinku dobrou, poctivou, lidovou a dechovou hudbu. Představí se vám jako vždy oblíbené kapely se známými zpěváky. Ve výběru skladeb se snažíme o to, aby byl pestrý, to znamená, abychom zahráli skladby, které už dobře, některé dosti dlouho znáte, ale i ty novější, které vznikají v současnosti a o vaši přízeň teprve usilují. V úvodu zazněla polka velmi známá, jejímž autorem je Áda Školka. A jedem, hrála krajanka Václava Hlaváčka. Tak tedy jedem dál, vážení, a hezký poslech vám přeje Pavlína Filipovská. Zahrajeme polku Petra Finka Naši lásku si vzal čas s textem Jaroslava Salače. S kapelou Sokyt Eduarda Parmy budou zpívat Svatava Černá a Josef Opet. Včera jsem byl u muziky. To je přece všeobecně známý lidový valčík a my si jej poslechneme v podání zpěváků Ivany Brožové, Aleny Rychetské a Ivana Trnky, které doprovodí kapela Formanka. Nezbytné tango dnes jistě mezi vámi, milí posluchači, vybudí nejednu vzpomínku. Jeho autorem je František Blahník a s kapelou Petra Finka a Káty Bílé zaspívá Miloš Lorenc.

Pochodovou písničku nám dneska připravil legendární autor lidové a dechové hudby Karel Vacek. Jeho dílo je bohaté na skutečné šlágry tohoto žánru. Samozřejmě, že napsal i řadu pochodů, které jsou dodnes velice populární. Jeden z nich známe pod názvem Kalná voda. Zpívají Irena Číšková, Milena Zemanová, Josef Opet a Zdeněk Matouš. Hraje zlatá muzika Jiřího Eliáška. Další autorská hvězda, opět Karel Vacek, a další známá písnička Jednou, dvakrát. Text napsal Ladislav Jacura a zpívá, hraje Březovanka. Na řadě je lidová písnička. A že je oblíbená, to vůbec nemusím říkat, však poznáte, až uslyšíte. Já jen napovím. Jmenuje se Jiřiny a zaspívá ji Petr Krista za doprovodu Květovanky.

0: Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou.
1: Nebyl by to náš pořad U muziky, kdybychom se nepotkali s našimi moravskými přáteli a jejich písničkami. No vidíte, a už je to tady. Tu první z nich, polku pro Jiřinku, nám věnoval Ladislav Prudík a textař Vladimír Salčák. Zpívat bude Josef Malina. Hrát Vlčnovjanka, kterou řídí Pavel Nevařil. Valčík svatební zvony rozhoupal Antonín Pernička. Se Stříbrňankou zpívají Marta a Martina Horkých, Karel Blaha a kapelník Vojtěch Horký. Miloslav Richard Procházka nám dnes na rozloučenou věnoval svoji polku. Je to Pěsnička z Moravy. Text napsal Josef Dofek, zpívá a hraje Šohajka Vojtěcha Ducháčka.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Jsme zase doma v Čechách, ale to vlastně říkám docela zbytečně. Jistě byste to poznali podle toho, že v zápětí zahrajeme směs písní Karla Haschlera. Zpívat a hrát budou české buchty.

ještě jednou české buchty, které nám pro změnu zaspívají směs českých lidových písniček.

už ale jenom stručné rozloučení. Děkujeme vám, vážení, za vaši pozornost a věříme, že příště se tu zase při poslechu našeho pořadu U muziky ve zdraví sejdeme. Těší se na vás Pavlína Filipovská. Hudební pozdrav na závěr se jmenuje Spadl lístek a je to bohatá směs lidových písniček v podání Blanky Tůmové, Ivany Zbořilové, Ivany Jelínkové, Barbory Liškové a Milana Černohouze. Hraje Veselka Ladislava Kubeše.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Z rozhlasového archivu pro vás tentokrát vybíráme pořad Rybářská hodinka z roku 1969. O svých rybářských zážitcích vyprávějí mimo jiných doktor Miroslav Plzák, Bohumil Bezouška, Jaroslav Vojta a nebo Jan Verich.

0: Jako první promluví o rybářích psychiatr doktor Miroslav Plzák.
1: Myslím, že to víte právě tak dobře jako já, že rybářům se říká tichý blázni. Myslím, že nikomu se tak nekřivdí jako tímto označením. My psychiatři nemáme rádi to slovo blázen, ale rybáři skutečně s tímto pojmem nemají vůbec nic společného. Já rád o rybářích mluvím, protože jsem kdysi jsem ryby chytal a do dneška si myslím, že to je jedna z nejlepších aktivních zálib. Rozumíte, jsou záliby pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že vůbec nedáváte, nic neinvestujete do radosti. Radost přichází sama tedy. Třeba otočíte-li knoflíkem televize, máte okamžitě nějakou radost. Myslím radost v tom našem odborném slova smyslu. Kdežto aktivní záliby, to jsou takové záliby, kde musíte investovat energii, nějaké prostředky, ale především nějakou energii, námahu, úsilí, abyste získal radost. Přičemž ta radost vyjádřena ekonomicky může být velice malá a to se mi na rybařině hrozně líbí, že to je ryze aktivní záliba, protože musíme investovat obrovskou námahu a energii a výsledky jsou přeci tak chabé. A přece jedna jediná malinká rybička chycená za celý rok se vyplatí za tu obrovskou námahu, kterou to sebou nese. To jistě víte, co to znamená, já nevím, schánět ty žížaly a pruty a teď sedět u té řeky nebo chodit podél té řeky. Tak už jenom proto je rybařina svým způsobem ideální, nehledě k tomu, že cvičí trpělivost. Myslím, že mi dáte za pravdu, že cvičí nekonečně velkou trpělivost. Že člověk přitom je v přírodě a že si rybář může zvolit ten, který se třeba za dne hodně naběhá, že může sedět. A ten zase naopak, který za dne toho příliš nenaběhá, tak ten zase, že může chodit. A proto já vždycky na prvním místě, když mluvím o aktivních zálibách, vždycky cituji rybařinu. Je málo žen rybářů, je málo rybářek. Já tedy nevím proč, ale asi to ženské psychologii nějak nesedí, sedět u řeky a chytat tu jednu jedinou rybičku za rok. Naproti tomu, já mám pocit, že každý muž by tak trochu chtěl být rybářem, a ve své praxi jsem našel mnoho mužů, kteří mi říkali, já bych byl rád rybářem, ale ona manželka by to nerada viděla a tak dále. A to je ta poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, totiž, že chce-li být muž, ženatý muž rybářem, tak to musí prosadit. To je zajímavé, že musí svést o to boj. Jsou ženy, které nerady pouští muže chytat ryby. Ty, co se jim posmívají, tak s těm asi vědí radit, to nevadí. Ale nechtějí, a to já myslím, to není jako dobrý. Tedy rybář má právo si vybojovat doma, tedy má právo si vybojovat svůj čas na chytání ryb. Já nevím, nemám představu, kolik je u nás ryb, tedy, nebo kolik je toků, kde se tedy dají chytat ryby, ale zůstávají-li ještě nějaká volná místa, tedy všem mužům doporučuji, aby chytali ryby. Každý pořádný mužský má rád hru, má trošinku rád riziko, rád něco vsadí, vyhraje nebo prohraje a i v tom je trošku toho je trochu v tom rybářství. Ženy mají rádi jistotu a to je, a právě já myslím, že na rybářství je hezká nejistota. Mně se dokonce líbí, uvažte, že opravdu já znám rybáře, který třeba 3 roky nic nechytil a přesto tam každý den jde na tu řeku, který každý den tady v tu povolenou dobu a je rád a je spokojený. Čím více rybářů, tím bude méně neuroz a tím méně budeme mít my práce.

Je to určitě mylná představa některých lidí, že se ryby stávají obětmi rybářů. Myslím si, že je tomu naopak, že obětmi ryb a obětmi tekoucích i stojatých vod jsou rybáři sami. Takovému rybářství se dá podlehnout velice snadno, tak jako se lehce podléhá alkoholu, cigaretám nebo jiným vášním. Kdo jednou okusí, jak krásné je sedět u vody a čekat na rybu nebo jít za rybou, lovit, což se pro nezasvěceného velice těžko dá popsat slovy, kdo to všechno jednou pozná, ten už se velice těžko odtrhuje od těch vodních pout. Jedním z těch, kterého tato záliba provázela životem, je Jiří Mahen. Napsal o tom i rybářskou knížku, ze které si, když dovolíte, dnes budeme trochu číst.

Ryba, která ze mne udělala rybáře, byl pstruh. Rád si vzpomínám na první doby začínající rybářské nároživosti, neboť v tom byly hory, horské louky a horský vzduch. A rád zase, kdykoliv vyjedu si ven na pár dní, jenom na ně. O pstruhu se říká, že je hloupá ryba, ale moje zkušenosti nevědí o tom pranic, stejně jako nevědí nic o pstruhu, jako o rybě příliš chytré. Pstruh je prostě ryba rozmarná a tak se musí také na ní chodit. S rozmarnou vášní, s jemným prutem, jemným háčkem a lehoučkou návnadou. A pak pustit se podél řeky a prošvihovat vodu. Chytíš dva a chytíš jich také třeba 20. A jsou revíry, kde za 2 hodiny nachytáš pstruhů celý baťoch. Zejména rád vzpomínám si na to, jak mě tyto rybky učili být rybářsky chytrým. Rád si vzpomínám na svou první rybářskou hůl, strašlivý bambusový klacek, kterým se mohl tahat candáty z Labe, co jsem se s ním nazrobil a natahal po všelijakém křoví a po skalách, co jsem se s ním namlátil obalvany, když celá hůl zduřela v mosazných kroužcích a nedala se rozložit. Až jsem konečně hůl zahodil a uřízl si pořádný ohebný lískový prut, s nímž to šlo pak zrovna hračkou. Rád si vzpomínám na svoje první parádní splávky, které jsem házel do vírků, co se jich pstruzy naočumovali z dálky. Až jsem jednou dopálen sebral praobyčejný husí brk, pěkně ho zařízl a měl jsem splávek, o jakém se mi ani nezdálo. A později i tenhle splávek jsem zahodil a házel do proudu jenom pevnou nit s jemným brokem. Rád si vzpomínám, jak jsem hledal pstruhy po celé říčce ve všelijakých hlubinách, jenom v obyčejných proudech nikoliv, až mě tam začali sami náhodou brát a já pak už jinam nechodil. Ryba si umí rybáře vychovávat, jak ví každý, zejména kdo vášnivě rád chodí na kapry, což je tak asi největší rozmara mezi rybami.

0: O rybě se říká, že je němý tvor. Kdyby mohla promluvit, kolik by toho napovídala o rybářích a zážitcích s nimi. O krásných dobrodružstvích kolem nalíčených udic, těch udic, za kterými je nutno vidět člověka. Ale bohužel nemluví a tak nám nezbývá, než se ptát rybářů.
1: Já už ani sám nevím, kdy jsem s tím začal. Určitě jako kluk s nití a špendlíkem a s nějakým klackem. A samozřejmě na černo. Jako blahé paměti každý, protože pytláctví v těchto letech se rozumí jaksi samo sebou. A pak já to mám v rodě, protože děda byl nimrod a táta rybařil. Po dětské pytlačině přišla léta sportu, která nepohyblivou rybařinou jaksi opovrhují, protože vítězství nejsou vyjádřitelná počtem gólů a nejhezčí příroda v těchto letech je zelený trávník fotbalového hřiště a lesklá plocha ledu s dvěma brankami. Ale člověk zmužní a prý také zvážní, což se mně dosud nepovedlo, a začne vidět svět jinýma očima a uvidí najednou přírody a jevy v ní v novém světle. A tak jsem se vrátil do dětských let rybařiny před léty na Slovensku, kam jsem jezdil dlouhá léta k Baňské Šťávnici na Počuvadelské jezero. Celé okolí Baňské Šťávnice je dokonalým systémem vodních přehrad. Hodružská jezera, Klinger, Pijarkské, Kolpašské, Počuvadlo, Rozgruň, prostě rybářský ráj. Jezera se zelenou tyrkysovou vodou, položená ve značné nadmořské výšce Šťávnických vrchů, zaklíněná do nádherných lesů a mezi nimi jako klenot Počuvadlo položené přímo pod legendární Sitno, opěvované Sládkovičem, s pověstí něco jako český Blaník. Je to nádherný kus země, líbí se mi tam daleko víc než v Tatrách, ať v nízkých či vysokých. Dnes je to státní přírodní rezervace, ale v dobách, kdy jsem tam začínal, se smělo tábořit ještě kolem jezera, přímo u vody. Jezero má několik zátok a poloostrůvků a abych už konečně mluvil odborně rybářsky, jsou tam nádherní kapři, nejvíc okolo 4 až 5 kil, občas štika a candáti, jak se na Slovensku říká zubáči, spousta výtečných okounů tak do půl kila, tloušti, čili jalci, a sem tam duhový pstruh. Já jsem byl vysazený na zubáče, kteří jdou nejlíp časně z rána a s nastalým večerem. Chytají se tam na mrtvou nebo živou rybku, karáska, na které jsme jezdili kousek dál k Šťávnici na jezero Klinger a chytali je na miniaturní háček s kuličkou chleba z vící makového zrníčka, jen co by se zakryl hrot háčku. Šli tam jeden za druhým a vozili jsme jich stovky v kbelících domů, pak do bedničky položené v potoce. Sedával jsem se dvěma pruty, rybičku nahozenou kus od břehu, s prutem ve vidličkách, rásoškách tedy slovensky, s uvolněným navijákem a trpělivě čekal. Když přišel jejich čas, nastal zvláštní vzrušující úkaz. Šňůra se pohnula, odvinuli se 2-3 metry a šňůra zůstala stát. To candát dole rybku vzal do tlamy, popojel s ní a zastavil se, aby jí zhltnul. A pak se šňůra rychle rozeběhla znova. Candát ujížděl pryč. A to byl onen moment. Prut se vyndal opatrně z vidliček, šňůra se nechala chvilku běžet a zaklapl se naviják. Šňůra se napíjala, pak se zasekávalo a ryba se rychle přitáhla. Candáti tam nebyli velcí, nejvíc tak okolo půl kila až do kila. Výborní byly jako lovná ryba tloušti, byly tam obrovské kusy, které za slunečních dnů plavaly v hejnech jako polena úplně na povrchu hladiny. Chytil jsem jednou obra, který měl přes 4 kila, ale tloušťům jsem jaksi příliš neholdoval, protože na jídlo dávám přednost rybě s tuším masem, dravcům. Bohužel rybařina chce čas, hodně času, který je zárukou trpělivosti, umění čekat a vyčkat správného času. A toho je, jak se mi zdá, pořád méně a méně.
0: Rybář, který nám tu tak trochu o sobě a tak trochu o rybách povídal, byl člen Národního divadla Bohumil Bezouška.

Na březích řek potkáváme často rybáře a dáváme se s nimi do řeči. Ač laikové, přesto se tváříme zasvěceně a klademe přímo odborné otázky. Berou? Někdo je opravdu zvědavý, jiný jen zlomyslný. S rybářem není příliš těžké dát se do řeči. Ani Jiří Mahen to ve své povídce Apoštol nevyvrací.

Sluníčko svítí, je krásný den, ležím v trávě u řeky a usínám. To není moje řeka a právě proto si to mohu dovolit. To je totiž říčka a v té říčce všelijaká voda a všelijaká havěť. Pod jezem chytají kluci do sítě parmátka, nad jezem chytá nějaký strašně důležitý pán s velmi učenou tváří, tlouště. Podle všeho je to nejméně pokladník záložny, neboť když jsem se usadil nedaleko něho, zachrastil klíči v kapse a nemilostivě na mě pohleděl. Ve vodě byly mřenky a nikoli v tloušti, a proto jsem se odstěhoval do stínu vrb. Dvakrát něco zaťukalo, ale na třetí zaťukání už čekat nebudu. Je pomalu poledne. Probudím se a když se vzpamatuji, vidím, že Splávek se odstl úplně na mělčině a že na háčku není ani stará bačkora. Ale nedaleko stojí nějaký rybář a chytá. Představte si menšího človíčka s velikou hlavou a brýlemi na nose. Celá brada, hustý vous. Chytá. Chytej, čerta nachytáš. Opru se pohodlně o loket a dívám se. Dívám se 5 minut, 10 minut, dívám se 30 minut, pro všechny svaté. Vždyť to už je přímo zoufalé. Děda hází pořád udici do proutku. Konečně se obrátil. Dobré odpoledne, povídá. Dobré odpoledne. Pěkně se vyspali, co? Děkuju. Berou? Jak to nejde?

Ryba chytat na otruby. Ale jak to? To si z vás dělali blázny. Kdo vám to říkal? V hospodě. Vědí, u nás se tam schází taková ostrá pára a já vím, že si mne dobírají, ale já si z toho nic nedělám. Milujme nepřáteli své. A to si teda vezmu v neděli jiné třešně. Děda se dívá po řece. Taky jsem za mlada chodíval do hospody, povídá najednou. Ale už mě to přešlo. A co já se navyváděl. Teď na stará kolena se tomu směju. Příkladně, dneska tam u nás hrajou karty. Právě ta ostrá pára, hrajou o sirky. Včera tam jeden vyhrál asi 80 paklíčků sirek. No, není to blázinec? A to se každá sirka musí odpočítat a pak se teprve hraje dál. To bych chtěl vidět. Však se můžou u nás zastavit a stará jim dá mléko, však mají bez toho žízení. Zrovna za hospodou, kovárna. Vy jste kovář? Kovář. A že nosíte brýle? Nevidím na levé oko. Tak mě to doktor předepsal, ale nějak je to čím dál tím horší. To máte od výhně, co? Od výhně, od výhně. Žena říká, že od petrolínu. Jak to? No, od knížek. A co? Oni už chytat nebudou? Nechce se mi. Že by mě půjčili ten prut, ještě jsem na takový nechytal. Pojďte, půjdem tam dál, prut si vemte. Počkejte, vezmu si baťoch. Usedneme na vysoké hrázi, děda chytá a já už zase usínám. Děda nechá udici na břehu, vyleze ke mně a vykládá. Jsou jistě študírovaný pán, musím se jich na něco zeptat. Tuhle se u nás v hospodě hádali, jestli byl Kristus pán socialista nebo nebyl. No, co tomu říkají? No, já si myslím, že nebyl, protože co se dotýká víry, věřil víc, než si můžeme představit. Já to neumím říct, ale je to pořád ta věc s tou horou. Kristus pán povídal, že když člověk věří, může i kopce přenášet. A tomu socialista nevěří. No a to je to. Jak se teda mohou o to lidé hádat? Bez vůle boží nespadne ani vlas z naší hlavy. A to oni pořád taky nedovodou pochopit. A povídají takové věci, jako že pán Bůh se nestará o holohlavé a já nevím co. Zase tomu nerozumějí. A co to znamená bez vůle? No, to znamená, že všechno na světě je jeden zákon a jedna pravda. Příkladně, je jeden otec a my všichni jsme jeho děti. A když my budeme v něho věřit, v jeho zákon, tak dohromady, když bude zapotřebí, aby ten kopec byl pryč, no tak bude pryč, sotva si to budeme přát. A bude jednou lidstvo takovou rodinou? No, to já nevím, ale mělo by to tak být. Půjčej mi červy, tamhle dole jsou porouštve. A děda jde. Ve svaté zemi by býval z toho dědy byl jistě apoštol. Takhle se bije dědek s ostrou párou v hospodě a podle všeho i s energickou ženou o kousek jiného světa. Rybář. Rybář u moře Tiberiackého. I tu udici hází nějak křesťansko-filozoficky zvolna, opatrně a pak ji velmi vážně sleduje. Podoustve se převalují ve vodě a blýskají stříbenými břichy, žádná však nebere. A je večer, skládáme nářadí, ničeho nepopadše. A děda vykládá. Já vím, že to nikdy nebude, aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř. Ale aspoň přemýšlet se o tom dá. A moc je jistě na tom. Každý člověk je jinačí. Mosas a železo těžko dostat dohromady, ale příkladně železo a železo ráv na kolo, kus železa a kus železa kramla, oheň musí být u toho, toť se ví. Počkej, půjdu s nimi kousek ke štaci. Pojď, apoštole.

0: Ze všech rybářů ten nejrybářovatější je určitě rybmistr. V běžné řeči porybný. Ti z vás, kteří znáte vinárnu u Pavouka a zní pana Hůlu, budete jistě mile překvapeni, že právě on je rybmistr.
1: To se stalo tak před 30-35 lety, když ještě byla v Praze stará řeka, takzvaný starý řečiště, a to táhlo tadyhle pobřežní ulicí v Karlíně, jo, a já jsem tehdy znal nějakého pana Živsu se jmenoval. Jo, byl to zápasník a měl svoji paní takovou silnější konkurentní dámu, že jo. No a my jsme si spolu umluvili takovej večer, že půjdeme na noc chytat, jo. Tehdy se ještě smělo, to víte, to nebyly jako tak přísné zákony, jako jsou dneska. Tak jsme spolu šli. On říká, Emile, ale abychom chytili ryby, tak víš co, půjdeme až tam dolů, do Libně, zase ovšem na starým řečišti, jo. No tak jsme zali až tam do ty Libně, no bylo asi 12 hodin, když jsme se sešli. Tak tam zajedem, no a teď jsme přišli, čekali jsme u vody, jen uhodila třetí hodina rani, tak jsme to nahodili. Teď on křičí, já mám záběr. Já pám, Ježíš Maria, vážně pane Živsa, protože já proti němu byl mladý chlapec, já mu vykal. A on říká, mám vytáh a byl to takzvaný švec, to je plevelná ryba, která vyroste asi tak nejvejš 15 cm, jo. Povídá, je to švec? No, já pám, je, počkejte, a už jsem přisekával taky. To byl druhý švec, taky švec. Pám, Ježíš Maria, tak jsme padli na místo, kde jsou sami ševci. Tak jsme tak chytali, změnili jsme asi třikrát místo, ale prostě brali jenom takzvaný ševci, ta plevelná ryba. Přišlo k ránu a on povídá, no, to jsme to chytili. To budu Roma dostanu. Ona bude myslet manželka, nebude mě věřit, že jsem byl někde na rybách, ale že jsem byl za ženskýma. Ona prej, ta moje manželka je moc na mě žárlivá. Já, pán, pane Živsa, z toho si nic nedělejte. Nebojte se, my to nějak zrychtujeme. Jo. A tak jsme se sebrali a šli jsme tady směr k Hroňkovi, to je převoz z Karlína k Jatkám do Olešovic. A já křičím na druhou stranu, ševče, máš tam nějakou drobotu? To byli takzvaní pytláci, jo. A on říká, mám, kolik toho potřebujete? Já povídám, no tak 2-3 kila. Ach, jsem mu za to dal asi 4 koruny a on mi toho nandal pytel, no. Tak jsem to milému panu Živcovi dal. No a on si to odnes domů a asi tak za 4 nebo za 5 dní jsme se spolu sešli a povídám, pane Žise, jak jste pochodil? No manželka byla nadšená, no tak tím skončila celá ta aféra toho nočního putování, víte? To bych vám mohl takových věcí vyprávat víc a víc. Já si pamatuju tamhle v Karlíně, když bylo starý řečiště, že já byl mladý chlapec, samozřejmě. Tam byl nějaký pan Hampl, to byl holič, měli tam u remízy v Karlínsky obchod, potom nějaký pan Mašanský, to byl zase jeho paní měla mandl, jo. A takhle oni po ránu, samozřejmě rybáři vášniví, sedějí u vody, ale ani jim to neťuklo. Já jsem tam přišel a sednul jsem si podle toho šífu, oni tam vozili jabka obyčejně a tak, jo. Tak podle toho šífu, ten tam byl zakotvený ovšem prázdnej a já tam přijdu, nahodím jen co hod, to ryba. No já měl vizírek, tak dávám do vizírku a oni říkají, podívejte se, představte se, ten mladík si tady chytá a my nám to ani neťukne. No já prostě, když slyšel jsem ty narážky, jo, jak vám to žere, já pám báječně, že jo. No tak to prostě rybičky chytám a ono už bylo asi tak 10:45. Já pám, pánové, já půjdu domů. Nachytáno mám. Teď si představte, já jdu pro ten vizírek, já ho zvednu, ovšem, on měl velkou díru, já to jednou dírou tam strkal a druhou dírou mi to zase šlo na svobodu. My rybáři jsme někdy, jak se řekne, tou smulou hodně postiženi.

0: Rybářství nebo rybolov je vlastně sport. A jako ke sportu se také musí k němu přistupovat. Sport znamená určitou snahu, úsilí, boj a zápolení. Má vést k sebezdokonalování. Žádný rybář se ještě nesebezdokonalil tím, že v době hájení chytil štíku do podběráku. Ryba je proti takovýmto způsobům bezmocná a porazit vlastně bez boje bezmocného, to snad nemá se sportem a v tomto případě i s rybářstvím nic společného. Takové nesportovní a zbabělé chování, to už se spíš přibližuje k pytlačení a o tom se opravdu dnes zmiňovat nechceme. Raději si poslechneme Karla Richtera, člena divadla Jiřího Volkra.
1: Víte, co je zvláštní?
2: Že čím díl rybařím, tím míň toho chytnu. Totiž já jsem nedávno strašně dumal nad tím, čím to je. A zjistil jsem jedno, dokud jsem chytal ryby, tak nějak docela přirozeným nevědeckým způsobem, by se dalo říct. No tak celkem rybám jsem se zdál sympatický, proto mě taky u návnadu zrali. A čím víc se snažím to dělat, řekl bych, už jsem jednou to slovo použil, tím vědeckým způsobem, tak tím míň těch ryb na návnadu přilákám. No ale já si myslím celkem, že je to zákonité a že se to stává každému, že musí prostě prodělat tuhletu odizeu, kdy ho to možná i třeba přestává bavit a podobně, ale já nemůžu říct, že by mě to přestalo bavit. Já považuji to rybaření skutečně za takový, můžu to klidně říct, za takový odpočinek, za takovou, možno říct, sportovní záležitost. Sportovní, protože hrozně rád pstruhařím. A když se vydám na pstruhy a mám projít takový pěkný, dejme tomu Panenský potok, naposled jsem byl na Panenském potoce, to je nahoře v severních Čechách, tak jsem prošel 14 kilometrů tvrdý cesty, tvrdý vodou, po břehu, kopřivami, no já nevím čím vším, samozřejmě není žádná nouze od vykoupání, kolikrát člověk vylejvá z holinek vodu a podobně. Tak to je taková moc prýma věc, že člověk se při tom pohybuje a pokud jsou lidi, kteří mají takové sedavé zaměstnání, já to samozřejmě o sobě nemůžu říct, že bych měl sedavé zaměstnání, ale taky někdy toho pohybu není mnoho, tak je to výborná věc a můžu to každému vřele doporučit. Na druhé straně ovšem zase bych nerad viděl, aby každý pstruhařil a každý rybařil, protože to už bychom se vůbec na břehy těch řek a potoků nevešli. Pokud tedy jste ten sedavý rybář, že můžete sedět u vody a ve chvíli, kdy se zvednete, abyste, já nevím, udělal něco 5 nebo 10 metrů kousek od svého stanoviště, tak v tu chvíli vám tedy obvykle zabere ryba a táhne vám prut do vody. To se mi stalo jednou tady blízko Prahy na jednom rybníce. Kapr, pěkný kapr, ten měl asi 2,5 kila. Předloni to bylo. A naštěstí jsem se ovšem, protože jsem slyšel nějaké takové divné vrzání, tak jsem se otočil a vidím, jak prud se pomalonku šine z těch vidliček dolů do vody, vidličky nakloněný a prud pochoduje krásně na hloubku. Tak jsem v poslední chvíli skočil a prud jsem čapnul, říkám si, v duchu mě prolítla myšlenka, říkám si, přece škoda toho prutu, no čertvem rybu, ať ji nechytím, ale ten prut přece jenom je drahej špás, včetně toho navijáku. No, chytil jsem prut s navijákem a dokonce jsem vytáhl i toho kapra. Vzpomněl jsem si na jednu takovou odizu, nebo na jednu martýrium. Byli jsme, mám dva kluky, byli jsme v Jugoslávii, tam jsme si vypučili potápěcí zařízení, šnorchl a brýle a automatické pušky, lépe řečeno pušky na péro, podvodní pušky tedy. A vydali jsme se na lov ryb. Teď musím říct, že to je skutečně dřina. Ale nejkrásnější věc je ta, že v moři, kde je voda skutečně velmi pěkně, velmi čistá, průzračná, tak každá ryba, kterou pod tím pod vodou vidíte, tak se vám zdá ohromná, veliká. Jsme plavali s tím menším klukem, který se výborně potápí a viděli jsme třeba hejno ryb. No nám se zdálo, že jsou to žraloci. Podařilo se nám 3 ulovit. Když jsme je vytáhli nad vodu, jsme zjistili, že jsou to rybičky z vící 15 cm a pod tou vodou to vypadá, jako když má metr.

0: Jiným rybářem na slovo vzatým je národní umělec Jaroslav Vojta. Zažil toho na březích řek, potoků a rybníků za svůj život dost a dost. A z těch zážitků jsme vybrali jeden z nejveselejších.
1: Každý člověk má svého koníčka. Já třeba rád chodím na houby nebo na ryby. Při našem povolání toho volného času je opravdu málo, ale někdy se přece jenom najde. Jaká je to rozkoš posadit se někde v záhybu řeky a pozorovat splávek, až se zavrtí či bleskem sjede pod vodu. Až pocítíš v duchu, jaký je to asi kus a kolik pak asi váží. Jo, taky se stává, že místo tučného kapříka vytáhneš starý škrambal. Ale to člověka nijak vlastně neodradí. U vody zapomeneš na všechny strasti a na všechny strasti všedního života. Je ti nějak veselý. Nejraději chytám pstruhy. Je to lov vzrušující a seš stále nějak v pohybu. Jako kluk jsem na ně chodíval a chytával je do ruky. Není to sportovní, ale nám klukům to nějak nevadilo. Pstruha jsem nahmatal v jamce a šel jemně prsty pod bříškem až k žábrám. Stisknul pstruha pěkně a vyhodil na břeh. Nemyslete si, že jsem pocitoval nějakou rozkoš, když jsem táhnul rybu z vody. Bylo mě vždycky nějak trochu líto, proto jsem nemohl načekané střelit srnce, i když jsem ho měl už pěkně na mušce a zamířeno krásně na komoru. Představte si, přáteli drazí, co jsem jednou ulevujel. Když jsem byl ještě angažován ve Vinohradském divadle, pozval mě Pepík Vošalík, výborný komik, se svým bratrem Karlem na ryby. Byla neděle, krásný den a oba jsme měli volno. Vypravili jsme se časně ráno někam k řece na Sázavu. Našli jsme si menší zátočinu, na břehu několik stromů, kde byl příjemný chládeček a tam jsme se pěkně utábořili. Chytal jsem na dva pruty, jeden na těžko a na druhý na menší rybky, abych měl nějakou návnadu na štiku. Dlouho nic nebralo, ani velká, ani malá. Křiknul jsem na Karla, aby mě chytil luční kobylku a dal mi na háček udice. Zatím, co já sledoval splávek první udice, Karel navlékal za mými zády kobylku na druhou a křiknul. Hotovo! Aniž bych se otočil, švihnul jsem prutem, v tom Karel zařval, Ježíš Maria, počkej! No pochopitelně, že jsem ihned ucítil, že udice někde uvázla. A myslel jsem si, že ve větvích stromů a nebo na nějakém křovisku. Jaké však bylo mé zděšení, když jsem spatřil, že udice uvázla v nose ubojeho přítele. A k tomu tak nešťastně. Přímo dovnitř, do špičky nosu. Snažil jsem se háček vyrvat. Karel úpěl bolestí, až mu tekly slzy z očí. Leč marně jsem se namáhal. Ustřihnul jsem udici, takže z nosu čouhalo očko háčků a kus štětin. Nos začal otékat. No žalostný pohled. No viděl jsem, že tady musí zakročit rozhodně lékař. Utíkali jsme spolu k lékaři, který naštěstí bydlel asi půl hodiny od našeho tábořiště. Lékař doktor Musil, velký přítel herců a dobrý ochotník. Když se Karel posadil na operační křeslo a já se podíval na ten nešťastný oteklý nos, ze kterého trčel háček a kus štětin, no nevydržel jsem to a dal jsem se do křečovitého smíchu. Jakého jsem to ulovil solo kapra. I pan doktor se smál.

podzim bývá pro některé rybáře dobou šílenství. Tak si připadáš jako vyhladovělý letoun před cestou na jih. Jíst se chce, opravdu zuřivě jíst ze všech ryb najednou. Tak kdyby bylo někde nějaké jezero, kde by se dali chytit všechny, všecičky. Jezero, kde by zabralo za den rázem 20 štik, hladina, která by se pořád pěnila tahačkou z kapry. Ryby berou překrásně, ale špatně se chytají. Na podzim nejvíce smůly. Všechny jsou ostražité, úplně vychytralé, nedají se napálit, nedají se oklamat. Krm je, čím chceš. Na všecko ti jdou, ale nedávej prut ani na okamžik z ruky, jinak je po všem. Nezasekneš 3 ryb a je po robotě. Do večera nechytíš pak ani šupiny. Jenom smyčku na stromě udělat a oběsit se. A s jakou dychtivostí se do toho ženeš? Povídám, je to šílenství. Ale to jistě také v nás pracují nějaká křídla po prarodičích. A kdybys mohl, skákal bys přes 7 hor najednou. Po nebi pluje špinavě zelený měsíc. Zatímco v létě všechny dálky se zbíhaly k tobě, dnes letí všechny od tebe a narážejí o tebe jako o věc naprosto nepotřebnou, zbytečnou, kterou by bylo záhodno odhodit někam do propasti. Neprocházíš úvozem, ale zapadáš do něho jako mrtvá historie ledajakého života. Všechny stezky jsou bezvýznamny, poněvadž můžeš jít kudykoliv, ale běda ti, chceš-li si nadejít. Zabloudíš zcela určitě, neboť kře a stromy, jimiž si se řídil v létě a na jaře, nemají teď už vůbec žádného tvaru, prodavše svou korunu šílenému času. A tak chodím ve tmách už asi hodinu naprosto zmaten, hledaje cestu k řece. Situace byla jindy jasná. Od nádraží šlo se vzhůru k dědině, pod dědinou přešlo se nalevo a pak se sešlo u 2 akátů na polní cestu. Odtud šlo se rovnou do polí až na rozhraní k lukám. Tam zašlo se vlevo pod 3 stromy, prošlo se vysokou travou ke starému polozbořenému můstku nad průplavem, šlo se podél průplavu, přešlo se na lávku ze starého kmene, poté si se přešplhal na 2. stranu, všichni po ní přecházeli koňmo, byla úzká a nakřivo, pustil se zase rovnou přes luka, přeskočil ještě jeden příkop a už si stál u řeky. Tak tomu bývalo v létě, ale teď je tomu docela jinak. Nadešel jsem si u 2 akátů a pustil se přímo přes zorané pole k lukám. 2x jsem klopítl a div jsem neupadl i s konvicí s rybkami. Vylil jsem přitom polovinu vody a slyším, jak rybky sebou znepokojeně bíjí o plechové stěny nepohodlného vězení. Rozhraní mezi poli a lukami pořád nevidět. A když konečně na něm stanu, nevím opravdu, kde jsem. Ačkoliv je zima, spotil jsem se cestou po hrbolatém poli a musím si trochu odpočinout. Měsíc se schoval do mračen, musím čekat, až vyjde. 3 stromy jsou jistě vlevo. Měsíc vychází a svítí mdlým světlem na nějakou skupinu, která by mohla být nedaleko můstku, ale průplav šumí v tmách, kde si pode mnou. Tady je. Vidím jeho špinavou vodu. Kde je můstek? Nalevo. Jdu, ale průplav zatáčí se obloukem, který končí někde v nekonečnu. A po můstku ani památky. Což abych slezl a nabral rybkám vody. Však nepojdou. V listopadu už dostačí voda v konvici nejméně na půl dne. Napravo. Jdu, ale můstek nikde. Snad ho strhli? Ale jak se teď dostanu k lávce ze starého kmene? Stojím na hrázi a dívám se upřeně před sebe. Měsíc je napolo ukryt mraky, ale v dálce vidím dosti zřetelně skupinu vrb nad řekou, kde jsem chytával v létě. Tam ve starém trámoví pleskávali sebou sunci. A najednou, a tohle je to šílenství, vrhám se do vody v průplavu. Voda sahá mi po pás, brodím se na 2. stranu. Mám cíl před očima a vrhám se i do 2. příkopu. Co mi po lávce? Tamhle je už řeka.
přicházím k třetímu příkopu, nabírám vody rybkám, přebrodím se a tu jsem. Je to ono místo. Pod obrysy vrb valí se inkoust. Hladina řeky stojí ve světě polotmy a polosvětla, nějak výše než břeh, ale teď dopadl na ní konečně splávek. Zakymácel se, ztratil.

0: Uslyšíte-li jméno národního umělce Jana Wericha, vybaví se vám hned vedle Osvobozeného divadla, Jiřího Voskovce a Ježkových písniček i Rybářský prut. Ne, opravdu to není přehnané, protože ryby, to je jedna z velkých a dovoluji si tvrdit, jedna z největších jeho lásek. Zastihli jsme pana Wericha právě ve chvíli, kdy vyprávěl své dceři Janě o tom, jak lovil daleko, daleko za mořem v Americe. Co všechno přitom zažil, si poslechněte spolu s Janou Verichovou i vy.
1: Mám tkysko je na ty šíji státu New York, severně od New Yorku, a po jedné straně je řeka Hudson, tam k ty řece Hudson je takový 30-40 kilometrů, tam je Sing Sing.
2: Tedy věznice.
1: A věznice. A na druhou stranu to vede k moři. To je tam ke Connecticut. To je takové 40 kilometrů. No prostě, tam jsme chytali a chytali jsme s tebou. Ty jsi tam byla se mnou a já jsem ti pořídil takový proutek a malou udičku a malou žížalku červenou. No a chytali jsme. No prostě, viděli jsme v té vodě takový stín, jak tam je to pěkno, želvo, tedy snapper. A já jsem pohle, hele, děvenko, půjč mi ten tvůj proutek. A tak jsem to tam hodil a neměli jsme olůvko žádné na tom a ona tak pomalinku, ta malinká udička s tou žížalkou klesla, nejdřív by byla dobře vidět v té čisté vodě, pak už byla méně vidět, pak už šla mizet a najednou se objevil takovej stín a bafnul ji a šel dál a bral ten můj prut taky sebou. No prostě, tenhle tam velká želva se chytla, ona měla tenkrát, jak jsme ji vyndali později, tak měla takové 10 kilo. A byla to velká legrace, protože jak jsem ji tahal vena, mu to bylo všecko slabounky, abych to neutrh, tak jsem musel pak najít takové místo, kde bych ji vytáhl jako rybu. A vždycky člověk zvyklý, když tahá rybu na mělčinu, že vytáhne něco, co se na ty souši plácá a neví si rady, když to já ji vytáhl a ona šla dál. A šla po silnici a ty jsi šla za ní a já jí jen na prutě a před náma jde želva a my jak dva blbí za ní. Šli takový kluci, jestli se pamatuješ. A já se pohledal, co s tím mám dělat a on povídá, abych ji capsizoval. Capsize her, říkal. Capsize znamená...
2: Vyndat na souš.
1: Ne. Capsize původně znamená obrátit ji želvu tak a na hřbet. A pak přeneseným slova smyslu to znamená, když se převrhne loď.
2: Aha. A není to naopak, že to převrhne se loď a pak želva?
1: A. Dříve byla želva, než byla loď.
2: Aha.
1: A no prostě já to udělal a teď jsem jako ona ležela na tom znaku, tedy obrněným, teď na tom pupku ona má taky ten
2: krunýř.
1: A já jsem na to šlap a ona mě těma čtyřma nohama tu nohu moji takhle vzala, ale pevně. A teďka mě chtěla chňapnout a já jsem držel tu šňůrku, tedy tu imitačku, abych jí to nedovolil. A teď jsem tou nohou házel, to vypadalo jako... Chvíli jsem s tím šel, vypadalo to, že mám jednu nohu ve sněžnici a druhou ne. A nemohl jsem se jí zdravit, tebylo mi trošku teskno. No, tak... Tam jsme byli v tom Mount Kisco a nedaleko tohohle Mount Kisco bylo jezero. Tady se jmenovalo a jmenuje Byram Lake. A tam jsem chodil chytat ryby. Tam byl nějaký Němec, tam v té krajině, asi začátkem století nebo tak. Farmář a ten tam měl rybník velikej. A ten tam nasadil kapry, přivez je z Německa pro svoji zábavu. No, oni se mu tam vytřeli a on je nikdo nechytal. A potom tam udělali tu přehradu a zatopili tu krajinu. Následkem toho zatopili ten jeho rybník, jich několik. A ty kapři se dostali do toho. A já jsem tam jednou chytal, já jsem tam jezdil, tam... Ona ta přehrada měla, no ona se táhla 80 mil, což máme... 120 plus 8, 128 kilometrů dlouhá. A já jsem tam někdy jezdil, tam byly přítoky na pstruhy a tak, a na bílý okouny. A jednou jsem tam byl a ta voda tam šla do lesa. Prostě tam byly takový stromy, které rostly z bahnisek. A já tam chytám u toho, tam se vlíval takový potok do toho, do ty přehrady. A bylo tam, nebyla cesta, to se muselo jít, tím potokem jsem musel jít, protože nedalo jít tím lesem, to byl skoro prales. A chytám tam bílý okouny a najednou slyším za sebou takový švachtání a otočím se a tam v tom přítmí, v tom lese, vidím takový veliký věci, takový, no takový hřbety, z ty vody koukaly. A já jsem si řekl, ajajaj, tady jsou divoký prasaty, diváci, pač tam byli taky diváci a tady se rachaj v tom a tak jsem to odhadoval, jsem si říkal, tak tohle by mohly být takový 60-kilový ty mladý, že jo, ty selata. A doufejme, že to není někde bachyně blízko. A tak se koukám, ale no, oni zmizeli. Si říkám, no přeč si neplavou pod vodou. Tak tam jdu blíž, brodím tam. A to byly kapři, oni se třeli, ale to byly fantastický potvory. No,
2: to už byly americký kapři tedy, veliký.
1: Ohromný, no ty mohli mít, ty měli přes 20 kilo, určitě.

Loučíme se s vámi, vážení přátelé, a dáte-li se na rybařinu, přejeme vám opravdu šťastný lov, anebo lovu zdar. Naschledanou.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: 90. na Pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na Pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Žmolíkem.
2: A já vás zdravím, vážení a milí posluchači. Víte, která je nejdražší poštovní známka světa? A tušíte, že ji právě v těchto dnech můžete vidět u nás v Česku? Je to tak? A povím vám o tom víc. Taky takhle po ránu vyzpovídám jako pohodáře herce Zdeňka Marišku. Určitě se ho třeba zeptám, na co na něj můžeme zajít do divadla na Fidlovačce v Praze. A jestli trpíte otoky, tak vám poradím, jak na ně. Víte, že by vám mohla pomoci obyčejná petržel? No a k tomu nám budou zpívat Naďa Urbánková, Miluška Voborníková, Karel Hála a teď František Nedvěd. Tak ať je nám společně pohodově.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: No a já už teď mám na telefonu herce Zdeňka Marišku. Pěkné ráno, Zdeňku.
3: Dobrý den všem zase, ano.
2: Tak si říkám, zdali pak jste jako malý kluk měl rád Žužu?
3: Žužu, no samozřejmě, taky mejdlíško a energit.
2: Že jo, to bylo naše dětství. A Naďa ano, o tom teď krásně zpívala. No, ale mě napadla úplně jiná otázka. A totiž, ano. Když jsem se podíval do vašeho životopisu, vy jste řadu let žil ve Spojených státech amerických. Povězte, když si povídáme takhle po ránu, jaká jsou tamnější rána? Jsou hodně jiná než tady u nás?
3: No, tamnější rána, jako kdybych to měl jako srovnat například s ránem na Šumavě, kde máme chalupku, tak je to samozřejmě velký rozdíl, jako například ráno na Manhattanu, jako když se probudíte, tak je takový jiný, jako zvukový, bych řekl, jako je to. Když si odmyslíte jednotlivosti v tom zvuku, který slyšíte z okna na Manhattanu ráno, a pokusíte se vnímat ten zvuk jako celkově, tak je to mě napad starý anglický film Far from the Medding Crowd, jako daleko od hlučícího davu. Tak ten hlučící dav plus auta, letadla, všechno dohromady, se vám zleje v takový bzukot, jako. Takže to je samozřejmě za asistence tohoto takového zvláštního zvuku, který nepřestane 24 hodin, ale při tom všem jako je ta čistota vzduchu je naprosto geniální, protože jste pořád na moři.
2: Mm. To je výhoda New Yorku.
3: Ano, to je trošku výhoda New Yorku.
2: No a ještě mě napadá, rohlíky s máslem si asi ke snídani nedáte v Americe.
3: Rohlík s máslem je samozřejmě můj absolutně favoritní jako snídaňový objekt, který jako tady opravdu pěstuju si to, ano.
2: Ano, no, ale v té Americe to asi nešlo.
3: Taky to šlo, ale když jako mají tam různý druhý chleba, jo. Tomu říkáme harmonika, takový ty, že to spásnete prostě do 10 centimetrů, je to takový všechno jako trošku umělý, ale jsou pekárny německý a český, který jako, když si je najdete, tak si tam koupíte fantastický pečivo. Prostě,
2: jo. A potom si můžete dát i na Manhattanu český rohlík s máslem. No a co ta rána na Šumavě, kde, jak vím, máte krásnou chaloupku, protože jsem u vás byl na návštěvě?
3: No tak ta rána jsou taková, jako bych řekl, taková zúrčina, taková jako absolutně čistá, bez jenom zvuk, kdyby tomu té přírody, pokud to můžu takhle narychlo popsat. A nutí vás to každopádně i když prší třeba, tak je to takový čistý a nutí vás to vstávat jako docela brzo.
2: No vy jste mi prozradil, že už jste dávno vzhůru dneska a to jste v Praze.
3: Ano. Už taky spěchám jako trošku do práce. Do divadla zatím ne, ale mám nějakou povinnost někde v nějakém studiu prostě něco nahrávat. Taky jsme skončili teď nedávno seriál pro Primu, další detektivku a tak dále. Takže jako práce v podstatě jako je. A taky nás čeká v divadle na Fidlovačce, kde jsem jako nejvíc vlastně. Se blížíme už ke 30. výročí divadla, protože jsme to v 98. otvírali s Tomášem Tepferem a Sariškou Pancerovou. Takže se blížíme k oprašování první věci a to bude, myslím, za týden pan Kaplan má Třídu rád. Mm-hmm. To je taková zvláštní, krásná hra, kterou jsme obnovili, která se hrála kdysi v divadle ABC. A s Mirkem Hanušem se oprášíme takový úsměvný příběh, dá se říct, to kostce příjezd emigrantů z různých částí světa do New Yorku. Ale v této bouřlivé době bych si dovolil poznamenat teda, že to získává takovou jinou úplně aktuální spojitost s událostmi, kterými jsme obklopeni dneska, že jo. Má to samozřejmě velký význam najednou.
2: No tak si tak říkám, že vám je ta Amerika souzená i na divadle, když tak, vás tak poslouchám, že
3: ano,
2: pan...
3: Ano, nás to když tam mám roli teda italského emigranta.
2: Wow.
3: Tak je zajímavý, že v tom představení zpíváme asi 12 nebo dokonce 14 písniček a skoro každou v jiném jazyce.
2: Aha. No, a jak se jmenuje tahle komedie?
3: Pan Kaplan má třídu rád.
2: To je Pan Kaplan má třídu rád, jasně.
3: Jo, jasně.
2: No, já jsem se právě chtěl zeptat, na co nás do divadla pozvete, tak už jste nás pozval. A na co se máme těšit v té televizi? Koho hrajete v další kriminálce?
3: To právě nemůžu prozradit. by to byl kapitální jaksi jako pomluva toho seriálu, ale není to úplně úsměvná role, ale bude to zvláštní, ano. Ale je to další v řadě jako detektivek, které se teď momentálně ve všech televizích točí.
2: Ano, je to tak. No tak my se necháme překvapit, budeme se na vás určitě dívat. Já si myslím, že z toho našeho rozhovoru vyplynula jedna báječná věc, že vás hraní stále baví. A co vás na něm stále baví?
3: No to je zvláštní, že jak se říká, že když člověk dělá věci, který si má rád, tak mu to jde, tak nějak samo od sebe, že na tom moc nemusí přemýšlet. A zrovna včera byl v televizi jako příběh o panu Hinku Bočanovi, našem fantastickém režisérovi, s kterým jsem měl tu čest taky pracovat v seriálu Divočelá země, a on říká, že prostě měl obrovský štěstí, i když za určitých režimů byl zakázaný a tak dále, takže měl obrovský štěstí, že dělá celý život to, co má rád, a to je myslím, jako je to taková normální věc, kterou každý ví, ale pořád se to opakuje dokola. Prostě je dobrý, když člověk dělá to, co má rád.
2: No a vám se to poštěstilo, že?
3: Jo. Ano.
2: Tak ať máte takové štěstí dál. Já moc děkuji za tohle příjemné ranní povídání. To byl jako náš pohodář herec Zdeněk Mariška. Přeji krásný den.
3: Taky přeju krásný den všem v rádiu. Děkuju.

Praze můžete vidět právě v těchto dnech nejdražší poštovní známku světa, a to v obecním domě na výstavě Poklady světové filatelie 3. A je to vůbec první příležitost spatřit u nás na vlastní oči známku One Cent Magenta. Ovšem cenných kousků je na téhle výstavě víc, a tak hodnota vystavených známek se podle pořadatelů blíží 1 miliardě korun. Jenom cena One Cent Magenty se podle nich odhaduje na víc než 250 milionů korun, tedy čtvrt miliardy. Zájemci si vzácné známky mohou prohlédnout v zasklených vitrínách, kde nechybějí doprovodné texty. Nejvzácnější exponát One Cent Magenta, známá i jako britská Guyana, se nachází ve speciálně vybudovaném dřevěném domečku. Exponáty pro pražskou výstavu cestují podle pořadatelů s bezpečnostním protokolem a pojištěním srovnatelným s korunovačními klenoty anebo slavnými díly starých mistrů. Vystavené jsou v neprůstřelných vitrínách, zřízeným klimatem a nepřetržitou ostrahou. One Cent Magenta je jediným exemplářem svého druhu. Má 8-úhelníkový tvar a byla v roce 1856 vydána jako provizorní řešení v tehdejší britské kolonii, když došly zásoby běžných známek z Anglie. V roce 2014 se vydražila za 9,5 milionu dolarů, tedy zhruba za 200 milionů korun, a o 7 let později se v aukci prodala za 8,3 desetiny milionu dolarů. Pořadatelé uvedli, že s hmotností přibližně 0,4 gramu je v přepočtu na gram nejcennějším předmětem, který kdy lidské ruce vytvořili. Ovšem na výstavě v obecním domě v Praze uvidíte taky vzácné bloky známek Mauritius s emisí Postpaid a dopis se třemi různými historickými mauricijskými známkami. Ukazují tam rovněž první poštovní známky světa, Penny Black z roku 1840 v pásu 12 kusů, které se v České republice dosud také neobjevily. No tak se běžte na One Cent Magentu a další unikáty podívat. Vystavené budou v pražském obecním domě jenom do této neděle 6. září.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Jaké počasí nám teď předpoví meteorolog České televize Michal Žák? Tak na to jsem určitě zvědavý, nejen já. Dobré ráno, Michale.
2: Krásné ráno přeju.
1: A jak dnes tedy bude?
2: Dnes bude takové, řekněme, spíše oblačnější počasí. Převažovat bude oblačno, ale přechodně může být hlavně teď v dopoledních hodinách i polojasno. Naopak odpoledne může být na některých místech i skoro zataženo. Jen ojediněle, a to hlavně v Čechách, se objeví slabý déšť a nebo přehánky. A teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů. Tepleji bude na jižní Moravě, tam naměříme až 27. A v 1000 metrech na horách teploty kolem 17 stupňů. Vítr teď slabý, ale v průběhu dne bude zesilovat na mírný, a to od západu.
1: No, já myslím, že vám mohu napsat jedničku. Docela hezký letní den nás čeká, že? Tak děkujeme. To byl z České televize Michal Žák. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
3: Haló, platící diváci, tenhle song jsme přivezli až ze sluné Itálie.

0: stupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi pro bratra, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina. O prodělek se shodně podělí.

0: Tak to byly v pohodovém ránu Helena Vondráčková a Jiří Korn. No a teď se budeme chvíli věnovat našemu zdraví. Taková petržel, ta voní, chutná, ale taky léčí. Zdánlivě obyčejná bylinka pomůže i s otoky nohou. Můžete si ji nasypat do polévky anebo si udělat speciální petrželový nápoj. Rádi poradíme, jak na to. Bylinkovou lékárnu u nás na Pohodě jako pravidelně v tomto čase otevírá Eva Bucharová.
1: Petržel vypadá dobře jako okrasa všech jídel a jak voní a chutná. Bohužel jsme už skoro zapomněli, že tahle nádherná rostlinka je taky velmi zdravá. Může pomoci třeba vám, kteří trpíte na otoky nohou. Pomáhá tělu zbavit se nadbytečné vody a solí prostě tím, že posiluje funkci ledvin. Petržel je také velkým zdrojem vitamínů A a C a také obsahuje poměrně hodně kyseliny listové, která je jednou z nejdůležitějších látek při prevenci rakoviny. Když budete jíst petržel, posilujete své kosti a nemusíte zůstat u zdobení jídla petrželí. Můžete si připravit i petrželový nápoj. Jak na to? Nasekejte petrželku s listy i kořínky. Čtvrt šálku nasekané petržele nasypte do sítka a zalijte šálkem vroucí vody. Louhujte 5 minut. Můžete přidat citron nebo med a vypijte ho ještě teplý.

0: 90. narozeniny slaví v těchto dnech Jiří Andrle, muž, kterého spojuje celá řada profesí. Známe ho jako akademického malíře, grafika, ilustrátora, hudebníka, spisovatele či sběratele.
1: Od roku 1997 je také autorem rozhlasového pořadu Láska za lásku, který můžete na stanici Český rozhlas Pohoda slýchávat každou sobotu a neděli. Při příležitosti jeho 90. narozenin uslyšíme i další pořady.
0: Ve čtvrtek 10. září to bude speciální trojrozhovor Jiřího Andrleho s Jiřím Suchým a Markem Ebenem.
1: V sobotu 12. září nabídneme pořad Stříbrný vítr Jitky Novotné a v pondělí 14. září zase můj pořad Tandem Jana Rosáka. Narozeninovou šňůru zakončíme ve čtvrtek 17. září speciálním vydáním pořadu U kalicha, v němž Jiřího Andrleho uslyšíme tak, jak ho neznáme.

Tak to byla Věra Špinarová a jedna z jejich nejznámějších písní Fernando. A za chvíli už budeme mít na Pohodě opravdu hodně zajímavé téma. Věk při nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit děti na celý život. No, možná s tím máte vlastní zkušenosti anebo zkušenosti z vaší rodiny. Tak poslouchejte už za chvíli, co na tohle téma budeme vysílat. Ještě předtím nám ale zaspívá Michal Tučný.

0: Tak to jsme se v pohodovém ránu toulali s Michalem Tučným. Právě předevčírem začal nový školní rok a tak se docela hodí to téma, které teď na pohodě nabídneme. Do první třídy nastupují děti ve stejném roce. Nejmladší a nejstarší, ale může dělit až 11 měsíců. A v tomto věku je podle učitelů a vědců z Masarykovy univerzity každý měsíc znát. Nejmladší žáci tak mohou mít zpočátku horší výsledky a častěji mohou také čelit šikaně. Věk nástupu do školy tak může dítě podle výzkumu ovlivnit doslova na celý život. Z prvňáčky natáčel Marek Hensel.
1: Tady mám růžovou aktovku, takovou vínovou, a půjdu do první třídy.
2: Mia z Brna jde letos poprvé do školy. Ukazuje mi obsah své aktovky.
1: Tady mám pouzdro.
3: Co se těší, že se tam naučíš?
1: Až budu třeba umět psát a číst. Na to se moc těším.
3: A co si přečteš, až budeš umět číst?
1: No, všechny knihy.
2: Mia má 6,5 roku a podle maminky Martiny Čelišové je na školu připravená.
4: Vlastně s každým tím měsícem je vidět, jak to dítě se zajímá více právě o ty věci typu psaní, čtení, počítání.
2: Ne všechny děti stejného věku jsou ale stejně vyspělé, vysvětluje výzkumník Luka Fumárko z ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.
5: Důležitý je skutečný věk, ve kterém dítě nastupuje do školy, ale také jeho relativní věk ve srovnání se spolužáky.
2: Mezi nejmladším a nejstarším může být i po letošním zavedení omezení odkladů téměř rok, říká učitelka, která pracuje se žáky se specifickými potřebami, Jitka Létalová ze základní školy Pavlovice u Přerova.
6: Když to dítě zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenat na celý jeho další život.
2: Podle vědců z Masarykovy univerzity ty omezení odkladů věkové rozdíly ve třídách nevyřeší. Důležité je, jak se školy dokážou přizpůsobit tomu, že děti v jedné třídě mohou být ve velmi odlišné fázi vývoje, říká Fumárko.
5: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností a sociálními vztahy.
2: A stát by podle vědců měl školám zajistit například asistenty, metodickou podporu nebo možnost diferencované výuky, kdy učitel přizpůsobuje obtížnost různých skupinám žáků podle jejich schopností a potřeb.
5: Omezení odkladů věkové rozdíly mezi dětmi neodstraní. V každé třídě bude dál nejmladší a nejstarší dítě. Důležité proto je, aby školy uměly pracovat s dětmi, které jsou různě zralé a potřebují jiný přístup.
2: Reformu omezení odkladů by podle vědců měla provázet průběžná kontrola výsledků, absencí, obtíží a psychické pohody dětí. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Tak to byla Petra Černocká a co vás na Pohodě čeká dál? V 10 hodin třeba jeden z rozhlasových tisíce příběhů na téma Arboretum na skládce. V 11 hodin kolotoč s Lukášem Berným a už za chvíli po 9. tandem Jana Rosáka. Hostem bude tentokrát emeritní policejní rada Miloslav Dočekal. Tak zůstaňte s námi, mějte se pohodově a opatrujte se.
1: Pohodové ráno a Václav Žmolík.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Příjemný den vám přeji dnes Jan Rosák. Poslouchat vyprávění mého dnešního spolutandemisty je, myslím, lepší, než se dívat na nějakou detektivku v televizi. Příběhy ze života Poldů a Galerky vypráví totiž tak, jak se opravdu skutečně staly. A že má co vyprávět, tak to vy můžete věřit. Ale co mě? Vždyť uslyšíte sami, až začne na svůj bohatý život kriminalisty vzpomínat emeritní policejní rada, podplukovník doktor Miloslav Dočekal. Mílo, já tě vítám, ahoj.
3: Taky, hezký den.
2: Možná nevíte, že Míla si kdysi uhnal v mládí chronický zánět hlasivek a proto se musel vzdát snu o milovaném herectví. Ale jelikož je v podstatě dobrodružná povaha, tak ho zase hned po vojně zlákala kriminálka. A tam toho prožil tolik, že je to na knížku. No a samozřejmě i na dnešní povídání v Tandemu. Tak se při něm dobře bavte.
0: Tandem Jana Rosáka.
2: Míla Dočekal dělá velmi často velice úspěšné přednášky a proto je znovu pravidelně zván na místa, kde už vystupoval. Což vlastně dokládá i ta jeho dnešní, vlastně už druhá návštěva na Tandemu, zhruba po 3 letech. Tak, Mílo, 3 roky si tady chyběl za tu dobu. Vím, že ty teď, ač v důchodu, jsi zaměstnán, jak jsi nebýval. Tak co se stalo nového?
3: No nového, jedu pořád stále v těch přednáškách, což je obrovsky, protože já vlastně jsem sjezdil celou republiku, kam bych nikdy nepřišel, co abych třeba dělal ve Fulneku nebo v Litovli, ale tím právě, že přednáším pro studenty a pro mládež drogy a kriminalita, kde je taková firma, která mě zaměstnala, ta Mediakultur, ale obrovsky skutečně za ně a ty děcka to berou a je to prevence drogy kriminalita, kdy vlastně ono to má několik těch částí, buď je to drogy kriminalita, tam jedu já, pak je to drogy sex, drogy životní styl a my se v tom střídáme, zrovna teď jsem se vrátil z těch záplavových oblastí z Ostravska, byl jsem ve Vsetíně a v Uherském Brodě, takže opravdu, když by jeden z těch sta, co tam je, se polepšil a opravdu si to vzal k srdci, takže my nemůžeme vychovávat ani strašit, my dáváme informace.
2: Přesně tak.
3: A buď s tím naloží a jsou nakonec, oni se musí rozhodnout, jestli ano nebo ne. Buď to využijí, vzpomenou si na to, že pozor, tady je to takhle a skutečně se mi stává, že a hlavně to domácí násilí.
2: Čili ty, jestli tomu dobře rozumím, tak ty jim v podstatě dáváš takový odstrašující příklady, je to tak?
3: No nemusí to být ani odstrašující, já jim říkám, co to obnáší, dokonce i tu druhou stranu, že to je léčivý, ale od kdy je to léčivý, pokud je třeba o alkohol, že jo, když je to v dospělosti a takhle, dokonce se teďky už lékaři nebojí přiznat, že skutečně, když denně vypije, dejme tomu muskej, ale v dospělosti 4 deci vína, tak je to daleko lepší, než být totální abstinent. Je to vynikající na kardiovaskulární systém. A drogy vlastně, drogy nejsou jenom ničivý, ale mají i tu druhou stránku a tam je právě to, kdy oni se ptají třeba na závislost, že jo. Teď je nebýt heroinu, vlastně opia, tak nemůže být chirurgie. První, co uvidí ten pacient, když se probudí z narkózy po operaci appendixu, tak je, že sestřička stojí nad ním s injekční stříkačkou a píchá mu morfin nebo dozin a to není nic jiného než čistý podobě vlastně heroin. Takže to jsou věci, ale především teda ta hrozba těch drog, co to obnáší, jak člověk může sejít z ty stopy, jak si může obrovským způsobem zkazit život, kde se stane závislý a především třeba na tom heroinu, kde tam je tam vlastně ten fyzický absťák, který vlastně šíleně bolí. Je zajímavý u kuřáku třeba cigaret, tabáku, se tíž odvíká, než třeba na heroin. Oni, ta závislost by nebyla taková, kdyby on se nebal toho abstiáku, kdy má pocit zvracení, potí se, dostává horečku a podobně.
2: A v jakém smyslu to vztahuješ, jak si do souvislosti s tou kriminalitou?
3: S kriminalitou to prostě už se souvisí, to jsou takový spojený nádoby, protože jestliže někdo potřebuje brát drogu a bere drogu, tak musí na to mít prachy. Já si neumím představit, že by třeba 17-letý, 16-letý kluk nebo holka, dneska ty holky tam jedou úplně víc než kluci v těch drogách. Ano, ta statistika to říká jednoznačně. Tak já si neumím představit, kdyby vzal, když už potom potřebuje třeba ten gram toho heroinu a pak se to zvyšuje na jeden den, to se kolikrát už ti staří festiáci píkají až 3, na to stojí 1000 korun na černém trhu, to znamená za 3 gramy 3000, za gram 1000 korun, tak kde na to může vzít? No tak vykrádají, vlastně kradou v samoobsluhách, vykrádají auta, prodávají ty věci, prostitujou, loupežní přepadení, dokonce to někdy končí vraždou.
2: I to přepadení, když se dělá pod vlivem té drogy, tak je mnohem krutější a mnohem bezohlednější, čili to jde ruku v ruce.
3: Ano.
0: Tandem cestuje.
2: No, cestování v případě mého dnešního hosta Miloslava Dočekala, emeritního policejního rady, je tak trošičku zvláštní, protože Mílo, ty si cestoval za doby své aktivní práce u kriminálky v podstatě hlavně v těch rychlých vozech s houkačkou, kdy jsi jel k případu. Já se tě zeptám rovnou, jestli jsi cestovatel i jak jsi v civilu, to znamená, jezdíš rád třeba dejme tomu za dovolenou nebo někam na hory.
3: No jistě, no já strašně rád cestu. Takže pokud je o tu republiku, kde jak přednáším, tak opravdu toho cestování je až. Ale pokud je o dovolené, tak samozřejmě já mám vlastně teď jako ve výslužbě, já mám 2 měsíce prázdnin, moje žena má jenom měsíc jako zdravotní sestřička, takže ten měsíc buď většinou trávíme teď na chalupě, nám se tam strašně líbí. A budují, pomalé dáváme ji dohromady a jinak jsme často... Já jsem nikam jinam nejezdil, než do toho Chorvatska, do Poreče třeba, kde se mi strašně líbilo. Na stálý místo stále, protože člověk si něco oblíbí, když potom jsme odsud vyjížděli ven. No a dříve, když jsem nemohl cestovat jako policista, jsem mohl jenom do socdem z těch států, no tak jsem samozřejmě jezdil do Ruska, tam jsem si jezdil prorozumí, když si myslím, že pokud je o kriminálku a tehdejší techniku a to všechno jsme byli na větší úrovni než oni. No potom samozřejmě do Bulharska, k Černému moři, kam se teď prý hodně jezdí, protože to je teď velmi dobrý a dokonce i podnikatelé bohatí, takže je to takhle a není tam draho. No a samozřejmě NDR, Polsko a všechno to okolo.
2: Prosím tě, Mílo, ale já jsem si přečetl v tvém kurikulu, víte, že dokonce přednášíš americkým policistům.
3: Ano.
2: A to ježíš do Ameriky?
3: Ne. To je univerzita, to jsou lidé, kteří studují na vysokých školách v Americe, na univerzitách. Už jsem tady měl 11 států. Někdy přijedou i skuteční už hotoví policisté, to se mi stalo, to mě přijeli z Houstonu. A tito, oni sem jedou na 3 týdny, některý na týden třeba, a oni jezdí po Evropě, mají takový stáže, kde budou z nich, oni se s nima počítá na nějaké funkce v kriminálce, v kriminologii a podobně, nebo dokonce i u soudů. Protože teď jsem, když tady byl Houston, tak jsem dostal dokonce certifikát podepsanou její ctihodnosti soudkyni z Texasu, kde můžu přednášet za významné služby ten certifikázní, kde mohu přednášet i v Americe, v Anglii a všude. A kde mě zvou, ale já jsem nikdy nikam zatím nejel. Měl jsem je do toho Houstonu, jenže manželka šla na operaci a já jsem nemohl odjet.
2: Promiň, co těm americkým policajtům přednášíš?
3: Oni mají zájem, oni jdou do věznice, to jim všechno zařizuju, k soudu, do parlamentu, oni chtějí vědět všechno. Nejvíc samozřejmě se jim líbí třeba zásahová skupina, naše jednotka třeba, pokud je o tu Rózu, to má každý kraj, že jo, tak tam dupou nadšení. Nevím, proč nad našimi brýlimi, která ta zásahová skupina má. Oni mají taky zvlášť brýle, ta zásahovka a všichni, a já jsem ještě trouba se nikdy k těch kluků nezeptal, co to vlastně obnáší, protože dupali nad těma brýlema.
2: To jsou chvíli lyžařský brýle trošku, že?
3: Tak vypadá to tak, no, ale ono to snad i nějak, pokud je o světlo, nějak stlumí a dokonce i když píchne nožem, tak to se jako sjede a takhle. Takže nad tím hovořili a pokud je o ty studenty a studentky, vždycky je tak 15, 20, někdy 25, ale z toho Houston jsem už měl takový ty hotový, tak 40, 50 let, to byly takový ty ženský spraj, jaké vidíš v televizi, ty černošky a černoši, když se půjštějí se mnou spotit. A tam je zajímavá věc. Jo, ty se ještě ptá, na co oni se ještě ptají. No. Samozřejmě oni se ptají na kriminalitu mládeže, jaká je tady zločinnost, vraždy. Všechno, co souvisí s tou kriminální činností v takhle malé zemi, jako jsme my. A jakým způsobem my s tím bojujeme, jaký máme výsledky. Samozřejmě, pokud je o vraždy, tam jsme na špici Evropy, tam před náma smeká celá policejní Evropa.
2: Ve vraždách spíš objasněnosti.
3: Objasněnosti, ano.
2: Nečetnosti,
3: ne. Ježíš, to bych tomu dál, ne, v té objasněnosti samozřejmě. A Já se ještě vrátím k těm z toho Houstonu, když tu byli tam hotoví policisté, a to přednáší v muzeu policie, kde je krásný sál na přednášky. A oni slouží v tom Texasu a zvláštním Houstonu maximálně 30 let. Když odslouží 25 let, tak je hrdina tam, jo, ten policista. A já když jsem řekl, že jsem sloužil 37 let, tak všichni těch 40 policistů a policistek povstalo a začali tleskat. Samozřejmě si neuměli uvědomit, že u nás je to trošku jiný než nějaký Texas, jo. Tam stačí, že jdeš a už větě třeba jihát, jo, při zákroku. Ale je to tak, takže já pro ně strašně rád, já mám vynikající tlumočníci, to je prostě, my jsme tak sehraní, ještě je to ke všemu hezká holka, když je léto, koukají do výstřihu, no je to paráda.
0: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Když mám tu šanci popovídat si s emeritním policejním radou v našem tandemu, tak to víte, že se Míry dočekala, zeptám na věci, které bych se samozřejmě nebo zeptat nikoho jiného. Ale víš, já jsem si nedávno přečetl na internetu, Mílo, takovou ale ohromně zajímavou informaci o tom, že jistý šerif Joe Arpaio v Arizoně vytvořil takovou zvláštní věznici, stanovou věznici. Čili tam se bydlí ve stanech, tak to se těžko asi dá realizovat v podmínkách, kde je zima a mráz, že jo? Ale on tím ušetří státu miliony dolarů. Na vězeňské jídlo vydává o 20 centů méně na porci a nechává si za něj od vězňů platit. Zakázal vězňům kouřit, číst pornografický magazíny, vyházel kulturistický nářadí a zatrhl všechny filmy obsahující hrubé nadávky, rouhání, extrémní násilí a sexuální scény. Říká totiž, že ty jsou ve vězení proto tihle lidi, aby splatili dluh společnosti a ne, aby si pěstovali svaly na to, aby pak napadali další nevinný lidi, jen co vyjdou z vězení. Co tomu říkáš?
2: No to je perfektní. Ježíš, já bych to okamžitě nechal zavést tady, protože když procházím a procházel jsem těma věznicema, zvlášť v této době, kde je to o něčem jiným, je pravda, že u nás jsou dneska věznice praskají ve švech. Jo. Ono se zrušilo spoustu věznic, myslím si, že lidi budou hodní, nebo co, já nevím, ale prostě takhle to je a najednou je problém obrovský, pokud je o ty vězni a tam jsou nějaký parametry, které musí splňovat podle Evropské unie, co všechno musí mít, mají čtyřikrát denně jídlo, chodí si do posilovny, mají televizi na pokoj, když si ji přinese sám a takový, když z vlastního, nebo mají společnou televizi, takže

0: práce třeba na silnici, kdy je spojí tím řetězem, jak určitě znáš z filmu Frajer Luke třeba, ano. Tím společným řetězem a oni prostě pracují na silnici.
1: No teď bohužel těch pracovních příležitostí v té době, kdy tady je nezaměstnanost, není tolik. Já si pamatuju, že třeba Valdice za komunistů, tak tam byly 3 fabriky, které tam ti vězni makali. A když měl třeba mravnostní delikt, to znamená nějaké znásilnění, pohlavní zneužití, kde neplatil škodu, tak on vyšel po létech teda z toho kriminálu a oni mu dali 100 tisíc tenkrát na ty peníze. Samozřejmě za 4 dny je měl pryč, jo, buď ho okradli, anebo to utratil. Jo. Ale opravdu takhle to bylo, protože oni tam dělali jednak ty cingrlátka, jablonecká bižuterie a takový ty zásuvky, zástrčky z toho bakelitu a podobně z ty umělý hmoty. Dneska není. Dneska oni jsou šťastní, když tam dostane, že tam dělá, já nevím, uklízí chodby vězeňské a podobně s tím, že dostane nějakou tu korunu navíc, ale bohužel, ale to je taková, aby byla síla, kterou bychom mohli 100krát využít a oni by si měli na sebe vydělat a zaplatit ten kriminál. Bohužel, zatím to platíme my, daňoví poplatníci.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Teď dojde na pointu toho příběhu, který jsem vám nastínil v úvodu, že Míla dočekal můj dnešní host, emeritní policejní rada, kdysi chtěl být hercem a on to několikrát prokázal, u Slávka Šimka si se několikrát hezky předvedl. A ty umíš napodobit toho, koho jsi dneska vybral z klasiků českého humoru. Tak trošku, viď?
1: Trošku.
0: No, tak zkus to, no.
1: No. Já se vždycky říká, člověče, že to je všechno špatně, všechno. Pojďte, teď mi dáš štamprličku, teď si musí přesvědčit, jestli to má šmak. Napil se a říká, panové, tu flašku tady můžete nechat, já už si s tím poradím.
0: No, tak to je dobrý, člověče, je to tam pořád. Pochopitelně poznali jste Vlastu Buriana, ale Mílo, nezlob se, my si ho dáme radši v originále.
1: No,
0: ovšem, díky tobě.
3: Taky vám musím částečně říct, co se vám mě stalo, když jsem sloužil za rakouského vojště, když jsem byl ve špitále jednou v tom, co byly tyhle ty dezentýristi a ty týfisti, no teda rekonvalescenti. A žádnej jsme nechtěli jíst tu polentu, tu utrejchovou kaši, hostou vám jako mezulán. Ono vám to nebylo masný ani slaný, no jak říkám, kdo neměl, tomu byl špatný a přišla na něj jisto, jistně tahle ta psínkačka, která je nejhorší, když jde na prázdno. To vám sedíte půl hodiny na lajstě a ono nic. Teda kluci, aby si přilepili, tak si kupovali cukrový patřičky nebo kadlata. Teda to jsou švestky, abyste viděli. Ale jednou se vám stalo něco moc špatného. Jo, tak to se... A tohle. Tak vám jednou šel pán štábní, bo tam tady to chodí císař, pán pěští a uklout a upad po pecince a odrazil si maso. A hned vám bylo druhé den na to v pepelu, já se zakakujou jít po špitále švestky. A že aby se někdo nepovážil jít po chodbě, pitlíkem v ruce, kastrče si přinkalové a že nám to voce škodí a pata fidli obrz podepsaný. A dobře, řekli jsme si, pepel je pepel, musíme to respektovat, ale co čentman nechce mít, představte si, zrovna ten den vám přijela ta bába s těma vozejkama a kadlatama. Všichni se vám čučili zvoj na to krásný modrý ovoce, kliny se nám zbíhaly, najednou vám se ohlídnu, kluci pryč. Podívám se, zo zvokna mládenci už kupovali. Tak jsem vám vytáhl z kufru ten broutak, to jsem teda v něm vozil panu štábnímu z dovolený nějakou tu mouku a šel jsem vám za bránu. Koupil jsem si to ovoce 5 kilo. Tu vám bránou a post vám udělá. Hej! Kaprej má rozkaz a že nesmí nikoho pustit do špitálu s kazatama. Kaprej jste všechny přinkalové a kde si cosi. Já povídám, ty krile, nedělej voloviny, tady máš ho na versitaci a pustě dovnitř. On zas na to, kdybys měl dal zlatý rouno, tak tě tam nemůžu pustit. No tak to jsme mělo dělat. Bylo nás tam 10, všetci v podlikačkách a na boso ziba nám byla, tak vám jdeme k bábě a jedna řec. Milost, paní bábo, jsou ta láskavá, vemou nám to ovoce zpátky, my jsme volali na cimry, my nechcem žádnou náhradu a daj sem peníze zpátky a je to. Ona vám zkusila, koukejme se na ně, ovoce vochmatají, voženou a pak chci vrátit, ani za nic. Tak nějakej patěc zeme nás to rozhodl a povídá, tak to teď. Já mu na to, buď to ovoce sníme, a nebo jej hodíme na hnůj, vážná opci. No tak nic, nic, tak nic. Sedli jsme si k plůcku, aby na nás ze strnic nepoukalo a jíme. Lidi, hosti vám jedli a škrkali. A kdo mě míň, byl si hotov, zmačkal papír a šel. Já vám tam zbyl, nakonec vám vyma mě bylo. Já vám jsem to ovoce polikal i s peckama a abych byl hotov, pořád potěškávám pytlik, taky tam bylo cirka 2 kila a už jsem nemohl. Švestka se vám mě převalovala v hubě jako akrobat.

0: vám nebyl v tojich folknout. Pupek jsem měl jako pandur a ne, a ne, a ne, a ne. A tak vám jsem se přeci nějak protlou skrz to. Skrz, víte, zmačkal jsem papír, zahodil jsem to a šel jsem dovnitř, pánčně post neviděl. Ale lidi ta noc. Nejdřív byla v bříchu velká nespokojenost a mručení, pak zase nějaké divné troubení na poplach, nebo jako když mají čertivanou hromadu a prším do toho, antož se odvírali vnitřnosti. Ale jen té švestkovej bávě můžu děkovat za svý zachránění, neboť tenkrát mě to vycistili, jako když propláhne žla meliorací a od té doby jsem zdravý, jako křepelička, čím se vám paralci, Vlastimil Burián.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Doktor Miloslav Dočekal, emeritní policejní rada, můj dnešní host tandemu, také píše, respektive vydal jednu knížku. Ta knížka se jmenuje Přiznání policejního rady. To parafrázuje trošičku název knížky Ladislava Fuchse, ale je to o něčem úplně jiným. Prostě jsou to tvoje příhody, Mílo, a já jsem jich pár slyšel a hrozně jsem se vždycky bavil. Ty jsi ostatně prezentoval taky už u zmíněného Slávka Šimka na scéně několikrát. To jsem tam taky zažil a vždycky publikum bylo nadšené. Zkus nám teď tady z té knížky, anebo vůbec z tvé paměti, hodit jednu takovou tu příhodu, která je vyloženě ze života.
2: No, vždycky se mě ptali, když jsem sloužil, kdo se hůře vyslýchá, buď blbec nebo chytrý člověk. A já můžu zodpovědně říct, že nejtíž se vyslýchá blbec. To já jsem zažil takový případ, že jsme měli vyloupeno 5 výlek. Tam byly otisky, úplně klasicky otisky dlaně, že jo, daktyloskopických, že vlastně jsme podle toho poznali, kdo je pachatelem, který už byl několikrát trestaný. Tak jsme si ho přitáhli k výslech, on to měl nějaký kůruc. No, a on se držel, ten tak lhal, že se držel za pravou ruku a tvrdil, že ji nemá, jo. Takže, ale dobře, já jsem půl dne ho vyslýchal s tím, že jsem si říkal, ježiš, já nebudu výrukovat s těma trumfama, že máme ty otisky z těch vil, že jo. On se musí přiznat sám, protože Bůh ví, co toho ještě má. Ne, on tvrdošíně zapírá, no, bylo to na mrtvici, já už jsem potom nevěděl, jak dál, tak jsem na něj vystartoval a říkal, poslouchej, kurce, já se ti na něco zeptám. Řekni mě ty sám, co jsou to otisky? Víš, daktylky, otisky, tvoje otisky. On chvíli na mě čuměl, pak říkal, no jo, já mám otisky a ty moje otisky nemá nikdo na světě, jenom já. Já si říkal, víš, kurus, to je ono, to je ono. Teď mi řekni, jak to, že ty tvoje otisky, které nemá nikdo na světě, než ty, se ocitli v těch třech vyloupených vilkách. O chvíli na mě čuměl a pak mi říkal, to je možný, ale já tam nebyl. Jo, rozumíte? To je prostě, když to inteligent, jako chytrý člověk, ten se snaží z toho vykroutit a skutečně, když spáchal ten nějaký ten trestný čin, on se z toho chce se dostat tím, tou svojí výmluvností zavádět nám někam a on se do toho tak zaseká, že nakonec mu nezbyde nic jiného. On se vlastně sám sebe prozradí, ten trouba, jo. Přitom se řekne, že by to bylo v obrácení. Ne, takhle to funguje. Ne. Ten blbec, který je zvyklý na krimi a na tohle, prostě on má zafixováno. Zatlouka, zatlouka, zatlouka.
1: Za přenos mezi očima, jak se říká.
2: Jasný.
1: Mílo, prosím tě, v téhle souvislosti, mluvil jsi o otiskách a dalších indicích, určitě sleduješ televizi ty kriminálky, kriminálka Las Vegas a já nevím, Miami a tohleto, stejně tak jako třeba kriminálka Anděl, kde používají se tam takové ty nové postupy, hlavně ty forenzní a tak. Nevím, jak ty se na to koukáš třeba.
2: No, pokud je o ty seriály americké, a to je zajímavé, že dokonce naši státní zástupce a dokonce i soudci někdy nutí naše kolegy z kriminalistického oddělení, který vlastně třeba dělají nebo vyhodnocují DNA, tak nutí, aby to druhýho neměli, protože to viděli
1: v televizi.
2: Jo, ne, skutečně. To tak není, že jo, není to tak rychlý samozřejmě, aby to bylo skutečně precizní a sedělo to. Takhle se DNA, to je zvláštní věc, protože to je obrovský pomocník ty policie, kde se mohou dneska objasňovat, když jsou uchovány biologické stopy, dokonce i 20, 50, 100 let zpátky. A poprvé ona ta DNA, ta deoxyribonukleová kyselina vlastně byla vynalezena už dávno, to bylo už za první republiky některými profesory, ale kriminalistická metoda toho použití pro kriminálku a objasňování případů byla vynalezena teprve až v roce 1986 anglickým vědcem, byl to biolog a genetik a poprvé v roce 1987 na základě této kriminalistické metody byl objasněn v Anglii případ zavražděné 17-leté holky, která byla, tam byl sexuální motiv samozřejmě, na základě toho DNA poprvé vyšel. U nás poprvé na DNA byl poprvé usvědčen v roce 1990 v Brně soudem nějaký Lubas Milan.
1: Myslíš si, že by se třeba zpětně dalo využít metody DNA, použití DNA třeba i při případu Otilie Vranské nebo jiných takových těch pomníků?
2: Tam už těžko, protože tam už žádná, tam není žádná biologická stopa, zřejmě to už je všechno, ta už je pochovaná mrtvá, že jo. Po ní zbyl v kriminalistickém nebo v muzeum policie ten kufr, akorát, kterým byla rozčlocena, ale tam už nic z toho nezůstalo. Já si pamatuju, že šéfové kriminálek, tento případ, že já jsem začínal, já jsem poznal ty starý detektivy jako starého Brejchu, který ještě sloužil v té době, od kterého se učili ti moji učitelé a pak tohle a pak já jsem učil zase ty další, tak tenkrát si to přehazovali a dokonce se nám přiznal k vraždě Otilie Vranské lékař z Ostravy a horko těžko jsme muselo mu dokazovat, že on není vrah, on chtěl být jenom slavný.
3: Jo, tak.
2: Jo, on si to přečet, nastudoval a podobně. Je.
3: No tak to bohužel zůstane jako věčný pomník.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: To, že Miloslav Dočekal přednáší v současné době nejenom laické veřejnosti, ale taky kolegům kriminalistům mladým, to už řekl. Taky to, že sám se učil u těch mistrů. Možná tam Mílo si někde třeba dostal nějakou takovou tu důležitou radu, která člověka pak provází celým životem a říkáš si, no nebýt toho, že mě tenkrát tenhle ten takhle poradil a pomohl, tak bych pravděpodobně dělal něco jiného, nebo by se můj život řídil trošičku jinou cestou, viď?
2: No určitě. Tak v první řadě, pokud je o mě, tak já musím říct, že já jsem měl nádherný dětství. To je začátek všeho, jestli člověk bude zlej nebo nebude zlej. Není to jenom pravidlo, že by to bylo takhle, jenom muselo být. Tam jsou ještě jiný faktory k tomu, aby člověk jaký je. Ale můj tatínek byl kovář, my jsme nebyli bohatí, maminka byla v domácnosti a přitom měli základní vzdělání a ona dělala vychovatelku hrabat. Hrabě té haukvice v tom zámku státním náměšť nad Oslavou. Takže uměla i německy, přitom ona měla základní vzdělání, to byla dáma. Tatínek byl takový písmák, dokonce se k němu chodil radit i dentista Marvánek, že jo, což si ho strašně považovali a taky měl základní vzdělání. Já jsem první hodinky, já jsem si všechno musel zasloužit, což je dobře. Já jsem první hodinky dostal za vysvědčení, když jsem vycházel ze školy jako základní a šel jsem do světa. A ještě to byly takový ty laciny, UM Frumla, kolikáče. Já byl tak šťastný, že je mám a já jsem do dneška zatížený na hodinky, já už jsem jich měl asi 50 a vždycky, když už je okoukám, tak je daruju někomu a mně se vždycky design, nemusí to být ani známá značka, jo, to bych ani neměl, ale ten design. No a pokud je o to ovlivnění, potom samozřejmě, že když má někdo takhle krásné dětství, jako jsem měl já, tak nemůže být snad ani darebák. To je jedna věc. A druhá věc potom, když jsem se rozhodoval, povolně mě nalákali na tu kriminálku, tak jsem si říkal, Ježíš, a teď jsem byl u takových starých opravdu kriminalistů, který uměli, to bylo jenom sami podrž, přidej, dones a takhle, než mě pustili k něčemu samozřejmě. A měl jsem tam jednoho, ten už je mrtvý, nějaký major Rybníkář, a to byl člověk, to byl takový můj druhý táta, on mě dokonce jako chlapa dospělýho detektiva pohlavkoval, jo, ale jen tak jako, nebo třeba nasal ta, pokud jde o policii, a to tam byl kázeň, respekt. Já jsem přecházel třeba s jedním detektivem, taky už je mrtvý, nějaký machač, kapitán Zahradu, Františkásko, proti němu šel drban, který ho předtím zavíral a už z dálky mu ukazoval občanský průkaz, že využívá právo ústavy na práci, jo. A on na něj vyplaste do odznak a říká, hele, macháčku, koukej mě ukázat, jestli teda to využíváš, jestli pracuješ a tohle on se koroutil a říká, pane machači, proč ten odznak, ty se kouká, kdo všechno to viděl a on mu to vysvětlil, on byl jako jednoduchý ten detektiv a tady mu říká, poslouchej, já ti to vysvětlím. Já ti řeknu, macháčku, on se zpěl skoro podobně, macháčku, ukaž mě v občanské průkaz, ty mě dáš počuní, co to je? Obyčejná facka. Já na tebe vypláznu voznak, řeknu ti, dej mi občanský průkaz, ty mě dáš počunit, co to je? Útok na veřejného čunitele. Jo, ale fakt byl obrovský respekt a já jsem si jich strašně vážil, těch detektivů, a potom, když sám jsem byl šéfem kriminálky, tak já jsem vždycky před Vánocem ty starý pardály, které už byli ve výslužbě, pozval, aby se nadechli ty atmosféry a my jsme si jich neuvěřitelně vážili.
3: Tak to má být.
0: Tandemu s Janem Rosákem.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Emeritní policejní rada Miloslav Dočekal je sice už důchodce, ovšem takového důchodce opravdu bych nedával za příklad ostatním důchodcům, protože on je neskutečně činný až hyperaktivní, pracuje ještě víc, než pracoval dřív. Mílo, ještě pořád děláš v Bílém kruhu bezpečí pro týrané ženy?
2: Já jsem stále členem už 18, teď budeme mít, myslím, 20. výročí toho Bílého kruhu bezpečí, já je propaguju, hovořím o nich, protože oni prosadili ten zákon, ten Bílý kruh bezpečí, tam neuvěřitelně to tam boduje ta prezidentka, ta, která to vede, kdy prosadili i zákon dokonce, podle kterého se teď vlastně jedná, kdy manžel ubližuje manželce nebo obráceně a mohou ho vyhostit třeba, nedovolit. Takže já stále jsem členem toho Bílého kruhu bezpečí.
1: Co nadace policistů hasičů?
2: Nadace policistů hasičů, tam už jsem 6 let, to je vlastně nadace, kde se staráme o sirotky, již otcové zahynuli při výkonu služby. A můžu říct, že oni, to je tak obrovský, že ty žensky, ty vdovy, přece zemře, zahyne člověk, že jo, ten policist stát, najednou zůstane ta rodina, smutek veliký. Kdo jiný jí může pomoct, než zase ta vdova, která ví, o čem to je. Ty tisíckrát jí může říct, jo, a uklidňovat, ne. A oni se někdy ty baby dají tak dohromady, my pro ně děláme obrovské akce, že jdou dokonce k moři, do Španělska, máme pro ně lázně, rekreační, v našich rekreačních střediscích. Dáváme jim každý měsíc na to dítě 500 korun spoření a 500 korun životní pojistku a podobně. Takže se o ně staráme a potom oni ty žensky se dají dohromady. A třeba není nic zvláštního, když třeba vdova po policii stojí nebo hasiči z českého Těšína, kamarádi třeba z policie, zde s manželkou z bývalého policisty, který zahynul, nebo hasiče z České Lípy. Jo. Takže oni potom společně takhle si pomáhají a vypomáhají a my se o to snažíme a je to, všichni policisté na to přispívají, dělají sportovní akce, ty výtěžky na to jdou, dokonce si nechává strhávat. A pak jsem taky členem správní rady, dokonce s Jeffem Fischsteinem. To je obrovský od minulého srpna v Metropolitní univerzitě Praha, kde máme přes 5000 studentů a studují tam dokonce slavní lidi, policisté, dokonce i poslanci a podobně. Takže tam jako pracuju taky.
1: No a kromě toho jezdíš taky pořád přednášet, co máš před sebou?
2: Dneska zrovna jedu do Chomutova přednášet, kde mám 3 přednášky zítra, dneska se tam ubytuju, protože tam mám sraz veterány policie, já jsem se stal veteránem policie České republiky. Taky to je poslední, co jsme měli, Evropa to měla. A máme takový nádherný průkaz, který platí pro celou Evropu. Hezky. Takže my si takhle solidárně jako policisté vypomáhají. Já bych tomu jenom chtěl trošku říct, můžu? Check tomu veteránu. Tam, kde, já mám kolegu, to byl šéf hospodářské kriminálky v Lounech a už je taky veteránu, je v důchodu a bydlí v Žadci. A je, že udělal dítěti jako vnučce radost. Dá se s manželkou v sobotu naložil vnučka, jeli do zahranice, do Německa, ukázat nějaký parní vláčky. Vidím, že tam je zhaftli německá policie, doklady, tak on je předložil a najednou neměl doklad na to dítě a vypadalo to jako únos. To je tady psaná disky na rodiče, že jo? Co to obnáší? 3 dny v base, 1000 eur pokuta a on chudák jak byl roztřesený a říká si, to si tady nechte to auto, to je levnější, nechtě až 1000 eur, tak mu vypadl tady ten průkaz toho veterána policie republiky, teda České republiky a najednou ten německý policista na to čumí a vidí tady to policie a říká si svým kolegům, říká já, tak mu zasalutovala. Ta solidarita, ta vzájemná pomoc v tísni je obrovská.
1: Funguje to. Mílo, moc ti děkuju za tvoje zajímavé povídání a doklad o tom, že i ve věku přes 60, kterýho si už dosáhnul, člověk může být aktivní jako málo kdo při 30 letech. Moc ti děkuju, měj se hezky, ať ti pořád vydrží síla, aktivita, inspirace a
2: děkuju
1: třeba
2: za přání.
1: Někdy zase naschledanou.
2: Děkuju za přání.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Tisíc příběhů.
1: Pojďme se dnes podívat do podhůří Jeseníků. Zve vás Světlana Lavičková. Co by kamenem dohodil, se vypíná hrad Sovinec. Nedaleko hučí Rešovské vodopády, opodál se tyčí hradba Jeseníků. No a já mířím k takovému poněkud svéráznému kopci. K takové jakoby nasypané hromadě kamení, suti a štěrku vysoké asi 30 metrů. Ale ono je to všechno velmi pečlivě uspořádané, upravené a hlavně nádherně rozkvetlé. Jsme totiž u arboreta Paseka, jehož autorem je inženýr Radim Slabý. Vejděmeš.

0: kostela, kde si dát Mariáš.
1: Není arboretum jako arboretum, ale tohleto arboretum, kterým teď kráčíme vzhůru, mně to trošku připadá, jako kdyby to byly cestičky pro mravence na jednom obrovském mraveništi, na takové kupoli. Je to jenom můj pocit?
2: Dá se říct, že tady historie je velice zajímavá v tom, že kdysi tu byl lom v dávné době, poté když se ten lom opustil, tak se zavážel skládkou. Takže na skládce jsme vytvořili takový souhrn těch cestiček, které jsou opravdu takovým tom přírodním stylu. To znamená, že jsme používali drsené kameny na ty cestičky. Vypadá to velice přirozeně, řekl bych, že i pěkně, a ty rostlinky hlavně se na tom vyjímají. A hlavně to máme takovou potřebu, protože tady to arboretum vlastně tak i žije. Každý ten kamínek je něčím obsazený, buď rostlinkou nebo nějakým živočichem zajímavým, takže je to opravdu takový organismus velikánský, přírodní.
1: Já se přiznám, že když jsem přijela a přišla sem k tomu arboretu, tak mně, jejíž profesí je mluvit, došla řeč. Protože jsem si říkala, že tohle to je něco naprosto neuvěřitelného. Tady všechno kvete, voní, nádherně harmonicky navzájem působí.
2: Je to pravda, no. Jsou to moje takové dosti velké koníčky. Líbí se mi kámen, líbí se mi rostlinky, od malička si o to zajímám, o přírodu. Neustále jsem byl venku, takže já vlastně si splním jaksi svůj sen, sice namáhavý sen, protože záda z toho bolí opravdu velice příšerně z těch kamenů, ale...
1: Chcete říct, že jste ty všechny kameny sem nanosil?
2: To je pravda, technika nám to dovezla a všechno už bylo ruční práce.
1: A nevypadáte jako nějaká ohromná vazba?
2: No, tady člověk nesloušne, tady v tom terénu, navíc je to na malé ploše rozdíl výškový 30 metrů, takže díky tomu rozdílu máme tady i nádherný výhled do celého Hornomoravského úvalu.
1: Jakými rostlinami jste to tady vlastně osadil? To nejsou v žádném případě jenom kytky, které by byly domovem tady.
2: To je pravda. Jsou tady rostliny, dá se říct, pásu až od Grónska. Na jich se dostaneme s rostlinama i z Tasmánie tady u nás. Takže na tady tomto malém kousku máme 3200 druhů těchto rostlin, což je senzační sbírka rostlin. Nemá trochu období tady ve střední Evropě, jak říkají mnozí, ale ještě je tu jedna věc taková, že je to arboretum, které je hodně zaměřeno nejenom na zakrslé dřeviny, ale i na ty trvalky. Takže je tady takové množství rostlin, které nám to od března až do toho října kouzelně zkrášlují.
1: Všechny tyhle ty rostlinky tady i přezimují, nebo některé musíte dávat někam na zimoviště?
2: Ty rostliny, co máme vysazeny, tak tady zůstávají. Máme tu dokonce senzační sbírku zimovzdorných kaktusů, které jsou celoročně venku i přes zimu. No a dále rostlinky tvrdě pěstujeme a snažíme se třeba i z takové ty polosubtropické rostliny tady komponovat, takže nám tu třeba dobře roste i fíkovník, zrovna ho vidíme před námi, nezmrzá tady. Fíky dozrávají, ale ještě čas na ně. Nejsou tak velký, jak v domovině nebo v těch jižní Evropě, ale stojí to za to taky. A další rostlinky, třeba takový ten čilský blahoče tady přezimuje bez omrzání.
1: Jak to děláte? To sem na ně pouštíte větrákem teplo?
2: No toto arboretum má zvláštní mikroklima. Díky tomu, že to je ten výškový rozdíl, tak my tu máme mnohem menší mrazy, za to přes den nám tady to povětří se neustále pohybuje a tím vzniká to zajímavé mikroklima tím, že rána a večery jsou tu teplejší.
1: Jak vás vůbec napadlo vytvořit právě tady na místě nějaké skládky arboretum, takovou perlu zasadit do toho prstenu?
2: Byl to můj sen, měl jsem takovou fantazii jednou vytvořit na nějakém místě, které bylo opuštěné nebo dá se říct, že zavezený nějakým vincem, tak jsem na tom místě chtěl něco takového vytvořit, protože už jednu zahradu jsem kdysi vytvořil v Karviné, tak jsem chtěl vytvořit i zde na Hané něco zajímavého, protože se mi tu líbí to prostředí. Jel jsem dokonce kolem Sovince, tady kolem hradu, za Sovincem tam další šílenec, který dělá výborný sochy, tak to mě tak nadchlo, jsem si říkal, jeden šílenec ze dřeva, tak já jsem šílenec z kamene, co tvořím, no a dal jsem se do toho. Najednou o 7:30 večer jsem se ze zhora koukl do holu, bylo to v září a vidím, jak se začne rozsvícovat ty městečka, říkám, toto je nádhera, tady se to dá udělat.
1: Co u vás převažuje, ten kámen anebo ty kytky?
2: To je všechno dohromady, to nejde říct. Někdo se mě ptá, jako mám oblíbenou rostlinu, nemám žádnou oblíbenou, mám oblíbený všechny.
1: Takže i takové ty kytky, které třeba normálně lidi rozčilují, říkají, to je plevel, to já na zahradě nechci, vám se líbí?
2: Je to tak, že trochu i plevelivá rostlinka může mít svoji nádheru. Když se takhle podívám jenom takhle do dálky, vidíme tu i rostliny třeba z Turecka, které by si normální třeba skalničkár do té skalky ani nedal. Třeba tady tato bíle kvetoucí šalvě z Turecka. Tady vypadá senzačně, do malé zahrádky nepatří. Ale tady v tomto přírodním prostředí má svoji roli. A takhle, když se podíváme na ty zítky, tak ze shora těch zítek se některé rostlinky už rozšiřují pod ty zítky a vypadá to kouzelně, velice přirozeně a esteticky senzačně.
1: Už vám ty rostlinky zužují cestu.
2: Je to pravda, začali jsme s těma cestičkama širokýma, ono to bylo kvůli mechanizaci hlavně. Ale kvůli toho, ať se tu vejde i dostatek lidí, ať si můžou pozorovat levou stranu, pravou stranu. A člověk takhle, jak sem přijde, tak má být opravdu z toho paf, jak se říká. Má tak si říct, tady se zastavím, tady se sklidním, tady si to užiju a nemusím se zajímat jenom o rostlinky. Podívám se trochu proti obloze.
1: Tak to se vám povedlo. Myslím si, že tady je z toho paf většina návštěvníků, která sem přijde, ale když teď vysvětne slunce, zatímco jdeme, tady je neuvěřitelná výheň, až že jsem neviděla nikde žádný vodovod, studánku nebo něco. Dole je malý rybníček, ale to je všechno. Jak vůbec sem dostáváte vodu? Protože i když ty rostliny jsou suchomilné, přece jenom nějakou vodu potřebují.
2: Tak to je skvělý dotaz, který tady panuje neustále. Když se podíváme takhle doproti, kde už máme rozárium rozkvetlé, vidíte tu nádheru. No. Ty růže jsou na podnožích, které moc té vody nepotřebují. Zakořit třeba 1,5 metru. Tu vodu si vždycky vytáhnou, i když je tam binec. Když se podíváte, vidíte sem tam i cihlu, nějaký ten štěr, nějaký prostě materiál, který s rostlinou nemá nic moc společného, ale ty rostliny rostou, vegetují. Je to tady hodně vyprahlý, tady když opravdu sluníčko zasvítí, tak se všechno nahřeje a to teplo se kumuluje.
1: Jako kdybyste pěstoval ty kytky na akumulačkách.
2: Přesně tak, večer tady to pak je cítit ještě v 10 večer, jak to teplo se uvolňuje tady a člověk jde kolem těch zídek a to teplo sála do prostředí nádhera. Ale tu vodu my tady sbíráme, máme tady takovou zajímavost, že prostě máme foliový dálnice, jako by dá se říct, po kterých my stahujeme vodu do jezírek bočních a z těch jezírek si stahujeme vodu na zalívání, ale to máme pouze výrobu, protože se zabývám výrobou trvalých skalniček, tak to nám pomáhá na jejich zalívání, jinak ostatní rostliny dostávají kapku až po oběd.
1: Teď jsme se dostali asi kolik metrů?
2: Teď jsme výškových zvládli asi 18 metrů.
1: Takže už jsme tak za polovinou. Tady jsou nádherné keře růží a to vyrůstá z ničeho, ze štěrku, obsypané květy.
2: A ještě jedna věc taková, když se podívám na ten štěr, každý říká, to mají obyčejnou šotolinu a roste jim to písek. No to obyčejná šotolina není. Tady v blízkosti je lomna čedič a jeho drcená frakce, ta nejjemnější pro nás, to jsem si sám prostě nějak si vymyslel, čím zakryt tu skládkovinu, anebo v čem by to nejlíp rostlo, protože ono, víte, člověk, když má sázet tolik rostlin a má sázet do štěrku, tak by přišel o ruce a když sázíte do nějakého materiálu, který je jemný, tak je to paráda a ten čedič dává tím rostlinám veškeré živiny.
1: A dává je třeba i tady té hrušni. Koukám, no, že budete mít možná i sklizeň.
2: To je hrušněn, kterou zatím necháváme. Ona tady sama kdysi vyrostla a v celku se nám líbil její tvar, tak tu necháme. Některé jsou tady původní, ty stromečky, a moc jich nezůstalo, protože byly tu náletové dřeviny a rostly jedna přes druhou, poškozené byly hodně, protože do nich sypali smetí a sutě, takže těch původních tu moc není, ale je tu spíš sbírkových rostlin hodně.
1: Vy jste původní profesí tvůrce arboreta?
2: No, tvůrce arboreta to jsem opravdu, ale já jsem studoval vysokou školu v Lednici, takže Mendlovu zemědělskou univerzitu. Od malička se tím zabývám, navíc můj děda byl člověk, který enormně chtěl chodit do přírody, tak mě tahal sebou a já od těch 8 let jsme byli nerozluční v tom, že jsme pořád někde byli. Hned po škole jsme byli někde v trapu.
1: Člověk by řekl, že na skládce přece nemůže nic růst a teď kam se podívám, tam jsou pestré kytky ze všech koutů světa, jak už jsme o tom mluvili.
2: Dnes už málo kdo věří, že ta skládka tady byla. Když se podíváme tady pod noj, zrovna jdeme a vidíme tady takové ty kusy železa, to tady tak necháváme prostě. ať si lidi vzpomenou na to, co tu kdysi vozili, protože spousta těch pamětníků sem přijde podívat se, co jsme z toho vymysleli tady. Já si myslím, že by to mohlo probudit více lidí a nebát se pustit do takových nápadů, ale opravdu takový, co to dovedou udělat, není to jenom v penězích, to je hlavně v tom si říct, jdu do toho, porvat se s tím, kolikrát člověk je naštvaný, jak to něco nejde, něco nefunguje, jasně, to k tomu patří, ale pak ten výsledek je senzační.
1: Co vás nejvíc štvalo, co vám nejvíc nefungovalo?
2: Technika vám všechno doveze, jakoby pomůže vám, ale když ty podmínky jsou takové, že ten štěrk byl v zimě s blátem a to člověk gumáky ani nemohl uzvednout, jo? Prostě se nehnul z místa, než to postavil, tak je už takový někdy zoufalej. No. A nejvíce času na to stavění těch zídek tady bylo v zimě, což je takový paradox. Byly dost mírné zimy, jedna byla opravdu velmi těžká, to jsme začali s tím kácením těch náletů, no ale pak ty dvě následující byly příjemné pro to naše stavění.
1: No já mám pocit, když jste vlastně pod jeseníky, že tady musí být metry sněhu, tak se pletu.
2: No my začínáme s tím nízkým jeseníkem, my jsme na úpatí. Takže jsme 360 metrů nad mořem, což je tady ještě teplá oblast, jako pro naše podmínky naprosto vyhovující. A když se teď podíváte do toho Hornomoravského úvalu, tak je to překrásné.
1: Když jsme teď vystoupali nahoru, tak je přede mnou takový, no, velký větrník.
2: No to máme takovou malou specialitu, tady je to větrný čerpadílko, opravdu malinkatý, které nám přečerpává vodu, není to žádná divoká rychlost, ale soustavně malé množství vody nám přečerpá z nádrže, kterou máme více naplněnou, než třeba méně naplněnou nádrž ve výše položené oblasti.
1: A tyhle ty všechny vodní dálnice a tyhle ty větrníky, to je váš nápad?
2: To jsem si sám vymyslel, mě to začalo samo fungovat a ta příroda mě k tomu donutila. Přišel velký splach vody a já jsem musel rychle vymyslet místo, kam tu vodu dát. Začal jsem vyrábět trvalky, neměl jsem je čím zalívat, no tak jsem začal vodu zhromažďovat.
1: Aha, a teď už jdeme do jakoby zázemí a tady je začátek té vaší deštné nebo vodní dálnice.
2: V dálce už vidíme jakoby jezírko. Lidi nám tady říkají, máme nedokončené jezírko a je upozorují na to, že to je zásobník na vodu, takže sem tam někdy vody má méně, někdy má více, ale teď ho vidíme po posledním vydatném dešti skoro plné. Vidíme už i takový přivadič. Jo? Jedná se o takovou lehčí folii, která nám opravdu z těch 30 metrů v šířce 4 metrech nám přivede opravdu dostatečné množství vody. Jinak bychom nebyli schopni tu vodu sem nějak dostat.
1: Když jsme teď došli k té nádrži, tak to není mrtvá voda, to je voda velmi živá, protože tady rejdí na stovky půlců.
2: Je to prostředí prostě pro organismy živé. Kde je voda, tam je život a ten život se natáhne velice rychle, stačí trochu tepla k tomu a jsou tady půlci, komáři, všechno možné a jedni požírají druhé, takže to zase živý organismus.
1: Když se tady dívám na to půlčí hemžení, půlec jako půlec, ale to není jenom jeden druh žab, že ne?
2: Množí se tu mnoho žab, mnoho druhů žab, jsou tady skokani, jsou tady ropuchy. Je to nádhera, když na jaře začnou přetískovat, že ty svoje vajíčka, ropuchy a skokani vytváří takový zhluky těch vajíček. No, je to paráda to pozorovat. V létě přijdou buchanky a bruslařky. Bruslařky ty zase krouží po té hladině tady. Pořád je na co koukat, co pozorovat. Dole nám kvetou i lekníny, takže my to doplníme i tu floru ve vodě a tím máme zase uzavřený řetězec, který sám funguje. Dokonce tady tento teplý kopec nám sem přitáhl i kudlanku nábožnou, takže ta se tady vyskytuje na úpatí nízkého jeseníku, což je vcelku vzácnost, ale je to parádní otakárek feniklový, ten tady má svoji kolonii, neustále se tu množí, požírá nám tady určité rostliny a my některé rostliny i kvůli němu pěstujeme tady.
1: Například?
2: Třeba třemdavý, ale to jsme nevěděli, že on jde hlavně na třemdavý, ale takový seselý, který vypadá jako obyčejně mrkovité rostliny, no a máme je tady.
1: Vy jste říkal, že když na těch kamenech, kolem kterých jsme procházeli, nejsou žádné rostlinky, ani poblíž nějaká dřevina, že tam je vždycky nějaký živočich. Já jsem si to neuměla představit. Teď po tom, co jste řekl, už si to představuju spíš. Co ještě tady mohu potkat živého?
2: Není moc lidí, co znají, to je takový jakoby malý motýlek, je to mravkolev. To je,
1: to jsou zvláštní. No,
2: jsou to zvláštní trychtýřky někde v suché půdě nebo v suchém písku, kde na dně toho trychtýřku žije larva, která cvrnká po okolně jdoucích mravencích zrnka písku a tím je schytává dolů k sobě a tím se živí mravenci.
1: A mravkolva tady taky máte?
2: Máme. Spousta zajímavých brouků tady jsou. Jsou tu roháči, dokonce je to krásný brouk nosorožík kapucínek. Jako takový malý nosorožík, ale to parádní organismus. Kvůli němu tady máme v okrajových částech pozemku takový sběrný místa, já tomu říkám sběrný místa na suchý odpad, byliny. V tom odpadu ty larvy mají dlouholetý vývoj, my je nerušíme nijak, no a tím podporujeme tu populaci těchto brouků.
1: Tady vlastně v naprostém klidu a pokoji společně, mohli to tak říci, žije kámen, rostlinstvo, živočišstvo a i ten pán tvorstva, jak o sobě s oblibou říkáme.
2: Je to pravda, ale vůbec se tady nesnažím být jako tím pánem tvorstva, ale jedná se o to, že tady i jsou zajímaví ptáci okolo, tam na Borovici máme hnízdo, kde žije krkavec, káňata tady lítají, jo? Tak je tady pořád neustále takový ten potravní řetězec. Káně si sežene tuto potravu, myši si seženou určitou potravu, něco nám sežerou, my jsme zlí na to, ale trochu je tolerujeme, protože bez nich to nejde. Většinou ty živočichové si tu rovnováhu sami mezi sebou najdou.
1: Ale když tady procházím, vy už jste to nakousl, tak vlastně vidím květenu a dřeviny ze všech možných koutů světa. Já vím, že když se vás zeptám na nejoblíbenější kytku, tak řeknete, že všechny. Ale jaký tady máte takový největší šperk? Co je tady, ne třeba nejdražší, ale nejvzácnější? Na co jste hrdí, že tu máte?
2: No, u těch rostlin je složitý, čemu se říká vzácnost. Většinou je vzácnost to, čeho je málo, nebo se to vyskytuje velice řídce. Já to tak neberu, já to beru trochu jinak. Poukázal bych třeba na liliovník, tulipánokvěty, ten nám zde dokonce kvete. Je to odrůda, takže ta odrůda nám začala kvést po 6 letech. Normálně ten liliovník kvete mnohem později. A jsme rádi, že letos měl poprvé květy a je to taky taková nádhera. Ten květ je zeleno s oranžovými proužky. Chvilku nenápadný, ale o to senzační.
1: No, teď jsme přišli právě k těm kaktusům studenomilným, jak jste říkal, ale kolem nich je takový jakoby příkop, tudy také někdy teče voda.
2: No, to je zajímavost tady vlastně této skládky, protože ta skládka je svým způsobem nepropustná pro vodu. Takže my jsme museli využít sílu té vody a skrotit ji do takového potůčku, který je svým způsobem tady blízko kaktusům, ale kaktusům to nevadí. Tyto tady mají vyvýšený pahorek a rostou vyložený jenom v drobném štěrku a když vidíme zrovna teď, spousta z nich kvete.
1: Ty květy, ty jste tam napíchal umělé, ne?
2: No, jako v obchodě to dělají. To ne, my máme tady pravé květy, i 2-3 kusy velké jsou odkvetlé, zažili už tady mnoho zim. Jsou to opravdu zimovzdorné kaktusy. Když se podívám vedle, kvetou i opuncie, růžově, žlutě, oranžově dokonce, takže ty doplňují tady ten, dá se říct, jakoby mexický puva.
1: No a hned za nimi voní levandule, jestli se nepletu.
2: Levanduly máme hned za nimi, takže ta zase patří taky na ty teplá, suchá místa. Tak jako ze zajímavých rostlin tady máme spoustu zástupců flory, které třeba rostou ve Vysokých Tatrách, v nadmořské výšce třeba kolem 2000 metrů a my je tady pěstujeme vyloženě na svahu obráceném ke slunci. Je to silenka bezlodyžná, daří se jí tady velice dobře. Ten výškový rozdíl nevadí, akorát u nás by nevydržela, kdyby jsme ji nehlídali a nechali zarůst vysokýma bylinama, že tak by zašla. Ale jinak je to paráda.
1: To, o čem jste teď mluvil, to jsou takové ty zelené bochánky, které růžovo-fialově kvetou.

0: šel prostě vůbec vytáhnout, tak ho budu muset upálit, takže sem tam to jde i poznat, no ale takový ten nejhorší, ten odpad jako je komunál, toho tu bylo naprosto minimum.
1: A ten jste přece jenom vyhodili?
0: Ten zůstal, to nešlo vyhodit, ten je schovaný.
1: Mluvili jsme o tom, jak tady získáváte vodu, ale co elektřina, já tu žádné dráty moc nevidím.
0: Elektřinu máme, co nám příroda dá, máme tam solární panel, no a ještě když dosti fouká, tak máme tady větrnou elektrárničku, malou, pro nás vystačující.
1: No ale máte tady nejenom okrasné květiny, nejenom tu jednu hrušeň, o které už jsme mluvili, ale i jiné tedy rostliny sloužící nejenom k okrase, ale i k obveselení našich chuťových pohárků.
0: Já mám hrozně rád procházku, při které si můžu něco urvat, a když je to hodně, jako třeba rybízy, angrešty, maliny.
1: Tamhle to vypadá jako hlavivinné révy.
0: Dokonce i vinou révu tady máme, máme terásky obrácené na slunečnou stranu a tím pádem si můžeme tady dovolit i vinou révu. Máme tu dokonce odrůdy z Ukrajiny, z těch oblastí, které jsou nám podobné, jenom zimy tam jsou tuší. Je zkoušíme a dokonce nějaký hrozínek letos už taky bude. Zkoušíme další ovoce, dokonce tomel, jako to ovoce kaki, se zná takovýto oranžový ovoce, nám tady dokonce přežilo zimu, já říkám, tak to zkoušíme dále.
1: Vystoupali těch 30 metrů, to je jak na rozhlednu a kam všude vidím.
0: Plně vzadu je kraj Olomouce, ten západní kraj. Dobře je vidět tady Litovel, Uničov odsaď. Vidíme kopce za Mohelnicí, ten takzvaný Mohelničák, no až po Králický sněžník, který je trochu nižší v tuto chvíli oproti horizontu.
1: Teď, když jsme tady nahoře, než se vydáme dolů, tady je takový malý útulný domeček, to je pro strážce arboreta.
0: Pro strážce a pro člověka, který zde chce bydlet nebo bydlí. To jsem já, líbí se mi tady, nádherný výhled, ráno, když takhle brzy vstanu, tak se podívám do údolí a řeknu si, jaké má údolí náladu, tak takovou bude mít návštěvnost.
2: Neobvyklým arboretem Paseka u Šternberka vás provedli jeho autor, inženýr Radim Slabý a Světlana Lavičková. Na pořadu spolupracoval Petr Janečka.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: 11. hodina znamená na Českém rozhlase Pohoda. Každý všední den, že začíná kolotoč. Dnes budu vaším průvodcem já, Lukáš Berný, a vezmu vás na místo děje slavného románu Bílá voda. Jazykový koutek posvítí na přídavná jména a jejich problematické koncovky. Do kuchařek našich babiček se podíváme tentokrát na dietní kuchyni. V Dobrých radách Josefa Černého se zaměříme na téma reklamací a chybějícího návodu v češtině. No v hobby rubrice přivoníme k levanduli a nakonec nabídnu pozvánku na takzvané rajzovní skicáře.
1: Kolotoč a Lukáš Berný.

0: O pane náš, Věra Martinová z Dobrušky. Bílá voda je nejsevernější obcí české části Slezska, která se může pochlubit barokním areálem někdejšího piaristického kláštera, no a také zámkem a krásnou krajinou pomezí Rychlebských hor a Slezské nížiny. Kromě toho ale má za sebou také temnou historii, spojenou s internací řádových sester za minulého režimu. Právě tu, kterou ve svém knižním bestselleru Bílá voda zpracovala spisovatelka Kateřina Tučková. Hodně se o tomto období můžeme dozvědět také v místním muzeu, kterým redaktora Miroslava Kobzu provedla Soňa Pužo.
1: Muzeum internace, integrace a izolace. Část se věnuje historii obce a část období internování řádových sester.
2: Zdejší bývalý piaristický areál sloužil jako internační zařízení pro řádové sestry, dá se říct, z celé republiky.
1: Ano, ale nejenom klášter piaristů, nejenom tam bydleli řádové sestry, řádových sester tady bylo mnoho, takže bydleli v Bílé vodě ve 20 domech. Klášter Bílá voda, to je prakticky celá Bílá voda. Koncem 80. let tady bylo 415 řádových sester, ale celkem všech obyvatel bylo 550.
2: Co všechno tady teda můžeme vidět?
1: Exponáty, které věnovaly řádové sestry, jsem obzvlášť školské sestry, které tady působily nejdéle ze všech kongregací, jako třeba oltář, který věnovali.
2: Tady figuriny, kde vlastně jsou ty jednotlivé řeholní oděvy.
1: Těch figurín je tady 8 a řádů a kongregací v Bílé vodě bylo internovaných až 16. Mísy, džbány, je tady dokonce i šicí stroj, kdy jsem řádovým sestrám přivezli 60 šicích strojů a šili vložky do pánských kabátů. Dále můžeme si představit, jak ty řádové sestry bydlely ve svých celách.
2: Postýlka je teda krátká, je vidět, že sestřička byla malého vzrůstu, na mě by to teda nebylo. Vidíme tady modlitevní knížky, ale vidíme tady třeba i Betlem, i to pochází od řádových sester.
1: Ano, Betlem, to byla výroba řádových sester, ten si také u nás můžeme prohlédnout.
2: Kromě toho, že vlastně si o řádových sestrách můžeme ledaco dozvědět tady u vás v muzeu, tak ale vy posíláte lidi i na místní hřbitov. A to vlastně z toho důvodu, že spousta z těch sestřiček tady vlastně našla i místo svého posledního odpočinku.
1: Na místním hřbitově je pohřbeno kolem 750 řádových sester a od roku 2000 je to kulturní památka. Takže je to určitě místo, které stojí za to vidět.
2: V poslední době máte vlastně velkou reklamu, a to v knize Bílá voda, která se ale tomuto místu věnuje, řekněme, románově, takže se tam míchá několik věcí. Chodí sem více lidé, poznáváte to, že vlastně ta návštěvnost je větší.
1: Přesně, jde o to poznání. Lidé si trošičku teďka porovnávají to, co četli v knize, se skutečností. Hledali tady ze začátku i poutní místo Maria Hill, hřbitov za zdí kláštera. Všechno je trošičku jinak, takže vždycky jsem ráda, když někdo přijede a můžeme spolu všechno upravit na plnou míru.
2: Další věc, která je Bílá voda, samozřejmě leží na polské hranici. Vy sama žijete v Polsku, takže jezdí sem i polští turisté.
1: Ano, žiju v Polsku už skoro 30 let, jsou tady i polští turisté, polské skupiny. Kniha paní Tučkové byla přeložena v poslední době do polštiny, takže čekáme i ještě větší zájem o muzeum v Bílé vodě z polské strany.
2: Jak míváte otevřeno?
1: Máme otevřeno od 9 do 16 hodin každý den.
0: Do muzea izolace, internace a integrace v Bílé vodě na Jesenicku, které se věnuje těžkým osudům sem odsunutých řádových sester, nás zavedly průvodkyně Soňa Pužo a redaktor Miroslav Kobza.
3: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Pavel Novák a jeho Žofie. My se pravidelně v Kolotoči věnujeme pravopisným oříškům a tvarům, které nám hlavně třeba v psané češtině dělávají problémy. Dnes bude řeč o přídavných jménech. Odborníka na naší mateřštinu z Ústavu pro jazyk český zpovídal kolega Stanislav Jurík.
1: A dnes se v jazykovém koutku zaměříme na dva typy přídavných jmen, které dovedou pisatele potrápit nejen při školním diktátě, ale i v běžném životě. Vítám Martina Proška, dobrý den.
2: Dobrý den. Nejeden uživatel češtiny už jistě někdy stál před problémem, jestli se správně píše blízký nebo blízský, slizký nebo slizský a podobně. Pro řešení pravopisných oříšků tohoto typu je třeba vědět, které typy přídavných jmen se tvoří příponou ký a které naopak příponou ský. Zaměříme se přitom právě na přídavná jména zakončená v kořeni na z. S těmi totiž bývá největší potíž.
1: Jak tedy poznáme, jestli je správně blízký nebo blízký?
2: A teď přijde špatná zpráva. Není na to totiž žádná snadná pomůcka. Nejlepší je začít od přídavných jmen odvozených příponou ký a všechna se je prostě naučit. Naopak dobrá zpráva je, že jich není moc. Pokud si tedy chcete zapamatovat všechna přídavná jména, která mají v zakončení jen skupinu hlásek z ký, vyhledal jsem je pro vás. Je jich 9 a jsou to blízký, brzký, hezký, kluský, mrzký, nízký, slizký, úzký a vazký. Pokud jste si je nestihli zapsat, připravte si zatím papír a tušku, na konci jazykového koutku si je zopakujeme.
1: Tady vás přeruším, co vlastně znamená slovo vazký.
2: Slovo vazký, připomínám, že se píše vazký, bez s, znamená viskózní nebo hustý. Řekneme například, tento sýr se nestužoval ani nelisoval, zůstával totiž vazký sám od sebe.
1: No a kolik je slov, ve kterých se na konci sejde z a s?
2: Těch je mnohem více a pro naše vysvětlení vlastně ani nepotřebujeme znát jejich počet. Důležitější je vědět, že jsou to vlastně téměř výhradně přídavná jména utvořená od zeměpisných názvů. Například francouzský, slezský, kavkazský, bezděský, knovíský a tak dále. U těch se v zakončení sejde z a s vedle sebe.
1: Zbývá už jen slíbené zopakování o něch 9 klíčových slov.
2: Která mají v zakončení hlásek skupinu zký. Jsou to blízký, brzký, hezký, kluský, mrzký, nízký, slizký, úzký a vazký.
1: To byl ale hezký jazykový koutek. Martin Prošek, díky, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: No a my děkujeme také Stanislavu Juríkovi, díky němu se každý den vydáváme do tajů českého jazyka. No a čeština bude znít na pohodě i dál, ale ta zpívaná, postará se o to Helena Vondráčková.

0: Tři minuty před 11:30 na Pohodě dospíval Karel Zich. No a v kuchyních našich předků se na počátku 20. století nevařilo jenom podle rodinných zápisků v receptářích, ale už také podle kuchařských knih. No a vedle těch na všelijaké delikatesy to byly také dietní kuchařky. A jednu takovou pro nás prolistovala etnoložka Vladimíra Jakoubějová. Nabízí takzvanou polévku pro nemocné. Natáčel redaktor Jaroslav Hoření.
1: V našem povídání o tom, jak vařily naše babičky, dnes zase nahlédneme do kuchařských knih, které vycházely na počátku 20. století a ve své době byly tak trochu jiné a výjimečné. Patří mezi ně určitě takzvané zdravotní a dietetické kuchařské knihy.
2: Recepty na dietní pokrmy se sice objevovaly v kuchařských knihách už v polovině 19. století, uvádí je například i Rettigová, ale vždy jen jako malý doplněk velké kuchařské knihy. Kuchařské knihy, úzce zaměřené jen na pokrmy pro nemocné různými chorobami, se objevily teprve v prvním desetiletí 20. století.
1: V tomto období se s nimi ale roztrhl pytel. Vycházelo jich opravdu hodně. K těm nejzajímavějším určitě patří kuchařská kniha téměř neznámé autorky Marie Tylové Ošetřování a výživa nemocných. O autorce víme jen to, že o vydání knihy nikdy neuvažovala. Sepisovala si různé rady a recepty, tak, jak to dělali v té době skoro všechny hospodyně. Když ale zjistila, že kolem ní lidé nevědí, jak se stravovat při cukrovce, nemocech srdce, co jíst po operacích, v těhotenství či v sestinedělí, knihu receptů a pojednání o potravinách a jejich výživové hodnotě nakonec vlastním nákladem v roce 1915 vydala. Věnovala ji České dětské nemocnici v Praze na Karlově. Mě v knize zaujala poslední kapitola, jak se stravovat při cestách do zahraničí. Myslím, že to bylo poprvé, kdy se některá z autorek podobnému tématu věnovala. Recepty v téhle kuchařce ale rozhodně nebyly určeny pro všechny. Podle uvedených surovin, jako jsou humři, želvy či kaviár, si asi jen málo kdo mohl dietní jídla podle receptů Tylové připravit.
2: Tak pojďme zkusit něco jednoduššího. Třeba polévku pro nemocné.
1: Budeme na ní potřebovat 50 deka hovězího masa, takzvané péro, jednoho holuba, sůl a jeden žloutek. Do studené, málo osolené vody dáme na menší kousky nakrájené hovězí maso, očištěného nakrájeného holuba, jakož i játra, srdéčko i vyčištěný žaludek a polévku na mírném ohni zvolna vaříme půl hodiny. Poté ji procedíme a přidáme do ní jemné masíčko z holuba, játra a srdéčko. Je-li polévka příliš mastná, tak sebereme. Do polévky zeleninu nedáváme. Před podáváním do ní zamícháme jenom žloutek.
3: Posloucháte Kolotoč Českého rozhlasu Pohoda.

špičkách se ke mně vrací s Josefínou letní sen. Vločka za vločkou do bílého uspává svět s Josefínou.

dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto a v něm ty a já.

0: V dobrých radách, které pro nás každý den na Pohodě má pan Josef Černý, se zaměřujeme hlavně na reklamace. Co ještě je důvod k tomu vrátit zboží a co už ne? A jak je to třeba konkrétně v případě, kdy k nějaké věci chybí český návod?
1: Paní vlastně přišel z internetového obchodu digitální fotoaparát, jenže dodávka nebyla kompletní. Chyběl český návod, USB kabel a další drobnosti, takže se ptá, musím zboží reklamovat nebo ho můžu vrátit a žádat peníze. Paní posluchačko, v takovýchto případech doporučuji výrobek vrátit do 14 dnů bez udání důvodu. V případě chybějícího českého návodu nemá smysl prodejce žádat o jeho dodání, protože on ho nemá, nikdy neměl a taky mít nebude, protože se velmi pravděpodobně jedná o takzvaný šedý dovoz. Takže vrátit.
0: Říká dobrý rádce Josef Černý, který nás na Pohodě provází složitostmi reklamačních řízení, no a to už několik let. Tak snad pro vás nic z toho, o čem tu je nebo byla řeč, není důvodem k tomu ronit slzy, o čemž ale teď bude zpívat Ivona Přenosilová.

0: 90. narozeniny slaví v těchto dnech Jiří Andrle, muž, kterého spojuje celá řada profesí. Známe ho jako akademického malíře, grafika, ilustrátora, hudebníka, spisovatele či sběratele.
1: Od roku 1997 je také autorem rozhlasového pořadu Láska za lásku, který můžete na stanici Český rozhlas Pohoda slýchávat každou sobotu a neděli. Při příležitosti jeho 90. narozenin uslyšíme i další pořady.
0: Ve čtvrtek 10. září to bude speciální trojrozhovor Jiřího Andrleho s Jiřím Suchým a Markem Ebenem.
1: V sobotu 12. září nabídneme pořad Stříbrný vítr Jitky Novotné a v pondělí 14. září zase můj pořad Tandem Jana Rosáka. Narozeninovou šňůru zakončíme ve čtvrtek 17. září speciálním vydáním pořadu U kalicha, v němž Jiřího Andrleho uslyšíme tak, jak ho neznáme.

0: Zahrádkáři teď sklízejí zasloužené plody své práce, doslova. Dnes nebude v hobby rubrice řeč o ovoci nebo zelenině, ale o levanduli. Jak tuhle voňavou krásku, spojenou především se sluným a suchým krajem Provence, tak jak ji pěstovat u nás a jak ji pomoc přezimovat? Na to se redaktorka Slávka Brádlová zeptala inženýrky Simony Gertlerové z levandulové zahrady v Klapém na Litoměřicku.
1: Určitě je, ale musíme vybrat patřičný druh, který přezimuje. Takže máme dneska asi 40 druhů, skoro 1200 kultivarů už levandule. A takže lidé vlastně musí kupovat levanduli, která je určená k přezimování, což je hlavně levandule lékařská, pak je to levandule prostřední a levandule širokolistá. Tyhle ty tři levandule přezimují až do minus 25 stupňů, takže jsou v pohodě u nás v zahradách.
2: Tak minus 25 u nás zase tak často nemýváme, ale přece jenom asi nějaká příprava na to přezimování musí být. Vím, že u některých rostlin se doporučuje sestříhat, u některých naopak ostříhat až na jaře, tak jak je to s levandulí?
1: Já vždycky doporučuji do levandule sahat naposledy v srpnu, kdy vlastně sebereme květy, počkáme tak 14 dní, ona se nám tak krásně zakošatí a upravíme ten keřík a už ji necháme do jara, úplně bez nějakého zásahu. A duben je pro levanduly typický pro její omlazující a tvarující řez. A pokud ho děláme pravidelně, tak se nám odděčí, že vlastně nedělá rychle dřevo, protože ona je vlastně původem polokeř, není to bylina. A my to dřevo musíme držet co nejníže, aby nám to vydrželo pak hodně let krásné. No a pak zase čekáme na ty květy, takže to je vlastně strašně nenáročný. Na jaře ostříháme, v srpnu ostříháme a pak vůbec nic.
2: Ani třeba nějaký zákryv s chvojí nebo netkaná textilie, žádná peřinka.
1: Pokud ji máme na slunném místě, kde vlastně načerpá to slunce po celý rok, nemáme v žádném polstínu a stínu, tak ona si takzvaně pod sukni načehrá to teplo a pokud ještě tam máme třeba kameny nebo máme nějaké kamenné podloží, tak vlastně to akumuluje to teplo i po celou tu zimu a je to právě to typické, že proto u nás dobře přezimuje. Nedávat tam hlavně žádné mulčovací kůry, nedávat tam takové ty folie, protože pod tím se zaprvé drží vlhkost a chytají plísně, to je taky další, proč nám levandule zemře. A druhá věc je právě jí připravit na tu zimu tím, že ji nepřevlhčujeme během roku, necháme jenom to, co na ní naprší.
2: Tak je fakt, že ona je původem z takových suších krajin, takže ten přísušek jí zase až tak moc nevadí. Dobře, tak přezimovali jsme a teď jde o to, jak ji probudit a nabudit k novému životu, tak říkala jste o tom, že zásadně je to ostříhání, prostříhání. A teď nevím, jestli se stříhá opravdu na nízko, nebo jestli se to probírá větvička po větvičce.
1: Musíme si je rozdělit na dvě takové základní skupiny, na ty anglické typy levandulí, což jsou ty levandule lékařské, kterou můžeme říznout až ještě trošičku do toho starého dřeva, protože nám dokáže obrazit. A vždycky se podíváme na tu rostlinu z jara a vidíme, že nám to obráží na ty první zelené lístky a tam střihneme. A pak jsou ty druhé typy, to jsou hlavně kříženci levandulové a říkáme jim provencálské levandule neboli latifolie. A tam už vidíme to staré dřevo hodně vysoko a tam do toho nikdy nemůžeme říznout, protože ona od toho neumí obrážet, protože to je ten kříženec a stojí vlastně na té noze, jak se říká. A nemáme tady takovou tu techniku jako ve Francii, kde to pravidelně řežou těma traktorama, kde potom jedou nemilosrdně právě v tom sběru a tím to udržou v té fázi toho nízkého keříku. A tyhle ty levandule hodně lidí právě střihá špatně, řeže si až dole u země a čekají, že obrazí a on to neumí.
0: Za to nás umí potěšit vzhledem, vůní, dokonce i chutí, protože kvítky některých levandulí se používají do sušenek, do limonád nebo ke zdobení moučníků. Užitečné tipy pro nás pozbírala kolegyně Slávka Brádlová a to u zkušené pěstitelky Simony Gertlerové.

0: pražském letohrádku Hvězda se na 2 měsíce zastaví originální putovní výstava skicáků a ilustrací, a to z cest různých autorů, a to prosím pěkně od renesance až po současnost. Ta výstava nese krásný název Rajzovní deníky, mapy a průvodce a připravili ji Národní knihovna České republiky s památníkem národního písemnictví. Podle kurátorky Barbory Millerové je to výstava zamýšlená vlastně jako dialog. Dialog ilustrátorů napříč staletími. Uvidíte tam třeba záznamy z poutě, kterou podnikl do Jeruzaléma Krištof Haran z Polžic a Bezdružic, a to už v roce 1598. Ale bude tam třeba i současná grafika Laury Hedervary z pobřežních měst. Dále třeba kresby z Nového světa z konce 16. století od anglického vzdělance Thomase Heriota. No ale dojde i na jména jako Mikoláš Aleš, Josef Váchal, Soběslav Pinkas anebo Zdenka Braunerová. Tato originální putovní výstava letos také už putovala, začínala v Hejnicích a Třeboni. No a z Prahy potom zamíří do Ústí nad Labem a také do Žďáru nad Sázavou, takže si stačí vybrat, kam to budete mít blíž. No a já už popřeji krásný den a rozloučím se s vámi, ale na Pohodě samozřejmě nic nekončí, pouze kolotoč. Za chvíli začne četba na pokračování. Dnes startuje archivní rozhlasový seriál autora sci-fi Josefa Nesvadby, který se jmenuje Ukradené fantazie.
1: Kolotoč a Lukáš Berný.

prosím, ať jí povím, že má v srdci trout. Kdo ví, až se doví, z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

0: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Sislová
1: a Jan Rosák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Na Pohodě vám teď nabízíme další díl původního sci-fi rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie. V režii Jiřího Horčičky a s mnoha vynikajícími českými herci se poprvé vysílal v roce 1982.

0: manželské poradně pracuje jako psychiatr už řadu let vypravěč našeho příběhu. Počítá léta do penze a netuší, že se stane hrdinou příběhu téměř vědecko-fantastického. Jednoho dne ho navštíví inženýr Kolda, kolega jeho ženy, který by se rád odnaučil kouřit. Je to však pacient velmi netrpělivý, nedokáže vyslechnout ani základní rady. Po něm přichází krásná inženýrka Králová, která lituje, že při zkoumání lidských starostí nebyl dosud vyvinut přístroj obdobný rentgenu v interním lékařství. Její zmínku zaslechne Kolda a tentýž večer telefonuje vypravěči, že vlastně právě takový přístroj kdysi sám se strojil.
1: Vypadá to sice jako magnetofon, já vím.
2: Inženýr Marian Kolda mě druhý den ráno čekal před budovou naší poradny a šel vedle mě až do ordinace jako podomní obchodník v mírně snaživém předklonu. Přístroj opravdu vypadal jako magnetofon. Nutně obstarožní, několikrát upuštěný na zem a odřený.
1: To je, račte vidět jenom pouzdro, já jsem musel svůj prototyp nějak adjustovat. Obalu si nevšímejte.
2: Vběhl do ordinace přede mnou, položil odřený kufřík na můj psací stůl a hrdě otevřel víko. Zasvítilo to cívkami relátky, vypínači a mikrofonky.
1: Prosím.
2: Já osobně magnetofon nemám. Převlékal jsem se pomalu. Vlastním jenom gramofon. Ukládal jsem se jako do skříně a hraju si na něm několik janáčkových desek. Vytahoval jsem bílý plášť a přezouval si ústavní trepky. Víte, někdy mě přepadne touha po Moravě, kde jsem prožil své dětství. Já těmhle přístrojům nerozumím. No ano, o magnetofonech jsem četl prvně po válce. Prý mi zaznamenávali spojenci rozhovory zajatých nacistických atomových vědců, ale z mého soukromého hlediska je to novota.
1: Opakuji, že tohle není magnetofon, je to psychofon.
2: Ale o tom jsem nikde nečetl.
1: Říkám přece, že jde o prototyp. Můj vlastní. Pane doktore, prosím vás, posaďte se, já nemohu přednášet, když proti sobě stojíme takhle jako dva kohouti. To nejde.
2: Přišel
1: opravdu.
2: Jste přece kvůli kouření, ne?
1: Ano. Já jsem přišel kvůli té krásce, která chtěla rentgen na starosti. Opravdu jsem včera poslouchal za dveřmi. Ta slečna se mi líbila. No a vám jsem taky chtěl udělat radost. Tedy napadlo mě, že přece už dávno takový psychorentgen mám. Totiž, že jsem před lety něco podobného navrhl. Pane doktore, poslouchejte mě, podívejte se. Tehdy šlo o přístroj pro dorozumění v beztížném prostoru. Taková hračička pro kosmonauty. Mezinárodní agentura v Ženevě na to vypsala soutěž plno peněz slávy. To znáte. Chodil jsem tehdy s jednou neuroložkou. To jsou ti doktoři, co nám zkoumají hlavu, reflexy, to taky znáte, že no. Tedy tam mě první ukázala takový nový přístroj, který snímá elektrické vlny z povrchu našeho mozku. Podle toho elektroencefalografu mě napadlo, že by se mohlo snímat mnohem víc. Že by se ty vlny dali vysílat na dálku. Chápete?
2: Vytáhl z kapsy dvě ušmudlaná sluchátka, která jako by sebral někde ve vetešnictví nebo utrhl z krystalového přijímače svého dědečka. Takhle ovšem elektrody při vyšetření nevypadají.
1: No pochopitelně. Zlepšil jsem, co se dalo. A taky jsem nesnímal impulzy z povrchu mozku, ale mnohem hlubší, rozumějte. Nápad to nebyl marný. Myslel jsem, že se tím lidi dorozumí. Že budou beze slov vysílat, co se děje v jejich mozku, aniž by to upřesnili, formulovali mezi sebou nebo sdělili nám, kteří je pozorujeme. Rozumíte? Ne.
2: Částečně.
1: Ne, podívejte se. Sdělí si cosi, co se určitě děje v jejich hlavě. Na tom se snad domluvíme, že myslíme hlavou, ne? Jak a kudy, to je jiná otázka, kterou dosud nikdo nezodpověděl definitivně. Já jsem myslel, že to není pro přenos těch impulzů důležité.
2: Jenže bylo.
1: Pane doktore, prosím vás, tak nepřerušujte mě, prosím, ano.
2: Vytáhl sešit, zprohýbaný a odřený, otevřel zažloutlé stránky.
1: My jsme to zkoušeli na dobrovolnících několikrát za sebou. V podtlakových komorách za situace, která připomínala kosmické výlety. Měli celou výstroj a tenhle aparátek. Ha? No, hádejte, jak jsme dopadli.
2: Nedorozuměli se.
1: No, kde pak? Ještě hůř? poprali se. Skoro vždycky došlo na facky, takové nemotorné facky. V beztížném stavu to jsou vlastně takový žert, aspoň to tak vypadá. Ale později všichni dobrovolníci říkali, že na sebe po zapojení tohodle aparátu měli takovou zlost, že být to venku mimo komoru, tak se mohli i zabít. Rozumíte?
2: Vinou tohohle aparátku.
1: No, neprohlížejte si to tak opovržlivě. Když jsme spojení, byli totiž bezdrátově spojení, když jsme tedy to spojení vypnuli, i hned se pro bandi uklidnili. Závislost byla prokázána, takže účinek rovněž. To víte, že vám tady nebudu dokládat, na jakém principu přístroj pracuje, protože je to můj patent, totiž chtěl jsem ho dát patentovat a poslal jsem svůj návrh Mezinárodní agentuře v Ženevě, když jsem všechny ty pokusy plánoval. Po nich ovšem nezbylo, než všechno odvolat, že...
2: Kdo ví, co jste zachytil? Co pak si na to ti lidé nedovedli vzpomenout?
1: Ne, ani jeden. Ale víte, pane doktore, já myslím, že lhali.
2: Asi lhali. Nechtěl jsem se s ním hádat. Byl zřejmě víc nemocen, než jsem tušil.
1: Oni asi moc dobře věděli, co v těch komorách můj aparát zachytil. Jenom to nechtěli přiznat. Byly to jejich skutečné pocity, soudím. Jejich nejniternější přání, starosti a plány. Proto ten řev, proto ta nenávist, proto se chtěli zabít. Odhalilo se jejich ledví, jak se říká, jací opravdu jsou.
2: Co důkazy? Snad nečekáte, že vám je tady vyrobím já? Že budu ten aparát zkoušet na lidech, kteří potřebují pomoc?
1: Pane doktore, za pokus by to stálo.
3: Skláněl jsem se nad svým vařičem a připravoval si ranní kafe. Jak pak bych se asi tohle případu zbavil? Manželka se vrátila pozdě v noci, ráno jsme se sotva pozdravili. Měla mě varovat.
1: No pomůže jim, když se poznají. Pane doktore, vždy ta krásná inženýrka včera po něčem takovém toužila.
2: No tak to tu nechte. A zítra se zastavte pro výsledek.
1: Aha, no jo. Vy to nemyslíte vážně. Vy mě nevěříte. Jak bych vás přesvědčil?
2: Pokusem na někom, kdo není pacient.
1: Výborně. Já.
2: Chtěl jsem se rozesmát. Běhal kolem mě při svém výkladu, nejdřív nervozně škubal klopou saka, potom rozepnutou košilí, až se nakonec škrábal na prsou, jak velká chlupatá opice.
1: Já přece nejsem pacient.
2: Nejste? Ale ne. Co vaše včerejší návštěva? Vaše stížnosti?
1: Ne. S kouřením chce přece přestat každý. Po těch nových statistikách, které dokazují závislost rakoviny plic na kouření, to... Ale jinak jsem spokojený člověk, pane doktore. Ano, já se totiž budu za pár týdnů ženit. Vybral jsem si konečně po mnohých zklamáních, ale je to elegantní dáma. Z obchodního světa vrátila se z ciziny jen kvůli mně. V práci si na mě zvykli, finanční starosti nemá, matka je zdráva, no tak co by si člověk přál víc? Vezměte si ten aparát, zmáčkněte červený knoflík, jakmile začnu mluvit.
2: Postavil před mě svůj vynález jako trumf. A už si rval na hlavu svá sluchátka, rozlížel se po zásuvce. Přístroj zřejmě pracoval na elektřinu ze sítě. Přede mnou začala náhle svítit malá světelka, relátka se rozkmitala, páska se začala točit, vše za tichého, hlubokého vrčení, jako když přede kočka.
1: A jestli se mi teď povede konečně uplatnit můj vynález, budu teprve šťastný.
2: Marian Kolda vypadal s těmi předpotopními velkými sluchátky na uších tak trochu jako myšák Mickey.
1: Knoflík?
2: Stiskl jsem knoflík, jak si přál.
4: Jen jestli se mi povede konečně uplatnit můj vynález, budu teprve šťastný.
2: Pokračujte. Co pak jste to opravdu dosud nevyzkoušel?
1: Nemám žádné obtíže. Jenom kouřím.
2: Jako když se náš malý Kája doma dožaduje dudlíku.
4: Lidi se mě bojí. Křičí za mnou, že jsem cvok. Protože se mě neopováží postavit. Nedám si totiž nic líbit. Umím prosadit svou pravdu, nedám si ukryšovat.
3: vynálezce se vytahoval stejnými slovy, jako když ke mně přišel prvně, jenže aparát jeho mladším hlasem stejné prohlášení kňoural.
4: Nedám si ublížovat. Musíte mě pochopit.
3: Aparát náhle zahořekoval, ačkoliv Kolda dosud vůbec nic neřekl.
1: Dost to nejde.
3: Kolda vytrhl šňůru ze zásuvky, než ho mohl jeho vynález, abych tak řekl, přeložit. Změnil se za tu chvíli k nepoznání. Spotil se, zrudl. Nechcete kávu? Sedněte si na chvíli.
1: Ne. Můžu si zapálit? Nebo ne. To je nesmysl. Tyhle pokusy by nevydržel ani vůl. Já se nedivím, že docházelo k rvačkám. Ten aparát nepřekládá, co si skutečně myslíme. Posmívá se nám. Uráží. A teď už chápu, že se lidi dokázali i porvat.
3: Zdvihl svůj přístroj nad hlavu, jako by s ním chtěl mrštit o zem a na místě ho zničit.
1: Je to nadstiutrání.
3: Počkejte. Sedněte si přece. A sám se mu zapálil. Místo popelníku jsem před něj postavil porcelánový šálek. V mé ordinaci se kouřilo prvně za ta dlouhá léta, co tu pracuji.
1: Děkuju vám.
3: Takže vy trváte na tom, že to mám brát vážně? Že to není žádný podvod ani žertík?
1: No, zapomeňte na mne. I na můj aparát.
3: Udusil cigaretu po prvním vdechnutí. Vstával už zase.
1: Zbohem. Není to k ničemu.
3: Čekal, že mu odpovím. Zastavil se u dveří s rukou na klice. Podíval se na mě tázavě. Volil jsem opatrně slova. My bohužel často vidíme, že lidé jako vy, odvážní, ctižádostiví, zápasící, kteří se chtějí prosadit, se vlastně cítí osamocení, opuštění a smutní.
1: Člověče, mě v životě nikdo neslyšel brečet.
3: To neznamená, že vám do pláče nebylo. Jak teď, tak kdysi v dětství.
1: Ale nedopalujte mě tou svou doktorskou hantýrkou.
3: Dopálil vás ten přístroj. Já jen říkám, že z našeho hlediska pokus nebyl marný. Málo kdo z nás si připustí, co vlastně opravdu cítí a myslí, jak se jeví ostatním. A že kvůli tomu nespíme, skřípáme zubama, bolí nás hlava a podobně. A že každý z nás tedy, téměř každý, se dopálí, když mu to řeknou neomaleně a napoprvé. Zrovna jako vy.
1: No, tak moc vám nerozumím, doktore, ale jestli vás to baví, prosím, můžete můj aparát klidně vyzkoušet, já vám ho nechám tady. Mě osobně přestal zajímat. Prosím, stavím se za týden a vyzdvihnu ten krám. Ale, pane doktore, prosím vás, jen jim netrapte tu krásnou inženýrku.
3: Zůstal jsem s jeho vynálezem sám. Byl to ovšem nesmysl přijímat neověřenou věc, odporující všem možnostem a představám. Jenže já miluji aparáty, i když jim nerozumím. Koupil jsem malému Kájovi vláček už 2 měsíce poté, co se narodil. A hrál jsem si, když dítě usnulo. A teď jsem si mohl hrát s tímhle přístrojem. Několikrát jsem ho zapnul, vypnul, stiskl tlačítko a nasadil si sluchátka. Přitom jsem si ovšem představoval, snil, což je podstata každé hry, jak pomocí tohoto přístroje proslavím sebe i naši poradnu, jak zjednoduším vyšetřování a ušetřím čas při léčbě, jak prostě zavedu do svého oboru nový přístroj. Není třeba myslet jenom na rentgen, ale i stetoskop, kterým internisti poslouchají srdce a plíce, byl přece kdysi rovněž takovým převratným vynálezem. Někdo zaslechl ty šelesty výrazněji, když opřel o srdce vyšetřovaného svinutý arch papíru a přiložil k němu ucho. Vzpomínal jsem a snil.
5: Myslel jsem, že tu někoho máš.
3: Dokud mě nevyrušil kolega Chvojík.
5: Slyšel jsem přece dva hlasy.
3: To byl magnetofon.
5: Čekárna je plná a navíc se ohlásili Pulverovi.
3: Pulverovi byli protekční případ. Před lety se za ně přimlouvali z nejvyšších míst. On byl náměstkem generálního ředitele jakéhosi veledůležitého odvětví a ona dcerou předchůdce toho ředitele. Dověděl jsem se mnoho o naší výrobě i o exportu při jejich léčení.
5: Vezmeš je?
3: Myslel jsem, že už jsou dávno v pořádku.
5: No, vypadají spokojeně, chtěli by jenom na pár slov, říkala ona.
3: Chvojík? Se za ně skoro přimlouval, doprošoval se mě, jako staršího kolegy. Sebevědomí mládí zmizelo.
5: Poslyš...
3: Chtěl jsi ještě něco?
5: Tohle.
3: Položil přede mne na stůl vedle vynálezu krabičku tablet z Holandska.
5: Torazepam. Dostal jsem pár kousků od nové firmy, preparát ještě není na trhu. Já vím, že neuznáváš prášky, ale budeš překvapen. Vyzkoušej si to.
3: Na sobě?
5: Promiň, prosím tě, to ne, to promiň.
3: Věděl jsem, proč se chová tak zdvořile.
5: Myslel jsem na tu inženýrku z včerejška.
3: Ale to je zvláštní. Nějak vám všem zamotala hlavu. Ten magnetofon mi taky přinesli kvůli ní.
5: Mě především zajímá účinek léku.
3: Chvojík to řekl skoro uraženě a mám pocit, že se začervenal.
6: Miláčku?
7: Ano, miláčku.
3: Manželé Pulverovi vešli téměř v obětí. Ona se předtím tak okázale usmívala na všechny v čekárně, že nikdo neprotestoval.
6: Můžeme dál?
3: To je překvapení, ale můžem si bohužel jen smluvit, kdy se uvidíme. Dnes už nemám čas a vy víte, že porady u mě trvají dlouho.
6: Ale my jen velmi krátce.
3: A už byli v ordinaci. Vzpomínal jsem, jak přišli prvně. Byl to zajímavý případ, nejen tím, že kvůli ním kdekdo volal. Ale také proto, že vlastně neudávali žádný důvod. Nebyli před rozvodem, neměli obtíže sexuální, žádlivost neudávali. Jsme najednou nějak míň šťastní, říkali dvouhlasně. Po 15 letech manželství už najednou v sobě necítili totéž, co kdysi. Důvod pro návštěvu poradny? Zdálo se tehdy, že míň šťastná je především... manželka, která nebyla zaměstnána a práce doma ji neuspokojovala. Dnes přede mnou seděli jako dvojice z módního žurnálu. On v anglickém flanelu, ona v módě 20. let. Trošku výstřední pro její věk i denní dobu. Postavili přede mě krabičku dechtového čaje Lapsang, o kterém jsem se kdysi před nimi neopatrně zmínil. Nosili pak důsledně krabičku při každé návštěvě a usmívali se na mě. Konečně se ticho prolomilo.
7: Já jsem nechtěl přijít, nic mi není.
6: Nejde tentokrát o naše manželství, jde právě o to, co můj muž říká, že mu nic není. Nechce přiznat, že je nemocen. Ale já s ním přece žiju. Vím, kolikrát za den si sáhne na krk, jako by ho něco dusilo. Kolikrát kvůli tomu rozpíná límeček u košile. Vím, jak zrychleně dýchá najednou uprostřed noci, jak chodí po bytě a nemůže spát. Jak někdy i pije, abych nevěděla.
3: Pulverová zvýšila hlas jako žákyně před profesorem, jako žalobnice.
7: Minulý týden našla vodku ve sklence na čištění zubů. Opravdu mě bolel zub. Nejsem tajný piják.
3: Pulver se obdivuhodně ovládal. Usmíval se dál, mluvil rozvážně a téměř státnicky.
6: Seš něco mnohem horšího, silhář. Zapíráš svou nemoc.
3: Tentokrát je skoro vykřikla. Poslouchaj ve všem, to si taky pamatuju. Tehdy, když přišli to prohlášení, už nejsme tak šťastní, platilo vlastně jemu. Říkala tím, už mě nečiníš tak šťastnou. Byla zvyklá jako dcera generálního ředitele, že ji lidé oblažovali a Pulver to uznal. Prohlásil, že se změní, že o ní bude pečovat, jako když byli zamilováni.
7: Rozhodně ti nelžu úmyslně.
3: I tentokrát jí neodporoval.
7: Jestli se tobě zdá, že jsem nemocen, ochotně podstoupím všechno vyšetření, jenže nikde nic nenašli.
6: Kvůli tomu jsme tady.
3: Pulverová vytáhla z kabelky, krokodýlí kůže, Pierre Cardin, štos nejrůznějších vyšetření.
6: Říkají, že je to váš případ. Nikde jinde nenašli nic, i když jeho otec dostal svůj první infarkt přesně v jeho věku. Bojím se o něj. Musíte nám pomoct, doktore.
3: Chcete se snad léčit vy sama?
6: No dovolte.
3: Říkáte, že se bojíte. To je příznak. Váš muž o ničem neví.
7: Ne, já jsem ochoten podstoupit vyšetření.
3: Ale čekal jsem, že mě podrží a on uhnul.
7: Opravdu se cítím po 40 víc unaven. V rodině jsou srdeční choroby. Já plně chápu starosti své ženy.
3: Říkal to konejšivě. Snad se bál, aby mě neudeřila.
6: Tak co, pane doktore?
3: Dívala se chvíli na mě, chvíli na krabičku čaje.
6: Mysleli jsme, že nám pomůže.

0: Škoda, ale obdivovaný manažer, který rozhoduje o milionech. A proto jsem použil toho strojku. Snad nepříliš uváženě. Pulverová kupodivu neprotestovala. Asi to považovala za protekční vyšetření. Tak prosím.
1: Jenom mě musíte poučit.
0: Ty sluchátkové elektrody přiložte přesně na uši, tak.
1: Co chcete vyšetřovat?
2: Co zase chcete k sakru vyšetřovat?
0: Ozvalo se to z aparátu o tóninu níž. Jakoby promluvil vzteklý a nedůtklivý basista. Někde vzadu se ozvalo zavračení. Varování zlostného velkého zvířete.
3: Dost!
0: Pulverová vyskočila ze židle a zacpala si uši.
3: Pro pána! Dělejte něco!
1: Proč se děsíš? Čeho se bojíš?
0: Pulver měl školený, kultivovaný hlas. Teprve teď asi zaslechl i on zvíře z aparátu.
2: Proč se děsíš, hlupáku? Čeho se bojíš?
0: Byla v tom pomalá a uvážlivá zášť. Brčení přecházelo v rafání a štěkot.
1: Co je to za hloupost?
0: Obrátil se ke mně a rychle snímal sluchátka.
2: Hloupost, idioté!
0: Dokud byl zapojen, aparát stále překládal.
1: Myslel jsem, že jdu do ordinace a ne do cirkusu. Slyšel jsem už o těchhle poradnách lesos, ale že tu máte klece se zvířaty?
4: To si přece vrčel ty. Zrovna tak vrčíš a štěkáš doma.
1: No dovol, dávám si záležet na klidném a jasném přednesu. Souvisí to s mým povoláním.
4: Ale přitom vrčíš. Aspoň já to slyším pod tím zdánlivým klidem. Tentokrát si k tomu ještě sprostě nadával. Mně i tuhle doktorovi.
1: Toho si nejsem vědom.
0: Pulver vstal a sáhl si ke krku. Přesně tak, jak to popisovala jeho žena, jak to dělávají i nemocní při koronárních obtížích. Zřejmě mu nebylo dobře, trochu jsem se lekl.
1: Jak mi to vysvětlíte?
0: Je to takový experiment, teprve s tím začínám.
1: Mluvil jste o vyšetření. Považoval jsem vás za zkušeného lékaře. Měli jsme k vám důvěru. Nenapadlo mě, že se mnou chcete experimentovat.
0: Není vám dobře, jestli chcete, zavolám internistu.
4: A ten ve vaší poradně léčí hadím jedem, ne?
0: Pulverová si troufla a postavila se zas do fronty svého muže. Pomalu ho vedla ke dveřím.
4: Odvedu manžela k nejlepším specialistům.
0: Takže jste dosáhla svého. Vyšetření bylo úspěšné. Váš manžel je opravdu nemocen.

0: Slyšeli jste další díl původního rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie, který měl svou premiéru už v roce 1982 s výrazným režijním rukopisem Jiřího Horčičky. V hlavních rolích účinkovali Jiří Adamíra, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Jaroslava Adamová a Jana Štěpánková.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 6. září roku 1946 měla v rodném listě zapsané zpěvačka Hana Zagorová. V těchto dnech si připomínáme 80. výročí jejího narození.
1: Naspívala přes 900 písní a byla držitelkou mnoha platinových desek. Doma měla i 9 ocenění Zlatý slavík z let 1977 až 1985.
0: My si Hanu Zagorovou na Pohodě připomeneme hned v několika pořadech. V pátek 4. září ji uslyšíte v rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu.
1: V sobotu 5. září to bude Stříbrný vítr.
0: A o den později se vrátíme do roku 1999, kdy byla Hana Zagorová hostem Tomáše Slámy v jeho toboganu.
1: A chybět nebude ani speciální díl pořadu Hvězdy vinilu, který vám nabídneme v neděli 6. září.

beklekl na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

bude v nich otazníků. Vždyť ten nejhlubší ze srdce jdoucích citů. Bonasera, señorina, patří jen vám. Bonasera, señorina, patří jen vám.

0: lásku samozřejmě do tebe.
1: Pohodová hodinka.
2: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
1: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli Tobogán Tomáše Slámy? Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého? Nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB, na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz anebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Milí posluchači, v sobotu začínáme už 37. sezónu našeho pořadu. A protože to bude první sobota v měsíci, ozveme se vám z pražské Ypsilonky. Za pár dní oslaví své 80. narozeniny Arnošt Goldflam, kterému přijdou blahopřát Oldřich Navrátil, Jaroslava Krečmerová a celý ansámbl téhle legendární pražské scény ze Spálené 16.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Marie Poleňáková, scénáristka, filmová režisérka a autorka řady mimořádně populárních filmových a televizních komedií, by v těchto dnech oslavila 85. výročí svého narození. Následující pořad vysíláme na Českém rozhlase Pohoda právě v této souvislosti.
3: Když je na co vzpomínat, to byl název pravidelného cyklu, který natáčel náš plzeňský kolega Vladimír Bernášek. Do jednoho z jeho pokračování si pozval i režisérku a scénáristku oblíbených filmových komedií Marii Poledňákovou.

0: Když je na co vzpomínat, tak se jmenuje naše dnešní setkání s filmovou režisérkou paní Marií Poledňákovou. A paní Marii Poledňákovou i všechny posluchače Dvojky Českého rozhlasu zdraví Vladimír Bernášek. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: S tebou mě baví svět. To jsem vám nezačal tykat. To je název vašeho asi nejslavnějšího filmu Komedie století. Ano. To je vrchol.
1: Když člověk pracuje a píše scénář a realizuje ho, tak samozřejmě na tyhle ty věci nemyslí. A já vždycky dodatečně mám dobrý pocit, že jednak lidem se to líbí. A u toho S tebou mě baví svět, to bylo ještě jako velmi zvláštní, protože já jsem vlastně ten scénář napsala poté, co jsem natočila Velrybu a Polepšovnu. Byly to obě velice úspěšné inscenace, dostala jsem Zlatou nymfu v Cannes a nějaký ceny další. A jako výsledek byl, že vlastně nebyly peníze a nebyl materiál filmový na S tebou mě baví svět, protože to původně mělo vznikat v televizi. Jako jestli chci, takže to můžu točit na 16. To je samozřejmě daleko méně kvalitní materiál a já jsem věděla, že je to nějaká revanš, tak jsem práskla dveřma a šla jsem na Barrandov a vlastně jsem to točila na Barrandově. Ale tam zase byly složitý poměry, takže vlastně mnoho lidí tomu nepřálo. Dopadlo to tak, že když byla projekce, kam chodili soudruzi z UV, tak se pouštěl ten film a tam bylo takový ticho, že bylo slyšet, kdyby spadnul špendlík. Ani když Šulcová dojede šupnou a nic. No pak to šlo do kin, samozřejmě veliká diskuze, strašné hádky. Tehdejší ředitel filmu, pan Půr, řekne, jsou Vánoce, necháme toho, no a v lednu to šlo do kin. No a teď to mělo obrovskou návštěvnost, příšerný kritiky, že mám prostě luxusní prostředí, povolání těch lidí, že je výlučný, proč tam není obyčejný nějaký dělník nebo prostě manuálně pracující. No byly s tím strašlivé věci. Já jsem tenkrát si vytrpěla svý, mě to ani tak nevadilo, že to napsali, protože já jsem věděla, že to bylo jako řízený z UV a domluvený, protože jsou druzy, kteří tehdy jako točili filmy po platný režimu, tak neměli návštěvnost, takže to nějakým způsobem chtěli ty diváky odradit, aby do kina nechodili. No tak pravý opak většinou se stává, protože kritice nikdo nevěří. Zkrátka prostě dopadlo to tak, že asi po dvou měsících přišel zase pokyn z UV už o tom nepsat. No a tak jako dobře šel čas, ten film se pořád dává se v prime timeu většinou někdy o Vánocích nebo před Silvestrem, nebo na Nový rok. A jednou mě potom volali, a teď se dostávám k té komedii století, já to samozřejmě mám svoji práci a nesleduju to tak. Mě volali, abych přišla do Lucerny, jako je soutěž komedie století. Já jsem o tom ani nevěděla, upřímně řečeno. A přišla jsem tam a posadili nás s Jolou Satinským, Vaškem Postráneckým a s dětma nás posadili nějak jako do první nebo druhý řady. Neměla jsem sebe menší tušení. Uváděl to tehdy pan Zdeněk Svěrák, no a vlastně bylo to hlasování při přímém přenesu po telefonu. Takže to bych řekla, že ze všech těch cen, co jsem za filmy dostala, byla tato a je mi jako nejmilejší, protože prostě je vlastně od diváků a to je to, čeho já si cením nejvíc.
0: No a muselo vám to dát práci, protože pan Satinský i pan Postranecký vás zlobili. Pan Postranecký nějak kulhal, pan Satinský ho nosil na zádech. Jak to bylo?
1: Tam bylo tolik příhod, že by se to nevešlo do dvou hodiny, protože samozřejmě Jula Satinský a Vašek Postranecký byli velký kamarádi. A když spolu točili, tak byli šťastní a vyváděli jako malí děti. Jo. Takže tam nastalo několik neuvěřitelných situací, protože já jsem vlastně Vaškovi Postráneckým, protože jsem Jolo Satinskýho neznala, já jsem ho viděla v televizi, jak je úžasný. A říkám Vaškovi, prosím tě, a ten Jula Satinský, to je ten z té dvojice, co pije nebo nepije? No a samozřejmě on mi řekl, to je ten, co nepije. A pak jsem říkala, no a prosím tě, umí lyžovat. Samozřejmě umí lyžovat. No a tohle všechno mě nakecal, takhle si ze mě dělali legraci. Já jsem to samozřejmě s tím pitím pochopila brzo, to se musím přiznat, to jsem pochopila brzo a taky jsem proti tomu zakročila. Ale
0: lyžováním
1: to bylo tak, že vlastně ten Jula Satinský tam měl takovou scénu, kdy jede Majec na běžkách. A když si nandaval ty lyže, tak mě kameraman Petr Polák říká, hele dívej, ten na těch lyžích nikdy nestál. Tak já jsem říkala, prosím tě, na běžkách to. A najednou jsem viděla, že má problémy, tak říkám, hele Julo, jdi si to tamhle zkoušet do lesa, aby si nám tady nerozbořil ten krásnej, čerstvej a panenský sníh. Tak on šel do lesa a říkal, to sjedem, no a pak se ozvalo z lesa, to nesjedem. No tak byl malér samozřejmě. Já jsem prostě vynadala všem, protože tam byl i Honza Balcer, který dělal produkci, a jsem říkala, kdybyste něco řekli, tak jsme si mohli vzít dubla, mohl to dělat dubl. Tak teď to vyřešte sami. Tak prostě se Balcer, který uměl jezdit, tak jsme to dělali v kontralichtu, to znamená, že jako vidět postava, protože ale on je hubený a Jula je tlustej, tak se všichni chlapi ze štábu museli slíknout, navlíkli jsme všechny věci na toho Balcera, až Balcer byl trochu jako kulička, pak to jel nám, všichni z toho měli strašnou legraci.
0: A jak to bylo s tou bolovou nohou?
1: To jsme točili v ateliéru a už to byl jako konec natáčení a byla tam ta scéna, jak Pavel Nový hraje na klavír a teď bylo strašlivě obtížné to, že děti tam stály u klavíru a zpívali, nebyl problém, ale ten malý Matýsek mezi tím začal chodit a udržet ho jako u toho klavíru, to nešlo, jo, to prostě buď tam stál, nebo odešel. No tak jsem věděla, že se to mockrát jec nedá, takže jsme to ani neskoušeli a přišla za mnou produkce, že volají z divadla, že Vaškovi Postráneckýmu spadla kulisa na nohu při zkoušce, hřebík, rezivej a že prostě je to s tím strašně špatný, ale že jede. No tak přišel na plac a já jsem říkala, tak co Vašku? A on říká, no jo, já to prostě, já se přemůžu, já to udělám, no ale strašně kulhal. No a teď prostě jsem říkala, tak točíme, protože s tím Miminem to nebyla žádná legrace. Kamera jede, on šel, záběr se poved a ten kameraman, co švenkoval, tak mi říkal, poslyš, mně se zdá, že on v tom záběru vůbec nekulhá. A já jsem mu říkala, no, to víš, jako je to skvělej herec, tak on se přemohl. No a byl konec natáčení a teď prostě Vašek se tam zhroutil, držel se stolu, nohu ve vzduchu a Jula Satinský ho vzal do náruče a taková oběť, on ho odnes z těch ateliérech v náručí do šatny. A tam ten Vašek skočil na zem a říká, chacha, jsem první Čech, kterýho Slovák nosí na rukou. Takže to byla vlastně věc, kterou si vymyslel. Noha byla samozřejmě zdravá a tomu stálo za to filmovat tohleto divadlo od 2 hodin odpoledne až do 6.
0: No ale z toho je vidět, jakou máte těžkou práci, protože vy byste měli natočit film o tom, jak točíte film.
1: Samozřejmě, jak filmová režie je nesmírně náročná, vždycky záleží na tom, jaký dáte dohromady si štáb, protože ten režisér to jako diriguje, jako dirigent, ale prostě nesedí tam třeba 60 lidí, ale máte vedle sebe, to je jako dálnice, prostě vedle vás je kameraman, za ním je jeho posádka, pak je architekt, za ním jsou rekvizitáři, služby, natěrači, malíři a tak dále. Pak je další, to je zvuk, za ním je další hrozen lidí, pomocný režisér a teď vlastně po té mnoha proudy dálnici jedete a každý ten váš partner musí prostě jet stejně rychle, aby se něco nestalo, aby se nenabouralo, aby se nezničil natáčecí den. Takže samozřejmě produkce, která má jako svý asistenty, který obvolávají herce a protože je to živý organismus a cokoliv se může stát, tak je vlastně to natáčení takový jako velký nervák a režisér je vlastně ten, kdo pořád musí dělat rozhodnutí, jestli takhle nebo jinak, protože vlastně ty věci nejdou ideálně. Od nejbanálnějších věcí až po velmi složitý věci, které musíte na place řešit.
0: Takže paní Poledňáková, on ten film, to ve skutečnosti není žádné sladké mámení.
1: V nějakém slova smyslu je.

0: Paní Marie Poledňáková se narodila ve Strakonicích. To má velkou výhodu, protože tam se narodil i strakonický dudák, který pak putoval do světa. A vy jste vlastně z těch Strakonic, respektive z Nepomuka, kde jste žili, putovala také do světa.
1: No tak nejdřív samozřejmě Strakonice je porodnice a v Nepomuku jsem žila s rodiči a se sestrou asi do mých 7 let. Potom jsme se přestěhovali do Prahy, takže já vlastně jsem od 2. třídy chodila v Praze už do školy. Pořád trvale žiju v Praze. Jednou mě dělal jeden významný člověk horoskop. A to už mě bylo ale hodně, to už mě bylo prostě nějakých 28 let. A říkal, ty se podíváš do světa. A on byl velmi seriózně. Já jsem si říkala, no tak jako kecáno. A neuplynulo pár let a moje filmy byly ve světě a já jsem byla v Monte Carlo a byla jsem ve Španělsku ne s filmem S tebou mě baví svět, ale protože ten film tam vyhrál, ten festival, takže jsem tam byla pozvaná do poroty. Zajímavost je ta, že vlastně nebýt toho, že ten film vyhrál, tak jsem se to ani nedověděla, že vyhrál. Hrál, jo. Že tam byl. Prostě to se tak jako nakládalo s tvůrcema, že to jsou takový jako námezní síly, kterým není třeba nic říkat, ale jednou už jsem byla nějak ve Střižně a pamatuju si, že telefon zvonil a jestli teda bych se mohla uvolnit, abych jela do toho Španělska tehdy a tehdy. Já se říkala, jako proč? A takhle jsem se to dověděla. No takže prostě se to naplnilo a musím říct, že to přesáhlo moje očekávání.
0: No to určitě, protože z Nepomuku dostat se k filmové režii, pravda je, že když jste od 7 let žila v Praze, to už jste k té režii měla kousek.
1: Ne, to jsem vůbec neměla kousek. Já jsem taky po tomhle povolání nikdy neprahla. Já jsem vlastně se dostala k téhle profesi úplně nesmyslně, nemožně, protože já jsem chtěla studovat na vysoké škole matematiku a chemii. Nedali mi doporučení, tak jsem musela jít do továrny. V továrně jsem si musela odkroutit svůj tedy původ buržoázní.
0: No ale zase jste měla to sepětí se životem.
1: No, měla jsem to sepětí se životem. Já nelituju jedinýho dne a jediný chvilky, protože vlastně takovýhle jako rádi, když člověk dostane v těch 17-18 letech, tak se naučí, jako se jim postavit a prostě to mě zůstalo. Já si myslím, že to byla výborná škola. Ale abych to dokončila, takže tím, že jsem vlastně dělala v továrně, tak stejně jsem jako pořád doufala, že až si polepším teda svůj původ, takže půjdu na vysokou, na techniku. Nicméně můj přítel měl přítelkyni, to byla Iva Hercíková, známá spisovatelka, tam měla kamaráda, to byl známý autor Jaroslav Dítl a jednou nás pozvali na večeři. A co jako dělám? Já jsem říkala v továrně a Jaroslav Dítl říká, nechtěla byste dělat v televizi? No tak to víte, to mě jako zaujalo, že bych se mohla jako dostat z té továrny dřív. Takže vlastně jsem začala v televizi dělat jako asistentka scény, asistentka režie, pomocná režie a přitom jsem studovala dálkovou školu, takže takhle nechtě a náhodně jsem se k té profesi dostala. A má to jednu velkou výhodu, že prostě moje ješitnost na tomhle vůbec neujíždí. Já to dělám pro radost, já točím filmy pro lidi a myslím si, že na to na tom znát a jsem v podstatě spokojená.
0: No a navíc, když jste si prošla tolika profesemi v televizi, tak vás nikdo hned tak nevožulí.
1: Právě, že jsem znala to řemeslo a potom jsem dělala taky pomocnou režii u filmu. Takže opravdu vím, kdo je dobrý rekvizitář, kdo je dobrý maskér. Znala jsem herce. Já jsem znala takových herců, znala jsem je osobně. A musím vám říct, že se mi stalo teď, když jsem točila Líbáš jako ďábel, měla jsem tam pomocného režiséra Romana Bartoše, musím jmenovat, a tak, jak on to dělal, to já bych nedokázala. On byl naprosto úžasný. My jsme totiž točili v Maroku, takže my jsme vlastně z Čech si vezli jako poměrně úzký štáb znamená 25 lidí a tam na Maročani, ta servisní organizace, tak ty nám vlastně předhodili nejdřív asi 120 lidí, tak to jsme tvrdě zamítli, no ale nakonec jich bylo 80. A teď si představte, že vlastně ta složitost jako té komunikace, protože to šlo angličtina, francouzština, arabština, a jak ty věci dát dohromady. A to tak, jak říkám, prostě můj pomocný režisér na posledním filmu byl tak skvělej, že říkám, já bych to nedokázala. No a já jsem tam samozřejmě měla jiný další vynikající spolupracovníky, protože kameru dělal, jistě všichni znají jméno Vladimír Smutný, to je náš nejlepší kameraman. Zvuk Jirka Klenka, střihal to potom Adam Dvořák. Takže vlastně ta parta, kterou jsem tam měla vedle sebe, ta byla úžasná a už když jsme točili v tom Maroku, kde to bylo hrozně náročný, tak jsme jako všichni tušili, že se rodí něco mimořádného a tak jsme prostě v takovém tempu šíleným točili, protože vlastně jsme si vybrali ty lokace. Lokace jsou místa toho natáčení, takže my jsme točili v Marrakeši, ale točili jsme u moře, točili jsme v poušti, točili jsme na odlehlých cestách a vlastně s kameramanem jsme si je vybrali tak, aby byly jako ty záběry co nejkrásnější a tím pádem vlastně jsme nebrali moc ohled na to, jak to produkčně bude složitý zvládnout. A bylo to naplánovaný tak, že vlastně každý den jsme museli dotočit ten program, protože kdyby se nedotočil, tak vlastně byla katastrofa, protože tam nebyly rezervy. Tam jsme nemohli jako skočit, že když prostě něco nedotočíme u moře, takže to, že tam zůstaneme o den díl. To absolutně nešlo, protože byly objednaný hotely, noclehy, herci samozřejmě, přesně nalajnovaný, kdy, jak, kdo, co bude točit. Ale dokonce, i když jsme točili v Marrakeši, tak vlastně něco jiného bylo točit v úzkých uličkách, kam třeba vůbec nemůže zajet auto, žádný povoz, takže všechny ty věci jako technický materiál, lampy a tak dále, to se vozilo na dvou kolákách. A když jsme točili jinde v Marrakeši, protože tam byl samozřejmě krásný hotel, nebo tam bylo golfové hřiště, to nešlo spojit. To nejde jako, že by se někde něco nedodělalo, a i když je to v Marrakeši, že by se to šlo plně na druhý den. To bylo jako veliký napětí a myslím si, že jsme si všichni, já i štáb se mnou, sáhli na dno, ale že ten výsledek stojí za to a máme z toho všichni radost.
0: No, ale mě jste teď zaskočila, no. Protože já jsem se těšil, že se vás zeptám, jak se jmenuje váš poslední film?
1: Líbáš jako ďábel.
0: A jak to víte?
1: Helejte, diváci mě znají, že v mých filmech je spoustu situací komediálních, že ty věci neříkám prvoplánově. Takže ani ve filmu Líbáš jako Bůh, což byl teda první díl, tam to není použitý jako, že se dva setkají a tedy jeden tomu druhému řekne Líbáš jako Bůh. Líbáš jako Bůh byl konec písničky, kterou si tam píše nějaký puberťák. Teto poraď mi, vznáším se jak duch, Bůh, Bůh, Bůh, a ona mu poradí, líbáš jako Bůh a má z toho legraci, teda Kamila Magálová v roli Heleny. No a tohle to vlastně použití, to nebudu prozrazovat, protože film teď běží v kinech a to je vlastně úplně v naprosto neskutečný situaci řečený, která tomu vůbec neodpovídá, ale nechci to prozrazovat, ale říká to Jirka

0: Vlastně jsem natočila film Líbáš jako Bůh, napsala jsem knížku a protože tenhle film Líbáš jako ďábel, což je pokračování, ale ten film může existovat zcela samostatně, takže kdyby ho někdo neviděl Líbáš jako Bůh, tak klidně není žádný problém. Ale protože, jak jsem řekla, ten film se odehrává v Maroku, takže to stálo spoustu peněz. A tím pádem vlastně produkce měla hodně velkou práci nějak ty peníze dát dohromady. To znamená, že my jsme to vlastně museli v jedné chvíli o půl roku odložit a já jsem tam najednou měla půl roku ne volno, ale řekněme prostě, že mi tam vybyl nějaký čas. Tak jsem vlastně napsala tu knížku, protože jsem měla napsanou dřív, než jsem začala točit film. Ta knížka vyšla o Vánocích a musím teda se pochlubit, že se jí prodalo, ještě nešel film do kina, 30 tisíc výtisků, což je hodně, pokud znáte, jako jak se prodávají knížky.
1: No, marná sláva, jste úspěšná žena.
0: Já dělám práci, která mě baví. Já se prostě do ničeho nenutím. Když něco začnu, tak jsem o tom přesvědčená. Já jsem vlastně nikdy druhý díly netočila s výjimkou Velryby a Polepšovny. Kolikrát mě přemlouvali producenti a herci, abych napsala prostě pokračování S tebou mě baví svět. Ale když tam necítím ten potenciál, tak jsem prostě řekla ne, nebudu to psát a nebyla se mnou řeč. Tohle byl jako trošku jiný případ, protože vlastně Líbáš jako Bůh končí otevřeným koncem a měla jsem tam 4 výborný charaktery, abych pochválila sebe, ale 4 vynikající herce a tahle čtveřice, vlastně jejich příběh nebyl dokončený a vlastně mně se zdálo, že je tam velký potenciál a hlavně všichni se ptali, jak to dopadne. A ptali se mě diváci, jak to bude, jak to dopadne. A tak jsem si řekla, to je zajímavý. A ještě nejzajímavější na tom bylo to, že každý si to nějak jako vysvětloval po svém. Protože jsem tušila, že by si přál, aby se třeba Kamila Magálová vrátila k Bartoškovi a Olda Kaiser k Bohunce, k Evě Holubový, nebo opačně, aby spolu žili podle toho, jak lidi k tu situaci sami prožívali. To se mi zdálo tak zajímavé, že jsem si řekla, já vlastně to sama nevím, jak to dopadne. Ale teď vám řeknu největší for toho. Já jsem to psala. Vůbec jsem vlastně pořád nevěděla, že ty postavy mě sami jednaly. A to je takovej důkaz toho, jak je ten materiál živej. Oni sami jednají a vím, že by něco neudělali, vím, co by udělali, samozřejmě mají různý nápady a tak dále. Ale já jsem to pořád nevěděla, jak to dopadne. A teď jsem si jako říkala, že si snad myslím, že vím, jak to dopadne, ale film byl dokončený, teď jsme měli předpremiéry, no a já jsem upadla, protože byli jsme v Hradci, v Ostravě, v Plzni, v Olomouci. Představte si, že jedna z prvních otázek diváku je vždycky, a jaký bude třetí díl. No tak to jsem už úplně upadla, protože jsem myslela, že jsem to nějak jako vyřešila, ale ono je to asi tak, že i v životě žádný řešení není konečný. A vždycky se nějak vyvíjí a zřejmě diváci mají ty postavy rádi a chtějí vědět, jak to s nimi bude dál.
1: No a vy jste ještě v tom prvním dílu Líbáš jako Bůh měla a režírovala jste dokonce i spisovatele a významného.
0: Ano, vzpomínáte si, tam byl Arnoš Lustig. Já vám musím říct, že já jsem ho tak strašně měla ráda a tak strašně jsem si přála, aby hrál ještě v tomhletom díle, to už se nepovedlo. Ale v knížce je napsaný, že tu jsem psala dřív, než vlastně se stalo to, že nás opustil. Takže to jsem vlastně i hrozně ráda, protože to je taková jako milá vzpomínka na něj. A když jsme točili, tak tam má Jirka Bartoška jako spisovatel za sebou obraz, kde je Arnoš Lustig. Takže je to taková jako skrytá jako vzpomínka na něj. Byl naprosto, naprosto úžasný.
1: No, člověk plný humoru a s tak těžkým osudem.
0: No, ale víte co? Jsme o tom mluvili a já jsem říkala, Arnošte, jak to děláš? A on říká, člověk nikdy nesmí přestat. Jakmile člověk přestane, tak vypne, ty motory přestanou pracovat a to tady. A on byl tak plný elánu a ještě mi říkal, víš, jako to srdce, ty emoce a to všechno funguje jako za mlada. No to tělo už tak nemůže, ale to je úžasný, to je úžasný a on takovej byl a

0: Teď jsme slyšeli písničku, kterou zpíval Ivan Mládek, a já si tu písničku pamatuju z vašeho filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Ono už je to vlastně dávno, co jste to natočila. To byly vlastně ty vaše počátky.
1: No.
0: Prvně vás diváci zaregistrovali, že je tady osobnost, která něco umí, která najednou dokáže udělat filmy, které potěší, zabaví. I dovedou k uvažování.
1: No, to právě říkáte, představte si, pořád se mi lidi ptají, jak je to možný, že vlastně se jako na to dívají další a další generace a vlastně lidi říkají, jak jsme se na to díváme s dětma, díváme se už s vnoučatama a vždycky, když to běží, tak prostě se na to díváme celá rodina. A já jsem ani sama na to nedovedla odpovědět. Já si myslím, že samozřejmě něco tam je mimo toho příběhu, protože příběh všichni znají. A nedávno mě někdo napsal, že vlastně na první pohled moje filmy vypadají jako, že to je zábavná, příjemná, podívaná, ale že mají slupky a že je to jako cibule a čím více člověk na to dívá, tak tam najde prostě vlastně otázky o život. Já si myslím, že když nebudu počítat S tebou mě baví svět, vlastně bylo to ve Velrybě, bylo to v Líbáš jako Bůh, prostě vždycky já jsem ve svých scénářích řešila problémy vlastně ty generace, kterou jsem právě prožívala, takže když jsem byla mladší, že jo, nebo mladá, tak jsem psala o baletce ženě, která prostě má problémy se svým synem osmiletým, protože ten chce tatínka a ona na něj nemá na kluka čas, tak to byl můj příběh. Já jsem dělala v televizi, já jsem prostě neměla čas, byla jsem rozvedená, takže jde jenom o to, že jako vytvoříte fabulaci, ale ty pocity, ty jsou zažitý. A stejně tak jako teď řeknu teda ve zralém věku, řeknu to hodně, tak prostě zase píšu o lidech v mém věku, protože samozřejmě jim rozumím a když bych to měla srovnat, tak vám musím říct, že prostě ten zralý člověk je daleko zajímavější. Ty lidi mají život za sebou, ty mají svůj názor, ty prostě jako jsou daleko bohatší. Já nevím, proč se lidi tak bojí stáří.
0: Asi i proto, že budou bohatší, ale jenom na duchu.
1: No tak to je vtipný. No tak někdo taky není ani na tom duchu bohatší, ale to je právě o tom, jak přistupuje k životu a jestli se snaží si z toho života vidět to v té lepší stránce. Znáte to, je půl sklenice, někdo říká, je poloprázdná, ten druhý řekne, je poloplná.
0: A jaká je podle vás?
1: Ta sklenice?
0: No.
1: Určitě poloplná. Já jsem tohle zažila doma, protože můj otec byl naprosto jako stoprocentní optimista a moje matka byla stoprocentní pesimistka. Prostě na jednu věc oba dva se dívali úplně rozdílným způsobem. Můj táta třeba v 50. letech, to byly tenkrát procesy Slánskýho a de facto bych řekla, aby uniknul tomu, tak se přihlásil do dolu. Tak on by tam by musel jít taky, ale udělat ten krok o týden dřív. A teď já najednou slyším, jako pláč, máma pláče v kuchyni a ty jsme byli se sestrou vyděšený, co se stalo. A on otevřel dveře a řekl s úsměvem, holky, já jsem horník, kdo je víc? On si nestěžoval. On dělal v dolech a ne jako tak já se tady to nějak odbydu. Ne, on tam prostě udělal partu, která měla nějaký výsledky vražení. My jsme tam jezdili na prázdniny, on nás byl schopen přesvědčit, že prázdniny v Ostravě, teda respektive v Karviní, v Boudě, v Dřeváku, kde se chlapi rvali a tekla krev, že to je největší dobrodružství, který můžeme zažít. A já jsem na to koukala jak blázen. Jo, máma vždycky brečela, tohle není možný, tohle. No a vidíte?
0: A potom, no, když... vy máte filmy ověšené scénama, ale váš tatínek potom učil na ekonomické škole v Klatovech a mě teď vyprávěla jedna paní z Klatov, paní Marie, že měli starost 50 let po maturitě a jak tam na vašeho tatínka vzpomínali. A to nevěděla, že... Já vás znám a že vím, že jste dcera toho pana profesora. To mi vykládala jako značením. Takže to je taky vlastně titul, i když není zarámován.
1: Ne, ono je to tak, že ten táta, když potom jako vlastně dělal v těch dolech, dostal infarkt první, že jo, tak vlastně potom směl jít učit mimo Prahu ekonomiku na ekonomickou školu. A teď to bylo v té jeho povaze, že on prostě vždycky musel jako něco dokázat, ale on to dělal jako ne proto, že by dostal potom nějakou cenu nebo nějaký, že by to měl nějaký finanční efekt, ale to bylo v něm. Tehdy se právě jezdilo na chmel a byly takový jako ty brigády a on tam byl dost let potom jako v tom. A takže to nebylo jako, že v jedné třídě by byly šikovný ty žákyně. Ale oni vyhrávali vždycky soutěž ve sběru na chmelu.
0: Já si to pamatuju, no. My jsme trhali chmel, no. A Klatovi byli vzorem, protože každý rok vyhráli, jak to dělali, nevím.
1: No, protože táta vynalez nějakou metodu zdrhování. A teď zblbnul jako ty holky, že, ty studentky, a teď prostě soutěžili. A o to, víte co, to je v tom, jako režisér taky musí umět jako strhnout ty lidi. To je jedno, jestli prostě češete chmel, anebo vlastně jim řeknete, tohle musíme dokázat, máme na to málo času, ale musíme. Prostě jde o to, mít takový jako náboj. No a ten táta v tomhle tom byl jako úžasný a já teda jako vím, že na něj vzpomínají.
0: A to je asi nejvíc, no. Co člověk může v životě dosáhnout, když i po létech na něj lidi vzpomínají a v dobrém.
1: V dobrém.

0: tam zaspívala Lucie Bílá písničku z vašeho filmu Líbáš jako Bůh, ale paní Poledňáková, já jsem s vámi telefonoval, když jste psala nebo začala psát ten váš zatím poslední film. A mě to tak fascinuje, že nebylo nic, jenom váš nápad a najednou je knížka, najednou je film, najednou o tom lidé povídají, lidé se tím baví, no. Těší je to. No to je úžasné. To je jak když vznikl svět, vznikl je něco.
1: Helejte, je to tak, že jak jsem říkala, já dělám věci, které mě baví a asi mám nějakou takovou vytrénovanou pozornost na některé situace. Takže kromě toho, že herci samozřejmě si přáli, aby byl druhý díl a těšili se na to, a já si vzpomínám, jak když jsme dělali posynchrony na Líbáš jako Bůh, tak přišel Oldřich Kaiser a říká, hele, tady ti něco přečtu z novin, ale vůbec to nebylo myšlený, že bych to mohla nějak použít, ale přišlo mu to docela zábavný. Říkal, hele, poslouchej, unesli dva Číňany a dali čínský vládě ultimátum. Buď dostanou $1,000,000, anebo je zabijou. A čínská vláda řekla, že jim nedá ani dolar těm únosům, to bylo v Jemenu, a tě klidně zabijou. Já jsem říkal, zabili je? A on říká, no, nezabili, oni jenom potřebovali peníze na dostavbu silnice, tak je potom pustili, jo. Mně se to zdálo, že je to takovej jako podobný humor, který mám ráda, jako, ale to je taky ze života, že prostě přijde ten zloděj, vytáhne pistoli, namíří na pokladní v bance a řekne peníze nebo vás střelím. A ona řekne, já žádný nemám. A on řekne, tak promiňte a odejde, jo. Takže prostě tohle to byl jeden takovej nástřel, co se mně zdálo jako docela dobrý. No a potom jsem měla samozřejmě jako svoje zážitky, které jsem ještě nikde nenapsala, ale jak říkám, hlavně jsem tam měla 4 skvostný herce, 4 perfektní postavy, každý úplně jiný. Spisovatel, kterýho hraje Jirka Bartoška, to je takovej člověk, který se na všechny maléry umí dívat z nadhledu, který se tím baví. A vlastně Olda Kreiser v roli toho doktora, ten tam má jako neuvěřitelný jako partie, co musí všechno udělat. A pořád je mezi těma dvěma ženskýma, mezi svojí bývalou manželkou a profesorkou francouzštiny Helenkou, kterou pozve do Maroka, protože to má být taková jako předsvadební cesta, jako líbánky, a že to dopadne v komedii úplně jinak, je naprosto jasný. Tam bylo jako hodně materiálu, z čeho psát, a musím vám říct, že jsem tolik škrtala, když jsem psala, a tolik fóru jsem zahodila. Já teda to vždycky dělám tak, že neodejdu od toho scénáře, dokud si nemyslím, že je to v pořádku, ale prostě stejně jsem velmi pečlivě škrtala, vybírala jenom věci, aby tam zůstaly ty.
0: A jste ovlivněná tím, že to budete potom natáčet, že dejme tomu tam obrovská scéna, bouračka, plameny, no. Auto se kutálí ze svahu a vy si myslíte, ježiš, jak pa to budu točit?
1: No, tak
0: raději, ať si sednou a vzpomínají, jak nabourali.
1: No právě to, že vlastně člověk není, když píšu, jsem autor a nedávám si zábrany. Ale potom, když to režíruju, tak si říkám, Ježíš Maria, kdo tohle vymyslel? To jste narazil na jednu docela důležitou věc, protože já jsem to napsala, samozřejmě Líbáš jako Bůh byl velmi úspěšný film, měl přes 900 tisíc diváků, hit, nejnavštěvovanější film roku a tak dále. Takže bych očekávala, že když přinesu producentovi scénář, tak se bude radovat. No ne, Honza Bradáč vomdlel, jo. Protože když si přečte to Maroko, že 60%, a já jsem před chvilkou prozradila, proč to má svůj význam, nejen, že teda odjíždí na nějaký líbánky, ale hlavně se chtějí zbavit těch dotěrných svých bývalých partnerů a ty rodiny, která pořád jim do toho mluví a tak dále. Takže já se nedivím, že vomdlel, protože samozřejmě Maroko znamená náklady navíc na ubytování, na cestu, letenky pro lidi, ale taky hlavně cokoliv se stane při natáčení, jakože se stane, tak doma to vyřešíte. Ale když jste v zahraničí, tak jak jsem srovnávala tady, jakože prostě ta režie, že to je taková jako souběžná dálnice, která má 8 pruhů, tak tam, ale když se něco stane a jeden bouračka nebo jedna z těch složek jako vypoví, tak je katastrofa, protože to nemáte jak nahradit. To natáčení v tom zahraničí bylo hodně, hodně náročný a riskantní.
0: No ale vy jste hodně filmů natočila s dětmi.
1: No právě.
0: A to musí být ještě riskantnější než celé Maroko.
1: No to máte pravdu. No to máte úplnou pravdu. Samozřejmě, že dítě na place, tak aby bylo dobrý, přirozený, tak zaprvé u mě nesmí znát text, ale hlavně já musím být v té náladě, jako to, co budeme točit, protože to malé dítě jako to přijímá ode mě. Takže to je samozřejmě strašlivě obtížný, to dítě vám kdykoliv může říct, že už nechce. Takže to riziko, že se něco nedotočí, máte pravdu, s dětma horší než Maroko.
0: No, ale ty filmy vaše s Tomášem Holím, ty byly tak úspěšné. A já vzpomínám, jak jsem byl na besedě s Tomášem Holím, ve Vrchlabí to bylo. Tam měl dotaz z publika, čím chce jednou v životě být. A on odpověděl gynekologem. A měl obrovský úspěch, obrovský potles, ale chudák asi ani nevěděl, o co jde, někdo o tom.
1: Ne, on to asi věděl, protože on prostě si i z toho dělal legraci, nebo ho možná někdo navedl, jestli je Franta Němec, nebo to nevím. V Brně bývalo takový ocenění krokodýl jako nejlepší herci a on tam
0: jako
1: byl pozvaný.
0: Jako TT,
1: tak to býval krokodýl a od tam tenkrát jako Jana Prajzová, i Franta, i on, že dostali cenu. A potom tam samozřejmě byl nějaký večírek a ty soudružky takový prostě v těch nabíraných šatičkách a tak prostě se kolem něj slítli a teď Tomáši sem a Tomáši tam a tohleto a čím bys chtěl bejt a on řekl sexologem a oni vážně málem omdleli, protože to bylo tenkrát jako neslušný
0: ano,
1: tenkrát, slovo.
0: Ano, a čím chcete vybít? To byla režisérkou, spisovatelkou, dělnicí.
1: Já vám řeknu, že jsem nějak docela bych řekla spokojená s tím, jak se ten život mě utvářel. Je pravda, že jsem jako bývala aktivní, protože kdybych si řekla, tak to zahodím, tak bych se nikam nedostala, ale právě jako překonávat ty překážky a ten jako vzdor a prostě to člověku dodává sílu. Já si myslím, že důležitý je to nevzdat. Jo, a ještě teď mě napadá právě tady v tom Líbáš jako ďábel. Jirka Bartoška jako spisovatel tam má autogremiádu a je tam nějaký dotaz od těch účastníků té autogremiády a on na jednu takovou otázku odpovídá, no, víte, život je možný si protrpět, ale protože žádný jiný než ten svůj vlastní život nemáme, tak je lepší brát ho jako zábavou a pěkně si ho vychutnat. A to já si myslím, že to je můj takové jako moje motto, protože samozřejmě i v tom filmu, i v životě člověk zažije spoustu průšvihů, že není to žádná, jakože si myslíte, že najednou už to bude dobrý. Není, furt jsou nějaký úskalí, překážky. Ale na stejnou věc se opravdu můžete dívat různým úhlem pohledu. Ostatně komedie, tragédie s odstupem, že jo?
0: Ono, kdyby nebylo chvíli smutno, nemohlo by být veselo.
1: Ano, přesně no, tak.
0: A já mám takové rčení, a to jsem si sám vymyslel, že člověk nemůže být veselý, dokud není mrtvý. Až nikdy neví, co ještě čeká.
1: Já si myslím, že ne. Musíte být veselý, ale nesmí to být taková ta naivní představa, že to bude trvat pořád.
0: Štěstí si člověk, když ho prožívá, neuvědomuje. To až zpětně vzpomíná, jo, tehdy jsem byl šťastný.
1: Není to jednoduchý, ale já se snažím si vlastně říkat, hele, co ti teď chybí, co ti teď chybí, když teď je to dobrý. Tak na co si člověk stěžuje? Ten pocit, já si aktivně vyvolávám, když je to fajn.
0: Máte svatou pravdu. Takže povídání s filmovou režisérkou, s paní Marií Poledňákovou, bychom mohli zakončit zvoláním. Víme, že to nestojí za nic, ale víme, že by to všechno taky mohlo být ještě horší.
1: Horší, přesně tak.
0: Takže člověk si musí vážit toho, co je.
1: Všechno je to relativní a opravdu ten život je těžký. Já kdybych ho neměla těžký, tak nemůžu psát veselohry. Ale je to za jedny peníze, jestli se dokážete i na sebe a na věci kolem sebe podívat jako s nadhledem a s humorem.
0: Paní Poledňáková, já vám moc děkuji za návštěvu, loučím se s vámi a odcházím, abych se na sebe mohl dívat z nadhledu a s úsměvem.
1: Já děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: S paní Marií Poledňákovou i s posluchači Dvojky Českého rozhlasu se loučí Vladimír Bernášek. Naschledanou.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: 90. narozeniny slaví v těchto dnech Jiří Andrle, muž, kterého spojuje celá řada profesí. Známe ho jako akademického malíře, grafika, ilustrátora, hudebníka, spisovatele či sběratele.
1: Od roku 1997 je také autorem rozhlasového pořadu Láska za lásku, který můžete na stanici Český rozhlas Pohoda slýchávat každou sobotu a neděli. Při příležitosti jeho 90. narozenin uslyšíme i další pořady.
0: Ve čtvrtek 10. září to bude speciální trojrozhovor Jiřího Andrleho s Jiřím Suchým a Markem Ebenem.
1: V sobotu 12. září nabídneme pořad Stříbrný vítr Jitky Novotné a v pondělí 14. září zase můj pořad Tandem Jana Rosáka. Narozeninovou šňůru zakončíme ve čtvrtek 17. září speciálním vydáním pořadu U kalicha, v němž Jiřího Andrleho uslyšíme tak, jak ho neznáme. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Křídlovka slunce krátce zaspívá, než městem proletí v jediném zablesknutí. Ve vašich křivkách léto doznívá, v chůzi je jistota a v očích zastesknutí. Malou vzpomínkou z knížky Ozvěna tenká jako vlas vás všechny u prvního zářijového textempore tuzerát vítá po prázdninovém lenošení František Novotný. Mám pro tuhle chvíli v šuplíku pěknou úvodní písničku mých oblíbených autorů, pánů Uhlíře a Svěráka.

Léto jde sice stáří, ale vzpomínky jsou ještě příliš mladé. Stačí zavřít oči a někdo tahá jednoho lososa za druhým v norském fjordu, někdo ještě počítá vlny na chorvatském či jiném pobřeží, někdo právě v duchu zatloukl skobu do velehorské stěny, někdo ještě ze spaní smlouvá na arabském tržišti. Jana Schneiderová možná ještě schání někde u džerby posádku pro svoji loď, která ji ovšem dávno předtím zakotvila v srdci. Pěšinka k moři, malé zastavení. Vysoko nad vlnami plujeme oblohou. Ten nenadálý příboj, který ti v očích pění, mojerty roztoužené zastavit nemohou. Ochutnat nekonečno, napsané v mapě dlaní. Nechat svá srdce křičet o stěny lodních zvonů. Tuším, že blíží se záchranné ztroskotání. Vysoko nad vlnami už přenádherně tonu.

Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož nemůžeme být vypuzeni, říká moudrý citát. A tak na vlnách pěkných okamžiků nemusíme řídit jen koráb. Někdy stačí nenápadný prám, ukrytý v rákosí vašeho zamilovaného rybníka. Doufám, že to potvrdí Valdemar Matuška a Eva Pilarová v oblíbené melodii našeho mládí, kterou má na svědomí Karel Mareš a kterou otextoval Jiří Štajdl.

Mám mapu plnou pocitů, sever je na jihu a kompas nemá střelku. Však je to všechno jedno v celku, stačí mi vědět, že jsi tu. Je mnoho rad, co si počít, když kompas nemá střelku. Sever najdeme podle lišeníku na kmenech, podle zúžených let na pařezech, podle slunce, zkušenější podle hvězd, zkrátka každý skautík si umí poradit. A pro ty více ambiciozní jsem vybral písničku Pepi Nose.

Země je kulatá, plná vzpomínek, je to pravda, a tak zůstaneme v domácích luzích a hájích. Následující písnička je vlastně básnička z knížky Blažení, kterou si vybral Karel Zich, aby ji proměnil v krásné české blues.

Čím víc dáváme, tím víc nám zbývá, jinými slovy, všechno, co zdaroval, zůstává s tebou. Na závěr jsem si nechal písničku o jižních Čechách z repertoáru Rangers. Vlastně by mohla být o kterémkoliv koutu naší krásné vlasti, tak přijměte pro dnešek ty jihočeské návraty jako poděkování za vaši milou pozornost, buďte blaženi a za týden se už teď na slyšenou těší váš František Novotný. Mně chce zalehnout v pampelíšku, slyším, jak voda prastará, že nespočítáš jejich křížků, pomalu vtéká do jara. Pastvinou, vůní borovice, vidím se vracet zatoulané, jen letní vítr od lužnice pomezi prsty hebce vané. Mé nebe ze všech nejmoudřejších podzimní mrámu rybníků, poklidné dlani země zdejší čte líbeznou svou repliku. Z obrazu už je grafika. V ryb suché jehly paní zimy, větvový stromů poliká a její chlad, ten nevadí mi. Tak prošel rok tím koutem Čech. Byl plný odchodů a sem tam někdo přibyl. Té tiché písně hlas jsem jednou neposlech a tím jsem tisíckrát denně chybil. Vždycky však každý svou potulku člověčí zakončí na místě, po kterém srdce stůně. Čas je to koření, které nás vyléčí. Pohádka za čtyrák či perla na koruně? Je tolik míst, a já to vím, o kterých stačí jenom zmínka. Tam ležím přikryt obilím a poslouchám, jak v dálce klinká starý zvon města Třeboně, mé nejkrásnější Madoně, pro její dítě, které spinká v plátku o květí jabloně. Je tolik míst, kde stačí zmínka. Pánové z růže pětilisté, nechte své koně v lukách stát. Tam na ta místa, kde teď vy jste, budu se vracet na pořád. Kdyby můj dům byl zbořený, kdybych byl strom, co jinde kvete, tady budou mé kořeny. Sem padnu, když mě podetnete. Sem mezi lístky jitrocele, sem, kde se nejlíp vypráví. Celý den, noc i jitrocele, až víra má mě uzdraví.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 6. září roku 1946 měla v rodném listě zapsané zpěvačka Hana Zagorová. V těchto dnech si připomínáme 80. výročí jejího narození.
1: Naspívala přes 900 písní a byla držitelkou mnoha platinových desek. Doma měla i 9 ocenění Zlatý slavík z let 1977 až 1985.
0: My si Hanu Zagorovou na Pohodě připomeneme hned v několika pořadech. V pátek 4. září ji uslyšíte v rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu.
1: V sobotu 5. září to bude Stříbrný vítr.
0: A o den později se vrátíme do roku 1999, kdy byla Hana Zagorová hostem Tomáše Slámy v jeho toboganu.
1: A chybět nebude ani speciální díl pořadu Hvězdy vinilu, který vám nabídneme v neděli 6. září.

ať trvá svítání. Dobré ráno, Magdaléno. Od dnešního dne ti bude jenom 18. Budeš ještě dlouho dítě a jako já a moje přání

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Po 369. se setkáváme v seriálu, který dostal název podle knihy Petra Hořejše. Vystupují v něm
2: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
5: Já je režíruji,
1: řekl
5: Jaromír Ostrý, režisér.
1: A všichni společně se snaží v Českém rozhlase Brno kvůli vlnám Českého rozhlasu dvě stanici jménem Praha.

0: Nejistota lidského života a nestálost světového dění vede k tomu, že všem lidem, zejména výše postaveným, je užitečné znát, co se kde stalo v minulosti, ať už jde o příklady dobré nebo varovné. Kdyby nebylo paměti, nebylo by zkušenosti. A tak od předků můžeme získat mnohé poučení.
1: Tato pozoruhodně aktuální slova napsal před 400 let muž jménem Krištof Harant z Položic, Bezdružic a na Pecce.
2: Jak sousloví právě řečené napovídá, nebyl to žádný sedláček ani chalupník.
3: Rod Harantů byl vladický a od 15. století sídlil v Plzeňském kraji.
2: Ovládal tady dvě sídla, Polžice a Bezdružice.
3: Ve svém erbu měl kohouta.
2: Byl to bílý kokrháč v červeném štítě.
3: Tohoto znaku užíval už Bušek z Bezdružic za vlády Karla IV. A ještě před ním to bylo za Jana Lucemburského Vyšemír.
2: Pak přišli dva Lipoltové a jeden Jiří.
3: Ten nejspíš padl v bitvě u Moháče.
2: Další z rodu se psal
0: Jindřich na dlouhém Derflíně.
2: A oženil se s Brigitou z Hájů.
3: Měli syna Jiřího a ten se zúčastnil jako panož výpravy císaře Karla V. do Alžíru.
2: V jeho životě hrála velkou roli čtyřka. Sloužil čtyřem králům a také se čtyřikrát oženil.
3: První manželka pocházela z Útova a dala mu dva syny a čtyři dcery.
2: Druhá žena,
3: stejně jako třetí,
2: ty mu děti nedali.
3: Za to se domohl koupí hradu a statku v Klenové u Klatov.
2: Čtvrtá manželka mu porodila čtyři dcery a tři syny.
3: První z těch synů nesl jméno Krištof.
0: Ráz kraje kolem Klenové je vážný a zádumčivý.
1: Píše ve své knize o Krištofu Harantovi spisovatel František Kožík.
0: O hradu se říkalo, že tam straší od doby, kdy kališník Přibík z Klenové dal prý ve sklepení ozubené hlásky umořit dva mnichy, kteří spěchali do Říma se zrádným poselstvím proti Rokycanovi.
2: Právě tam, tedy na Klenové, se s největší pravděpodobností narodil Krištof.
3: Stalo se tak v roce 1564.
1: To byl rok plodný na veliké osobnosti. Spatřili v něm světlo světa Galileo Galilei, Christopher Marlowe a William Shakespeare. Zemřeli, kromě jiných, Jan Calvin a Michelangelo Buonarroti.
0: Krištofovo dětství na Klenové bylo radostné. Vzdělaný a zkušený Jiří Harant byl starostlivým otcem a hledal pro své děti dobré preceptory. Když zastával úřad hejtmana kraje Plzeňského nebo vedl přehlídky hotovosti, dbala o děti stejně pečlivě jeho energická i jemná žena, přičemž nezanedbávala pro vlastních 7 dětí odrůstající mládence a dívky z prvního mužova manželství. Do školy chodil Krištof v Plzni. Početná rodina s 13 dětmi znamenala pochopitelně mnoho starostí pro nebohatého vladyku, který podle odhadu nemohl při mustruňku vypravit sám ani jednoho celého koně.
1: Navzdory nevelké zámožnosti Harantovic rodiny měl budoucí politik, ekonom, vojevůdce, jakož i cestovatel, spisovatel a hudební skladatel docela štěstí.
2: Zdá se.
3: Byl tělesně zdatný.
2: Měl pevné základy vzdělání, inteligenci a vtip.
3: Měl i umělecké nadání.
2: Po otci zdědil nepokojnou krev, touhu po dálkách a pokušení cti žádosti.
3: Matka, která starostlivě opatrovala svou zahrádku s kvítím, mu vnukla jemnost a přemýšlivost.
2: Možná, že byl smutný, když se loučil s Klenovou. Věděl však, že v tyrolském Innsbrucku ho čeká nejlepší škola mladého dvořana.
1: Jak pak se dostal Krištof do města pod Alpami?
2: Harantové se spřátelili se Šternberky.
3: Šternberkové byli vzdáleně příbuzní s Ferdinandem Tyrolským, a to prostřednictvím tety jeho manželky Filipíny Welzrové, paní Kateřiny z Lokšan. Ta byla od počátku tajemnicí jejich tajné lásky.
2: Paní Kateřina žila u dvora se svým manželem Ladislavem ze Šternberka, který byl vychovatelem Ferdinandových synů.
3: Všechny tyto známosti a vztahy způsobily, že malý Krištof byl jako páže přijat k tyrolskému dvoru.
2: Zrovna dovršil 12. rok, věku svého.
0: Rok 1576, když Krištof přišel do Innsbrucku, byl rokem smutku nad odchodem císaře Maximiliána, ale zároveň rokem tiché radosti. Papež zprostil Ferdinanda a Filipínu slibu mlčení a oba mohli konečně vystupovat jako manželé.
3: Největší zaujetí věnoval vévoda tyrolský, stejně jako za svého pobytu v Čechách, uměleckým zálibám.
2: Jeho vášní bylo pořádat slavnosti a honby, kostýmované průvody a mytologické hry.
3: V zámku Ambrasu zřídil velkou bibliotéku, obrazárnu a sbírku brnění slavných válečníků.
2: Za to v parku vodil hosty do jeskyně.
3: Tam se jim v příšeří zjevil Bakchův kněz, přinutil je vypít pohár vína a pak se museli zapsat do pamětní knihy.
2: Obědy zpestřovali kouzelníci.
1: Filipína Velsrová, jak už víme, měla zájmy mnohem ušlechtilejší.
3: Do jedné knihy si zapisovala modlitby a do druhé kuchařské recepty.
2: Uměla sice střílet a taky se jí podařilo párkrát zvítězit v různých střeleckých soutěžích.
3: Ale mnohem raději se starala o nemocné a raněné vojáky, dokonce i o turecké zajatce. Zřídila lékárnu, pro kterou vařila sirupy.
1: A v tomto prostředí prožil Krištof Harant kolik vlastně let?
2: 8.
1: Nač vzpomínal z Innsbrucku nejraději?
2: Na hudební produkce. Ty ho přímo uchvacovali a probouzeli jeho nadání a s ním i touhu po vyniknutí.
3: Konal službu pážete a navštěvoval dvorskou školu, kde se učil řečem a poznával starověké klasiky.
2: Učil se zpívat a hrát na hudební nástroje.
3: Když se prokázalo, že má skladatelský talent, měl možnost studovat kompozici.
0: Krátce po příjezdu ho přímo omráčila hra o svaté Kateřině. 6hodinové představení s 2 sty účinkujícími. Vystupovali tu často italské hudební soubory. Na oslavu svatby svého českého komorníka Jana z Kolovratu uspořádal Ferdinand alegorické obrazy znázorňující živly a roční období. Obtloustý arcivévoda s ryšavým vousem představoval Jupitera ve zlatém voze s bleskem v ruce.
2: Všude kolem sebe viděl Krištof i spoustu výtvarných děl, sochy, obrazy, architekturu.
3: Z Prahy si Ferdinand přivezl základ svého pěveckého sboru i zámecké kapely. Obě tělesla účinkovala jak při mších, tak pro zpestření světských radovánek.
2: Krištof ve sboru zpíval a našel si v něm řadu přátel.
1: Například?
2: Byl to zpěvák Filip Lang.
1: Měl snad něco společného s Langem, komorníkem císaře Rudolfa II.
2: Měl.
1: A co?
2: Byl to on.
3: V kapele byli většinou Vlaši.
1: Tedy Italové.
3: Smyčcové nástroje dodávala Cremona, klavičembala Trident a pozouny Norimberg.
2: Krištof nikdy nechyběl na koncertu cizích virtuózů, houslistů z Itálie a sopranistek, které zde zpívali své Passaggi bellissimi, nejkrásnější kousky.
0: Krištof byl dychtivý i v poznávání města a okolí. Jednou v létě ho vzal Ladislav ze Šternberka do Cirlu, ukázal mu kříž nad příkrou skálou a vyprávěl mu, jak tam kdysi při honbě na Kamzíky uvázl císař Maximilián. Po 2 a nocích marných pokusů o sestup dal poslat pro kněze, aby aspoň očima přijal poslední svátost. Zatímco družina dole naříkala, se stoupil k císaři kluk ve vesnických šatech, podal mu ruku a vyvedl ho do bezpečí. Když se Maximilián dostal dolů, omdlel. Jakmile přišel k sobě, ptal se po svém zachránci, ale ten mezi tím zmizel. I usoudil Maximilián, že to byl anděl a napsal o svém zachránění knihu, kterou si Krištof přečetl.
3: Když bylo Krištofovi 15 let, dostal se mezi panoše, kteří provázeli na cestě do Benátek, vévodu Ferdinanda s jeho synem Karlem.
2: Bydleli v paláci Dandolo, zúčastnili se regaty na kanále Grande a bavili se harlekínskou komedií.
3: Nejvíce dospívajícího chlapce zaujala benátská zbrojnice.
2: V jedné budově viděl samá kopí a meče, v druhé děla, v třetí zhotovovali koláři dřevěné lodní zařízení, v dalších dílnách byly stovky kusů polní i lodní střelby, 1000 železných kulí, 10 000 halaparten, mušket a ručnic.
3: Někde vyráběly ženy plachty, jinde lana.
2: Bylo tu na 200 galér, které bylo možné okamžitě spustit na vodu.
3: V jedné síni byly praporce uzmuté Turkům.
2: Pracovalo tu celkem na půl druhého tisíce lidí.
0: Vlaši, kteří je prováděli, s pýchou vyprávěli, že i v míru křižuje po Jaderském a Středozemním moři 30 benátských galér, aby jímali piráty. A takovou, že mají benátčané z Turky úmluvu. Loď, která při setkání s benátskou galérou nesvine plachty a nepozdraví výstřele bzděla, smí být považována za pirátskou a jako taková může být i hned zajata, potopena a její posádka zmordována.
1: Tak toto všechno dospívající Krištof zažíval, sledoval, pozoroval.
3: Když mu bylo 19, byl vypraven ze stavu pážecího.
1: Ono už bylo na čase.
3: Ferdinand nařídil tyrolské komoře, aby mu při té příležitosti vyplatila 100 zlatých.
2: Byl z něj teď mladý dvořan, který se vyznamenával jak vybraným chováním a širokým vzděláním, tak i tělesnou zdatností při zápase, plavání, v běhu i skoku a také v míčových hrách.
1: Všestranný sportovec.
3: Navíc psal latinské básně, znamenitě kreslil, dobře zpíval a složil už několik písní a motetů.
1: No a inteligent k tomu.
2: Při jedné z cest družiny Ferdinanda Tyrolského do Čech doma už zůstal. Bylo mu 20 let.
3: K tomu návratu ho přiměl smutný důvod.
2: Zemřel mu otec.
3: Za další 3 léta ztratil Krištof i svou matku. Byly jí teprve 44 léta.
1: Byl čas založit si svou vlastní rodinu.
0: V té době se zblížil s rodinou Černínů z Chudenic, ve které si našel také nevěstu Evu Kateřinu. Získal s ní podíl na zámku v Touškově nad Mží, kam se přestěhoval. Svůj podíl na Klenové prodal Přibíkovi z Klenové, který si vzal jeho nejmladší sestru Magdalenu a vrátil se tak na hrad svého rodu. Krištofovo manželství bylo klidné a šťastné. Po roce přišla na svět dcera a po 3 letech syn. Snaha dostat se na pražský dvůr však byla marná. Krištof věděl, že tam žije mnoho cizích i domácích umělců a učenců. Slýchal o císařově štědrosti, o velkých částkách vynakládaných na obohacení sbírek. Říkal se však také, že po dnech horlivosti se císař nadlouho propadá do stavu apatie nebo podléhá halucinacím, strachu o život, bezuznému hněvu. Tehdy nikoho nepřijímal a pány království se stávali komorníci, kteří rozhodovali podle výše úplatků. Ale Krištof Harant neměl tolik, aby si mohl koupit jejich přízeň.
1: S korupcí je to věru potíž. Našinec někdy zůstává čistým, jen proto, že jaksi na úplatky nemá.
2: A tak Krištof zůstával na Touškově, staral se o skromný majetek, který rodinu sotva uživil a nebyl ničím.
3: Přitom se mu už blížila 30.
1: No tak to je už skoro nejvyšší věk, kdy vstoupit na veřejnou dráhu.
2: Krištof slýchal zvonění a věděl o nařízených modlitbách.
1: Kvůli čemu se zvonilo a modlilo?
2: Ale to už jsme probírali.
1: Osvěžmeš si paměť.
2: No kvůli Turkům přece.
1: Aha, turecká vojna.
3: Císař potřeboval důstojníky a vojáky.
2: Bude jim povinen vděčností.
1: Říkal si nejspíš Krištof.
2: Zůstat doma bylo by k hanbě.
1: Honilo se mu nejspíš hlavou.
2: A tak se teda přihlásil. K jezdeckému pluku, který do Uher odvedl hrabě Šebestián Šlik.
3: Krištof nebyl válečník, ale byl otužilý, vytrénovaný, výborný jezdec, střelec i šermíř. Těžkosti vojenského života snášel zmužile.
2: Mnohem víc než strázně vojenského života mu byla proti mysli bezradnost velitelů.
1: Přesně jejich neschopnost.
2: Zejména se to týkalo císařova bratra Matyáše.
3: Kromě nekompetentnosti velitele hrál svoji roli i nedostatek peněz.
2: Pluk, u kterého Harant sloužil, měli vydržovat čeští stavové. Peníze však nešly a vojáci trpěli hladem, zimou a nemocemi.
3: Nakonec Šlik pohrozil, že se obrátí do Čech a vynutí si žolt pro své muže se zbraní v ruce.
2: Teprve potom přivezl komisař peníze na několik dalších měsíců.
0: Na pomoc císařským se vydal do Uher i Petr Vok z Rožimberka jako nejvyšší generál české hotovosti.
4: Vypravil se ze Znojma ke Komárnu, ale když byl na malém Žitném ostrově, došlo den předtím k pohromě. Matyáš propustil velkou část císařské pěchoty na Žně. Turci se to dozvěděli a jejich vojsko přepadlo na pontonových mostech skoro prázdné ležení. Ústup se vinou uherské jízdy změnil v útěk. Turkům padlo do rukou na 2000 vozů. V zápětí dobyli pevnost Ráb a otevřela se jim cesta na Vídeň. Vok s hotovostí zamířil k Prešpurku. A Matyáš? Ten se opíjel a mezi jeho a českými důstojníky vznikaly spory.
1: Toto všechno zažil v Uhrách Krištof Harant, ne jako vzdálený pozorovatel, ale jako přímý účastník.
2: Během 4 let válečné služby ve vojně proti Turkovi poznal nebezpečí velkých bitev i útrapy zdlouhavých tažení, zimních táborů i letních bažin.
3: Seznámil se důvěrně s ješitností a lakotou velitelů, jakož i loupeživostí najatých vojáků.
2: A byl svědkem nesčetných krutostí, kterých se Turci i křesťanští vojáci dopouštěli na obyvatelstvu.
3: Několikrát se mu vyhnula smrt, která jinak kolem něj kosila nejmladší syny šlechtických rodů, jeho druhy a přátele.
2: V roce 1597 opustil svůj pluk i Uhry, ten hřbitov Evropy.
4: Svou ženu Evu Kateřinu našel Krištof na Touškově v těžké nemoci. Několik dnů po návratu mu zemřela v náručí. Její sestra vzala opuštěné děti k sobě do Plzně.
1: Co si teď počít, jaký měl smysl další Krištofův život?
3: Za poctivé a statečné vojenské služby dal císař Rudolf panu Harantovi vyplácet 700 zlatých ročního platu.
1: Mezi námi nepředal se.
2: Vyznání pana Krištofa bylo katolické, ale žil ve vlivu protestantských příbuzných z Hrádku, u kterých přebýval.
3: Po smrti své manželky byl vlastně všude hostem.
2: Márně se pokoušel dostat ke dvoru.
1: Povedlo se to aspoň teď po všech těch zásluhách?
2: Nepovedlo.
1: Ono těch zásluh zřejmě bylo málo, anebo nechtěl uplácet.
2: A nebo neměl čím.
3: Dobrodružná krev mu napověděla, aby se pokusil o cestu do ciziny.
2: Doufal, že tak utiší žal nad smrtí ženy a nad celým tím nehotovým a pořád bezvýchodným životem.
3: Matyáš Thurn byl v Arábii a v Egyptě jako 18letý.
2: Václav Vratislav Zmitrovic,
1: náš starý známý Turček,
2: už v 15.
3: Cesty do nejistých a cizích krajů, kde musel člověk spoléhat jenom na sebe a kde šlo často o život, byly obecně považovány za zkoušku statečnosti, samostatnosti i charakteru.
2: Kdo takovou cestu úspěšně prodělal, věděl víc o životě a druzí věděli víc o něm.
1: Pro co se rozhodl Krištof?
2: Pro Palestinu. Byla to země biblických příběhů.
3: A zároveň to znamenalo odvážně proniknout do turecké říše, s níž byla Evropa v boji na život a na smrt.
2: Kromě toho Krištof Harant věřil, že taková cesta by ho konečně mohla přivést ke dvoru.
1: Zkrátka pro chudého šlechtice, který se nechtěl stát válečníkem z povolání a necítil ani náklonost k stavu duchovnímu, nebylo jiné naděje.
4: Krištof Harant se nechtěl na cestu vydat nepřipraven. Znal jména všech cestovatelů, kteří se kdy vypravili do svaté země. Četl vyprávění Martina Kabátníka z Litomyšle. Po něm putoval do Palestiny Jan Hasištejnský z Lobkovic. O 50 let později vylíčil své zážitky Oldřich Prefát z Vlkanova. Kromě toho Krištof prostudoval všechny knihy jednající o tureckých výbojích a o povaze a náboženství Turků a doplnil své vědomosti studiem pramenů o dějinách a přírodním bohatství krajů, které ho čekali.
1: Chystal se tam sám?
2: Ne. Našel si společníka v příbuzném po manželce, 22letém Heřmanu Černínovi z Chudenic, synu hejtmana z Vltavského kraje.
3: I když to byl teprve mladík, zažil si už svoje.
2: Brzy osiřel a jako 14letý se přidružil k výpravě do Itálie. Tam ale onemocněl a jeho druhové byli přesvědčeni, že brzy zemře. Po jejich odchodu se však uzdravil. Zachytil se v družině mantovského vévody a teprve po několika letech se vrátil domů. Doma ho poznali jen podle mateřského znamínka.
3: Od té doby ještě stihl bojovat v Nizozemí a být tam zajat a uvězněn.
2: A ani po propuštění se nedal pokoj, protože se vydal válčit do Uher.
1: A tam se setkal se svým vzdáleným švagrem Krištofem.
2: Slovo dalo slovo a ti dva se dohodli.
3: Jak se ukázalo, ze strany mladého Černína to bylo z důvodů nikoli nezištných.
2: Účel cesty přiznal v prosbě o doporučení, kterou adresoval císaři.
4: Nemohu vašemu veličenstvu tímto v nejhlubší oddanosti tajiti, že jsem zcela se rozhodl a odhodlal nyní při svém bohu díky čerstvému zdraví a kvetoucímu mládí.
1: Dozvíme se už konečně, k čemu se odhodlal.
4: Cestu do cizích zemí před sebe vzíti, aby poznatky a zkušenostmi svými snad budoucně vašemu císařskému a královskému veličenstvu a jasnému rodu Habsburskému s oddaností a věrností sloužiti mohl.
1: No, tak si trochu šplhl.
2: Císař mu to doporučení udělil.
1: A Krištofu Harantovi?
2: Ten doufal v ten týž výsledek, ale byl si jist, že...
4: Ta cesta obohatí mě v každém případě. Dá mi příklady vkusu uměleckého a vyzbrojí mě poznáním a zkušenostmi pro celý život.
1: Ani slůvko o oddané a věrné službě všem Habsburkům a jeho veličenstvu zvláště?
2: Na to nějak pan Krištof zapomněl.
1: A to neměl. Lichotit mocným se vždycky vyplácelo. A vyplácí, že...

Na cestách se seznámíme s cizími obyčeji, řády a mravy. Poznáme umění, zvyky v oblasti obchodu i v péči o chudé, způsoby jednání mezi městy a zeměmi. Proto podnikli takové pouti mnozí muži bez ohledu na náklady i nebezpečí. Od Homéra, který se vydal za poučením do Egypta, až po Krištofa Kolumba, jenž objevil nový svět. A po něm mnozí jiní našli a popsali dosud neznámé země. I u nás máme dobré příklady putujících mužů. Jméno Turka znamená v latině tolik, co zhoubce. Snad má kniha přispěje i k tomu, aby křesťané stáli pevně vůči tomuto škůdci a jednou nad ním zvítězili. Končím tento svůj úvod ke knize Cesty Krištofa Haranta z Království českého do Benátek.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

kulatej stůl a s druhým obědvá hlad. Ptám se, proč zlato

že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu.

naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: naši českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Příjemný den vám přeji dnes Jan Rosák. Poslouchat vyprávění mého dnešního spolutandemisty je, myslím, lepší, než se dívat na nějakou detektivku v televizi. Příběhy ze života Poldů a galerky vypráví totiž tak, jak se opravdu skutečně staly. A že má co vyprávět, tak to vy můžete věřit. Ale co mě? Vždyť uslyšíte sami, až začne na svůj bohatý život kriminalisty vzpomínat emeritní policejní rada, podplukovník doktor Miloslav Dočekal. Mílo, já tě vítám, ahoj.
3: Taky, hezký den.
2: Možná nevíte, že Míla si kdysi uhnal v mládí chronický zánět hlasivek a proto se musel vzdát snu o milovaném herectví. Ale jelikož je v podstatě dobrodružná povaha, tak ho zase hned po vojně zlákala kriminálka. A tam toho prožil tolik, že je to na knížku. No a samozřejmě i na dnešní povídání v Tandemu. Tak se při něm dobře bavte.
0: Tandem Jana Rosáka.
2: Míla Dočekal dělá velmi často velice úspěšné přednášky a proto je znovu pravidelně zván na místa, kde už vystupoval. Což vlastně dokládá i ta jeho dnešní, vlastně už druhá návštěva na Tandemu, zhruba po 3 letech. Tak, Mílo, 3 roky si tady chyběl za tu dobu. Vím, že ty teď, ač v důchodu, jsi zaměstnán, jak jsi nebýval. Tak co se stalo nového?
3: No nového, jedu pořád stále v těch přednáškách, což je obrovský, protože já vlastně jsem sjezdil celou republiku, kam bych nikdy nepřišel, co abych třeba dělal ve Fulneku nebo v Litovli, ale tím právě, že přednáším pro studenty a pro mládež, drogy a kriminalita, kde je taková firma, která mě zaměstnala, ta Media Kultura, ale obrovský, skutečně za ně a ty děcka to berou a je to prevence drogy kriminalita, kdy vlastně ono to má několik těch částí, buď je to drogy kriminalita, tam jedu já, pak je to drogy sex, drogy životní styl a my se v tom střídáme, zrovna teď jsem se vrátil z těch záplavových oblastí z Ostravska, byl jsem ve Vsetíně a v Uherském Brodě, takže opravdu, když by jeden z těch 100, co tam je, se polepšil a opravdu si to vzal k srdci, teď my nemůžeme vychovávat ani strašit, my dáváme informace.
2: Přesně tak.
3: A buď s tím naloží a jsou nakonec, oni se musí rozhodnout, jestli ano nebo ne. Buď to využijí, vzpomenou si na to, že pozor, tady je to takhle a skutečně se mi stává, že a hlavně to domácí násilí.
2: Čili ty, jestli to bude dobře rozumět, tak ty jim v podstatě dáváš takový odstrašující příklady, je to tak?
3: No nemusí to být ani odstrašující, já jim říkám, co to obnáší, dokonce i tu druhou stranu, že to je léčivý, ale od kdy je to léčivý, pokud je třeba o alkohol, že jo, když je to v dospělosti a takhle, dokonce se teďky už lékaři nebojí přiznat, že skutečně, když denně vypije, dejme tomu muskej, ale v dospělosti 4 deci vína, tak je to daleko lepší, než být totální abstinent. Je to vynikající na kardiovaskulární systém. A drogy vlastně, drogy nejsou jenom ničivý, ale mají i tu druhou stránku a tam je právě to, kdy oni se ptají třeba na závislost, že jo. Teď je nebýt heroinu, vlastně opia, tak nemůže být chirurgie. První, co uvidí ten pacient, když se probudí z narkózy po operaci apendixu, tak je sestřička, stojí nad ním s injekční stříkačkou a píchá mu morfin nebo dozin. Na to není nic jiného než v čistý podobě vlastně heroin. Takže to jsou věci, ale především teda ta hrozba těch drog, co to obnáší, jak člověk může sejít z ty stopy, jak si může obrovským způsobem zkazit život, kde se stane závislý a především třeba na tom heroinu, kde tam je tam vlastně ten fyzický absťák, který vlastně šíleně bolí. Je zajímavý u kuřáku třeba cigaret, tabáku, se tíž odvíká, než třeba na heroin. Ta závislost by nebyla taková, kdyby on se nebal toho abstiáku, kdy má pocit zvracení, potí se, dostává horečku a podobně.
2: A v jakém smyslu to vztahuješ jaksi do souvislosti s tou kriminalitou?
3: S kriminalitou to prostě už se souvisí, to jsou takový spojený nádoby, protože jestliže někdo potřebuje brát drogu a bere drogu, tak musí na to mít prachy. Já si neumím představit, že by třeba 17-letý, 16-letý kluk nebo holka, dneska ty holky tam jedou úplně víc než kluci v těch drogách. Ano, ta statistika to říká jednoznačně. Tak já si neumím představit, kdyby vzal, když už potom potřebuje třeba ten gram toho heroinu a pak se to zvyšuje na jeden den, to se kolikrát už ti staří festiáci píkají až 3, no to stojí 1000 korun na černém trhu, to znamená za 3 gramy 3000, za gram 1000 korun, tak kde na to může vzít? No tak vykrádají, vlastně kradou v samoobsluhách, vykrádají auta, prodávají ty věci, prostitujou, loupežní přepadení, dokonce to někdy končí vraždou.
2: I to přepadení, když se dělá pod vlivem té drogy, tak je mnohem krutější a mnohem bezohlednější, čili to jde ruku v ruce.
3: Ano.
0: Tandem cestuje.
2: No, cestování v případě mého dnešního hosta Miloslava Dočekala, emeritního policejního rady, je tak trošičku zvláštní, protože Milo, ty si cestoval za doby své aktivní práce u kriminálky v podstatě hlavně v těch rychlých vozech s houkačkou, když jsi jel k případu. Já se tě zeptám rovnou, jestli jsi cestovatel i jak jsi v civilu, to znamená, jezdíš rád třeba dejme tomu za dovolenou nebo někam na hory.
3: No jistě, no já strašně rád cestuju. Takže pokud je o tu republiku, kde jak přednáším, tak opravdu toho cestování je až. Ale pokud je o dovolené, tak samozřejmě já mám vlastně teď jako ve výslužbě, já mám 2 měsíce prázdnin, moje žena má jenom měsíc jako zdravotní sestřička, takže ten měsíc buď většinou trávíme teď na chalupě, nám se tam strašně líbí. A budují pomalé, dáváme ji dohromady a jinak jsme často... Já jsem nikam jinam nejezdil, než do toho Chorvatska, do Poreče třeba, kde se mi strašně líbilo. Na stálý místo stále, protože člověk si něco oblíbí, když potom jsme odsud vyjížděli ven. No a dříve, když jsem nemohl cestovat jako policista, jsem mohl jenom do socdem z těch států, no tak jsem samozřejmě jezdil do Ruska, tam jsem si jezdil pro rozumí, když si myslím, že pokud je o kriminálku a tehdejší techniku a to všechno jsme byli na větší úrovni než oni. No potom samozřejmě do Bulharska, k Černému moři, kam se teď prej hodně jezdí, protože to je teď velmi dobrý a dokonce i podnikatelé bohatí, takže je to takhle a není tam draho. No a samozřejmě NDR, Polsko a všechno to okolo.
2: Prosím tě, Mílo, ale já jsem si přečetl v tvém kurikulu, víte, že dokonce přednášíš americkým policistům.
3: Ano.
2: A to jezdíš do Ameriky?
3: Ne. To je univerzita, to jsou lidé, kteří studují na vysokých školách v Americe, na univerzitách. Už jsem tady měl 11 států, někdy přijedou i skuteční, už hotoví policisté, to se mi stalo, to mě přijeli z Houstonu. A tito, oni sem jedou na 3 týdny, někdy na týden třeba, a oni jezdí po Evropě, mají takový stáže, kde budou z nich, oni se s nima počítá na nějaké funkce v kriminálce, v kriminologii a podobně, nebo dokonce i u soudů. Protože teď jsem, když tady byl Houston, tak jsem dostal dokonce certifikát podepsanou její ctihodnosti soudkyni z Texasu, kde můžu přednášet za významné služby ten certifikát, kde mohu přednášet i v Americe, v Anglii a všude. A kde mě zvou, ale já jsem nikdy nikam zatím nejel. Měl jsem je do toho Houstonu, jenže manželka šla na operaci a já jsem nemohl odjet.
2: Jo. Promiň, co těm americkým policajtům přednášíš?
3: Oni mají zájem, oni jdou do věznice, to jim všechno zařizuju, k soudu, do parlamentu, chtějí vědět všechno. Nejvíc samozřejmě se jim líbí třeba zásahová skupina, naše jednotka třeba, pokud je o tu Rózu, to má každý kraj, že jo, tak tam dupou nadšení. Nevím, proč nad našimi brýlimi, která ta zásahová skupina má. Oni mají taky zvlášť brýle, ta zásahovka a všichni, a já jsem ještě trouba se nikdy k těch kluků nezeptal, co to vlastně obnáší, protože dupali nad těma brýlema.
2: To jsou chvíli lyžařský brýle trošku, že?
3: Tak vypadá to tak, no, ale ono to snad i nějak, pokud je o světlo, nějak stlumí a dokonce i když píchne nožem, tak to se jako sjede a takhle. Takže nad tím hovořili a pokud je o ty studenty a studentky, vždycky je tak 15, 20, někdy 25, ale z toho Houston jsem už měl takový ty hotový, tak 40-50 let, to byly takový ty ženský z Praha, jaké vidíš v televizi, ty černošky a černoši, když se půjčtějí se mnou spotit. A tam je zajímavá věc. Jo, ty se ještě ptá, na co oni se ještě ptají. No. Samozřejmě oni se ptají na kriminalitu mládeže, jaká je tady zločinnost, vraždy. Všechno, co souvisí s tou kriminální činností v takhle malé zemi, jako jsme my. A jakým způsobem my s tím bojujeme, jaký máme výsledky. Samozřejmě, pokud je o vraždy, tam jsme na špici Evropy, tam před náma smeká celá policejní Evropa.
2: Počkej, ve vraždách v objasněnosti.
3: Objasněnosti, ano.
2: Nečetnosti,
3: to bych tomu dál, ne, v té objasněnosti samozřejmě. A Já se ještě vrátím k těm z toho Houston, když tu byli tam hotoví policisté, já to přednáším v muzeu policie, kde je krásný sál na přednášky. A oni slouží v tom Texasu a zvláštním Houstonu maximálně 30 let. Když odslouží 25 let, tak je hrdina tam, jo, ten policista. A já když jsem řekl, že jsem sloužil 37 let, tak všichni těch 40 policistů a policistek povstalo a začali tleskat. No, samozřejmě si neuměli uvědomit, že u nás je to trošku jiný než nějaký Texas, jo. Tam slouží, když a už větě třeba jihát, jo, při zákroku. Ale je to tak, takže já pro ně strašně rád, já mám vynikající tlumočníci, to je prostě, my jsme tak sehraní, ještě to ke všemu hezká holka, když je léto, koukají do výstřihu, no je to paráda.
0: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Když mám tu šanci popovídat si s emeritním policejním radou v našem tandemu, tak to víte, že se Míry dočekala, zeptám na věci, které bych se samozřejmě nebo zeptat nikoho jiného. Ale víš, já jsem si nedávno přečetl na internetu, Mílo, takovou ale ohromně zajímavou informaci o tom, že jistý šerif Joe Arpaio v Arizoně vytvořil takovou zvláštní věznici, stanovou věznici. Čili tam se bydlí ve stanech, tak to se těžko asi dá realizovat v podmínkách, kde je zima a mráz, že jo? Ale on tím ušetří státu miliony dolarů. Na vězeňské jídlo vydává o 20 centů méně na porci a nechává si za něj od vězňů platit. Zakázal vězňům kouřit, číst pornografický magazíny, vyházel kulturistický nářadí a zatrhl všechny filmy obsahující hrubé nadávky, rouhání, extrémní násilí a sexuální scény. Říká totiž, že ty jsou ve vězení proto tihle lidi, aby splatili dluh společnosti a ne, aby si pěstovali svaly na to, aby pak napadali další nevinný lidi, jen co vyjdou z vězení. Co tomu říkáš?
2: No to je perfektní. Ježíš, já bych to okamžitě nechal zavést tady, protože když procházím a procházel jsem těma věznicema, zvlášť v této době, kde je to o něčem jiným. Je pravda, že u nás jsou dneska věznice praskají ve švech. Jo. Ono se zrušilo spoustu věznic, si myslím, že lidi budou hodní nebo co, já nevím, ale prostě takhle to je a najednou je problém obrovský, pokud je o ty vězně a tam jsou nějaký parametry, které musí splňovat podle Evropské unie, co všechno musí mít, mají čtyřikrát denně jídlo, chodí si do posilovny, mají televizi na pokoj, když si ji přinese sám a takový, když z vlastního, nebo mají společnou televizi. Takže oni vlastně sledují, jak krimi, tak zprávy, tak všechno mají posilovnu, kam chodějí. Takže...
1: A myslíš, že to je takhle v pořádku?
2: Není, protože oni jsou vlastně připraveni. Já jsem znal jednoho takového známého, takového padoucha a ten dokonce to byl takovej sušinka. A on se vrátil po dvou letech z kriminálu a on to byl takový podvodník, ale on tam cvičil a nejo přišel tak nabouchanej, jo, a ještě se přiučil všemu, co by nikdy neuměl v té věznici, nehledě k tomu, že ty daňový poplatníky, ten jeden vězen stojí opravdu, myslím, 250 tisíc nebo 300 tisíc ročně.
1: No mimochodem, jo. On taky zavedl takové ty práce třeba na silnici, kdy je spojí tím řetězem, jak určitě znáš z filmu Friar Luke třeba, ano. Tím společným řetězem a oni prostě pracují na silnici.
2: No teď bohužel těch pracovní příležitosti v té době, kdy tady je nezaměstnanost, není tolik. Já si pamatuju, že třeba Valdice za komunistů, tak tam byly tři fabriky, které tam ti vězni makali. A když měl třeba mravnostní delikt, to znamená nějaké znásilnění, pohlavní zneužití, kde neplatil škodu, tak on vyšel po letech teda z toho kriminálu a oni mu dali 100 tisíc tenkrát na ty peníze. Samozřejmě za 4 dny je měl pryč, jo, buď ho okradli, anebo to utratil. Jo. Ale opravdu takhle to bylo, protože oni tam dělali jednak ty cingrlátka, jablonecká bižuterie a takový ty zásuvky, zástrčky z toho bakelitu a podobně z ty umělý hmoty. Dneska není. Dneska oni jsou šťastní, když tam dostane, že tam dělá, já nevím, uklízí chodby vězeňské a podobně s tím, že dostane nějakou tu korunu navíc, ale bohužel, ale to je taková, aby byla síla, kterou bychom mohli stokrát využít a oni by si měli na sebe vydělat a zaplatit ten kriminál. Bohužel, zatím to platíme my, daňoví poplatníci.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Teď dojde na pointu toho příběhu, který jsem vám nastínil v úvodu, že Míla dočekal můj dnešní host, emeritní policejní rada, kdysi chtěl být hercem a on to několikrát prokázal, u Slávka Šimka si se několikrát hezky předvedl. A ty umíš napodobit toho, koho jsi dneska vybral z klasiků českého humoru. Tak trošku, viď?
2: Trošku.
1: No, tak zkus to, no.
2: No. Já se vždycky říká, člověče, že to je všechno špatně, všechno. Pojďte, teď mi dáš štamprličku, teď si musíte přesvědčit, jestli to má šmak. Napil se a říká, panové, tu flašku tady můžete nechat, já už si s tím poradím.
1: No, tak to je dobrý, člověče, je to tam pořád. Pochopitelně poznali jste Vlastu Buriana, ale Mílo, nezlob se, my si ho dáme radši v originál.
2: No,
1: ovšem, díky tobě.
3: Taky vám musím částečně říct, co se vám mě stalo, když jsem sloužil za rakouského vojště, když jsem byl ve špitále jednou v tom, co byly tyhle ty dezentýristi a ty týfisti. No teda rekonvalescenti. A žádný jsme nechtěli jít tu polentu, tu utrejchovou kaši. Hostou vám jako mezulán. Ono vám to nebylo masný ani slaný. No jak říkám, kdo neměl, tomu byl špatný a přišla na něj jistě tahle ta psínkačka, která je nejhorší, když jde na prázdno. To vám sedíte půl hodiny na lajstě a ono nic. Teda kluci, aby si přilepili, tak si kupovali cukrový, pastičky nebo karlata. Teda to jsou žvesty, abyste viděli. Ale jednou se vám stalo něco moc špatného. Že tak to se... A tohle. Tak vám jednou šel pán štávní, bo tam tady co chodí, si sa pán běžký a uklout a upad po pecince a odrazil si maso. A hned vám bylo druhé den na to v pepelu, já sa nakakujou jít po špitále švestky. A že aby se někdo nepovážil jít po chodbě s pitlíkem v ruce. Že jsou všetci přinkalové a že nám to voce škodí a pasta fidli obrst podepsaný. A dobře, řekli jsme si, pepel je pepel, musíme to respektovat, ale to gentleman nechce mít. Představte si, zrovna ten den vám přijela ta bába s těma vozejkama a kadlatama. Všichni se vám čučili zvoj na to krásný modrý ovoce, kliny se nám zbíhaly, najednou vám se ohlídnu, kluci pryč. Podívám se, zo zvok nám mládenci už kupovali. Tak jsem vám vytáhl z kufru ten broucak, co jsem teda v něm vozil panu štábnímu z dovolený nějakou tu mouku a chtěl jsem vám za bránu. Koupil jsem si to ovoce 5 kilo. Tu mám bránou a post vám udělá. Hej! Kaprej má rozkaz a že nesmí nikoho pustit do špitálu s kazatama. Kaprej jste všechny přinkalové a chtěl si cosi. Já povídám. Ty krile, nedělej voloviny, tady máš ho na brzy, tak tě a pustě dovnitř. On zas na to, kdybys mě dal zlatý rouno, tak tě tam nemůžu pustit. No tak to jsme mělo dělat. Bylo nás tam 10, všetci v podlíkačkách a na boso zima nám byla, tak vám jdeme k bábě a jedna řec. Milost, paní bábo, jsou ta láskavá, vemou nám to ovoce zpátky, my jsme volaný na cimry, my nechcem žádnou náhradu a daj sem peníze zpátky a je to. Ona vám zkusila, koukejme se na ně, ovoce vochmatají, ožerou a pak chci vrátit, ani za nic. Tak nějakej patěc zeme nás to rozhod a povídá, tak to teď. Já mu na to, buď to ovoce sníme, a nebo jej hodíme na hnůj, vážná ovci. No tak nic, nic, tak nic. Sedli jsme si k plůdku, aby na nás ze strnic nepoukalo a jíme. Lidi, hosti vám jedli a škrkali. A kdo mě míň, byl si hotov, zmačkal papír a šel. Já vám tam zbyl nakonec a vyma mě bylo. Já vám jsem to ovoce polikal i s peckama a abych byl hotov, pořád potěžkávám pytlik, tak jich tam bylo cirka 2 kila a už jsem nemohl. Švestka se vám mě převalovala v hubě jako akrobat, já vám nebyl v tojí spolknout. Pupek jsem měl jako pandur a ne a ne a ne a ne. A tak vám jsem se přeci nějak protlou skrz to. Skrz, víte, zmačkal jsem papír, zahodil jsem to a šel jsem dovnitř, pánčně post neviděl. Ale lidi ta noc. Nejdřív byla v příchu velká nespokojenost a mručení, pak zase nějaký divný troubení na poplach, nebo jako když mají čertivanou hromadu a prčím do toho, antož se odvírali vnitřnosti. Ale jen tej švestkovej bábě můžu děkovat za svý zachránění, neboť tenkrát mě to vyčistili, jako když propláhne žla meliorací a od té doby jsem zdravý, jako křepelička, čím se vám padal si Vlastimil Burián.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: dnešního Standemu také píše, respektive vydal jednu knížku. Ta knížka se jmenuje Přiznání policejního rady. To parafrázuje trošičku název knížky Ladislava Fuchse, ale je to o něčem úplně jiným. Prostě jsou to tvoje příhody, Mílo, a já jsem jich pár slyšel a hrozně jsem se vždycky bavil. Ty jsi ostatně prezentoval taky už u zmíněného Slávka Šimka na scéně několikrát. To jsem tam taky zažil a vždycky publikum bylo nadšené. Zkus nám teď tady z té knížky, anebo vůbec z tvé paměti, hodit jednu takovou tu příhodu, která je vyloženě ze života.
1: No, vždycky se mě ptali, když jsem sloužil, kdo se hůře vyslýchá, buď blbec nebo chytrej člověk. A já můžu zodpovědně říct, že nejtíž se vyslýchá blbec. Já jsem zažil takový případ, že jsme měli vyloupeno 5 výlek. Tam byly otisky úplně klasický otisky dlaně, že jo, daktyloskopický, že vlastně jsme podle toho poznali, kdo je pachatelem, který už byl několikrát trestaný. Tak jsme si ho přitáhli k výslech, on to měl nějaký kůruc. No, a on se držel, ten tak lhal, že se držel za pravou ruku a tvrdil, že ji nemá, jo. Takže, ale dobře, já jsem půl dne ho vyslýchal s tím, že jsem si říkal, ježiš, já nebudu výrukovat s těma trumfama, že máme ty otisky z těch vil, že jo. On se musí přiznat sám, protože buchy, co to ještě má. Ne, on tvrdošíně zapírá, no, bylo to na mrtvici. Já už jsem potom nevěděl, jak dál, tak jsem na něj vystartoval a říkal, poslouchej, kurz, já se ti na něco zeptám. Řekni mě ty sám, co jsou to otisky? Víš, daktylky, otisky, tvoje otisky. On chvíli na mě čuměl a říkal, no jo, já mám otisky a ty moje otisky nemá nikdo na světě, jenom já. Já si říkal, víš, kurus, to je ono, to je ono. Teď mě řekni, jak to, že ty tvoje otisky, které nemá nikdo na světě, než ty, se ocitli v těch třech vyloupených vilkách. O chvíli na mě čumě a pak mi říká, to je možný, ale já tam nebyl. Jo, rozumíte? To je prostě, když to inteligent, jako chytrý člověk, ten se snaží z toho vykroutit a skutečně, když spáchal ten nějaký ten trestný čin, on se z toho chce se dostat tím, tou svojí výmluvností zavádět nám někam. A on se do toho tak zaseká, že nakonec mu nezbyde nic jiného. On se vlastně sám sebe prozradí, ten trouba, jo. Přitom se řekne, že by to bylo v obráci. Ne, takhle to funguje. Ne. Ten blbec, který je zvyklý na kriminál, na tohle, prostě on má zafixováno. Zatlouka, zatlouka, zatlouka.
0: Za přenos mezi očima, jak se říká.
1: Jasný.
0: Mílo, prosím tě, v téhle souvislosti mluvil jsi o otiskách a dalších indicích. Určitě sleduješ televizi ty kriminálky. Kriminálka Las Vegas a já nevím, Miami a tohleto. Stejně tak jako třeba kriminálka Anděl, kde používají se tam takové ty nové postupy, hlavně ty forenzní a tak. Nevím, jak ty se na to koukáš třeba.
1: No, pokud je o ty seriály americké, a to je zajímavé, že dokonce naši státní zástupce, dokonce i soudci někdy nutí naše kolegy z kriminalistického oddělení, který vlastně třeba dělají nebo vyhodnocují DNA, tak nutí, aby to Durduryho neměli, protože to viděli
0: v televizi.
1: Ne, skutečně, to tak není, že jo, není to tak rychlý samozřejmě, aby to bylo skutečně precizní a sedělo to. Takhle se DNA, to je zvláštní věc, protože to je obrovský pomocník ty policie, kde se mohou dneska objasňovat, když jsou uchovány biologické stopy, dokonce i 20, 50, 100 let zpátky. A poprvé ona ta DNA, ta deoxyribonukleová kyselina vlastně byla vynalezena už dávno, to bylo už za první republiky některými profesory, ale kriminalistická metoda toho použití pro kriminálku a objasňování případů byla vynalezena teprve až v roce 1986. Anglickým vědcem byl to biolog a genetik a poprvé v roce 1987 na základě této kriminalistické metody byl objasněn v Anglii případ zavražděné 17-leté holky, která byla, tam byl sexuální motiv samozřejmě, na základě toho DNA poprvé vyšel. U nás poprvé na DNA byl poprvé usvědčen v roce 1990 v Brně soudem nějaký Lubas Milan.
0: Myslíš si, že by se třeba zpětně dalo využít metody DNA, použití DNA třeba i při případu Otilie Vranské nebo jiných takových těch pomníků?
1: Tam už těžko, protože tam není žádná biologická stopa, zřejmě to už je všechno, ta už je pochovaná mrtvá, že jo. Poněc byl v kriminalistickém nebo v muzeum policie ten kupr akorát, kterým byla rozčorcena, ale tam už nic z toho nezůstalo. Já si pamatuju, že šéfové kriminálek, tento případ, že já jsem začínal, já jsem poznal ty starý detektivy jako starého Brejku, který ještě sloužil v té době, od kterého se učili ti moji učitelé a pak tohle a pak já jsem učil zase ty další, tak tenkrát si to přehazovali a dokonce se nám přiznal k vraždě Otilie Vranské lékař z Ostravy a horko těžko jsme muselo mu dokazovat, že on není vrah, on chtěl být jenom slavný.
0: Jo, tak.
1: Jo, on si to přečet, nastudoval a podobně. Je,
0: no tak to bohužel zůstane jako věčný pomník.
2: Tandem Jana Rosáka.
0: To, že Miloslav Dočekal přednáší v současné době nejenom laické veřejnosti, ale taky kolegům kriminalistům mladým, to už řekl. Taky to, že sám se učil u těch mistrů. Možná tam Mílo si někde třeba dostal nějakou takovou tu důležitou radu, která člověka pak provází celým životem a říkáš si, no nebýt toho, že mě tenkrát tenhle ten takhle poradil a pomohl, tak bych pravděpodobně dělal něco jiného, nebo by se můj život řídil trošičku jinou cestou, viď?
1: No určitě. Tak v první řadě, pokud je o mě, tak já musím říct, že já jsem měl nádherný dětství. To je začátek všeho, jestli člověk bude zlej nebo nebude zlej. Není to jenom pravidlo, že by to bylo takhle, jenom muselo být. Tam jsou ještě jiný faktory k tomu, aby člověk jaký je. Ale můj tatínek byl kovář, my se nebyli bohatí, maminka byla v domácnosti a přitom měli základní vzdělání a ona dělala vychovatelku hrabat. Hraběte Haukvice v tom zámku státním náměšť nad Oslavou. Takže uměla i německy. Přitom ona měla základní vzdělání, to byla dáma. Tatínek byl takový písmák, dokonce se k němu chodil radit i dentista Marvánek, že jo, což si ho strašně považovali a taky měl základní vzdělání. Já jsem první hodinky, já jsem si všechno musel zasloužit, což je dobře. Já jsem první hodinky dostal za vysvědčení, když jsem vycházel ze školy jako základní a šel jsem do světa a ještě to byly takový ty laciny, umem frumla kolikáče. Já byl tak šťastný, že jej mám a já jsem do dneška zatížený na hodinky, já už jsem jich měl asi 50 a vždycky, když už je okoukám, tak je daruju někomu a mně se vždycky design, nemusí to být ani známá značka, jo, to bych ani neměl, ale ten design. No a pokud je o to ovlivnění, potom samozřejmě, že když má někdo takhle krásné dětství, jako jsem měl já, tak nemůže být snad ani darebák. To je jedna věc. A druhá věc potom, když jsem se rozhodoval, povolně mě nalákali na tu kriminálku, tak jsem si říkal, Ježíš, a teď jsem byl u takových starých opravdu kriminalistů, který uměli, to bylo jenom sami podrž, přidej, dones a takhle, než mě pustili k něčemu samozřejmě. A měl jsem tam jednoho, ten už je mrtvý, nějaký major rybníkář, a to byl člověk, to byl takový můj druhej táta, on mě dokonce jako chlapa dospělýho detektiva pohlavkoval, jo, ale jen tak jako, nebo třeba nasal ta, pokud jde o policii, a to tam byl kázeň, respekt. Já jsem přecházel třeba s jedním detektivem, taky už je mrtvý, nějaký machač, kapitán zahradu Františkásko, proti němu šel drban, který ho předtím zavíral a už z dálky mu ukazoval občanský průkaz, že využívá právo ústavy na práci, jo, a on na něj vyplaste do vozdak a říká, hele, macháčku, koukej mě ukázat, jestli teda to využíváš, že si pracuješ a tohle on se koroutil a říká, pane machači, proč ten oznak, teď se kouká, kdo všechno to viděl a on mu to vysvětlil, on byl jako jednoduchý ten detektiv a tady mu říká, poslouchej, já ti to vysvětlím. Já ti řeknu, macháčku, můj se zpěl skoro podobně, macháčku, ukaž mě v občanské průkaz, ty mě dáš počuní, co to je? Obyčejná facka. Já na tebe vypláznu voznak, řeknu ti, dej mi občanský průkaz, ty mě dáš počunit, co to je? Útok na veřejného čunitele. Jo, ale fakt byl obrovský respekt a já jsem si jich strašně vážil, těch detektivů a potom, když sám jsem byl šéfem kriminálky, tak já jsem vždycky před Vánocem ty starý pardály, který už byli ve výslužbě, pozval, aby se nadechli ty atmosféry a my jsme si jich neuvěřitelně vážili.
0: Tak to má být.
2: Tandemu s Janem Rosákem.

0: 6. září roku 1946 měla v rodném listě zapsané zpěvačka Hana Zagorová. V těchto dnech si připomínáme 80. výročí jejího narození.
1: Naspívala přes 900 písní a byla držitelkou mnoha platinových desek. Doma měla i 9 ocenění Zlatý slavík z let 1977 až 1985.
0: My si Hanu Zagorovou na Pohodě připomeneme hned v několika pořadech. V pátek 4. září ji uslyšíte v rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu.
1: V sobotu 5. září to bude Stříbrný vítr.
0: A o den později se vrátíme do roku 1999, kdy byla Hana Zagorová hostem Tomáše Slámy v jeho toboganu.
1: A chybět nebude ani speciální díl pořadu Hvězdy vinilu, který vám nabídneme v neděli 6. září.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Emeritní policejní rada Miloslav Dočekal je sice už důchodce, ovšem takového důchodce opravdu bych nedával za příklad ostatním důchodcům, protože on je neskutečně činný až hyperaktivní, pracuje ještě víc, než pracoval dřív. Mílo, ještě pořád děláš v Bílém kruhu bezpečí pro týrané ženy?
2: Já jsem stále členem už 18, teď budeme mít, myslím, 20. výročí toho Bílého kruhu bezpečí, já je propaguju, hovořím o nich, protože oni prosadili ten zákon, ten Bílý kruh bezpečí, tam neuvěřitelně to tam boduje ta prezidentka, ta, která to vede, kdy prosadili i zákon dokonce, podle kterého se teď vlastně jedná, kdy manžel ubližuje manželce nebo obrácení a mohou ho vyhostit, ano, třeba nedovolit. Takže já stále jsem členem toho Bílého kruhu bezpečí.
1: Co nadace policistů a hasičů?
2: Nadace policistů a hasičů, tam už jsem 6 let, to je vlastně nadace, kde se staráme o sirotky, již otcové zahynuli při výkonu služby, a můžu říct, že oni, to je tak obrovský, že ty ženský, ty vdovy, přece zemře, zahyne člověk, že jo, ten policist stát, najednou zůstane ta rodina, smutek veliký. Kdo jiný jí může pomoct, než zase ta vdova, která ví, o čem to je. Ty tisíckrát jí může říct, jo, a uklidňovat, ne. A oni se někdy ty baby dají tak dohromady, my pro ně děláme obrovské akce, že jdou dokonce k moři, do Španělska. Máme pro ně lázně, rekreační, v našich rekreačních střediscích. Dáváme jim každý měsíc na to dítě 500 korun spoření a 500 korun životní pojistku a podobně. Takže se o ně staráme a potom oni ty ženské se dají dohromady. A třeba není nic zvláštního, když třeba vdova po policii stojí nebo hasiči z českého Těšína, kamarádi třeba z policie, teda s manželkou z bývalého policisty, který zahynul, nebo hasiče z České Lípy. Jo. Takže oni potom společně takhle si pomáhají a vypomáhají a my se o to snažíme. Je to, všichni policisté na to přispívají. Dělají sportovní akce, ty výtěžky na to jdou, dokonce si nechává strhávat. A pak jsem taky členem správní rady, dokonce s Jeffem Fischsteinem. To je obrovský, od minulého srpna v Metropolitní univerzitě Praha, kde máme přes 5000 studentů a studují tam dokonce slavní lidi, policisté, dokonce i poslanci a podobně. Takže tam jako pracuju taky.
1: No a kromě toho jezdíš taky pořád přednášet, co máš před sebou?
2: Dneska zrovna jedu do Chomutova přednášet, kde mám 3 přednášky zítra, dneska se tam ubytuju, protože tam mám sraz veterány policie, já jsem se stal veteránem policie České republiky. Taky to je poslední, co jsme měli, Evropa to měla. A máme takový nádherný průkaz, který platí pro celou Evropu. Hezky. Takže my si takhle solidárně jako policisté vypomáhají. Já bych tomu jenom chtěl trošku říct, můžu? Check tomu veteránu. Tam, kde, já mám kolegu, to byl šéf hospodářské kriminálky v Lounech a už je taky veteránu, je v důchodu a bydlí v Žadci. A je, že udělal dítěti jako vnučce radost. Dá se s manželkou v sobotu naložil vnučka, jeli do zahranice, do Německa, ukázat jí nějaký parní vláčky. Vidím, že tam je zhaftli německá policie doklady, tak on je předložil a najednou neměl doklad na to dítě a vypadalo to jako únos. Je. To je tady psaná disky na rodiče, že jo?
1: Ano, ano, ano.
2: Co to obnáší? 3 dny v base, 1000 eur pokuta a on chudák jak byl roztřesenej a říká si, to si tady nechte to auto, to je levnější, nechtě až 1000 eur, tak mu vypadl tady ten průkaz o veterána policie republiky, teda České republiky, a najednou ten německý policista na to čumí a vidí tady to policie a říká si svým kolegům, říká, já, tak mu zasalutovala. Ta solidarita, ta vzájemná pomoc v tísni je obrovská.
1: Funguje to. Mílo, moc ti děkuju za tvoje zajímavé povídání a doklad o tom, že i ve věku přes 60, kterýho si už dosáhnul, člověk může být aktivní jako málo kdo při 30 letech. Moc ti děkuju, měj se hezky, ať ti pořád vydrží síla, aktivita a inspirace. A
2: děkuju
1: třeba
2: za
1: někdy zase naschledanou.
2: Děkuju za přání.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vážení, s radostí vám můžeme sdělit, že právě začíná hodinka řízné a lyrické, lidové a dechové hudby. Pořad, který je tu pro vás, ctitele tohoto žánru s nadpisem U muziky. Dramaturg tohoto programu Vladimír Brandt pro vás volí skladby tak, aby si tu každý z vás vybral a příjemně si oddychl ve společnosti muziky, která přináší úsměv na tváři a uvolnění. Ta úvodní skladba určitě nikoho nezarmoutila. Však patří mezi ty, které si vydobily slávu po celém světě. Ale přeci jen si myslím, že v podání českých muzikantů Škoda lásky Jaromíra Vejvody teprve naplno rozkvete. Dnes hrál brilantně orchestr Václava Hybše. Je na čase pokročit, aby se vám krásně poslouchalo, přeje Pavlína Filipovská. A znovu se ozve melodie Jaromíra Vejvody. Kdyby ty muziky nebyly. S textem Vaška Zemana zpívá a hraje budějská kapela Ady Školky. Teče potůček bublavý, to je lidový valčík. Zpívají Marta Adámková, Marie Dvořáková, František Merhaut a Josef Tic. Hraje Strahovanka Františka Adámka. Vášnivé tango, napsal Aleš V. Novák, text dodal Milon Čepelka. Víc už mě nečekej, zpívá s veselkou Ladislava Kubeše Milan Černohous.

Určitě bych se opakovala, když bych vám, vážení, připomínala, že je velmi zdravé si občas protáhnout tělo svižnou chůzí. Ale ono je to opravdu moc prospěšné a není nad to, když si chůzi přizdobíte rázným pochodem. Třeba zaspívejte si do kroku lidový pochod okolo Hradce. Teď vám jej připomene Květovanka pod vedením Miroslava Císaře a zpěváci Vratislav Velek a Petr Krista. Josef Poncar a textaři Ladislav Jacura a Josef Chlumecký jsou podepsáni pod Rožmitalskou polkou. Zpívají Michaela Krákorová a Karel Jindřich, hraje Rožmitalská venkovanka, kterou řídí Josef Janoušek. Aleš V. Novák napsal Něžný valčík a Svatopluk Radešínský připojil citlivý text. Valčík o růžence. Zaspívají Marta Adámková a Marie Flígerová, zahraje Strahovanka Františka Adámka.

Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. Přišlo opět pozvání od moravských přátel a my jsme je rádi přijali. Hned na uvítanou nám připravil Antonín Pernička svoji polku Děvčica z dědiny. Zpívají Jan Sedláček a Richard Hora, hrají Bojané. Nádavkem jsme ještě od Antonína Perničky dostali Valčík. Krásná vzpomínka. Zaspívají nám Marta a Martina Horkých, zahraje Stříbrňanka, kterou řídí Vojtěch Horký. S Moravou se pro dnešek rozloučíme Boršickou polkou, kterou napsal Josef Řepa a zaspívají Jiří Helán a mužský spor Moravanky. Hraje Moravanka.

Česká směs spolek, která teď následuje, nás utvrdí v tom, že jsme zase doma v Čechách. Zpívat a hrát bude Žatečanka Jaroslava Filipka.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Ještě si poslechneme svižnou polku, rovněž z Čech a v podání nejstarší slavné jihočeské kapely. Budou zpívat a hrát Babouci. Zazní Krásné noci.

Vážení posluchači, přišel čas loučení, ale ne na dlouho. To může být dobrá zpráva pro ty, kterým bylo s pořadem u muziky dobře. A my všichni, kteří jej pro vás připravujeme, bychom si to taky moc přáli. Tak tedy opatrujte se. Mějte i nadále rádi lidovou a dechovou hudbu. A ve zdraví, pohodě zase u rozhlasových přijímačů. Naschledanou se těší Pavlína Filipovská. Hudební finále patří směsi známých českých lidových písniček s názvem Lístečku dubový. S Křídlovankou budou zpívat Věra Bořilová a Jiří Chmelař.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli tobogán Tomáše Slámy, nostalgické muzeum Ondřeje Suchého, nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování, rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB, na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz anebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Tisíc příběhů.
1: Pojďme se dnes podívat do podhůří Jeseníků. Zve vás Světlana Lavičková. Co by kamenem dohodil, se vypíná hrad Sovinec. Nedaleko hučí Rešovské vodopády, opodál se tyčí hradba Jeseníků. No a já mířím k takovému poněkud svéráznému kopci. K takové jakoby nasypané hromadě kamení, suti a štěrku vysoké asi 30 metrů. Ale ono je to všechno velmi pečlivě uspořádané, upravené a hlavně nádherně rozkvetlé. Jsme totiž u arboreta Paseka, jehož autorem je inženýr Radim Slabý. Vejděbeš!

0: kastelán jde si dát Mariáš.
1: Není arboretum jako arboretum, ale tohleto arboretum, kterým teď kráčíme vzhůru, mně to trošku připadá, jako kdyby to byly cestičky pro mravence na jednom obrovském mraveništi, na takové kupoli. Je to jenom můj pocit?
2: Dá se říct, že tady historie je velice zajímavá v tom, že kdysi tu byl lom v dávné době, poté když se ten lom opustil, tak se zavážel skládkou. Takže na skládce jsme vytvořili takový souhrn těch cestiček, které jsou opravdu takovým tom přírodním stylu. To znamená, že jsme používali drsené kameny na ty cestičky. Vypadá to velice přirozeně, řekl bych, že i pěkně, a ty rostlinky hlavně se na tom vyjímají. A hlavně to máme takovou to potřebu, protože tady to arboretum vlastně tak i žije. Každý ten kamínek je něčím obsazený, buď rostlinkou nebo nějakým živočichem zajímavým, takže je to opravdu takový organismus velikánský, přírodní.
1: Já se přiznám, že když jsem přijela a přišla sem k tomu arboretu, tak mně, jejíž profesí je mluvit, došla řeč. Protože jsem si říkala, že tohle to je něco naprosto neuvěřitelného. Tady všechno kvete, voní, nádherně harmonicky navzájem působí.
2: Je to pravda, no. Jsou to moje takové dosti velké koníčky. Líbí se mi kámen, líbí se mi rostlinky, od malička si o to zajímám, o přírodu. Neustále jsem byl venku, takže já vlastně si splním jaksi svůj sen, sice namáhavý sen, protože záda z toho bolí opravdu velice příšerně z těch kamenů, ale...
1: Chcete říct, že jste ty všechny kameny sem nanosil?
2: To je pravda, technika nám to dovezla a všechno už bylo ruční práce.
1: A nevypadá to jako nějaká ohromná vazba?
2: No, tady člověk nesloušne, tady v tom terénu, navíc je to na malé ploše rozdíl výškový 30 metrů, takže díky tomu rozdílu máme tady i nádherný výhled do celého hornomoravského úvalu.
1: Jakými rostlinami jste to tady vlastně osadil? To nejsou v žádném případě jenom kytky, které by byly domovem tady.
2: To je pravda. Jsou tady rostliny, dá se říct, pásu až od Grónska. Na jich se dostaneme s rostlinama i z Tasmanie tady u nás. Takže na tady tomto malém kousku máme 3200 druhů těchto rostlin, což je senzační sbírka rostlin. Nemá trochu období tady ve střední Evropě, jak říkají mnozí, ale ještě je tu jedna věc taková, že je to arboretum, které je hodně zaměřeno nejenom na zakrslé dřeviny, ale i na ty trvalky. Takže je tady takové množství rostlin, které nám to od března až do toho října kouzelně zkrášlují.
1: Všechny tyhle ty rostlinky tady i přezimují, nebo některé musíte dávat někam na zimoviště?
2: Ty rostliny, co máme vysazeny, tak tady zůstávají. Máme tu dokonce senzační sbírku zimovzdorných kaktusů, které jsou celoročně venku i přes zimu. No a dále rostlinky tvrdě pěstujeme a snažíme se třeba i z takové ty polosubtropické rostliny tady komponovat, takže nám tu třeba dobře roste i fíkovník, zrovna ho vidíme před námi, nezmrzá tady. Fíky dozrávají, ale ještě čas na ně. Nejsou tak velký, jak v domovině nebo v těch jižní Evropě, ale stojí to za to taky. A další rostlinky, třeba takový ten čilský blahoče tady přezimuje bez omrzání.
1: Jak to děláte? To sem na ně pouštíte větrákem teplo?
2: No toto arboretum má zvláštní mikroklima. Díky tomu, že to je ten výškový rozdíl, tak my tu máme mnohem menší mrazy, za to přes den nám tady to povětří se neustále pohybuje a tím vzniká to zajímavé mikroklima tím, že rána a večery jsou tu teplejší.
1: Jak vás vůbec napadlo vytvořit právě tady na místě nějaké skládky arboretum, takovou perlu zasadit do toho prstenu?
2: Byl to můj sen, měl jsem takovou fantazii jednu vytvořit na nějakém místě, které bylo opuštěné, nebo dá se říct, že zavezený nějakým bincem, tak jsem na tom místě chtěl něco takového vytvořit, protože už jednu zahradu jsem kdysi vytvořil v Karviné, tak jsem chtěl vytvořit i zde na Hané něco zajímavého, protože se mi tu líbí to prostředí. Jel jsem dokonce kolem Sovince, tady kolem hradu, za Sovincem tam další šílenec, který dělá výborný sochy, tak to mě tak nadchlo, jsem si říkal, jeden šílenec ze dřeva, tak já jsem šílenec z kamene, co tvořím, no a dal jsem se do toho. Najednou o 7:30 večer jsem se ze zhora koukl do holu, bylo to v září a vidím, jak se začne rozsvěcovat ty městečka, říkám, toto je nádhera, tady se to dá udělat.
1: Co u vás převažuje, ten kámen anebo ty kytky?
2: To je všechno dohromady, to nejde říct. Někdo se mě ptá, jako mám oblíbenou rostlinu, nemám žádnou oblíbenou, já mám oblíbený všechny.
1: Takže i takové ty kytky, které třeba normálně lidi rozčilují, říkají, to je plevel, to já na zahradě nechci, vám se líbí?
2: Je to tak, že trochu i plevelivá rostlinka může mít svoji nádheru. Když se takhle podívám jenom takhle do dálky, vidíme tu i rostliny třeba z Turecka, které by si normální třeba skalničkár do té skalky ani nedal. Třeba tady tato bíle kvetoucí šalvě z Turecka. Tady vypadá senzačně, do malé zahrádky nepatří. Ale tady v tomto přírodním prostředí má svoji roli. A takhle, když se podíváme na ty zítky, tak ze shora těch zítek se některé rostlinky už rozšiřují pod ty zítky a vypadá to kouzelně, velice přirozeně a esteticky senzačně.
1: Už vám ty rostlinky zužují cestu.
2: Je to pravda, začali jsme s těma cestičkama širokýma, ono to bylo kvůli mechanizaci hlavně, ale kvůli toho, ať se tu vejde i dostatek lidí, ať si můžou pozorovat levou stranu, pravou stranu a člověk takhle, jak sem přijde, tak má být opravdu z toho paf, jak se říká. Má tak si říct, tady se zastavím, tady se sklidním, tady si to užiju a nemusím se zajímat jenom o rostlinky. Podívám se trochu proti obloze.
1: Tak to se vám povedlo, myslím si, že tady je z toho paf většina návštěvníků, která sem přijde, ale když teď vysvětne slunce, zatímco jdeme, tady je neuvěřitelná výheň, až že jsem neviděla nikde žádný vodovod, studánku nebo něco. Dole je malý rybníček, ale to je všechno. Jak vůbec sem dostáváte vodu? Protože i když ty rostliny jsou suchomilné, přece jenom nějakou vodu potřebují.
2: Tak to je skvělý dotaz, který tady panuje neustále. Když se podíváme takhle doproti, kde už máme rozárium rozkvetlé, vidíte tu nádheru. No. Ty růže jsou na podnožích, které moc té vody nepotřebují. On zakořit třeba metr a půl. Tu vodu si vždycky vytáhnou, i když je tam binec. Když se podíváte, vidíte sem tam i cihlu, nějaký ten štěr, nějaký prostě materiál, který s rostlinou nemá nic moc společného, ale ty rostliny rostou, vegetují. Je to tady hodně vyprahlý, tady když opravdu sluníčko zasvítí, tak se všechno nahřeje a to teplo se kumuluje.
1: Jako kdybyste pěstoval ty kytky na akumulačkách.
2: Přesně tak, večer tady to pak je cítit ještě v 10 večer, jak to teplo se uvolňuje tady a člověk jde kolem těch zídek a to teplo sála do prostředí nádhera. Ale tu vodu my tady sbíráme, máme tady takovou zajímavost, že prostě máme foliový dálnice, jako by dá se říct, po kterých my stahujeme vodu do jezírek bočních a z těch jezírek si stahujeme vodu na zalívání, ale to máme pouze výrobu, protože se zabývám výrobou trvalých skalniček, tak to nám pomáhá na jejich zalívání, jinak ostatní rostliny dostávají kapku až po objednávky ze zhora.
1: Teď jsme se dostali asi kolik metrů?
2: Teď jsme výškových zvládli asi 18 metrů.
1: Takže už jsme tak za polovinou. Tady jsou nádherné keře růží a to vyrůstá z ničeho, ze štěrku, obsypané květy.
2: A ještě jedna věc taková, když se podívám na ten štěrk, každý říká, to mají obyčejnou šotolinu a roste jim to písek. No to obyčejná šotolina není. Tady v blízkosti je lomna čedič a jeho drcená frakce, ta nejjemnější pro nás, to jsem si sám prostě nějak si vymyslel, čím zakryt tu skládkovinu, anebo v čem by to nejlíp rostlo, protože ono, víte, člověk, když má sázet tolik rostlin a má sázet do štěrku, tak by přišel o ruce a když sázíte do nějakého materiálu, který je jemný, tak je to paráda a ten čedič dává tím rostlinám veškeré živiny.
1: A dává je třeba i tady té hrušni. Koukám, no, že budete mít možná i sklizeň.
2: To je hrušněn, kterou zatím necháváme. Ona tady sama kdysi vyrostla a vcelku se nám líbil její tvar, tak tu necháme. Některé jsou tady původní ty stromečky a moc jich nezůstalo, protože byly tu náletové dřeviny a rostly jedna přes druhou, poškozené byly hodně, protože do nich sypali smetí a sutě, takže těch původních tu moc není, ale je tu spíš sbírkových rostlin hodně.
1: Vy jste původní profesí tvůrce arboreta?
2: No, tvůrce arboreta to jsem opravdu, ale já jsem studoval vysokou školu v Lednici, takže Mendlovu zemědělskou univerzitu. Od malička se tím zabývám, navíc můj děda byl člověk, který enormně chtěl chodit do přírody, tak mě tahal sebou a já od těch 8 let jsme byli nerozluční v tom, že jsme pořád někde byli. Hned po škole jsme byli někde v trapu.
1: Člověk by řekl, že na skládce přece nemůže nic růst a teď kam se podívám, tam jsou pestré kytky ze všech koutů světa, jak už jsme o tom mluvili.
2: Dnes už málo kdo věří, že ta skládka tady byla. Když se podíváme tady pod noj, zrovna jdeme a vidíme tady takové ty kusy železa, to tady tak necháváme prostě. ať si lidi vzpomenou na to, co tu kdysi vozili, protože spousta těch pamětníků sem přijde podívat se, co jsme z toho vymysleli tady. Já si myslím, že by to mohlo probudit více lidí a nebát se pustit do takových nápadů, ale opravdu takový, co to dovedou udělat, není to jenom v penězích, to je hlavně v tom si říct, jdu do toho, porvat se s tím, kolikrát člověk je naštvaný, jak to něco nejde, něco nefunguje, jasně, to k tomu patří, ale pak ten výsledek je senzační.
1: Co vás nejvíc štvalo, co vám nejvíc nefungovalo?
2: Technika vám všechno doveze, jakoby pomůže vám, ale když ty podmínky jsou takové, že ten štěrk byl v zimě s blátem a to člověk gumáky ani nemohl uzvednout, jo? Prostě se nehnul z místa, než to postavil, tak je už takový někdy zoufalej. No. A nejvíce času na to stavění těch zídek tady bylo v zimě, což je takový paradox. Byly dost mírné zimy, jedna byla opravdu velmi těžká, to jsme začali s tím kácením těch náletů, no ale pak ty dvě následující byly příjemné pro to naše stavění.
1: No já mám pocit, když jste vlastně pod jeseníky, že tady musí být metry sněhu, tak se pletu.
2: No my začínáme s tím nízkým jeseníkem, my jsme na úpatí. Takže jsme 360 metrů nad mořem, což je tady ještě teplá oblast, jako pro naše podmínky naprosto vyhovující. A když se teď podíváte do toho Hornomoravského úvalu, tak je to překrásné.
1: Když jsme teď vystoupali nahoru, tak je přede mnou takový, no, velký větrník.
2: No to máme takovou malou specialitu, tady je to větrný čerpadílko, no, opravdu malinkatý, které nám přečerpává vodu, není to žádná divoká rychlost, ale soustavně malé množství vody nám přečerpá z nádrže, kterou máme více naplněnou, než třeba méně naplněnou nádrž ve výše položené oblasti.
1: A tyhle ty všechny vodní dálnice a tyhle ty větrníky, to je váš nápad?
2: To jsem si sám vymyslel, mě to začalo samo fungovat a ta příroda mě k tomu donutila. Přišel velký splach vody a já jsem musel rychle vymyslet místo, kam tu vodu dát. Začal jsem vyrábět trvalky, neměl jsem je čím zalívat, no tak jsem začal vodu zhromažďovat.
1: Aha, a teď už jdeme jakoby zázemí a tady je začátek té vaší deštné nebo vodní dálnice.
2: V dálce už vidíme jakoby jezírko, lidi nám tady říkají, máme nedokončené jezírko a je upozorněn na to, že to je zásobník na vodu, takže sem tam někdy vody má méně, někdy má více, ale teď ho vidíme po posledním vydatném dešti skoro plné. Vidíme už i takový přivadič, jo? Jedná se o takovou lehčí folii, která nám opravdu z těch 30 metrů v šířce 4 metrech nám přivede opravdu dostatečné množství vody. Jinak bychom nebyli schopni tu vodu sem nějak dostat.
1: Když jsme teď došli k té nádrži, tak to není mrtvá voda, to je voda velmi živá, protože tady rejdí na stovky půlců.
2: Je to prostředí prostě pro organismy živé. Kde je voda, tam je život a ten život se natáhne velice rychle, stačí trochu tepla k tomu a jsou tady půlci, komáři, všechno možné a jedni požírají druhé, takže to zase živý organismus.
1: Když se tady dívám na to půlčí hemžení, půlec jako půlec, ale to není jenom jeden druh žab, že ne?
2: Množí se tu mnoho žab, mnoho druhů žab, jsou tady skokaní, jsou tady ropuchy. Je to nádhera, když na jaře začnou přetískovat, že ty svoje vajíčka, ropuchy a skokaní vytváří takový zhluky těch vajíček. No, je to paráda to pozorovat. V létě přijdou buchanky a bruslařky. Bruslařky ty zase krouží po té hladině tady. Pořád je na co koukat, co pozorovat. Důle nám kvetou i lekníny, takže my to doplníme i tu floru ve vodě a tím máme zase uzavřený řetězec, který sám funguje. Dokonce tady tento teplý kopec nám sem přitáhl i kudlanku nábožnou, takže ta se tady vyskytuje na úpatí nízkého jeseníku, což je vcelku vzácnost, ale je to parádní otakárek feniklový, ten tady má svoji kolonii, neustále se tu množí, požírá nám tady určité rostliny a my některé rostliny i kvůli němu pěstujeme tady.
1: Například?
2: Třeba třemdavý, ale to jsme nevěděli, že on jde hlavně na třemdavý, ale takový sesely, který vypadá jako obyčejně mrkovité rostliny, no ale máme je tady.
1: Vy jste říkal, že když na těch kamenech, kolem kterých jsme procházeli, nejsou žádné rostlinky, ani poblíž nějaká dřevina, že tam je vždycky nějaký živočich. Já jsem si to neuměla představit. Teď po tom, co jste řekl, už si to představuju spíš. Co ještě tady mohu potkat živého?
2: Není moc lidí, co znají, to je takový jakoby malý motýlek, je to mravkolev. To je,
1: to jsou zvláštní, no,
2: jsou to zvláštní trychtýřky někde v suché půdě nebo v suchém písku, kde na dně toho trychtýřku žije larva, která cvrnká po okolně jdoucích mravencích zrnka písku a tím je schytává dolů k sobě a tím se živí mravenci.
1: A mravkolva tady taky máte?
2: Máme. Spousta zajímavých brouků tady jsou, jsou tu roháči, dokonce je to krásný brouk nosoroží kapucínek. Jako takový malý nosorožík, ale to parádní organismus. Kvůli němu tady máme v okrajových částech pozemku takový sběrný místa, já tomu říkám sběrný místa na suchý odpad, byliny. V tom odpadu ty larvy mají dlouholetý vývoj, my je nerušíme nijak, no a tím podporujeme tu populaci těchto brouků.
1: Tady vlastně v naprostém klidu a pokoji společně, mohli to tak říci, žije kámen, rostlinstvo, živočišstvo a i ten pán tvorstva, jak o sobě s oblibou říkáme.
2: Je to pravda, ale vůbec se tady nesnažím být jako tím pánem tvorstva, ale jedná se o to, že tady i jsou zajímaví ptáci okolo, tam na Borovici máme hnízdo, kde žije krkavec, káňata tady lítají, jo? Tak je tady pořád neustále takový ten potravní řetězec. Káně si sežene tuto potravu, myši si seženou určitou potravu, něco nám sežerou, my jsme zlí na to, ale trochu je tolerujeme, protože bez nich to nejde. Většinou ty živočichové si tu rovnováhu sami mezi sebou najdou.
1: Ale když tady procházím, vy už jste to nakousl, tak vlastně vidím květenu a dřeviny ze všech možných koutů světa. Já vím, že když se vás zeptám na nejoblíbenější kytku, tak řeknete, že všechny. Ale jaký tady máte takový největší šperk? Co je tady, ne třeba nejdražší, ale nejvzácnější? Na co jste hrdí, že tu máte?
2: No, u těch rostlin je složitý, čemu se říká vzácnost. Většinou je vzácnost to, čeho je málo, nebo se to vyskytuje velice řídce. Já to tak neberu, já to beru trochu jinak. Poukázal bych třeba na liliovník, tulipánokvěty, ten nám zde dokonce kvete. Je to odrůda, takže ta odrůda nám začala kvést po 6 letech. Normálně ten liliovník kvete mnohem později. A jsme rádi, že letos měl poprvé květy a je to taky taková nádhera. Ten květ je zeleno s oranžovými proužky. Chvilku nenápadný, ale o to senzační.
1: No, teď jsme přišli právě k těm kaktusům studenomilným, jak jste říkal, ale kolem nich je takový jakoby příkop, tudy také někdy teče voda.
2: No, to je zajímavost tady vlastně této skládky, protože ta skládka je svým způsobem nepropustná pro vodu. Takže my jsme museli využít sílu té vody a skrotit ji do takového potůčku, který je svým způsobem tady blízko kaktusům, ale kaktusům to nevadí. Tyto tady mají vyvýšený pahorek a rostou vyložený jenom v drobném štěrku a když vidíme zrovna teď, spousta z nich kvete.
1: Ty květy, ty jste tam napíchal umělé, ne?
2: Jako v obchodě to dělají. To ne, my máme tady pravé květy, i 2-3 kusy velké jsou odkvetlé, zažili už tady mnoho zim. Jsou to opravdu zimovzdorné kaktusy. Když se podívám vedle, kvetou i opuncie, růžově, žlutě, oranžově dokonce, takže ty doplňují tady ten, dá se říct, jakoby mexický půvab.
1: No a hned za nimi voní levandule, jestli se nepletu.
2: Levanduly máme hned za nimi, takže ta zase patří taky na ty teplá, suchá místa. Tak jako ze zajímavých rostlin tady máme spoustu zástupců flory, které třeba rostou ve Vysokých Tatrách, v nadmořské výšce třeba kolem 2000 metrů a my je tady pěstujeme vyloženě na svahu obráceném ke slunci. Je to silenka bezlodyžná, daří se jí tady velice dobře. Ten výškový rozdíl nevadí, akorát u nás by nevydržela, kdyby jsme ji nehlídali a nechali zarůst vysokýma bylinama, že tak by zašla. Ale jinak je to paráda.
1: To, o čem jste teď mluvil, to jsou takové ty zelené bochánky, které růžovo-fialově kvetou?
2: Ano, je to tak, říkají tomu bochánky, disky, nejrůznější nápady lidi mají na tuto rostlinku.
1: Po čem to tady vlastně teď jdeme?
2: Tak tady jdeme několika metrovým nánosem z lévárenských písků, dá se říct, že štěrků a sutí.
1: Veškerý binec, který se v okolí sehnal, takže i třeba nějaké to železné umyvadlo a zbytky, které sem spoluobčané navozili?
2: No, sem tam nějaký ten železný drát i trčí, on nešel prostě vůbec vytáhnout, tak ho bude muset upálit, takže sem tam to jde i poznat, no ale takový ten nejhorší ten odpad, jako je komunál, toho tu bylo naprosto minimum.
1: A ten jste přece jenom vyhodili?
2: Ten zůstal, to nešlo vyhodit, ten je schovaný.
1: Mluvili jsme o tom, jak tady získáváte vodu, ale Co elektřina? Já tu žádné dráty moc nevidím.
2: Elektřinu máme, co nám příroda dá. Máme tam solární panel. No a ještě, když dosti fouká, tak máme tady větrnou elektrárničku. Malou, pro nás vystačující.
1: No ale máte tady nejenom okrasné květiny, nejenom tu jednu hrušeň, o které už jsme mluvili, ale i jiné tedy rostliny sloužící nejenom k okrase, ale i k obveselení našich chuťových pohárků.
2: Já mám hrozně rád procházku, při které si můžu něco urvat, a když je to hodně, jako třeba rybízy, angrešty, maliny.
1: Tamhle to vypadá jako hlavy vinné révy.
2: Dokonce i vinou révu tady máme. Máme terásky obrácené na slunečnou stranu a tím pádem si můžeme tady dovolit i vinou révu. Máme tu dokonce odrůdy z Ukrajiny, z těch oblastí, které jsou nám podobné, jenom zimy tam jsou tuší. Je zkoušíme a dokonce nějaký hrozinek letos už taky bude. Zkoušíme další ovoce, dokonce tomel, jako to ovoce kaki, se zná takový to oranžový ovoce, nám tady dokonce přežilo zimu. Já říkám, tak to zkoušíme dále.
1: Vystoupali těch 30 metrů, to je jak na rozhlednu a kam všude vidím.
2: Plně vzadu je kraj Olomouce, ten západní kraj. Dobře je vidět tady Litovel, Uničov odsaď. Vidíme kopce za Mohelnicí, ten takzvaný Mohelničák, no až po Králický sněžník, který je trochu nižší v tuto chvíli oproti horizontu.
1: Teď, když jsme tady nahoře, než se vydáme dolů, tady je takový malý útulný domeček, to je pro strážce arboreta.
2: Pro strážce a pro člověka, který zde chce bydlet nebo bydlí. To jsem já, líbí se mi tady, nádherný výhled, ráno, když takhle brzy vstanu, tak se podívám do údolí a řeknu si, jaké má údolí náladu, tak takovou bude mít návštěvnost.
3: Neobvyklým arboretem paseka u Šternberka vás provedli jeho autor, inženýr Radim Slabý a Světlana Lavičková. Na pořadu spolupracoval Petr Janečka.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

svět, kam se velcí nepouští. Čtyři muži na poušti dali stařečkovi pít a ten řekl:

když bys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdo špak ví, dost možná, že

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Na Pohodě vám teď nabízíme další díl původního sci-fi rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie. V režii Jiřího Horčičky a s mnoha vynikajícími českými herci se poprvé vysílal v roce 1982.

0: manželské poradně pracuje jako psychiatr už řadu let vypravěč našeho příběhu. Počítá léta do penze a netuší, že se stane hrdinou příběhu téměř vědecko-fantastického. Jednoho dne ho navštíví inženýr Kolda, kolega jeho ženy, který by se rád odnaučil kouřit. Je to však pacient velmi netrpělivý, nedokáže vyslechnout ani základní rady. Po něm přichází krásná inženýrka Králová, která lituje, že při zkoumání lidských starostí nebyl dosud vyvinut přístroj obdobný rentgenu v interním lékařství. Její zmínku zaslechne Kolda a tentýž večer telefonuje vypravěči, že vlastně právě takový přístroj kdysi sám se strojil.
1: Vypadá to sice jako magnetofon, já vím.
2: Inženýr Marian Kolda mě druhý den ráno čekal před budovou naší poradny a šel vedle mě až do ordinace jako podomní obchodník v mírně snaživém předklonu. Přístroj opravdu vypadal jako magnetofon. Nutně obstarožní, několikrát upuštěný na zem a odřený.
1: To je, račte vidět jenom pouzdro, já jsem musel svůj prototyp nějak adjustovat. Obalu si nevšímejte.
2: Vběhl do ordinace přede mnou, položil odřený kufřík na můj psací stůl a hrdě otevřel víko. Zasvítilo to cívkami relátky, vypínači a mikrofonky.
1: Prosím.
2: Já osobně magnetofon nemám. Převlékal jsem se pomalu. Vlastním jenom gramofon. Ukládal jsem se jako do skříně a hraju si na něm několik janáčkových desek. Vytahoval jsem bílý plášť a přezouval si ústavní trepky. Víte, někdy mě přepadne touha po Moravě, kde jsem prožil své dětství. Já těmhle přístrojům nerozumím. No ano, o magnetofonech jsem četl prvně po válce. Prý mi zaznamenávali spojenci rozhovory zajatých nacistických atomových vědců, ale z mého soukromého hlediska je to novota.
1: Opakuji, že tohle není magnetofon, je to psychofon.
2: Ale o tom jsem nikde nečetl.
1: Říkám přece, že jde o prototyp. Můj vlastní. Pane doktore, prosím vás, posaďte se, já nemohu přednášet, když proti sobě stojíme takhle jako dva kohouti. To nejde.
2: Přišel jste přece kvůli kouření, ne?
1: Ano. Já jsem přišel kvůli té krásce, která chtěla rentgen na starosti. Opravdu jsem včera poslouchal za dveřmi. Ta slečna se mi líbila. No a vám jsem taky chtěl udělat radost. Tedy napadlo mě, že přece už dávno takový psychorentgen mám. Totiž, že jsem před lety něco podobného navrhl. Pane doktore, poslouchejte mě, podívejte se. Tehdy šlo o přístroj pro dorozumění v beztížném prostoru. Taková hračička pro kosmonauty. Mezinárodní agentura v Ženevě na to vypsala soutěž plno peněz slávy. No, to znáte. Chodil jsem tehdy s jednou neuroložkou. To jsou ti doktoři, co nám zkoumají hlavu, reflexy, to taky znáte, že no. Tedy tam mě první ukázala takový nový přístroj, který snímá elektrické vlny z povrchu našeho mozku. Podle toho elektroencefalografu mě napadlo, že by se mohlo snímat mnohem víc. Že by se ty vlny dali vysílat na dálku. Chápete?
2: Vytáhl z kapsy dvě ušmudlaná sluchátka, která jako by se bral někde ve vetešnictví nebo utrhl z krystalového přijímače svého dědečka. Takhle ovšem elektrody při vyšetření nevypadají.
1: No pochopitelně. Zlepšil jsem, co se dalo. A taky jsem nesnímal impulzy z povrchu mozku, ale mnohem hlubší, rozumějte. Nápad to nebyl marný. Myslel jsem, že se tím lidi dorozumí. Že budou beze slov vysílat, co se děje v jejich mozku, aniž by to upřesnili, formulovali mezi sebou nebo sdělili nám, kteří je pozorujeme. Rozumíte? Ne.
2: Částečně.
1: Ne, podívejte se. Sdělí si cosi, co se určitě děje v jejich hlavě. Na tom se snad domluvíme, že myslíme hlavou, ne? Jak a kudy, to je jiná otázka, kterou dosud nikdo nezodpověděl definitivně. Já jsem myslel, že to není pro přenos těch impulzů důležité.
2: Jenže bylo.
1: Pane doktore, prosím vás, tak nepřerušujte mě, prosím, ano.
2: Vytáhl sešit, zprohýbaný a odřený, otevřel zažloutlé stránky.
1: My jsme to zkoušeli na dobrovolnících několikrát za sebou. V podtlakových komorách za situace, která připomínala kosmické výlety. Měli celou výstroj. A tenhle aparátek, ha? No, hádejte, jak jsme dopadli.
2: Nedorozuměli se.
1: No, kde pak? Ještě hůř? poprali se. Skoro vždycky došlo na facky, takové nemotorné facky. V beztížném stavu to jsou vlastně takový žert, aspoň to tak vypadá. Ale později všichni dobrovolníci říkali, že na sebe po zapojení tohodle aparátu měli takovou zlost, že být to venku mimo komoru, tak se mohli i zabít. Rozumíte?
3: Vinou tohohle aparátku.
1: No, neprohlížejte si to tak opovržlivě. Když jsme spojení, byli totiž bezdrátově spojení, když jsme tedy to spojení vypnuli, i hned se pro bandi uklidnili. Závislost byla prokázána, takže účinek rovněž. To víte, že vám tady nebudu dokládat, na jakém principu přístroj pracuje, protože je to můj patent, totiž chtěl jsem ho dát patentovat a poslal jsem svůj návrh Mezinárodní agentuře v Ženevě, když jsem všechny ty pokusy plánoval. Po nich ovšem nezbylo, než všechno odvolat, že...
3: Kdo ví, co jste zachytil? Co pak si na to ti lidé nedovedli vzpomenout?
1: Ne, ani jeden. Ale víte, pane doktore, já myslím, že lhali.
3: Asi lhali. Nechtěl jsem se s ním hádat. Byl zřejmě víc nemocen, než jsem tušil.
1: Oni asi moc dobře věděli, co v těch komorách můj aparát zachytil. Jenom to nechtěli přiznat. Byly to jejich skutečné pocity, soudím. Jejich nejniternější přání, starosti a plány. Proto ten řev, proto ta nenávist, proto se chtěli zabít. Odhalilo se jejich ledví, jak se říká, jací opravdu jsou.
3: Co důkazy? Snad nečekáte, že vám je tady vyrobím já? Že budu ten aparát zkoušet na lidech, kteří potřebují pomoc.
1: Pane doktore, za pokus by to stálo.
4: Skláněl jsem se nad svým vařičem a připravoval si ranní kafe. Jak pak bych se asi tohle případu zbavil? Manželka se vrátila pozdě v noci, ráno jsme se sotva pozdravili. Měla mě varovat.
1: No pomůže jim, když se poznají. Pane doktore, vždy ta krásná inženýrka včera po něčem takovém toužila.
3: No tak to tu nechte. A zítra se zastavte pro výsledek.
1: No jo. Vy to nemyslíte vážně. Vy mě nevěříte. Jak bych vás přesvědčil?
3: Pokusem na někom, kdo není pacient.
1: Výborně. Já.
3: Chtěl jsem se rozesmát. Běhal kolem mě při svém výkladu, nejdřív nervozně škubal klopou saka, potom rozepnutou košilí, až se nakonec škrábal na prsou, jak velká chlupatá opice.
1: Já přece nejsem pacient.
3: Nejste?
1: A ne.
3: Co vaše včerejší návštěva? Vaše stížnosti?
1: Ne, s kouřením chce přece přestat každý. Po těch nových statistikách, které dokazují závislost rakoviny plic na kouření, to... Ale jinak jsem spokojený člověk, pane doktore. Ano, já se totiž budu za pár týdnů ženit. Vybral jsem si konečně po mnohých zklamáních, ale je to elegantní dáma. Z obchodního světa vrátila se z ciziny jen kvůli mně. V práci si na mě zvykli, finanční starosti nemá, matka je zdráva, no tak co by si člověk přál víc? Vezměte si ten aparát, zmáčkněte červený knoflík, jakmile začnu mluvit.
3: Postavil před mě svůj vynález jako trumf. A už si rval na hlavu svá sluchátka, rozlížel se po zásuvce. Přístroj zřejmě pracoval na elektřinu ze sítě. Přede mnou začala náhle svítit malá světelka, relátka se rozkmitala, páska se začala točit, vše za tichého, hlubokého vrčení, jako když přede kočka.
1: A jestli se mi teď povede konečně uplatnit můj vynález, budu teprve šťastný.
3: Marian Kolda vypadal s těmi předpotopními velkými sluchátky na uších tak trochu jako myšák Mickey.
1: Knoflík?
3: Stiskl jsem knoflík, jak si přál.
5: Jen jestli se mi povede konečně uplatnit můj vynález, budu teprve šťastný.
3: Pokračujte. Co pak jste to opravdu dosud nevyzkoušel?
1: Nemám žádné obtíže. Jenom kouřím.
3: Jako když se náš malý Kája doma dožaduje dudlíku.
5: Lidi se mě bojí. Křičí se mnou, že jsem cvok. Protože se mě neopováží postavit. Nedám si totiž nic líbit. Umím prosadit svou pravdu, nedám si ubližovat.
3: Vynálezce se vytahoval stejným
4: jinými slovy, jako když ke mně přišel prvně, jenže aparát jeho mladším hlasem stejné prohlášení kňural.
5: Nedám si ublížovat. Musíte mě pochopit.
4: Aparát náhle zahořekoval, ačkoliv Kolda dosud vůbec nic neřekl.
1: Dost to nejde.
4: Kolda vytrhl šňůru ze zásuvky, než ho mohl jeho vynález, abych tak řekl, přeložit. Změnil se za tu chvíli k nepoznání. Spotil se, zrudl. Nechcete kávu? Sedněte si na chvíli.
1: Ne. Můžu si zapálit? Nebo ne. To je nesmysl. Tyhle pokusy by nevydržel ani vůl. Já se nedivím, že docházelo k rvačkám. Ten aparát nepřekládá, co si skutečně myslíme. Posmívá se nám. Uráží. A teď už chápu, že se lidi dokázali i porvat.
4: Zdvihl svůj přístroj nad hlavu, jako by s ním chtěl mrštit o zem a na místě ho zničit.
1: Je to nadstiutrání.
4: Počkejte. Sedněte si přece. A sám se mu zapálil. Místo popelníku jsem před něj postavil porcelánový šálek. V mé ordinaci se kouřilo prvně za ta dlouhá léta, co tu pracuji.
1: Děkuju vám.
4: Takže vy trváte na tom, že to mám brát vážně? Že to není žádný podvod ani žertík?
1: Zapomeňte na mě. I na můj aparát.
4: Udusil cigaretu po prvním vdechnutí. Vstával už zase.
1: Zbohem. Není to k ničemu.
4: Čekal, že mu odpovím. Zastavil se u dveří s rukou na klice. Podíval se na mě tázavě. Volil jsem opatrně slova. My bohužel často vidíme, že lidé jako vy, odvážní, ctižádostiví, zápasící, kteří se chtějí prosadit, se vlastně cítí osamocení, opuštění. A smutný.
1: Člověče, mě v životě nikdo neslyšel brečet.
4: To neznamená, že vám do pláče nebylo. Jak teď, tak kdysi v dětství.
1: Ale nedopalujte mě tou svou doktorskou hantýrkou.
4: Dopálil vás ten přístroj. Já jen říkám, že z našeho hlediska pokus nebyl marný. Málo kdo z nás si připustí, co vlastně opravdu cítí a myslí, jak se jeví ostatním. A že kvůli tomu nespíme, skřípáme zubama. Bolí nás hlava a podobně. A že každý z nás tedy, téměř každý, se dopálí, když mu to řeknou neomaleně a napoprvé. Zrovna jako vy.
1: No tak, moc vám nerozumím, doktore, ale jestli vás to baví, prosím, můžete můj aparát klidně vyzkoušet, já vám ho nechám tady. Mě osobně přestal zajímat. Prosím, stavím se za týden a vyzdvihnu ten krám. Ale, pane doktore, prosím vás, jen jim netrapte tu krásnou inženýrku.
4: Zůstal jsem s jeho vynálezem sám. Byl to ovšem nesmysl přijímat neověřenou věc, odporující všem možnostem a představám. Jenže já miluji aparáty, i když jim nerozumím. Koupil jsem malému Kájovi vláček už 2 měsíce poté, co se narodil. A hrál jsem si, když dítě usnulo. A teď jsem si mohl hrát s tímhle přístrojem. Několikrát jsem ho zapnul, vypnul, stiskl tlačítko a nasadil si sluchátka. Přitom jsem si ovšem představoval, snil, což je podstata každé hry, jak pomocí tohoto přístroje proslavím sebe i naši poradnu, jak zjednoduším vyšetřování a ušetřím čas při léčbě, jak prostě zavedu do svého oboru nový přístroj. Není třeba myslet jenom na rentgen, ale i stetoskop, kterým internisti poslouchají srdce a plíce, byl přece kdysi rovněž takovým převratným vynálezem. Někdo zaslechl ty šelesty výrazněji, když opřel o srdce vyšetřovaného svinutý arch papíru a přiložil k němu ucho. Vzpomínal jsem a snil.
6: Myslel jsem, že tu někoho máš.
3: Dokud mě nevyrušil kolega Chvojík.
6: Slyšel jsem přece dva hlasy.
3: To byl magnetofon.
6: Čekárna je plná a navíc se ohlásili Pulverovi.
3: Pulverovi byli protekční případ. Před lety se za ně přimlouvali z nejvyšších míst. On byl náměstkem generálního ředitele jakéhosi veledůležitého odvětví a ona dcerou předchůdce toho ředitele. Dověděl jsem se mnoho o naší výrobě i o exportu při jejich léčení.
6: Vezmeš je?
3: Myslel jsem, že už jsou dávno v pořádku.
6: No, vypadají spokojeně, chtěli by jenom na pár slov, říkala ona.
3: Chvojík? Se za ně skoro přimlouval, doprošoval se mě, jako staršího kolegy. Sebevědomí mládí zmizelo.
6: Poslyš...
3: Chtěl jsi ještě něco?
6: Tohle.
3: Položil přede mne na stůl vedle vynálezu krabičku tablet z Holandska.
6: Torazepam. Dostal jsem pár kousků od nové firmy, preparát ještě není na trhu. Já vím, že neuznáváš prášky, ale budeš překvapen. Vyzkoušej si to.
3: Na sobě?
6: Promiň, prosím tě, to ne, to promiň.
3: Věděl jsem, proč se chová tak zdvořile.
6: Myslel jsem na tu inženýrku z včerejška.
3: Ale to je zvláštní. Nějak vám všem zamotala hlavu. Ten magnetofon mi taky přinesli kvůli ní.
6: Mě především zajímá účinek léku.
3: Chvojík to řekl skoro uraženě a mám pocit, že se začervenal.
7: Miláčku?
8: Ano, miláčku.
3: Manželé Pulverovi vešli téměř v obětí. Ona se předtím tak okázale usmívala na všechny v čekárně, že nikdo neprotestoval.
7: Můžeme dál?
3: To je překvapení, ale můžem si bohužel jen smluvit, kdy se uvidíme. Dnes už nemám čas a vy víte, že porady u mě trvají dlouho.
7: Ale my jen velmi krátce.
3: A už byli v ordinaci. Vzpomínal jsem, jak přišli prvně. Byl to zajímavý případ, nejen tím, že kvůli ním kde kdo volal. Ale také proto, že vlastně neudávali žádný důvod. Nebyli před rozvodem, neměli obtíže sexuální, žádlivost neudávali. Jsme najednou nějak míň šťastní, říkali dvouhlasně. Po 15 letech manželství už najednou v sobě necítili totéž, co kdysi. Důvod pro návštěvu poradny? Zdálo se tehdy, že míň šťastná je především... manželka, která nebyla zaměstnána a práce doma ji neuspokojovala. Dnes přede mnou seděli jako dvojice z módního žurnálu. On v anglickém flanelu, ona v módě 20. let. Trošku výstřední pro její věk i denní dobu. Postavili přede mě krabičku dechtového čaje Lapsang, o kterém jsem se kdysi před nimi neopatrně zmínil. Nosili pak důsledně krabičku při každé návštěvě a usmívali se na mě. Konečně se ticho prolomilo.
8: Já jsem nechtěl přijít, nic mi není.
7: Nejde tentokrát o naše manželství, jde právě o to, co můj muž říká, že mu nic není. Nechce přiznat, že je nemocen. Ale já s ním přece žiju. Vím, kolikrát za den si sáhne na krk, jako by ho něco dusilo. Kolikrát kvůli tomu rozpíná límeček u košile. Vím, jak zrychleně dýchá najednou uprostřed noci, jak chodí po bytě a nemůže spát. Jak někdy i pije, abych nevěděla.
3: Pulverová zvýšila hlas jako žákyně před profesorem, jako žalobnice.
8: Minulý týden našla vodku ve sklence na čištění zubů. Opravdu mě bolel zub. Nejsem tajný piják.
3: Pulver se obdivuhodně ovládal. Usmíval se dál, mluvil rozvážně a téměř státnicky.
7: Seš něco mnohem horšího, silhář. Zapíráš svou nemoc.
3: Tentokrát skoro vykřikla. Poslouchají ve všem, to si taky pamatuju. Tehdy, když přišli to prohlášení, už nejsme tak šťastní, platilo vlastně jemu. Říkala tím, už mě nečiníš tak šťastnou. Byla zvyklá jako dcera generálního ředitele, že ji lidé oblažovali a Pulver to uznal. Prohlásil, že se změní, že o ní bude pečovat, jako když byli zamilováni.
8: Rozhodně ti nelžu úmyslně.
3: I tentokrát jí neodporoval.
8: Jestli se tobě zdá, že jsem nemocen, ochotně podstoupím všechno vyšetření, jenže nikde nic nenašli.
7: Kvůli tomu jsme tady.
3: Pulverová vytáhla z kabelky, krokodýlí kůže, Pierre Cardin, štos nejrůznějších vyšetření.
7: Říkají, že je to váš případ. nikde jinde nenašli nic, i když jeho otec dostal svůj první infarkt přesně v jeho věku. Bojím se o něj. Musíte nám pomoct, doktore.
3: Chcete se snad léčit vy sama?
7: No dovolte.
3: Říkáte, že se bojíte. To je příznak. Váš muž o ničem neví.
8: Ne, já jsem ochoten podstoupit vyšetření.
4: Ale čekal jsem, že mě podrží a on uhnul.
8: Opravdu se cítím po 40 víc unaven. V rodině jsou srdeční choroby. Já plně chápu starosti své ženy.
3: Říkal to konejšivě, snad se bál, aby mě neudeřila.
7: Tak co, pane doktore?
3: Dívala se chvíli na mě, chvíli na krabičku čaje.
7: Mysleli jsme, že nám pomůžete?
3: To není tak jednoduché, ale mě to napadlo. Vlastně, mohli bychom to zkusit. Náhodou mám k dispozici docela nový přístroj, prototyp, který nám pomůže.
8: Nebude to bolet?
3: Vím, že by kvůli ní klidně podstoupil i lumbální punkci. Nebo ze strachu z ní. Těžko jsem překonával svou zlost, ale to je právě podmínka našeho úspěchu. Nemohl jsem mu říci rovnou, trpíte, protože jste bačkora. Vedle toho jsem věděl, že v práci vůbec není bačkora, ale obdivovaný manažer, který rozhoduje o milionech. A proto jsem použil toho strojku. Snad nepříliš uváženě. Pulverová ku podivu neprotestovala. Asi to považovala za protekční vyšetření. Tak prosím.
8: Jenom mě musíte poučit.
3: Ty sluchátkové elektrody přiložte přesně na uši, tak.
8: Co chcete vyšetřovat?
5: Co zase chcete k sakru vyšetřovat?
3: Ozvalo se to z aparátu o tóninu níž. Jakoby promluvil vzteklý a nedůtklivý basista. Někde vzadu se ozvalo zavračení. Varování zlostného velkého zvířete.
9: Dost!
3: Kulverová vyskočila ze židle a zacpala si uši.
9: Pro pána! Dělejte něco!
8: Proč se děsíš? Čeho se bojíš?
3: Pulver měl školený, kultivovaný hlas. Teprve teď asi zaslechl i on zvíře z aparátu.
5: Proč se děsíš, hlupáku? Čeho se bojíš?
3: Byla v tom pomalá a uvážlivá zášť. Vrčení přecházelo v rafání a štěkot.
8: Co je to za hloupost?
3: Obrátil se ke mně a rychle snímal sluchátka.
5: Hloupost, idioté!
3: Dokud byl zapojen, aparát stále překládal.
8: Myslel jsem, že jdu do ordinace a ne do cirkusu. Slyšel jsem už o těchhle poradnách lesos, ale že tu máte klece se zvířaty?
7: To si přece vrčel ty. Zrovna tak vrčíš a štěkáš doma.
8: No dovol, dávám si záležet na klidném a jasném přednesu. Souvisí to s mým povoláním.
7: Ale přitom vrčíš. Aspoň já to slyším pod tím zdánlivým klidem. Tentokrát si k tomu ještě zprostě nadával. Mně i tuhle doktorovi.
8: A toho si nejsem vědom.
3: Pulver vstal a sáhl si ke krku. Přesně tak, jak to popisovala jeho žena, jak to dělávají i nemocní při koronárních obtížích. Zřejmě mu nebylo dobře, trochu jsem se lekl.
8: Jak mi to vysvětlíte?
3: Je to takový experiment, teprve s tím začínám.
8: Mluvil jste o vyšetření. Považoval jsem vás za zkušeného lékaře. Měli jsme k vám důvěru. Nenapadlo mě, že se mnou chcete experimentovat.
3: Není vám dobře, jestli chcete, zavolám internistu.
7: A ten ve vaší poradně léčí hadím jedem, ne?
3: Pulverová si troufla a postavila se zas do fronty svého muže. Pomalu ho vedla ke dveřím.
7: Odvedu manžela k nejlepším specialistům.
3: Takže jste dosáhla svého. Vyšetření bylo úspěšné. Váš manžel je opravdu nemocen.

0: Slyšeli jste další díl původního rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie, který měl svou premiéru už v roce 1982 s výrazným režijním rukopisem Jiřího Horčičky. V hlavních rolích účinkovali Jiří Adamíra, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Jaroslava Adamová a Jana Štěpánková.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.

Křídlovka slunce krátce zaspívá, než městem proletí v jediném zablesknutí. Ve vašich křivkách léto doznívá, v chůzi je jistota a v očích zastesknutí. Malou vzpomínkou z knížky Ozvěna tenká jako vlas vás všechny u prvního zářijového textempore tuzerát vítá po prázdninovém lenošení František Novotný. Mám pro tuhle chvíli v šuplíku pěknou úvodní písničku mých oblíbených autorů, pánů Uhlíře a Svěráka.

Léto jde sice stáří, ale vzpomínky jsou ještě příliš mladé. Stačí zavřít oči a někdo tahá jednoho lososa za druhým v norském fjordu, někdo ještě počítá vlny na chorvatském či jiném pobřeží, někdo právě v duchu zatloukl skobu do velehorské stěny, někdo ještě ze spaní smlouvá na arabském tržišti. Jana Schneiderová možná ještě schání někde u Džerby posádku pro svoji loď, která ji ovšem dávno předtím zakotvila v srdci. Pěšinka k moři, malé zastavení. Vysoko nad vlnami plujeme oblohou. Ten nenadálý příboj, který ti v očích pění, mojerty roztoužené zastavit nemohou. Ochutnat nekonečno, napsané v mapě dlaní. Nechat svá srdce křičet o stěny lodních zvonů. Tuším, že blíží se záchranné ztroskotání. Vysoko nad vlnami už přenádherně tonu.

Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož nemůžeme být vypuzeni, říká moudrý citát. A tak na vlnách pěkných okamžiků nemusíme řídit jen koráb. Někdy stačí nenápadný prám, ukrytý v rákosí vašeho zamilovaného rybníka. Doufám, že to potvrdí Valdemar Matuška a Eva Pilarová v oblíbené melodii našeho mládí, kterou má na svědomí Karel Mareš a kterou otextoval Jiří Štajdl.

Mám mapu plnou pocitů, sever je na jihu a kompas nemá střelku. Však je to všechno jedno v celku, stačí mi vědět, že jsi tu. Je mnoho rad, co si počít, když kompas nemá střelku. Sever najdeme podle lišeníku na kmenech, podle zúžených let na pařezech, podle slunce, zkušenější podle hvězd, zkrátka každý skautík si umí poradit. A pro ty více ambiciozní jsem vybral písničku Pepinose.

Země je kulatá, plná vzpomínek, je to pravda, a tak zůstaneme v domácích luzích a hájích. Následující písnička je vlastně básnička z knížky Blažení, kterou si vybral Karel Zich, aby ji proměnil v krásné české blues.

Čím víc dáváme, tím víc nám zbývá, jinými slovy, všechno, co zdaroval, zůstává s tebou. Na závěr jsem si nechal písničku o jižních Čechách z repertoáru Rangers. Vlastně by mohla být o kterémkoliv koutu naší krásné vlasti, tak přijměte pro dnešek ty jihočeské návraty jako poděkování za vaši milou pozornost, buďte blaženi a za týden se už teď na slyšenou těší váš František Novotný. Mně chce zalehnout v pampelíšku, slyším, jak voda prastará, že nespočítáš jejich křížků, pomalu vtéká do jara. Pastvinou, vůní borovice, vidím se vracet zatoulané, jen letní vítr od lužnice pomezi prsty hebce vané. Mé nebe ze všech nejmoudřejších podzimní mrámu rybníků, poklidné dlani země zdejší, čte líbeznou svou repliku. Z obrazu už je grafika. V ryb suché jehly paní zimy, větvový stromů poliká a její chlad, ten nevadí mi. Tak prošel rok tím koutem Čech. Byl plný odchodů a sem tam někdo přibyl. Té tiché písně hlas jsem jednou neposlech a tím jsem tisíckrát denně chybil. Vždycky však každý svou potulku člověčí zakončí na místě, po kterém srdce stůně. Čas je to koření, které nás vyléčí. Pohádka za čtyrák či perla na koruně? Je tolik míst, a já to vím, o kterých stačí jenom zmínka. Tam ležím přikryt obilím a poslouchám, jak v dálce klinká starý zvon města Třeboně, mé nejkrásnější Madoně, pro její dítě, které spinká v plátku o květí jabloně. Je tolik míst, kde stačí zmínka. Pánové z růže pětilisté, nechte své koně v lukách stát. Tam na ta místa, kde teď vy jste, budu se vracet na pořád. Kdyby můj dům byl zbořený, kdybych byl strom, co jinde kvete, tady budou mé kořeny, sem padnu, když mě podetnete. Sem mezi lístky jitrocele, sem, kde se nejlíp vypráví. Celý den, noc, jitrocele, až víra má mě uzdraví.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Šli bylo k smíchu všecko, chtěl bych zas ty dny znovu prožívat. Za ruku jí se svým strýčkem z papíru čapku mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít, jak tehdy s ním. Vím, že strýček byl dobrák od kosti, i když

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zádadlí. Chci znovu jít se svým strýčkem, vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem.

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí. Chci znovu jít se svým strýčkem, vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Český rozhlas Pohoda.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer v Noční lince Českého rozhlasu. Jaké máme dnes téma? Věci, které nestárnou. Dnes se věci často mění za nové ještě dřív, než ty staré doslouží. V našich domácnostech ale mnohdy najdeme předměty, které s námi žijí 20, 30, 50 let, někdy dokonce několik generací. Může to být starý hrnec, nábytek, hodiny, rádio, šicí stroj, nádobí nebo obyčejný kuchyňský pomocník. Některé věci si necháváme proto, že stále dobře slouží. Jiné proto, že se k nim vážou vzpomínky a za nic na světě bychom je nevyhodili. Co vám doma vydrželo nejdéle a kolik let už danou věc používáte? Zdědili jste něco po prarodičích, rodičích, kamarádech, co vám dodnes dobře slouží? Máte doma předmět, který už pamatuje několik generací vaší rodiny? Máte doma předmět, který jste si koupili za svou první výplatu? Volejte z Línské studio 731 800 900, volejte Jarku Barboříkovou, napište na rozhlas.cz/linka, vaše zpráva se zobrazí pod textem, pod tématem dnešní noční linky, anebo využijte e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer, začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, přesně tak. To je to telefonní číslo, které můžete vytáčet, abyste se dostali k nám do vysílání Českého rozhlasu, do pořadu Noční linka. Nicméně toto telefonní číslo slouží pouze pro telefonáty. SMS nepřijímá. Textové zprávy ve formě SMS tento náš telefonní přijímač nepřijímá. Takže nepište, pokud chcete napsat textovou zprávu, využijte rozhlas.cz/linka, naši webovou stránku. Paní Nora teď využila náš telefon. Zdravíme vás do Frenštátu.
2: Dobrý večer, dobrou noc, já taky všechny zdravím.
1: Věci, které nestárnou, dnešní téma. Téma i pro vás.
2: Ano, ano. Dobře jste to řekla, věci, které nestárnou. Bože, to je takový paradox, to je zajímavé. Ty věci nestárnou a my na něco jsme zvyklí, my totiž stárneme. No, já to vím přesně podle sebe, protože já žiju stále v domě, ve kterém jsem se narodila. Přímo tady v tomto domě, v sousední pokoji jsem se narodila. Mm-hmm. Takže pro mě je to všechno tak známe, protože celá léta od roku 1941, kdy žiju a bydlím tady v tomto domě, tak je pochopitelné, že ty věci mě obklopují, když se něco během těch desetiletí obměnilo, ale spousta věcí zůstává. Tady telefonuju z místnosti, která víceméně slouží a dalo by se říct jako obývací pokoj, ale u nás se vždycky nazývá jídelna, protože máme tady uprostřed velký jídelní stůl, který se dá ještě i rozložit. Ten, protože dům byl postavený v roce 1936, takže nábytek některý je ještě ze starší doby, protože ho měla stařenka ještě předtím v tom uplynulém období. Takže i ten jídelní stůl, i ty židle jsou tady stále stejné. I knihovna, která je ještě z období první republiky a zrovna tak příborník velký, kde dole jsou umístěné podnosy a servisy jídelní. Je tam taky krásný servis, který jsme používali vždycky jenom na Vánoce. Takže jsem na to takhle zvyklá. Něco se v průběhu let obměnilo. Ale jak pozoruju, některé věci potřebovaly třeba něco opravit, něco se muselo třeba zpřetřít, přelakovat a podobně, ale v podstatě to takhle zůstává. Dokonce i v kuchyni, tu jsme renovovali asi před 14 roky, tak tam jsem si také ale z nádobí, protože jsem musela probrat veškeré nádobí, které si tady nechám a které nebudeme eventuálně potřebovat, podle toho, jak se aktuálně potřebovalo. Ale nechala jsem si tam dva ploché talíře z takového hrubšího porcelánu. Ale můžu vám říct, že kdykoliv si prostírám sama pro sebe, že si to jídlo naservíruju na ten talíř, který pamatuju od dob svého dětství. Když jsem tady společně s někým z rodiny, tak si to naservírujeme třeba na některý novější servis. Ale jinak používám ten starý a vždycky se mě vybaví to, jak jsme tady u toho jídelního stolu, moji prarodiče, rodiče a můj bratr, všech šest, jak nás tady sedělo. A tak to mám stále před očima, jak uprostřed stolu byla mísa na polévku, jak se potom servírovalo druhé jídlo a jak jsme takhle společně jedli. Často i společně večeřeli a často jsme tady vlastně i snídali. A pak jsou tu takové různé drobnosti, což si ani neuvědomuju, jak jsou staré, ale já tady s nimi žiju, takže mám pocit. Asi potom taky nestárnu, když ty věci nestárnou, protože já je pořád vidím tak, jak jsem na ně byla zvyklá kdysi, v dobách svého dětství, v dobách svého mládí i potom, jak jsem tady dál mohla prožívat svůj život.
1: Pořizujete si někdy vůbec nové věci nebo se vždycky snažíte nejprve opravit a zachránit ty původní?
2: Jakdy? Měli jsme v kuchyni taky za jídelním stolem Ale tam jsme pravidelně nejedli, to se odbývalo naše pravidelné jídla v té jídelně, tak tam jsme měli lavici. A ta potřebovala jenom něco opravit a potřebovala nový nátěr a máme ji v domě stále, takže ta s náma žije taky.
1: A paní Noro, zajímají se o tyto rodinné poklady i vaše děti a vnoučata? Předáváte jim příběhy, které se k ním vážou, nebo nějakým jiným vašim blízkým, třeba z vaší rodiny, jestli jste měla sourozence, tak jejich děti?
2: Takový polštářek. A na té pravidelně sedím, když na štědrý večer smažím kapří řízky. Tak si vždycky sednu ke sporáku, protože vždycky už to mám tak načasované, jak dlouho potřebuji, než obrátím ten řízek, aby se mi pěkně usmažil. A sedím na téhle té židličce a tak si můžu vzpomínat, jak jsme kdysi se stařenkou nebo s maminkou, když jsme byli ještě všichni pohromadě v 50. letech, jak jsme smažili ty kapry a jak jsme slavívali Vánoce. To jsou takové maličkosti. A pak tam mám i jednu, to je taková židle polokřesílko, když jsme s maminkou měli takové vyšší nožky a ty nožky jsme trochu uřízli, takže je to takové pohodlné křesílko. Na to máme taky, nechali jsme si udělat čalounictví polštář, aby se na tom pohodlně sedělo. A můžu vám říct, kdykoliv někdo přišel do té naší kuchyně, vždycky si rád sedl tady do toho křesílka, protože bylo takové pohodlné.
1: Paní Noro, a mají tyto věci stejnou hodnotu i pro ostatní členy vaší široké rodiny?
2: Prosím?
1: Jestli mají tady tyto poklady, co máte doma, hodnotu i pro jiné členy vaší rozvětvené rodiny?
2: Určitě, určitě.
1: A vyprávíte třeba mladším generacím příběhy těch věcí? Zajímají se?
2: Zajímají se taky, ale oni prakticky, moje dcery, byly zvyklé, když tady vyrůstali, takže pochopitelně jsme o tom běžně jako mluvili, takže já jsem jim to nepotřebovala ani nějak vysvětlovat, jenom jsem třeba řekla, tahle pohovka, tyhle ty křesílka, ty už tady byly od mého narození, ty měla vlastně stařenka už předtím, akorát se muselo vyměnit už dvakrát nebo třikrát čalounění a potahy, což je pochopitelné, ale tak si na to zvykli, že ty věci žijou tady s náma pohromadě. Já třeba tady, já telefonuju z pevné linky a ten telefonní přístroj mám položený na stolečku, který jsme sice kupovali moji rodiče, myslím v 50. letech, ale jsem na něj zvykla tak, jako kdyby byl koupený dneska, protože on na svém tvaru prakticky nic nezměnil, nedá se říct, že to je módní výstřelek, to by ani nebylo nutné, ale je takový standardní a zapadá tady do toho ostatního. Takže je to tak pěkně skloubené, ale možná, že to je všecko proto, že už jsem na to takhle zvykla, ale nebrání třeba z kuchyni. Když jsme nechali si renovovat kuchyň, my jsme v kuchyně měli dveře do spíšky a do komory. A to byly posuvné dveře a ty potřebovali opravit, protože už byly ty pojezdy zcela vyšoupané, odřené, takže to v té kuchyni se dělalo nově. Takže sedne to všechno ale dohromady i s tím ostatním nábytkem. Pochopitelně kuchyň jsme kdysi už taky vyměnili. Měli jsme ještě starý kredenc, který měla stařenka. Potom v 70. letech byly ty plechové kuchyně, což mnozí znají. Vyráběla to továrna Norma ve Frýdlantě nad Ostravicí. A maminka potom pořád toužila, že by chtěla tuhletu kuchyň. A já jsem byla tak šťastná, když jsme teď dělali tu novou, že jsme se téhle plechové kuchyně zbavili.
1: Paní Noro, já vám musím moc poděkovat, je čas se rozloučit, ale jsem ráda, že jste otevřela dnešní téma právě vy, protože umíte krásně vyprávět a bylo o čem. Jde vidět, že máte doma spoustu nádherných věcí, nevím, jestli se tomu vůbec dá říkat věci, jsou to takové opravdu poklady, které nesou kus historie vaší rodiny a vzpomínky na maminku, babičku, další členy vaší rodiny. Tak vám přejeme, ať vám všechny tyto dárečky v uvozovkách připomínají ještě dlouho krásné společné chvíle. Já vám děkuju za tu naši společnou chvíli a loučím se.
2: Já děkuju za vyslechnutí a kéž by mě to sloužilo taky, ještě dlouho to by si přála a tak to přeji i všem a dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince. Některé věci mají za sebou desítky let a přesto bychom je za nové nevyměnili. Právě o těchto věcech, které nestárnou, si dnes ve vysílání Českého rozhlasu povídáme. Teď to bude s kým? Zdravím vás. Kdo přichází na návštěvu?
1: Dobrý večer, to bylo na poslední chvíli, ale
0: pan
1: toto...
0: Olin z Kopřivnice, ano. Oline, vítejte a povídejte.
1: No tak, já to mám takový trochu složitější. Já vzhledem k tomu, já půjdu vypnout rádio, protože se slyším dvakrát, počkejte chvílečku.
0: Dobře, rádi počkáme.
1: Tak je vypnuto, půjdu do svého křesílka si sednout. Já to mám složitější v tom, že, jak se říká, kutil všeho druhu, nebo všech věcí, vím, co za každou věcí, kterou vidím, stojí práce a podobně. Mám rád staré věci, opravdu rád, protože vím, že v těch věcech je skrytý um těch lidí, kteří to dělali. Má to nějakou hodnotu, vypadá to krásně a věřím, že dovede to udělat radost ještě dlouho a dlouho a dlouho. To je první. Které věci mám rád, nebo které věci mi zůstaly z dětství nebo podobně. Mě bylo kolik 16-17 roků, to znamená to, že vizek 50 pryč, tatínek měl narozeniny. Já jsem nevěděl, co mu koupit, byl jsem tenkrát Drežnovi pod Radoštěm a v jednom obchůdku jsem viděl malé takové nástěnné hodiny s kyvadlem. Tak jsem je koupil. Tatínek je tak dlouho šteloval, jsem mu vysvětlil, jakým způsobem se to šteluje, že když na tom kyvadelku, které má takovéto závažičko, bude ho posouvat dolů, tak to bude ten krok bude delší, potom když ho bude posouvat nahoru, tak to bude kratší. Mm-hmm. Takže on si to vyšteloval tak přesně, že to bylo na vteřinu, mu to šly ty hodiny. Potom, když teda odešel někam tam nahoru a ty hodiny zůstaly na stěně, tak jsem si je vzal a mám je dodnes. Mám je v dílně na stěně a když si vzpomenu, nebo když se na ně podívám, tak je natáhnu, protože to má takovéto kyvadlo, takovéto závaží. Natáhnu je, ťuknu to do toho kyvadelka a ono to tiká. Vzpomenu si na tatínka, na maminku, prostě na všechny, kteří byli tam dole na tom Moravském Slovácku. Takže je taková drobnost, tenkrát to stalo 50 korun, 60, nevím přesně. Ale prostě mám to pořád a dělá mi to radost.
0: No to věřím, že když je natáhnete a znovu se rozjedou, tak je pro vás ten zvuk něčím naprosto výjimečný. Mně se moc i líbilo, byla to krásná myšlenka, když jste řekl, že na těch starých věcech není cena jenom to jejich stáří, ale také práce, ten úm a ten kus člověka, který za nimi zůstal.
1: Přesně.
0: To už dnes není, vidíte, Oline.
1: Ne, v dnešní době, já nevím, tak to je takový nějaký uspěchané, modernizované, všechno přes technologie, přes to, že to prostě někdo zadá na linku, jsou ty tiskárny, které dovedou vytisknout úplně všechno. Já to teda nechápu, jak je to možné, ale tak to je jejich věc, já se s tím vůbec nezabývám.
0: Ano, my se tady snažíme většinou nebýt negativní moderátoři, ale tady vám musím dát za pravdu, že toto kouzlo se už vytratilo, ale ne úplně, samozřejmě ještě jsou ti řemeslníci, kteří dělají tu práci postaru, poctivě, dobře a ještě teda mezi námi jsou takový zázrační umělci, ale ano, určitě ta doba už je na toto jiná. Tak to teda jsme zmínili hodiny, dobře.
1: Já bych to nazval, ty umělci bych nazval zlaté české ručičky.
0: Ano,
1: protože ty zlaté české ručičky opravdu jdou s tou minulostí a jsou schopné přenášet to, co bylo tenkrát.
0: A chcete mluvit ještě o nějakém dalším předmětu?
1: No, ještě tatínek mi věnoval, nebo když jsem byl v těch študáckých letech, tak jsem se učil hrát na kytaru, naučil jsem se teda to praktiku do dneska s kamarádama, protože to je hudba, to je moje, to prostě musím rozdávat radost tímto způsobem. S kamarádama teda jsem někdy samostatně, to je jedno. Ale věnoval mi takovou, je to vyřezávané z jednoho kusu dřeva, je to taková jakoby koule takovou s ručkou a to bylo používané jako rytmický nástroj. Dneska jsou takové ty různé tamboríny a podobně, ale to bylo takové, to bylo ze dřeva, do toho se klepalo takovým klacíkem. Má to krásný takový takový dutý zvuk, velice se to hodí do takových country písniček a podobně. To mám pořád mi to tady visí nad krbem, nad trámu. Takže to je další vzpomínka na tatínka a já bych toho zavřel, protože určitě čekají další posluchači, kteří by se chtěli vyjádřit. A mě to udělalo radost, že jsem mohl sdělit tady to hlavně o těch hodinách, které mi občas tíkají do rytmu mýho života.
0: Ano, tak to jsou ty věci, které nám demonstrují, proč některé věci nestárnou, protože v sobě nesou kus našich blízkých. Já vám děkuju, že jste nám vyprávěl tento osobní příběh. Zdravíme vás, Oline, do Kopřivnice ze Zlína a budeme se těšit.
1: Děkuji moc krát a zdravím všechny moje přátelé, kamarády, kteří určitě poslouchají. Mějte se hezky, dobro.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady na lince paní Ševčíková. Paní Ševčíková, už jsme v éteru. Odkud voláte?
1: Volám z Uherského Hradiště.
0: Z Uherského Hradiště, dobře. Tak jsme rádi, že jste tady s námi. Téma určitě znáte, věci, které nestárnou. Povídáme si o tom, co máme doma za žádnou cenu, bychom se toho nezbavili právě proto, že to třeba nemusí mít hodnotu finanční, ale pro nás to má hodnotu nevyčíslitelnou. Tak jak to máte vy?
1: No, jedná se o to, že já mám velmi dlouho, protože už mám taky 77 let a jsem stará osoba, ale opatruju plechový cedník, který měla kdysi moje babička. A moje babička byla Slovenka a nikdy se nenaučila pořádně česky a místo toho, aby říkala knedlíky s nějakým ovocem, tak vždycky říkala parné buchty a ty vytahla. A tady tímto cedníkem přesývala cukr. A ten cedník je opravdu už tak dobitý, nemá žádnou hodnotu, ale pro mě to má tu hodnotu, když zavřu oči a vidím tu babičku, jak chystá na ten stůl a má ty krásné velké parené buchty, které já opravdu nikdy nesvedu. Kdybych 10krát chtěla, nesvedu. A babička je ocukruje a já se k tomu posadím a se mnou taky půlka rodiny. Moje babička byla úžasný člověk, člověk, kterého bych tady chtěla mít pořád. Bohužel všichni odcházíme. A někteří nám připomínají jenom formou toho cedníku, že tady kdysi byli. A můj syn, který mě tady dělal ve špajce pořádek a dával mě tady novou pračku a vledničku a já nevím co všechno, mi říká, mami pro boha, co tady máš tady to oťukané, obité, já to vyhodím. Já jsem říkala, ani za nic na světě. To je tady přítomná babička.
0: Co by vám asi řekla, kdyby věděla, že její starý otloučený cedník pořád opatrujete? Měla by určitě radost, ale zeptám se, vaříte podle jejich receptů?
1: Některé recepty jsem si zapamatovala a jako když jsem byla hloupá holka, 17letá, 18letá, tak jsem si říkala, no tak babička tady ještě bude, já to určitě se od ní dovím, já se zeptám, už jsem se nestihla zeptat. Mnohé recepty, které ona vařila a dělala, protože byla dlouho třeba jako dítě v Maďarsku, tak uměla úžasné věci ze zeleniny. Tak já jenom tak, že třeba si říkám, to asi by mohlo být spolu, tak to zkouším, ale nikdy to není takové, jako když to dělala ona. Proto si myslím, že bychom nikdy neměli zapomínat, že ti naši staří a moudří lidé odchází mnohem dřív než my a měli bychom si spoustu jejich věcí zapsat a prostě nějakým způsobem zaznamenat.
0: Ano, pod to se samozřejmě podepisuju. Byla nějaká věc po babičce, kterou jste si chtěla schovat a neschovala? Teď vás to mrzí, nebo jste si schovala, ztratila se?
1: Já jsem měla od babičky pohlednice i dopisy. A přišla povodeň a bohužel mě to všechno sebrala i spolu s knížkami, i s jiším strojem a prostě se spoustou věcí. A ty dopisy a ty pohlednice do dneška mě velmi mrzí a bolí, protože to byly takové krásné věci, které ta babička mě napsala. Jak na mě myslela, jak mě přála to lidské štěstí, to krásné, to něco. Bohužel nic mě z toho nezůstalo a jenom ty vzpomínky. A možná to, že jsem si vždycky říkala, já bych chtěla být stejná babička. Úplně stejná, jako byla ona.
0: A to je krásné, to jste mi úplně vyrazila dech. Tak by

0: To mělo vypadat, tak by to mělo být, ale není to samozřejmost, někdo takové štěstí neměl, aby měl v rodině takové vzory. Děkuju vám, že jste se k nám dnes přidala, paní Ševčíková. Bylo to milé, vyprávěla jste o cedníku, o pohlednicích a přinesla jste krásné myšlenky. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště, až bude.
1: Děkuji vám, prostor. Hodně zdraví a všem milým lidem, kteří to poslouchají, hodně zdraví a optimismu.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná máte doma hrnek po babičce, staré hodiny, nějaký kus nábytku, který pamatuje několik generací. V noční lince Českého rozhlasu dnes vzpomínáme na věci, které s námi zůstávají dlouhá léta. Tak volejte, těším se na vás.

0: Kolik let je nejstarší věc, kterou doma stále používáte? I na to se dnes ptá v noční lince Český rozhlas Jarka Barboříková a odpovídat bude paní Dana z Blatné. Krásnou noc i vám.
1: Krásnou noc vám všem, vám Jaruško do studia, všem posluchačům. Mě to téma dneska velice zaujalo, a tak jsem hnedka sáhla po telefonu a říkala jsem si, musím taky přispět, protože skutečně všechny ty příspěvky, ty předřečníky zdravím a mě tyhle věci, které jsou pro mě posvátností, vlastně vzpomínkou zároveň a tak dále, prostě mě fascinují. No a teď přímo k tomu tématu. Já si velice vážím věcí, které mám po rodičích a vlastně i po babičce. Částečně to mám takový zelený džbán pivní. Já teda pivo nepiju, ale jako když už někdo přijde, kdo si pro to pivo dojde, tak do toho džbánu se krásně vejdou 2,5 litry minimálně, možná 3. A fascinuje mě takový ten zlacený, jednak broušené sklo, které tady mám vystavené. Já jsem tím vyloženě obklopená. Já kromě andělů, které sbírám, tak broušené sklo, pak zlacené sklo, takové skleničky ještě po rodičích. A mimochodem, já poslouchám od začátku a velice pozorně jedno ucho poslouchám. A Jaruško, mě ty příběhy tak dostaly, že jsem se rozhodla, že teda taky se podělím. Já jsem měla totiž kukačky. Já se nezbavuju ráda věcí, které ještě slouží a obdivuju ten lidských rukou, který vlastně býval a ty řemesla, která prostě už dneska vymírají pomalinku. No a já prostě kromě těch takových těch vzpomínkových věcí, tak třeba já fakt taky nedám dopustit ještě na nádobí, který mám třeba pařáček, mám ještě po rodičích, jo, kteří už nežijí 30 let, jo. A já to tady prostě mám jak relikvie, ale používám to, jo, když teda fakt bych chtěla napařit medlíky, tak takový ten pařáček, kde je rozkládací klasika. No a já prostě v tom hledám tyto poselství. A mimochodem, když už jsem slyšela ty předřečníky, tak paní Noru teda zdravím, samozřejmě pana Olina i tady tu poslední příspěvkyni vlastně z Hradiška. A já prostě mám vzpomínku takovou na ty pendlovky, to mě připomenul pan Olin. Já jsem měla, představte si, pendlovky, které nám tady sloužily. No, co umřel tatínek, než umřel tatínek vlastně, jsem je koupila a on mi je zpětně daroval. A já jsem je tady měla a sloužily minimálně 10 let. A vždycky se natáhly prostě, každý ráno se natáhly a oni fungovali. A v 90. roce, když umřel můj tatínek, tak se tak zasekly, že už prostě od té chvíle jsou pověšené na zahradě, chatičce, ale prostě už od té doby ani můj syn, ani žádná šikovná ruka neopravila. Prostě se tak sekly, že se nedali prostě rozhýbat. A vlastně to se stalo ve chvíli, kdy můj tatínek odcházel z tohohle života. A je to už vlastně 90. rok to byl, takže už je to vlastně hodně dlouho a já to mám prostě jako relikvie tam v té chatičce a když tam do zahrádky přijedu, tak na to vzpomínám. Takže
0: Paní Dano, a kdo se toho všiml, že to tak bylo?
1: No já jsem si toho všimla, protože mně se staly podivné věci. Zaprvé se zastavily ty hodiny a já jsem je chtěla jako posunout nějakým způsobem, rozchodit a ono to nešlo. A to bylo nějak po 5. hodině, už podvečer, kdy se už vlastně tom listopadu, toho 6. listopadu už se smívá. A tatínek mi ještě u oběda říkal, abych prostě pojistila tu chatičku a tak dále, bla, abych prostě zařídila nějaké věci. No a místo toho, když se stavily ty hodiny, tak ještě do toho přišla moje dcera s odřenýma kolenama, prodřený i, i kamaše měla. Takže to bylo chvilku na to zvonek a pak další třetí zvonek a to byla moje maminka, přišla mi říct, že tatínek tam s klidem a s úsměvem na tváři skonal. Takže to byla symbolika vlastně toho, že on odchází z toho života. I když ten den jsem s ním ještě kolem poledne mluvila.
0: Tak to musel být silný zážitek, ať už to byla náhoda nebo ne, tak člověku se taková chvíle
1: já
0: spojí
1: navždy. Já nevěřím na
0: náhody.
1: Já si myslím, že všechno má nějakou souvislost hlubší. A skutečně i můj syn se pokoušel i ty hodiny rozchodit a už se nám to nikdy nepodařilo. A já to mám prostě jako takovou relikvii, schovaný na ty pověšený na ty zahrádce a už se ani o to nepokoušíme rozchodit. Takže to byla taková moje vzpomínka, kromě toho drahocenného broušeného skla a porcelánu a zlaceného skla a takových různých serepetiček, který tady mám a obklopené andílky různých velikostí, to mám i na lustru, když dostanu od dětí pověšený, tak prostě já věřím na malé zázraky a věřím i na symboliku prostě nějakých takových osudových spojení.
0: Děkujeme. To byla hezká tačka za vaším vyprávěním.
1: Ano. Já moc děkuju všem předřečníkům i těm, co budou volat a všechny vás moc zdravím do srdíčka. Mějte se moc krásně, opatrujte se Jaruško a mějte se nádherně všichni.
0: Zdravíme vás, paní Dano. Zdravila jsem do Blatné, paní Dano, vidíme, kam půjdou pozdravy dál. O čem si povídáme? O věcech, které bychom nevyhodili, ani kdyby nám za ně někdo nabídl tu nejmodernější náhradu. Která je ta vaše? To mě dnes zajímá v noční lince Českého rozhlasu.

0: Pavel Habara, Kým, pro mě spíš krásná písnička. Za 11 minut je tady půlnoc a já se vás ptám, co u vás doma přežilo všechny rekonstrukce, stěhování i velké úklidy? Povídáme si o věcech, kterých se odmítáme vzdát, protože pro nás mají velkou hodnotu. Noční linka Českého rozhlasu vítá paní Růženku z Valašska. Dobrý den, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, paní redaktorko, a všechny, kteří poslouchají. Já mám po své stařence, jestli víte, co je to vlňák.
0: To byl je takový ke kroji přehoz. Třeba takový přehoz.
1: No, oni kroji nerozili, ale je to takový přehoz ze žinilky. Černé i takovýma třásněma, je to nádherné. Já, když si to vezmu na bundu, tak je to moc pěkné. Tak to opatruju jak oko v hlavě a si říkám, že to i vnučka, teď to jde zase do módy. To je staré snad 130 let.
0: Já jsem to nosila vždycky, když jsem navštěvovala asi 10 let folklorní soubor, tak jsme to tam právě měli na těch krojích, ten vlňák.
1: No ano, tak no. To je něco takového. A říkám, je to z černé žinilky, je to měkké a je tam ještě takový nějaký vzor světlý. Je to moc pěkné. A pak mám ještě po tatínkovi, on byl stolař. A udělal nám, jsme tři dcery, struhy. Jak jsou struhy na zelí velké, tak jenom malé, jako prkénko s těma nožema. Takže já, když krajím okurek, tak to je průsvitné, úplně nádherné kolečka. Tak to taky pak podědí vnučky. A udělal nám i struhy na ořechy. Zase v menším, s takovým, jak se to řekne, prostě vevnitř s takovou ohrádkou, do toho se dají ořechy, jak býval na mlynek, na housky, ta přikopka nahoru, a na mandle ořechy, na uzonké, lehonké plátky. Tak to jsou věci, které nikdy nedám a doufám,
0: to chápu. V takovém struhadle je kus jeho šikovnosti. A
1: to nádherné, to je nezničitelné, to je tak pevné, že to přežije.
0: Růženko, dědeček byl takový domácí kutil, který si dokázal poradit skoro se vším.
1: Tatínek všechno dělal, skříně, manželské postele, skříně jsou dneska tady na chalupě a to jsou ještě takové ty s těma různýma vzorama. Ale to jsou skříně tak pevné, že nevím, jak se to kdysi bude stěhovat ven. No. Těžko, jo, prostě, ale to přežije, říkám všechno.
0: Takže vaše děti, vnoučata ví, že je vyrobil pradědeček.
1: Pradědeček, ano, ale tak ty skříně to nikdy nepoužijí, to tak někomu na chalupu nebo tak, ale jinak byl velice šikovný a ty struhy a na ořechy, na zelí, na všechnu zeleninu, to nedám, to je prostě poklad. A to už se ví, že to dostane ona a pak už Sofinka, vnučka.
0: Přežila teda, předpokládám, tady ta věc v kuchyni, ta struha, už spoustu stěhování a tak dále. Je něco, co jste ale za ten svůj život někde ztratila nebo rozbila, dodnes je vám to líto?
1: No tak spoustu lidí, jak naši zemřeli, a to už je dlouho, tak se vyházelo. Dneska si říkám, že jsem to mohla schovat, ale třípokojový byt je hrozně malý. A tam je krámu a krámu, to je hruza. Takže já si říkám, že bych měla pomaličku začít taky vyklízet, protože až jednou já odejdu, tak se zblázní.
0: A fotografie, máte nějaké pokladové? A
1: ano,
0: víte, pozor, kdo
1: mám
0: je na té úplně nejstarší? Máte to všechno pečlivě popsané?
1: Můj dědeček, takže vlastně mojich dcer pradědeček a vnoučat už prapradědeček, tak to mám. Mám spoustu věcí. Můj dědeček se narodil v roce 18, tedy já nevím kolik. A pracoval u pana Batě a on byl takový sečtelý, psal na stroji a já mám po něm psací stroj, jsem dostala ještě. Takže máme spoustu věcí, ale říkám, ti mladí moc chcou všechno bílé, šedě, žádné sklo malované, nic, jenom čiré sklo. No tak nevím, co s tím, už jsem toho polovinu dala do charity a uvidíme.
0: No, teda myslím, že u vás to musí být krásné, že se člověk možná připadá jak někde ve skanzenu a vidíte, tak lidé se chodí dívat do skanzenu, platí za to peníze a přitom by stačilo přijít k vám, protože jak jste mluvila o tom starém nábytku a podobně, tak to je nádhera. A je to cenné. Já mám tyto věci moc ráda, protože to vypráví ten příběh vaší rodiny. Samozřejmě pro vás je to nejvíc, protože ta rodina byla vaše.
1: No, pořád vidím toho taťku, takže udělal spoustu nádherných věcí. Nebudu zdržovat, to jsem chtěla říct. Všechny pozdravuju a dobrou noc.
0: Děkujeme za vaši návštěvu. Pojďte si s námi poslechnout kapelu R.E.M. Everybody Hurts. Krásná písnička, zahraniční melodie. Dobrou noc.

0: Je po půlnoci, před námi je druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o věcech, které nestárnou, o předmětech, které s námi zůstávají desítky let. Připomínají nám naše rodiče a prarodiče a často mají mnohem větší cenu, než jakou bychom jim mohli vyčíslit penězi. Slyšeli jsme už krásné příběhy o starých hodinách, rodinném nádobí i obyčejných věcech, které díky svým majitelům přestaly být obyčejné. A teď jsem zvědavá na ty vaše další příběhy. Co opatrujete doma vy? Co jste zdědili? A na které věci byste si nenechali sáhnout? Volejte i po půlnoci noční linku Českého rozhlasu 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. A připomínám, že to telefonní číslo 731 800 900 slouží pouze pro telefonování. SMS nepřijímá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek,

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Nové nemusí vždycky znamenat lepší a mnohé staré věci nám slouží dodnes. O těch vašich si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Jana, která volá z Frenštátu. Vítejte a povídejte.
1: Tak já zdravím všechny pomocníky, kteří ještě nespí, a chci říct, že jsem taková, jak bych řekla, vetešnice úplně.
0: Aha.
1: Já totiž žiju v nábytku úplně starým, to byly kdysi, tady je kdysi žila paní doktorka Klimešová, ona měla maminku a oni měli starožitný nábytek a to byla třeba celá jídelna, takže tam byl ten bar, jak to bývá v televizi, takové ty ozdobné bary. To je taková skřínka a na tom je ještě potom vršek prosklený, tam se dávaly sklenice lahve a pak jsou ještě zase třídělná skříň, která je ozdobená, v prostředku je takové jako ozdobené sklo, na se otvíralo, tam se taky dávaly nějaké věci a ta spodní skříň je se šuflatama, takže u toho baru, takže tam se dávaly různé ubrusy a příbory a všecko, takže to bylo všecko tak po ruce. No je to hrozně krásné, já to pořád opatruju, leštím to, je to zdobené takovýma vyřezávanýma jako ozdobama. No a mám prostě i staré příbory, moždíře, polévkové mísy různé, potom mám krásné talíře starožitné, no já toho mám broušené sklo, jenom kdo to má vždycky, ale umývat, přijdou Vánoce nebo tak, když se něco uklízí, tak vždycky na to nadávám, říkám, no už mi to štve, budu to muset někam dát, ale zase nevím kam, si říkám, no někam to naházet do kontejneru, to je škoda a prostě já nevím, co s tím. A já bez toho nemůžu být, já prostě miluji ty staré věci, mě to něco říká, a když vidím ty moderní věci, tak mě to prostě, já bych se v tom necítila, ale já když vidím, tu mám krásné zrcadlo.
0: Ano? A jejda, tak já, když se podívám na telefonní linku, tak je prázdná. Moc mě mrzí teda, že jste vypadla, nevím, co se stalo, nějaký problém na trase, takže počkám ještě sekundu, jestli se mi rozezní znovu tato telefonní linka. Ne, tak pojďme na další, blikám jich teď 6, tak zkusím zvednout třeba číslo 3. Zdravím vás, kdo volá?
2: Krásný večer nebo krásnou noc, paní Jaruško, tady Lída z Olomouce.
0: Lída, Lído, přišla jste nečekaně do vysílání, ale určitě víte, o čem byste chtěla vyprávět, proto voláte.
2: Ano, ano.
0: Tak máte prostor.
2: Můžu hovořit? Dobře.
0: Ano.
2: Tak já vás všechny zdravím a já bych také chtěla říct, co je pro mě velmi důležité. Já mám tady krejčovskou panu po svém dědečkovi a tatínkovi, kteří uměli šít jako dámské krejčovství a to je tak ze 30. roku. Tak to mám tady v pokoji. Je taková řádky ušitá dřevěný spodek, na kterém stojí. A na něm mám pověšenou po mamince Halenku, to když mi bylo 11, já jsem 45. ročník, a takovou krásnou žoržetovou, černou a růžové růžičky v tom. Vypadá moc hezky. Potom mám po stařence, která, no, moje maminka a její maminka pocházeli ze Slovenska z Mijavy, tak tady mám z mijavského kroje pověšenou po stařence tu sukni nabíranou, krásnou od kroje. Pak mám ten vlňák také, ten černý, jak se zmínila paní. Je moc nádherný. A ještě bych chtěla říct moždíř po rodiči, když jsme zabíjeli v těch 55. rocích nebo který rok, tak jsme tloukli česnek v moždíři, tak já ho mám taky, opět ho spotřebuju, když dělám svíčkovou. napluču si tam koření v něm. No a potom ještě ty fotky, jak se zmiňovali, tak mám taky mamince, když byly 4 roky, je tam v kroji a její maminka v kroji jako stařenka moje. Takže mám plno takových věcí. A ještě, když tam měla maminka 4 roky a tatínek 15 roku, jsou vyfocený na té krejčovské dílně všichni s mým dědečkem z 30. let. Mám plno vzpomínek, jak stařenka vařila třeba halušky nám se zelím, nebo jak chodila do lesa na dřevo, vždycky si donesla, bydleli jsme na vesnici Fenici a on chodila 2 kilometry pěšky, vždycky nuši na zádech, od sunaru, plno borůvek, lesních jahod, jak to vonělo, hřiby. A tak mám takový krásný vzpomínky na všechny. A jsem moc ráda a nerada bych něco z toho vyhodila. Je to taková moje srdcovka všechno. Jo.
0: To chápu. A byla už nějaká věc, které jste se dokázala zbavit a poslala jste ji dál? Možná, že řešením by bylo rozdávat to po rodině, kde by to stále zůstalo tady mezi těmi svými.
2: Ano, ano. Nic jsem nevyhazovala, ani nechci vyhodit. Ještě tady mám po dceři košatinu z jedné šátky. Narodila se v 65. roce, takže už taky má 61. Potom ten její proutěný kočárek, taky tu košatinku a panenky nějaké, všecko to tady mám ve vitrině. Prostě jsem taková sběratelka všeho možného. Všecko se mně líbí. Misu ještě po druhé babičce, ta už má taky 100 let, vídeňský porcelán. Prostě mám toho tady jako na vzpomínku plno věcí.
0: A ten někdy vzpomíná. Používáte třeba na Vánoce ten vídeňský porcelán?
2: Jo, ano. To vždycky je
0: tak
2: na
0: to je fajn, když člověk tu věc, kterou má doma schovanou, může někdy použít, ono to dostane ano. Zase pak jiný rozměr a potom na sebe není nazlobený, že má plné skříně věcí.
2: Ano, je to taková vzpomínka, je to krásně takový dozlatová, nažloutlý, uši to má krásně vypracované, květinky jsou na tým, zlaté pruhy, no prostě všelijaké, je moc krásný i podnos na ovoce nebo na oříšky, to všechno tomu souvisí.
0: Je to a víte, jak se dostal do vaší rodiny?
2: No.
0: Nebo znáte příležitost, při které byl původně pořízen?
2: No, ona, to byla od manžela maminka, ona pocházela jako z Německa a když se museli vystěhovat, tak si mohli vzít jenom pár věcí sebou. A tak ona měla i tady ten porcelán v té nuši, jak šla s těma dětma.
0: A tady zjišťovala jste někdy, jakou cenu by mohl mít, ať už tento porcelán nebo nějaká jiná věc? Já myslím, že hlavně tím, jak jste začala, že tam máte ty věci z toho krejčovství, tak to by asi mělo velkou cenu. Je to tak?
2: Ano, ano, ano, ale nezjišťovala. Opatruju to tady za sklem ve vitrině, v obýváku. A po tatínkovi mám ještě housle. Když hrával na housle, on byl taky takový hudebník, harmoniku, pilu, housle. Tak housle tady mám taky v obýváku pověšené. Ještě
0: housle, no paní Lido, jste pokladnice.
2: Mám tako,
0: příběhová mám pokladnice dnes.
2: Všechno možný, jo.
0: Tak ať vám ten vídeňský servis, housle, všechno, co tam máte teď kolem sebe, ještě dlouho dělá radost, ať to dlouho zůstává součástí vaší rodiny. A děkuju za ty vzpomínky, které jste s námi sdílela, které se právě k těmto věcem vážou.
2: Ano, ano, ano.
0: Děkuju za váš telefon.
2: Jsem moc ráda, paní Jaruško, že jsem se dovolala.
0: Tak zase
2: a
0: příště.
2: Přeji vám krásný zbytek dne a hodně zdraví, štěstí a všem posluchačům.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Mrzí mě, že jsme si nedoposlechli až do konce příběh paní Jany. Pokud by chtěla, může napsat svůj vzkaz na rozhlas.cz/linka. Mám tuto webovou stránku otevřenou a vzkaz přecituju ostatním. Krásnou noc v noční lince přeje Jarka Barboříková a teď zpívá Iveta Bartošová.

0: Některé předměty mají cenu, kterou žádná cenovka nevyčíslí a nevyjádří. Proto nám připomínají naše rodiče a prarodiče. Rodinné poklady jsou dnešním tématem Noční linky Českého rozhlasu. A povídat si s námi bude paní Alenka.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače noční linky, každou noc, a tak jsem byla ráda, že jsem se dovolala, protože já přímo jsem takovým nakonec sběratelem, ale mám ráda staré věci, jako, než bych tady mi byla obklopená, a mám tady spoustu věcí, takhle, co mám po babičce a i po rodičích, jako jsem milovala třeba hlavně český porcelán, české sklo, což je nádhera úplně. Jednou jsem byla v těch sklárnách, tak jsem obdivovala tu práci, jak mi to vyfoukávají, no něco opravdu nádherného, že? Já třeba tady, jak na slonice zmiňovala paní Dana z Blanska, nebo já ty nevím jak, no o tom čbánku, ten na to pivo, ten pivní čbánek, takový zelený, něco takového, tež tady mám. Nebo rodiče měli ještě před válkou, se 37, si měli takový to oválné zrcadlo, tak já ho do dneska mám, že už je to přes 90, já nevím kolik roku, tak jsem si ho nechala tady předsím tam na tu skříň naširovat a tak dále. Nebo různé takové skla, nebo tady jako taková váza. Ona, to ještě jak tady bylo veškerá Karolínka nebo Karlovice nebo tak nějak, jako byla ta sklárna, tak nevím, odkud to rodiče, že se nebyla na světě, to od někoho tam dostali, nebo já nevím, co taková velká váza, asi možná 40-50 cm vysoká, velká, těžká. Kvítka by se do toho nehodili dát, ale ona je tak jako na ozdobu, taková tam vyrýta, vyřezávaná, hnědobežová, je tam bača, ovečky, radhoš, ta kaple a tak dále. Takže to tady mám, na to se teda dívám jako a to, no a křišťál po rodičích a nebo karlovarský porcelán, to české sklo, vlastně to opravdu ten porcelán, spoustu věcí. A co jenom lituju, že jak babička moje zemřela v roce 64, tak ona měla takové věci, ke kterým já jsem tenkrát neměla vztah, nebo tomu nerozuměla, a dneska říkám, co by jí za to dala, kdybych to tady měla. Těžký hodiny takové s těma šiškama natahovacíma, nebo takové ty kořenky, víte, takový ten bílý porcelán velké, s takovou jsou pokličkou na tom černé, že tam třeba sůl, mouka, krupice a tak, nebo ty malé. Já říkám, co by za to dala, nebo nádherné zrcadlo měla takové ze dřeva, oválné otáčecí. Já říkám, dneska bych byla ráda, kdybych to tady měla a mohla se na to dívat, jakože. Tenkrát to nemělo cenu nějakou. Takže říkám, že tady na to se na to sklo, porcelán a tady, nebo po babičce ještě, já nevím, 80, nevím, tak nějak, takové dva hrnečky, takovou divčí hlavu, takový, to je tež taková starožitnost. Nepoužívám to, ale prostě se na to dívám. Na čištění je to o tom práce a na mytí, to je pravda. Ale já se na to prostě dívám a líbí se mi to a tak dále. Připomíná mi to tady rodiče moje, babičku a tak a tady toto jako no. Takže to jsem tak chtěla říct, určitě jsem spoustu věcí zapomněla. A jako vím, že jednou jsem tady měla nějakého starožitníka, ale ne, že by něco chtěla prodat.

0: Proč jsem se nezeptal na příběh té věci, kde se vzala, jak dlouho je v naší rodině?
1: To
0: je ale tak na světě, od toho, co je svět světem, že potom litujeme. A vy teda, když to víte, jak dobré je třeba uchovávat ty příběhy jednotlivých věcí, tak sama poznačila jste to někde někam na nějaký list do kroniky nebo vždy na tu věc, kterou jste si schovala? Popisujete si třeba fotografie, aby jednou vaši
1: potomci věděli, jako fotografie, alba, to tady mám strašně spousta.
0: No a to máte to popsané? Má každá fotografie popis?
1: To mám popsané. Ty alba vlastně tenkrát, že se to lepilo takový těch růžku nebo nějak takový. No, ano, přesně to se odlepovalo a tak dále. No, takže to tady mám a to popsané skutečně mám třeba ze školy nebo z dětství, tak to tam mám všechno podrobně napsané, to jo teda. To ano, no.
0: To vás schválím a možná, že jsme tím teď trošku dali brouka do hlavy ostatním, kdo to nemají, že by to mohli popsat, protože to je důležité. A co se tam všechno píšete? Jméno, rok a místo?
1: Tak třeba mám na mý školní, jako se ve škole ten gradický fotil a tak dále, takže tam mám třída, rok a tak dále, to tam mám napsané, nebo třeba z dovolené nějaké z dětství, nebo tak nějak, nebo rodiče. Tak to tam mám vždycky jako poznačené ten rok, no to tam je to vím, že to tam nemám, jako ale tak vždycky ten rok tam mám napsaný kdy, kde to je a tak jako, no, to mám, no.
0: Já jsem s tím začala právě proto, že jsem u některých starších fotografií už nevěděla, kdo na nich je. A třeba mi zrovna někdo z té rodinné větve už nebyl schopen říct, kdo to je, protože třeba už ta paměť prostě nepracovala. Takže je to důležité. Alenko, děkuju, dívám se na čas, je čas se rozloučit, pustit si písničku od Petra Muka, doufám, že se vám bude líbit.
1: To určitě, no. Takže děkuju vám všechny ještě jednou zdravím a dobrou, hezkou noc. Děkuju, nashledanou.
0: Starý servis, rádio, šicí stroj nebo třeba obyčejný hrnec. Někde právě ty nejobyčejnější věci ukrývají nejkrásnější příběhy. Ty vaše dnes posloucháme v Noční lince.

0: až do posledních tónů. Petr Muk, Tančíš sama. Moc hezky se to poslouchalo. A teď budeme opět poslouchat vás a vaše příběhy. Co jste si koupili za svou první výplatu a možná to máte dodnes? Co jste zdědili po svých předcích? To je otázka na koho, kdo volá, kdo přichází na návštěvu.
1: Dobrý den nebo večer, zdraví vás paní Jana. A dřív, já nevím, jak je to teďkon, ale byly třeba cechy kovářů, nebo zlatníků, nebo různých takovýchto řemesel. A ty měli mezi, nebo vzali mezi sebou toho dotyčního, co se to jako učil. A předávali, nebo učili ho znát, co v tom řemesle kovářským nebo lednickým nebo prostě jako
0: jakémkoliv,
1: bylo dobrý nebo
0: kováři, sedláři, ano, byly to taková vlastně řemeslná společenství, by se dalo říct.
1: Ano, ano, ano. A předávali ty zkušenosti nebo takhle učili, jak ty ostatní, co k ním nastoupili, jak v tom být dobrý. Nebo předávali ty svoje zkušenosti, nebo tak. No, řekla. A to třeba ano. I v kuchařství. Když jste přišla do té rodiny, tak třeba, když ta máma byla rozumná, tak řekla ty nový, hele, my to takhle máme rádi, nebo já tě to naučím a prostě takhle, jako my to vaříme, no to, nebo takhle, my to děláme knedlíky, nebo takhle, vomáčky, nebo tak, no. Předávalo aha. Se to prostě těm generacím.
0: Ano, Jani, to je krásná připomínka. A mluvíte o tom z nějakého důvodu, že třeba jste právě kovářské řemeslo měli ve své rodině, nebo jak vám to teď přišlo na mysl?
1: Mně je prostě už líco, jak je takový, je, ano, moderní doba techniky a digitálu a tyhle ty a no už prostě je mi líto, že někdy ty, no, nejsou nebo zanikly, nebo prostě, no, není, no. Nebo takhle, museli by být ty starý lidi, nebo já nevím, který by vám poradili, nebo řekli, nebo já nevím, no, takhle nějak.
0: A vy osobně máte doma nějakou památku po vašich předcích? Jaká je u vás doma věc, která nestárne?
1: No,
0: máte nějakou památku v kredenci, na půdě, nebo schovanou ve skříni?
1: Obrazy, co seku, nebo co, nebo keramika, ale musí se dávat pozor, aby se to nerozbilo.
0: Ano, a co je pro vás ta nejcennější věc? Kdyby vám někdo řekl, teď jsi s domovem to nejnutnější a musíš odejít, tak bylo by mezi těmi věcmi něco takového, co pro vás má obrovskou hodnotu?
1: No tak jako z manželové strany dělali věci ze dřeva nebo tak jako tak, ale především
0: třeba
1: to
0: nějaká
1: zdraví.
0: Fotografie starší.
1: Nebo přemýšlím.
0: No, nic se neděje, Jani.
1: Nevím, předtím to bych jako rychle honem, nevím, no, ale prostě některé ty staré věci mi líto, že už to zaniká, nebo že už to přestává být, nebo je to vzácností, tak.
0: Ano,
1: a je opravdu, museli by být opravdu starý fachvaně, který by vám řekli, co a jak.
0: Mm-hmm, no, dřív to přitom bylo součástí toho každodenního života. A
1: no,
0: té
1: já
0: práce,
1: když byla malá holka, tak jsme učili se jako vyšívat. Nebo jako vyšívali jsme ubrusy a dečky a tyhle ty věci. A to taky, no teď ne, že není, ale prostě už to tak ne, jako není, no.
0: Tak, děkuju vám moc. Připomněli jsme, že to byly dříve opravdu, nebo bylo to součástí toho života, kdy se to řemeslo a ty zkušenosti a ta určitá hrdost na tu dobře odvedenou práci předávaly z generace na generaci. A dnes tady je to jinak, ale myslím si, že ještě se najdou řemeslníci, kteří umí tu svoji práci dělat dobře. Jenom už je jich méně, ale na druhou stranu více o to vážíme a myslím, že těch dobrých řemeslníků by mohlo přibývat. Uvidíme. Mějte se krásně, Jani. Děkuji, že jste s námi
1: chvíli vysílala. Taky nashledanou. Ať se vám všem daří a mějte hlavně zdraví a ať vám to jde od ruky a ať se máte dobře mezi sebou a v rodinách.
0: Staré věci někdy uchovávají mnohem víc než jen svůj původní účel. Uchovávají kus našeho života. A právě jejich příběhy dnes patří posluchačům Noční linky Českého rozhlasu.

0: Když vezmete do ruky něco, co patřilo vaší mamince nebo babičce, někde se během okamžiku vrátí spousta vzpomínek. Právě takové předměty dnes otevírají své příběhy v Noční lince. Český rozhlas vítá další volající. Ano, právě teď. Srdečně zdravíme, prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Dobrý den, tady je Marta Praha. Já jsem si vybavila poklady, které tady mám. Po mý pratetě, která se narodila roku 1866, tak tady mám její čeladinskou knížku, kde pokaží ten pobyt, který začal jako služka a končila jako výborná kuchařka, přišel až do roku 1922. To znamená, že pracovala 38 let a v tom roce 1922 šla do důchodu. Pak tady mám takový poklad vyuční list mýho dědečka, který byl zase Českomoravská Vysočina, který se vyučil v roce 1892. Pak tady máme zase ty jeho pobyty ve Vídni. Potom tady mám jeho konečnou práci v počátkách u Českomoravská Vysočina, kde pracoval u stavitele jako stavbyvedoucí a v roce 16 šel na vojnu. Takže tady pak mám ty jeho dopisy, které posílal své rodině a fotografie té rodiny. Stejně tak fotografie ze strany mého tatínka, tohle byla strana maminčina mého tatínka, kde zase mám fotky rok 1916 a můžu se to porovnávat. Ta Českomoravská Vysočina byla vlastně domkář a dělala se tam tkalcovna, ty jejich rodiče tam tkali a bylo tam to malé hospodářství u tatínka, to zase bylo kousek od Rakovníka, tak tam bylo zase výroba, dědeček byl Švec a měl učeníky, 6 dětí, 2 se učili taky jako zase obuvníky a ty ostatní se dali na jiné řemeslo. No a když byla válka, mám vyuční list mýho tatínka a když byla válka a byla živnost, restaurace, tak zase tatínek se svým bratrem, který mě to měl jako povolání dělat, tak zase sehnali starý kabáty a šili z toho zase boty, kozačky a tak. Takže tyhle ty poklady tady mám a po té pratetě i její kuchařku, takže to schovávám a ze strany manžela taky zase fotky z ještě z doby Rakouska-Uherska. Jeho maminka byla rok 1901 a jejich pobyt a rodičů v Karlových Varech, to jsme zarámovali s vnukem, no a jejich fotografie. A pak jsem srovnávala ty fotografie toho roku 1916, které byly z té Vysočiny, pak zase z toho pod Krkonoší, to zase bylo Hořice pod Krkonoší a zase mých rodičů, kousek od Rakovníka vlastně a prarodičů. A je zajímavý srovnávat vlastně ten pohled, jak vypadali lidi, kteří se živili tou živností, jak vypadali ty lidi, kteří se živili tím kalcovstvím a tím vlastně zemědělstvím. A pak zase ten pohled z těch Hořic a z tam se okolí, kde zase ten její tatínek byl řídící učitel. A ta fotografie, která je z roku 1916, kdy tý mamince mýho manžela bylo 14,5 let, tak zase už všude poznámky, že navštěvovala, tak to bylo něco jako rodinná škola, navštěvovala Vesnu, tak měla mladší sourozence dva. No a pak po tý mamince manželovi mám tu kuchařku, kterou psala vlastnoručně z toho roku, když jí bylo těch 14,5 let, to znamená 1916 skoro, tak když navštěvovala tu Vesnu a psala si tu kuchařku. Prostě já tady schovávám všechny ty rodné listy těch předků mýho tatínka a všechny tyhle ty poklady a moc si toho vážím.
0: No, já se nedivím, jestli jsem teda se to snažila zapamatovat dobře, tak jste říkala, že máte čeladínskou knížku, výuční
1: ano,
0: list,
1: ano,
0: fotografie,
1: roku,
0: staré dopisy.
1: Ano, z roku 1866 se narodila a když do té práce šla, tak to bylo vlastně 1884 a tu mám celou. Dokud dělala do toho roku 1922.
0: Já jsem o tom jenom slyšela, nikdy jsem takový poklad v ruce neměla a to jsou zázračné dokumenty, protože v nich je skutečný reálný kus života. To staré písmo vidět a dočíst se nějaké informace z těch starých dopisů, pohlednic.
1: A ten dědeček, který si Českomoravský Vysočiny se u počátek, tak jak byl stavby vodoucí, tak veškerý stavby, který dělal a řídil, ať to třeba byla škola, zase v Hradci, Jindřichově a tak, tak všecko, on je všude s tou budovou, kterou dělají v té budově, tak je s těma lidma vyfotografovaný. A tyhle ty fotografie posílal potom jako pohlednice, ještě z jeho vždycky nějakým, jako pohlednice, kde líčil, co je tam novýho a jak všechny pozdravuje. A když naši otvírali tu restauraci, tak to je navštívila maminka, mý maminky, tudíž má babička. A pak mám pohled z těch počátek, kde píše tomu manželovi, mýmu dědečkovi, jak to naši zorganizovali, jak to zařídili a jak se jí to tam líbí. Takže já mám pohled i o tý mý babičky, když píše svýmu manželovi, mýmu dědečkovi.
0: No paní Marto, a kdo byl u vás v rodině ten, který vás vlastně naučil uchovávat tyto poklady? Kdo vás učil tomu, jak důležité je?
1: To nikdo neučil, ale prostě nevím, jak je to možné, to ve mně muselo být, protože když naši pak zemřeli, a to byl rok 1964 maminka, tak opravdu jsme museli ten dům buď se tam nastěhovat nebo prodat. No a nastěhovat to nebylo možné, všude se sestrou jsme dělali jinde, takže já jsem si odvezla tyhle ty poklady a pak jenom 4 židle a 1 stůl, já se vám přiznám.
0: Teda, tak to smekám.
1: A moc si toho vážím.
0: No musí to úplně vonět, ty staré dokumenty.
1: Ano, je to nádherný. A teď to dávám dohromady podle těch rodných listů, který tady mám z těch všech stran a dávám to dohromady, abych to složila vlastně do roku, kde všude ještě z těch rodných listů vlastně můžu vypsat ty datumy toho narození. A pak vlastně tady mám i ty úmrtní listy těch lidí.
0: To je krásná práce, sice emotivní, ale velmi důležitá pro ty budoucí generace.
1: Je to velice emotivní, ale opravdu si říkám, smekám před našima rodičema i prarodičema i před tou pratetou, protože bylo vidět, že to toho roku nešla do té služby, že pomáhala v rodině mýho tatínka, tudíž a mýho dědečka, kde bylo 6 dětí, takže jim tam asi velice pomáhala.
0: Děkuji, že jste nám o tom vyprávěla, paní Marto. Zdravíme vás ze Zlína do Prahy, kam se budeme už za moment přepojovat s naším vysíláním.
1: A krásnou noc.
0: Dnešní noční linka nám připomněla, že hodnota věcí se často nedá měřit penězi. Staré hodiny, rodinný servis, fotografie, dopisy, výuční list nebo obyčejný cedník po babičce. Pro někoho možná jen starý předmět, pro jejich majitele, ale vzpomínky na ty, kteří to byli před námi, na jejich práci, životy, společné chvíle. A možná stojí za to někdy se doma porozhlédnout, otevřít starou zásuvku nebo krabici s fotografiemi a zeptat se, jaký příběh se za věcmi, které opatrujeme, vlastně skrývá, dokud je čas. Děkuju vám za vaše návštěvy tady u nás ve studiu po telefonní lince a těším se na příště. Loučí se Jarka Barbuříková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Po 369. se setkáváme v seriálu, který dostal název podle knihy Petra Hořejše. Vystupují v něm
2: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
5: Já je režíruji,
1: řekl
5: Jaromír Ostrý, režisér.
1: A všichni společně se snaží v Českém rozhlase Brno kvůli vlnám Českého rozhlasu dvě stanici jménem Praha.

0: Nejistota lidského života a nestálost světového dění vede k tomu, že všem lidem, zejména výše postaveným, je užitečné znát, co se kde stalo v minulosti, ať už jde o příklady dobré nebo varovné. Kdyby nebylo paměti, nebylo by zkušenosti. A tak od předků můžeme získat mnohé poučení.
1: Tato pozoruhodně aktuální slova napsal před 400 let muž jménem Krištof Harant z Položic, Bezdružic a na Pecce.
2: Jak sousloví právě řečené napovídá, nebyl to žádný sedláček ani chalupník.
3: Rod Harantů byl vladický a od 15. století sídlil v Plzeňském kraji.
2: Ovládal tady dvě sídla, Polžice a Bezdružice.
3: Ve svém erbu měl kohouta.
2: Byl to bílý kokrháč v červeném štítě.
3: Tohoto znaku užíval už Bušek z Bezdružic za vlády Karla IV. A ještě před ním to bylo za Jana Lucemburského Vyšemír.
2: Pak přišli dva Lipoltové a jeden Jiří.
3: Ten nejspíš padl v bitvě u Moháče.
2: Další z rodu se psal
0: Jindřich na dlouhém Derflíně.
2: A oženil se s Brigitou z Hájů.
3: Měli syna Jiřího a ten se zúčastnil jako panož výpravy císaře Karla V. do Alžíru.
2: V jeho životě hrála velkou roli čtyřka. Sloužil čtyřem králům a také se čtyřikrát oženil.
3: První manželka pocházela z Útova a dala mu dva syny a čtyři dcery.
2: Druhá žena,
3: stejně jako třetí,
2: ty mu děti nedali.
3: Za to se domohl koupí hradu a statku v Klenové u Klatov.
2: Čtvrtá manželka mu porodila čtyři dcery a tři syny.
3: První z těch synů nesl jméno Krištof.
0: Ráz kraje kolem Klenové je vážný a zádumčivý.
1: Píše ve své knize o Krištofu Harantovi spisovatel František Kožík.
0: O hradu se říkalo, že tam straší od doby, kdy kališník Přibík z Klenové dal prý ve sklepení ozubené hlásky umořit dva mnichy, kteří spěchali do Říma se zrádným poselstvím proti Rokycanovi.
2: Právě tam, tedy na Klenové, se s největší pravděpodobností narodil Krištof.
3: Stalo se tak v roce 1564.
1: To byl rok plodný na veliké osobnosti. Spatřili v něm světlo světa Galileo Galilei, Christopher Marlowe a William Shakespeare. Zemřeli, kromě jiných, Jan Calvin a Michelangelo Buonarroti.
0: Krištofovo dětství na Klenové bylo radostné. Vzdělaný a zkušený Jiří Harant byl starostlivým otcem a hledal pro své děti dobré preceptory. Když zastával úřad hejtmana kraje Plzeňského nebo vedl přehlídky hotovosti, dbala o děti stejně pečlivě jeho energická i jemná žena, přičemž nezanedbávala pro vlastních 7 dětí odrůstající mládence a dívky z prvního mužova manželství. Do školy chodil Krištof v Plzni. Početná rodina s 13 dětmi znamenala pochopitelně mnoho starostí pro nebohatého vladyku, který podle odhadu nemohl při mustruňku vypravit sám ani jednoho celého koně.
1: Navzdory nevelké zámožnosti Harantovic rodiny měl budoucí politik, ekonom, vojevůdce, jakož i cestovatel, spisovatel a hudební skladatel docela štěstí.
2: Zdá se.
3: Byl tělesně zdatný.
2: Měl pevné základy vzdělání, inteligenci a vtip.
3: Měl i umělecké nadání.
2: Po otci zdědil nepokojnou krev, touhu po dálkách a pokušení cti žádosti.
3: Matka, která starostlivě opatrovala svou zahrádku s kvítím, mu vnukla jemnost a přemýšlivost.
2: Možná, že byl smutný, když se loučil s Klenovou. Věděl však, že v tyrolském Innsbrucku ho čeká nejlepší škola mladého dvořana.
1: Jak pak se dostal Krištof do města pod Alpami?
2: Harantové se spřátelili se Šternberky.
3: Šternberkové byli vzdáleně příbuzní s Ferdinandem Tyrolským, a to prostřednictvím tety jeho manželky Filipíny Velcrové, paní Kateřiny z Lokšan. Ta byla od počátku tajemnicí jejich tajné lásky.
2: Paní Kateřina žila u dvora se svým manželem Ladislavem ze Šternberka, který byl vychovatelem Ferdinandových synů.
3: Všechny tyto známosti a vztahy způsobily, že malý Krištof byl jako páže přijat k tyrolskému dvoru.
2: Zrovna dovršil 12. rok, věku svého.
0: Rok 1576, když Krištof přišel do Innsbrucku, byl rokem smutku nad odchodem císaře Maximiliána, ale zároveň rokem tiché radosti. Papež zprostil Ferdinanda a Filipínu slibu mlčení a oba mohli konečně vystupovat jako manželé.
3: Největší zaujetí věnoval vévoda tyrolský, stejně jako za svého pobytu v Čechách, uměleckým zálibám.
2: Jeho vášní bylo pořádat slavnosti a honby, kostýmované průvody a mytologické hry.
3: V zámku Ambrasu zřídil velkou bibliotéku, obrazárnu a sbírku brnění slavných válečníků.
2: Za to v parku vodil hosty do jeskyně.
3: Tam se jim v příšeří zjevil Bakchův kněz, přinutil je vypít pohár vína a pak se museli zapsat do pamětní knihy.
2: Obědy zpestřovali kouzelníci.
1: Filipína Welserová, jak už víme, měla zájmy mnohem ušlechtilejší.
3: Do jedné knihy si zapisovala modlitby a do druhé kuchařské recepty.
2: Uměla sice střílet a taky se jí podařilo párkrát zvítězit v různých střeleckých soutěžích.
3: Ale mnohem raději se starala o nemocné a raněné vojáky, dokonce i o turecké zajatce. Zřídila lékárnu, pro kterou vařila sirupy.
1: A v tomto prostředí prožil Krištof Harant kolik vlastně let?
2: 8.
1: Nač vzpomínal z Innsbrucku nejraději?
2: Na hudební produkce. Ty ho přímo uchvacovali a probouzeli jeho nadání a s ním i touhu po vyniknutí.
3: Konal službu pážete a navštěvoval dvorskou školu, kde se učil řečem a poznával starověké klasiky.
2: Učil se zpívat a hrát na hudební nástroje.
3: Když se prokázalo, že má skladatelský talent, měl možnost studovat kompozici.
0: Krátce po příjezdu ho přímo omráčila hra o svaté Kateřině. 6hodinové představení s 2 sty účinkujícími. Vystupovali tu často italské hudební soubory. Na oslavu svatby svého českého komorníka Jana z Kolovratu uspořádal Ferdinand alegorické obrazy znázorňující živly a roční období. Obtloustý arcivévoda s ryšavým vousem představoval Jupitera ve zlatém voze s bleskem v ruce.
2: Všude kolem sebe viděl Krištof i spoustu výtvarných děl, sochy, obrazy, architekturu.
3: Z Prahy si Ferdinand přivezl základ svého pěveckého sboru i zámecké kapely. Obě tělesa účinkovala jak při mších, tak pro zpestření světských radovánek.
2: Krištof ve sboru zpíval a našel si v něm řadu přátel.
1: Například?
2: Byl to zpěvák Filip Lang.
1: Měl snad něco společného s Langem, komorníkem císaře Rudolfa II.
2: Měl.
1: A co?
2: Byl to on.
3: V kapele byli většinou Vlaši.
1: Tedy Italové.
3: Smyčcové nástroje dodávala Cremona, klavičembala Trident a pozouny Norimberg.
2: Krištof nikdy nechyběl na koncertu cizích virtuózů, houslistů z Itálie a sopranistek, které zde zpívali své Passaggi bellissimi, nejkrásnější kousky.
0: Krištof byl dychtivý i v poznávání města a okolí. Jednou v létě ho vzal Ladislav ze Šternberka do Cyrlu, ukázal mu kříž nad příkrou skálou a vyprávěl mu, jak tam kdysi při honbě na Kamzíky uvázl císař Maximilián. Po 2 a nocích marných pokusů o sestup dal poslat pro kněze, aby aspoň očima přijal poslední svátost. Zatímco družina dole naříkala, sestoupil k císaři kluk ve vesnických šatech, podal mu ruku a vyvedl ho do bezpečí. Když se Maximilián dostal dolů, omdlel. Jakmile přišel k sobě, ptal se po svém zachránci, ale ten mezi tím zmizel. I usoudil Maximilián, že to byl anděl a napsal o svém zachránění knihu, kterou si Krištof přečetl.
3: Když bylo Krištofovi 15 let, dostal se mezi panoše, kteří provázeli na cestě do Benátek, vévodu Ferdinanda s jeho synem Karlem.
2: Bydleli v paláci Dandolo, zúčastnili se regaty na kanále Grande a bavili se harlekínskou komedií.
3: Nejvíce dospívajícího chlapce zaujala benátská zbrojnice.
2: V jedné budově viděl samá kopí a meče, v druhé děla, v třetí zhotovovali koláři dřevěné lodní zařízení, v dalších dílnách byly 100 kusů polní i lodní střelby, 1000 železných kulí, 10 000 halaparten, mušket a ručnic.
3: Někde vyráběly ženy plachty, jinde lana.
2: Bylo tu na 200 galér, které bylo možné okamžitě spustit na vodu.
3: V jedné síni byly praporce uzmuté Turkům.
2: Pracovalo tu celkem na půl druhého tisíce lidí.
4: Vlaši, kteří je prováděli, s pýchou vyprávěli, že i v míru křižuje po Jaderském a Středozemním moři 30 benátských galér, aby jímali piráty. A takovou, že mají benátčané z Turky úmluvu. Loď, která při setkání s benátskou galérou nesvine plachty a nepozdraví výstřele bzděla, smí být považována za pirátskou a jako taková může být i hned zajata, potopena a její posádka zmordována.
1: Tak toto všechno dospívající Krištof zažíval, sledoval, pozoroval.
3: Když mu bylo 19, byl vypraven ze stavu pážecího.
1: Ono už bylo na čase.
3: Ferdinand nařídil tyrolské komoře, aby mu při té příležitosti vyplatila 100 zlatých.
2: Byl z něj teď mladý dvořan, který se vyznamenával jak vybraným chováním a širokým vzděláním, tak i tělesnou zdatností při zápase, plavání, v běhu i skoku a také v míčových hrách.
1: Všestranný sportovec.
3: Navíc psal latinské básně, znamenitě kreslil, dobře zpíval a složil už několik písní a motetů.
1: No a inteligent k tomu.
2: Při jedné z cest družiny Ferdinanda Tyrolského do Čech doma už zůstal. Bylo mu 20 let.
3: K tomu návratu ho přiměl smutný důvod.
2: Zemřel mu otec.
3: Za další 3 léta ztratil Krištof i svou matku. Byly jí teprve 44 léta.
1: Byl čas založit si svou vlastní rodinu.
4: V té době se zblížil s rodinou Černínů z Chudenic, ve které si našel také nevěstu Evu Kateřinu. Získal s ní podíl na zámku v Touškově nad Mží, kam se přestěhoval. Svůj podíl na Klenové prodal Přibíkovi z Klenové, který si vzal jeho nejmladší sestru Magdalenu a vrátil se tak na hrad svého rodu. Krištofovo manželství bylo klidné a šťastné. Po roce přišla na svět dcera a po 3 letech syn. Snaha dostat se na pražský dvůr však byla marná. Krištof věděl, že tam žije mnoho cizích i domácích umělců a učenců. Slýchal o císařově štědrosti, o velkých částkách vynakládaných na obohacení sbírek. Říkalo se však také, že po dnech horlivosti se císař nadlouho propadá do stavu apatie nebo podléhá halucinacím, strachu o život, bezuznému hněvu. Tehdy nikoho nepřijímal a pány království se stávali komorníci, kteří rozhodovali podle výše úplatků. Ale Krištof Harant neměl tolik, aby si mohl koupit jejich přízeň.
1: S korupcí je to věru potíž. Našinec někdy zůstává čistým, jen proto, že jaksi na úplatky nemá.
2: A tak Krištof zůstával na Touškově, staral se o skromný majetek, který rodinu sotva uživil a nebyl ničím.
3: Přitom se mu už blížila 30.
1: No tak to je už skoro nejvyšší věk, kdy vstoupit na veřejnou dráhu.
2: Krištof slýchal zvonění a věděl o nařízených modlitbách.
1: Kvůli čemu se zvonilo a modlilo?
2: Ale to už jsme probírali.
1: Osvěžmeš si paměť.
2: No kvůli Turkům přece.
1: Aha, turecká vojna.
3: Císař potřeboval důstojníky a vojáky.
2: Bude jim povinen vděčností.
1: Říkal si nejspíš Krištof.
2: Zůstat doma bylo by k hanbě.
1: Honilo se mu nejspíš hlavou.
2: A tak se teda přihlásil. K jezdeckému pluku, který do Uher odvedl hrabě Šebestián Šlik.
3: Krištof nebyl válečník, ale byl otužilý, vytrénovaný, výborný jezdec, střelec i šermíř. Těžkosti vojenského života snášel zmužile.
2: Mnohem víc než strázně vojenského života mu byla proti mysli bezradnost velitelů.
1: Přesněji jejich neschopnost.
2: Zejména se to týkalo císařova bratra Matyáše.
3: Kromě nekompetentnosti velitele hrál svoji roli i nedostatek peněz.
2: Pluk, u kterého Harant sloužil, měli vydržovat čeští stavové. Peníze však nešly a vojáci trpěli hladem, zimou a nemocemi.
3: Nakonec Šlik pohrozil, že se obrátí do Čech a vynutí si žolt pro své muže se zbraní v ruce.
2: Teprve potom přivezl komisař peníze na několik dalších měsíců.
4: Na pomoc císařským se vydal do Uher i Petr Vok z Rožimberka jako nejvyšší generál české hotovosti.
5: Vypravil se ze Znojma ke Komárnu, ale když byl na malém Žitném ostrově, došlo den předtím k pohromě. Matyáš propustil velkou část císařské pěchoty na Žně. Turci se to dozvěděli a jejich vojsko přepadlo na pontonových mostech skoro prázdné ležení. Ústup se vinou uherské jízdy změnil v útěk. Turkům padlo do rukou na 2000 vozů. V zápětí dobyli pevnost Ráb a otevřela se jim cesta na Vídeň. Vok s hotovostí zamířil k Prešpurku. A Matyáš? Ten se opíjel a mezi jeho a českými důstojníky vznikaly spory.
1: Toto všechno zažil v Uhrách Krištof Harant, ne jako vzdálený pozorovatel, ale jako přímý účastník.
2: Během 4 let válečné služby ve vojně proti Turkovi poznal nebezpečí velkých bitev i útrapy z dlouhavých tažení, zimních táborů i letních bažin.
3: Seznámil se důvěrně s ješitností a lakotou velitelů, jakož i loupeživostí najatých vojáků.
2: A byl svědkem nesčetných krutostí, kterých se Turci i křesťanští vojáci dopouštěli na obyvatelstvu.
3: Několikrát se mu vyhnula smrt, která jinak kolem něj kosila nejmladší syny šlechtických rodů, jeho druhy a přátele.
2: V roce 1597 opustil svůj pluk i Uhry, ten hřbitov Evropy.
5: Svou ženu Evu Kateřinu našel Krištof na Touškově v těžké nemoci. Několik dnů po návratu mu zemřela v náručí. Její sestra vzala opuštěné děti k sobě do Plzně.
1: Co si teď počít, jaký měl smysl další Krištofův život?
3: Za poctivé a statečné vojenské služby dal císař Rudolf panu Harantovi vyplácet 700 zlatých ročního platu.
1: Mezi námi nepředal se.
2: Vyznání pana Krištofa bylo katolické, ale žil ve vlivu protestantských příbuzných z Hrádku, u kterých přebýval.
3: Po smrti své manželky byl vlastně všude hostem.
2: Márně se pokoušel dostat ke dvoru.
1: Povedlo se to aspoň teď po všech těch zásluhách?
2: Nepovedlo.
1: Ono těch zásluh zřejmě bylo málo, anebo nechtěl uplácet.
2: A nebo neměl čím.
3: Dobrodružná krev mu napověděla, aby se pokusil o cestu do ciziny.
2: Doufal, že tak utiší žal nad smrtí ženy a nad celým tím nehotovým a pořád bezvýchodným životem.
3: Matyáš Thurn byl v Arábii a v Egyptě jako 18letý.
2: Václav Vratislav Zmitrovic,
1: náš starý známý Turček,
2: už v 15.
3: Cesty do nejistých a cizích krajů, kde musel člověk spoléhat jenom na sebe a kde šlo často o život, byly obecně považovány za zkoušku statečnosti, samostatnosti i charakteru.
2: Kdo takovou cestu úspěšně prodělal, věděl víc o životě a druzí věděli víc o něm.
1: Pro co se rozhodl Krištof?
2: Pro Palestinu. Byla to země biblických příběhů.
3: A zároveň to znamenalo odvážně proniknout do turecké říše, s níž byla Evropa v boji na život a na smrt.
2: Kromě toho Krištof Harant věřil, že taková cesta by ho konečně mohla přivést ke dvoru.
1: Zkrátka pro chudého šlechtice, který se nechtěl stát válečníkem z povolání a necítil ani náklonost k stavu duchovnímu, nebylo jiné naděje.
5: Krištof Harant se nechtěl na cestu vydat nepřipraven. Znal jména všech cestovatelů, kteří se kdy vypravili do svaté země. Četl vyprávění Martina Kabátníka z Litomyšle. Po něm putoval do Palestiny Jan Hasištejnský z Lobkovic. O 50 let později vylíčil své zážitky Oldřich Prefát z Vlkanova. Kromě toho Krištof prostudoval všechny knihy jednající o tureckých výbojích a o povaze a náboženství Turků a doplnil své vědomosti studiem pramenů o dějinách a přírodním bohatství krajů, které ho čekali.
1: Chystal se tam sám?
2: Ne. Našel si společníka v příbuzném po manželce, 22letém Heřmanu Černínovi z Chudenic, synu hejtmana z Vltavského kraje.
3: I když to byl teprve mladík, zažil si už svoje.
2: Brzy osiřel a jako 14letý se přidružil k výpravě do Itálie. Tam ale onemocněl a jeho druhové byli přesvědčeni, že brzy zemře. Po jejich odchodu se však uzdravil. Zachytil se v družině mantovského vévody a teprve po několika letech se vrátil domů. Doma ho poznali jen podle mateřského znamínka.
3: Od té doby ještě stihl bojovat v Nizozemí a být tam zajat a uvězněn.
2: A ani po propuštění si nedal pokoj, protože se vydal válčit do Uher.
1: A tam se setkal se svým vzdáleným švagrem, Krištofem.
2: Slovo dalo slovo a ti dva se dohodli.
3: Jak se ukázalo, ze strany mladého Černína to bylo z důvodů nikoli nezištných.
2: Účel cesty přiznal v prosbě o doporučení, kterou adresoval císaři.
5: Nemohu vašemu veličenstvu tímto v nejhlubší oddanosti tajiti, že jsem zcela se rozhodl a odhodlal nyní při svém bohu díky čerstvému zdraví a kvetoucímu mládí.
1: Dozvíme se už konečně, k čemu se odhodal.
5: Cestu do cizích zemí před sebe vzíti, aby poznatky a zkušenostmi svými snad budoucně vašemu císařskému a královskému veličenstvu a jasnému rodu Habsburskému s oddaností a věrností sloužiti mohl.
1: Tak si trochu šplhla.
2: Císař mu to doporučení udělil.
1: A Krištofu Harantovi?
2: Ten doufal v ten týž výsledek, ale byl si jist, že...
5: Ta cesta obohatí mě v každém případě. Dá mi příklady vkusu uměleckého a vyzbrojí mě poznáním a zkušenostmi pro celý život.
1: Ani slůvko o oddané a věrné službě všem Habsburkům a jeho veličenstvu zvláště?
2: Na to nějak pan Krištof zapomněl.
1: A to neměl. Lichotit mocným se vždycky vyplácelo. A vyplácí, že...

Na cestách se seznámíme s cizími obyčeji, řády a mravy. Poznáme umění, zvyky v oblasti obchodu i v péči o chudé, způsoby jednání mezi městy a zeměmi. Proto podnikli takové pouti mnozí muži bez ohledu na náklady i nebezpečí. Od Homéra, který se vydal za poučením do Egypta, až po Krištofa Kolumba, jenž objevil nový svět. A po něm mnozí jiní našli a popsali dosud neznámé země. I u nás máme dobré příklady putujících mužů. Jméno Turka znamená v latině tolik, co zhoubce. Snad má kniha přispěje i k tomu, aby křesťané stáli pevně vůči tomuto škůdci a jednou nad ním zvítězili. Končím tento svůj úvod ke knize Cesty Krištofa Haranta z království českého do Benátek, odtud do země svaté, země judské a dále do Egypta a potom nahoru Oreb, Sinaj a svatou Kateřinu v pusté Arábii. Končím starým dobrým příslovím. Není tak zlé a ničemné knihy, aby v ní nebylo něco dobrého.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.